vzadu nebo vpředu, co další zářez na mé pažbě přinese v mé vlastní dražbě. Můj kůň a hřích tam nečeká ve dveřích,

0: Český rozhlas Ostrava, rádio vašeho kraje. Pochoutkový rok.
1: Rozdáváme pohodu, radost a nápady, co dobrého ochutnat nebo připravit svým blízkým na talíři. Dnes si povíme o nápojovém skle, jakou teplotu má mít podávané víno, co má ráda herečka Pavla Tomicová a nabídnu i přehlídku 170 sladkých receptů. To v naší nové kuchařce Sladké Česko, o kterou se soutěží. A důležitá věc, připomeneme si v rámci oslav 10 let našeho pořadu další vítězný recept, který s těmi dalšími 35 bude na konci letošního roku soutěžit o titul Recept desetiletí. Dnes ho znovu upeče cukrář Vojtěch Vrtiška a může udělat změny podle svého. Těší se Patrik Rozehnal.
0: Pochoutkový rok slaví 10. narozeniny.

0: Jak jsem slíbil, tak jsme právě teď doma ve studiu, v kuchyni, v obývacím pokoji, stále stejné místo a stejný bod s Vojtěchem Vrtiškou, protože v pochoutkovém roce, v tom jubilejním 10. ročníku, který je narozeninový a oslavou všech těch receptů za 9 let, tak budeme dělat zase něco tehdy z roku 2023, kdy na třetím místě se svým piškotovým zákuskem s angreštem umístil Jiří Pospíšil z Rudy nad Moravou. Tak proto jsme se tady sešli. Vojto, já jsem rád, že jsme opět u tebe v kuchyni.
1: No mě moc taky těší, že jsme se konečně zase potkali. A moc jsem zvědavý, co si dneska upečeme.
0: Já myslím, že ty to víš.
1: Já to tak trošku tuším, vzhledem k tomu, že jsem recept včera večer četl. Ale co z něho vyjde, to je trošku otázka.
0: Čím to? Bude tam hodně změn?
1: Bude tam relativně dost změn. Budeme pracovat s pistáciema, s rebarborou, místo řezu to bude dort, ale ten základ necháme stejný.
0: Jsme v kuchyni, která je osvětlena mnoha světly. Dovedeš ty si už vůbec představit, že bys vařil bez toho, že bys byl takhle nasvícen?
1: Myslíš jako bez záře reflektorů?
0: Ano. Takhle někdy ještě pečeš nebo vaříš vůbec?
1: Jo, pořád. Pořád o půlnoci většinou začínám péct a většinou to už nezachraňuje ani tady záře reflektorů.
0: Proč o půlnoci?
1: On není moc jinak čas, takže doháníme to, kde se dá.
0: Když se ráno probudíš, na co myslíš jako první?
1: Že chci spinkat.
0: Dávají ti nápady na to, co bys mohl dělat, třeba i kamarádi nebo rodina? Nebo si to všechno vymýšlíš sám?
1: No, teď jsi mi dal spoustu skvělých nápadů, ty.
0: Zní to upřímně a radostně.
1: A jinak...
0: posluchači.
1: Jinak já většinou tak ten nápad většinou přijde sám. Nemůžu říct, že bych úplně dostával takhle objednávky od kamarádů, co by si představovali, že mám upéct.
0: A je to tak, že chceš vymyslet nějakou šílenost nebo zkusit něco už známého, ale ty jsi to ještě pro sebe nedělal?
1: Asi oboje. Já mám rád, když si můžu vytvářet jak ty šílenosti, tak i ty klasiky, při kterých se nějakým způsobem trošku nostalgicky vrátím, ať už do dětství nebo přesně k těm starým recepturám.
0: Představ si, že tím receptem, který nás čeká dnes, se vracíme k povídání a pečení s mužem, který je o 60 let starší než ty. Dovedeš si představit, že za 60 let budeš pořád stejně nadšeně péct a cukrařit?
1: Pro mě je děsivý, že kolik mi to bude? 84. Ježíši Kriste. Já bych řekl, že doufám, že se toho nedožiju, ale to vystříhneš.
0: Plánuješ to, že by si opravdu u té cukrařiny vydržel také dlouho, že si to budeš užívat třeba ještě i v důchodu?
1: Já věřím tomu, že budu úspěšně nějakým způsobem se věnovat pečení až do své smrti, která někdy přijde.
0: Aby ses uživil. Budeš si vydělávat pečením dortů pro známé a do cukráren. Budeme ti držet palce s mladistvým elánem, se ale do toho pustíme za malou chvíli. Budeme dělat piškotový zákusek v trochu jiné podobě, než ho předtím dělal Jiří Pospíšil.
2: Užijte si s námi narozeninový pochoutkový rok. Dnes s Vojtěchem Vrtiškou.

0: Český rozhlas Ostrava. Rádio vašeho kraje.
1: Teď se pustíme konečně do práce, potom co jsme si s Vojtou Vrtěškou popovídali v našem narozeninovém dílu pochůdkového roku. Je to ten 10. ročník, kde předěláváme všech 630 výherních receptů z předchozích 9 let. Už jsme v roce 2023 a u třetího místa tuhle cenu si odnesl Jiří Pospíšil z Rudy nad Moravou za svůj piškotový zákusek s angreštem.
2: Já jsem téměř nesehnatelný angrešt vyměnil za méně nesehnatelnou rebarboru.
1: To je jediná změna, kterou jsi dělal v receptu?
2: Ne. Pistáciovou pastu budeme dávat do krému a do korpusu budeme dávat pistáciovou mouku. Takže budeme mít kombinaci rebarbora, pistáci.
1: Prozraďme posluchačům, co si mají připravit, aby udělali ten původní recept i podle tebe.
2: Takže na piškot budeme potřebovat 3 vejce, 3 lžíce cukru krupice, 3 lžíce hladké mouky, 2 lžíce pistáciové mouky a nějakou špetku soli. Na máslový krém budeme potřebovat 375 gramů plnotučného mléka, 60 gramů kukuřičného škrobu, 5 žloutků, 300 gramů másla, 45 gramů cukru krupice, 85 gramů pistáciové pasty. Pak 300 gramů rebarbory, vanilkový lusk, 75 gramů cukru krupice, takovou větší hrst. A na sněhový krém 90 gramů bílku a 180 gramů cukru krupice.
1: Budeš navrtávat čokoládu?
2: Ne.
1: Další změna. Tak začneme.
0: Pochoutkový rok.
2: Já začnu krémem, protože se ten základ musí vychladit. Vy když děláte žloutkový krém, tak můžete buď zahřát mléko spolu s cukrem, bokem si rozmíchat žloutky spolu se škrobem a pak částí toho mléka si přelejete ty žloutky. My to uděláme tak, že si všechno hodíme do jednoho hrnce, provaříme, protože máme malou gramáž, tam to úplně v pohodě jde. Opravdu za stálého míchání přivést k varu a vařit ještě ideálně 2-3 minuty, aby nebyl cítit škrob. To je strašně důležitý. Ještě 2 minuty povaříme a pak si tam hopneme tu pastu, promícháme, vylejeme si to na nějakou podložku do plochy, zachladíme.
1: Ten studený pistáciový krém dáme do mísy od robota. To znamená, teď tam dáme rovnou i to máslo.
2: Redukoval jsem ještě o 100 gramů. I tak je ho relativně dost.
1: To dáš do robota, klasicky prostě metla balónová a... Vyšleháme to?
2: Je to tak, budu šlehat.
1: A mezi tím si připravíme náplň z rebarbory. Tu nakrájíme na drobné kousky, nasypeme do pekáčku, zasypeme cukrem, přidáme vanilkový lusk a pečeme při takových 160 stupních 20-30 minut do měka. Teď asi něco, na co to usadíme, ne?
2: Přesně tak. Uděláme si korpus. Ten bude strašně jednoduchý. Bude to vlastně základní piškot, kdy si vyšleháme bílky spolu s cukrem.
1: Do jaké konzistence se to šlehá?
2: Chceme měkkou špičku, takže bílky budou držet. Když si vytáhneme metlu, tak nám ten ocásek, co nám zůstane vlastně vyset, když tu metlu narovnáme, udělá takové jako očko. Rychle tam vyšleháme žloutky.
1: Ty žloutky s tím sněhem stačí promíchat jenom prostě pár tahy už v ruce?
2: Nechceme šlehat ty žloutky společně s tím sněhem už. Mohli bychom si pak dalším šleháním ten sníh schodit. Takže je dobrý tam hodit ty žloutky i rychle to promíchat, než napočítáte do 3 a máme hotovo. Teď přidávám hladkou mouku, pistáciovou mouku nebo mleté pistáce nebo mleté jakékoliv ořechy a trošku soli.
1: A zase jenom promíchat medlou v ruce?
2: Přesně tak.
1: A teď to půjde na co? Na plech s pečícím papírem?
2: Vezmu si plech, na něj si dám pečící papír, udělám si nějaké kolo okolo třeba 23 cm, protože budeme vykrajovat z něho kruh, který nám bude dělat základ toho našeho dortu. Jo, není potřeba ničím vymazávat, opravdu to jenom rozetřeme na pečící papír. Pan posluchač to tam pek na nějakých 165 stupňů, my si to dáme na nějakých 180. Když to dáte na 200, taky se nic nestane.
1: Ten náš piškot pistáciový, jak poznáme, že je upečený, kdy ho vytahujeme vlastně z té trouby?
2: Chceme, aby byl ten piškot hezky růžový, píchneme si špejlí, když máme suchou špejli, máme upečeno.
1: Teď co?
2: Teď si ho stáhnu z pečícího papíru a vykrojím si kolečko o velikosti rávku na můj dort. Vezmu kulatou formu, vykrojím si kolo. Teď si vezmu nějaký podnos, na kterým budu servírovat ten dort. Využiju ten náš ráfek, ten si vyložím acetátovou folií.
1: Čím?
2: No, acetátová folie je folie, která se používá na vyložení vlastně forem na dorty, aby se vám pak dobře vyndal ten dort z té formy.
1: To jsou takové ty folie, co v cukrárně občas mají na těch výkrojcích dortu a zapomenou to sundat, když to servírujou?
2: Jo, to je přesně ono. A nebo když si dojdete do papírnictví a sahnete si na takový ty levný obaly na sešity, tak je to stejný materiál. Ale klidně si můžete utrhnout...
1: To všichni střihat obaly na sešity.
2: Klidně si můžete ustřihnout pruh pečícího papíru. Ten efekt bude stejný.
1: Tím vyložíme tedy stěny toho rávku dortového?
2: Přesně tak, aby jsme se nepřilepili s krémem. A posadíme si tam náš piškot.
1: Ten krém naneseš na ten piškot pomocí cukrářského sáčku, jenom prostě to vytlačíš?
2: Klidně to můžete rozetřít pomocí paletky, lžíce, čehokoliv.
1: Na to naneseš tu rebarboru nějak?
2: Když se to roztáhnu trošku do krajů té formy, potřebuju relativně rovný vršek. Mám tady vychladlou rebarboru, ona nám pustí i trochu šťávy, tak ji tam celou takhle mrsknu, můžu tam dát i mezi to čerstvé jahody, záleží čistě jenom na mě.
1: Myslím vás mrsknu, znamená opatrně položíme, jo?
2: Opatrně mrsknu. Máme naplněno, dáme do ledničky zachladit, ideálně přes noc a myslím si, že nám bude stačit i taková hoďka dvě. A na to pak pohačáme sněhovou čepici.
1: Na plotnu rendlík, do rendlíku pak ještě takový kotlík, tam je voda v rendlíku?
2: Děláme si vodní lázeň. Dáme si tam bílky a cukr, zahřejeme to na nějakých 63-65 stupňů Celsia. Buď si to změříte teploměrem, anebo když nemáte teploměr, tak si sáhnete do té směsi a jakmile necítíte mezi prstama zrnka cukru, tak máte zahřáto a pak to dáme do robota, vyšleháme. Máme zachlazený tady náš základ s piškotem, krémem, rebarborou. Máme i vyšlehaný sníh, tak ten si navršíme nahoru a oflambujeme ho pomocí pistole.
1: Já se omlouvám za ten výraz, jo, ale pan Pospíšil bude čumět. Opravdu královský pohled na tenhle klenot, který by měl být schován někde v trezoru, ale tam by asi nevydržel.
2: Je to tak. Já jsem na výsost spokojen.
1: Ten piškot je tam jenom jako pro formu někde si dole.
2: Aby
1: tam...
2: to šlo odlepit.
1: Ten pistácový krém je tak... Máslavý pohladí a je to máslo s pistácií na půl a pak tam vystřelí okyselí to ta rebarbora krásně upečená předem v té troubě, že skoro tu sněhovou čepici, která je taky taková jako pěnování, nevnímám, jak je lehká.
2: Takový marshmallow vlastně.
1: Krásný, výborný a hodně vysoký, teda oproti tomu, co měl pan Pospíšil tehdy.
2: Opravdu?
1: No tak on to měl na plech z toho množství. Pane Pospíšile, můžete se inspirovat, zkuste to udělat jako Vojta Vrtiška, i vy ostatní, všechno to najdete, oba ty recepty i ve srovnání vedle sebe na webu pochoutkovýrok.cz. Krásná práce. Chceš panu Pospíšilovi něco vzkázat?
2: Já bych mu chtěl moc poděkovat za tenhle ten recept, protože to pro mě byla obrovská inspirace. Zase jsem si mohl sáhnout na něco trošku jiného, než dělám.
1: Moc děkujeme všem, co nám fandíte, co nás posloucháte. Vy, co jste vyhráli, ještě se na vás nedostalo, tak postupně odvysíláme všech těch 36 receptů. Příště se z tohoto třetího místa roku 2023 dostaneme ke druhému místu, které získala za záhorácký závitek s chlupatými knedlíky Jana Černá. Její recept bude příště dělat Jaroslav Sapík. Už teď se na to těší Patrik Rozehnal a na Vojtu zase někdy příště. Ať se daří, Vojto.
2: Děkuju, taky bych se těšil na záhorácký závitek.
1: Poslechni si.
0: Pochoutkový rok slaví 10. narozeniny. Dnes s Vojtěchem Vrtiškou.

0: Stále je s vámi pochoutkový rok. Je to už 10. ročník téhle kulinární rozhlasové soutěže. A jsem rád, že nám fandíte dál. Mluvit teď budeme o obalovém skle. Pomalu se vrací tam, kde kdysi bývalo, než ho začaly nahrazovat lahve z plastu. Výroba skleněných obalů v Evropě opět roste. O nápojích ve skle natáčela naše kolegyně z pochoutkového roku Jolana Nováková.
1: Jaké nápoje ve skle kupujete vy? Zeptala jsem se kolegů.
2: Ve skle pivo, víno, minerálky, mléko, pokud je.
3: Jo, pivo, ano. Víno.
4: Víno.
5: Pivo, vodku.
1: Ano, lihoviny a destiláty kupujeme téměř vždy ve skle. Sklo je bez chuti a bez zápachu a nemění chuť nápojů. Ve skleněné lahvi se snoubí funkčnost a estetika. Ve spolupráci s výrobci nápojů je navrhují slavní designéři nebo klidně čerství absolventi sklářských škol. Sklo je 100% recyklovatelné a může být recyklováno opakovaně. Odevzdáváme ho do bílých nebo zelených kontejnerů. S vratnými lahvemi pravidelně chodíme k lahvomatům. Jak fungují? To v jedné z pražských prodejen ukazuje Jiří Mareček, tiskový mluvčí prodejen Albert.
6: V tom automatu je čidlo nebo inspektor, který rozezná, o jakou lahev jde a jaká je za ní poskytovaná záloha. Ty lahve na posuvníkovém páse přijedou tady do zázemí a tady už je to manuální práce. Tady už kolegové musí vytřídit lahve a rozpoznat jednotlivé značky a dát je do správných přepravek, tak aby do pivovaru, protože převážně tady máme pivní lahve, tak aby do pivovaru přišly ty správné lahve. Čím více druhů lahví, tím více práce s tříděním a větší náklady na logistiku, ale jak se jednotlivé pivovary chtějí marketingově odlišit a nabídnout zákazníkovi unikátnější zážitek a být viditelnější na prodejním regále, tak zavádí vlastní druhy lahví. Takže v tuto chvíli máme přibližně 20 druhů pivních lahví.
1: Pivní lahev obíhá asi 8 až 12 krát, dříve to bylo asi 20 krát. Pivovary chtějí, aby jejich mok byl v pěkných lahvích. Jakmile se na takové lahvi objeví ošoupaný proužek, vyřadí se, koupí se nová, stará lahev se rozstaví a použije na výrobu lahví nových. Vrací se také lahve od nealko nápojů, ale těch je jen nepatrné množství, používají se spíš v restauracích a hotelech.
6: V našich obchodech přijmeme každý týden přibližně 3 miliony pivních lahví, které nám lidi vrací, pivaři nám je vrací, aby se mohli znovu naplnit v pivovarech a znovu vrátit na regály našich obchodů.
1: A je tu otázka, zelená nebo hnědá pivní lahev?
6: Ale víme, že dřív za minulého režimu všichni vybírali zelené lahve, protože těch bylo méně. A když někdo ulovil zelenou lahev, ještě se podíval, jestli tam není ten zákal u toho piva. A dneska z marketingových důvodů výrobci volí různé barvy, tedy různé zelené anebo hnědé. A pravděpodobně ta hnědá, protože je tmavší a lépe chrání pivo před světlem. Nicméně některé ikonické značky jsou v zelených lahvích a proto další pivovary se k tomu chtějí také přiblížit.
1: Navíc pivo je rychloobrátkové zboží, zvlášť u nás v České republice.
0: Nápojové sklo najdete i ve fotografiích a v článku spolu s tímto příspěvkem, který jste slyšeli, na webu pochoutkovýrok.cz. A naším hostem u mikrofonu v pořadu bude už za chvíli herečka Pavla Tomicová. Zpovídat ji budu společně s Naďou Konvalinkovou.
7: Pochoutkový rok. Kulinární magazín pro všechny milovníky dobrého jídla. Slaví 10. narozeniny.

0: připraveni, zapnuté mikrofony, jsme tu teď tři. Patrik Rozehnal.
1: Naďa Konvalinková a Pavla Tomicová.
0: Herečka, náš host, dobrý den.
2: Dobrý den.
0: Na co míváte neodolatelnou a nezřízenou chuť?
2: No to je právě jak kdy. Já mám pocit, že celý život mám těhotenský chutě, protože občas dostaneš chuť, tak neodolatelnou. Jo. Ale co miluju fakt hodně, pro mě strašně moc, rybí potvory. Je teda pravda, že jednou se mi stalo a to jsem fakt jako nemohla překonat tu neodolatelnou touhu, která se kryla s tím neodolatelným odporem. Já jsem zatím v jedné francouzské restauraci. Měla jsem ten den narozeniny a přítel mi objednal jakože nějakou speciální toho podniku, ale oba dva se neuměli francouzsky, v té restauraci odmítali mluvit anglicky a on, ten pán několikrát se jim jako ujišťoval, jestli opravdu jako to chceme. A já jsem řekla teda, že jo, že tu specialitu si dám a tam vám přinesli takové jako, jak bývají na Vánoce, takový ty trojpatrový talíře, jo, jako ten nacukrový. Tak tyhle ten trojpatrový jako velký talíř byl plný mořských potvor, ale to všechno chodilo. Potom talíři, tak to ty lidi, kteří jsem pozorovala, potom to tam někdo, ty to vraceli tak na ten talíř a jeli, a to jsem fakt nedala.
0: To utíkalo z talíře.
2: No mě to trošku jídlo utíkalo.
1: A čili to se jí zasirova jako?
2: Opravdu to byly takový různé, tak ne, že by to úplně chodilo, ale opravdu to tak různě se přelejvalo tohle. Já třeba miluji ústřice, které jsou vlastně taky, že to člověk jako těsně předtím, než to zakapne tím citronem, tak to vlastně jako žije. Trošku, tak to žije, no, pak to jako to takhle se zabije, že zní tu mrtvolku, ale to mám ráda. Ale tohle to opravdu žilo hodně.
0: Jste někdy běžela z kuchyně do lékárničky?
2: Ne, to úplně, jako že by mi bylo z toho špatně.

0: špatně. To úplně ne, já mám hodně dobrý a zdravý jídlo.
1: Třeba úraz nějaký.
0: Tak úplně ne, ale jako samozřejmě asi každá hospodinka se spálí. Žízne, jo. Já si teda tam tolik neřežu, já se pálím teda, protože jak to dělám tak hekticky, všechno vždycky tak...
1: V tom jste společně s Naďou.
0: To já si umím představit, že ano, jako jsme ty krevní skupiny.
1: Ona zapale i šaty uvaření.
0: No to právě, že já jsem taková trošičku hyper, jak to ta natura vnitřní, to má asi Naděnka taky. Já ty si vzpomínám, že jeden můj kamarád říká, že jsem taková maniodepresivní s tím, že se deprese zatím nedostavila. Uvaření ještě vám ráda, protože já teda mám ten problém, já jsem se právě bála, abych tady nemusela vařit, protože to já vždycky, když mě zvu do nějakého pořadu uvaření, tak říkám, proboha, ale já buď to vám budu povídat, anebo budu vařit, protože já fakt v tomhle jsem chlap, já neumím dělat ty dvě věci najednou, jo. Úplně zásadně, protože když jako si povídám, a jedna moje kamarádka, její manžel, ještě do nedávna byl šéf kuchařem v takový vyhlášený hospůdce v Hradci, výborný kuchař, a jeho žena, je moje kamarádka, přišla ke mně na návštěvu a říkala mi, děti, jako vař si, budeme si povídat, děti si klidně dělej. A já říkám, no to nemůžu, víš, to by si dí vedle, číst časopis, nebo říkám, tak půjdu vedle, když jsem u tebe na návštěvě, jako. A říkám, já fakt nemůžu, já to všechno připálím a tak. A ona mi tak chvilku pozorovala a pak říká, člověče, ale ty vaříš jak šéf, kuchař. A já jsem říkal, děti si to ani ještě nebo chutnala. A ona říká, ne, jako to nevím, jestli to máš dobrý, ale že je kolem tebe takový bordel.
1: Tak děkujeme, pro dnešek se loučíme s herečkou Pavlou Tomicovou.
0: Zdravím, nashledanou.
2: Český rozhlas Ostrava. Rádio vašeho kraje.

0: Je tu léto a určitě každý z vás si rád dopřeje třeba i dobré víno. Ať už bude červené, bílé, růžové, šumivé, jakékoliv, je důležité, aby mělo správnou teplotu. A na to se chci dnes ptát v radě z etikety odborníka na bonton Ladislava Špačka.
1: Víno je kultovní nápoj. Víno v podstatě už známe ze starověku Sumeru. Pivaři se přejou z vinaři, který nápoj je starší. A proto si víno také zaslouží důstojného zacházení. Měli bychom dbát o čistotu skla, měli bychom dbát o kultivované servírování vína a samozřejmě také o jeho předepsané temperování. Červená vína jsou nejteplejší, to znamená mezi 15 až 19 stupni. Ono se někdy říká pokojová teplota, ovšem máme-li v pokoji 23, tak to neznamená, že to víno bude mít také 23, ne. Bílá vína jsou chladnější, to znamená třeba mezi 8 a 12 stupni. A sekty a šampaňské, ty mají kolem 6 stupňů a vlastně podle toho se také řídíme při držení sklenice. Červená vína můžeme držet vysoko, protože vyzařování teploty lidské ruky jim tolik nevadí, kdežto bílá vína musíme držet minimálně uprostřed a sekty a šampaňské, ty nesmějí o teplotě lidské ruky vědět vůbec nic a proto ty vysoké číše s dlouhou stopkou držíme úplně dole u té kolaté podstavy, jak říkají skláři. U toho dýnka. To vám radí Ladislav Špaček.
2: Pochoutkový rok. Kulinární magazín pro všechny milovníky dobrého jídla. Slaví 10. narozeniny.

0: Pochoutkový rok nazbíral za celá ta léta, kdy jsme pro vás vysílali a vysíláme dál spoustu krásných receptů. Dohromady už 170 sladkých věcí. A my jsme se rozhodli, že všechny, i ty dosud nevydané, dáme do jedné kuchařky a vám nabídneme, ať je máte pěkně pohromadě. S fotografiemi, s přesným postupem, ať si to prostě doma můžete v klidu zkusit. Takovouhle kuchařku, nazvanou Sladké Česko, se 170 soutěžními i porodcovskými recepty najdete na stránce www.pochoutkovirok.cz, kde si ji můžete objednat, anebo můžete využít telefonu, ale pozor, jen ve všední dny a v pracovní době. Dopředu si ho ale napište. To objednávkové číslo je 724 819 319. Kuchařku Sladké Česko vydala Radioservis, vydavatelství Českého rozhlasu. A ještě jednou opakuji, objednávkové číslo do e-shopu 724 819 319. O tyhle kuchařky i soutěžíme. Minulý týden jsem se vás ptal, jaké kysané zelí zvolila Naďa Konvalinková do náplně houbových kroket. Udělala to s červeným zelím. A věděli to. Daniela Torandová z Mikulova, Eva Pavlovicová z Brocna a Monika Fojtů z Horní Litče. Tihle tři jsou teď od této chvíle čerstvými majiteli i podepsané kuchařky Sladké Česko. Pošleme ji poštou, ať vám udělá radost. A mám už přichystané další tři kuchařky do dalšího kola soutěže. Pozor, soutěžní otázka zní, jaké ovoce bylo v původním receptu na piškotový zákusek od Jiřího Pospíšila, který jsme dnes dělali. Za A angrešt, anebo za B banány. Jaké ovoce bylo v původním receptu na piškotový zákusek od Jiřího Pospíšila? Pokud si myslíte, že to byl angrešt, pošlete SMSku pochoutky mezera A, mezera, jméno, příjmení, adresa a to všechno na číslo 90 01 04. Pokud si myslíte, že původně byl v receptu na piškotový zákusek banán, napište pochoutky mezera B, mezera vaše jméno, příjmení, adresa a pošlete to na stejné číslo 90 01 04. Psát můžete až do půlnoci z úterý na středu. Otázku si spolu s pravidly připomenete na webu pochoutkovirok.cz a výsledky tohoto kola, tedy kdo vyhrál, se dozvíte za týden.
1: Pochoutkový rok slaví 10. narozeniny.
0: A dopředu bych vám chtěl také připomenout, že byste si pomalu měli plánovat čas na 29. srpna, což je sobota, kdy společně oslavíme krásné pochoutkové 10. narozeniny v Kostelci nad Orlicí na food pikniku mezi 11. a 17. hodinou. S bohatým programem, s řadou osobností, s ochutnávkou a prezentací nové kuchařky. Ale ovšem se ještě zavčasu dozvíte. Zatím se mějte krásně a žijte prázdninově, letně a s chutí.

od rána do soumraku a nechat zapomenout srdce bolavý. Ora a síť od rána

0: Český rozhlas Ostrava, rádio vašeho kraje. Utajené poklady regionů s Markétou Ševčíkovou.
1: Dnes se spolu, milí posluchači, vydáme za utajenými poklady regionů do míst, které většina vnímá spíš jako oblasti vhodné k relaxaci, cykloprojížďkám a nekonečné degustaci vína. Míříme na jih Moravy, do Valtic a Lednice, ovšem nikolivě kvůli produktům vinné révy, nýbrž kvůli krajině. Právě ona totiž byla přesně před 30 lety, v roce 1996, zapsána na seznam UNESCO, co by unikátní dílo lidského ducha a kreativity a navíc co by nejrozsáhlejší člověkem uměle vytvořené území Evropy. A jen podotýkám, že jedinou rodinou, přesněji řečeno rodem Lichtenštejnů. Dnes nás proto čeká spousta otázek a také odpovědí. Proč se Lichtenštejnové usadili právě v oblasti kolem Valtic a Lednice? Co je motivovalo k tomu, aby investovali obrovské jmění do nezajímavé rovinaté krajiny plné močálů a přetvořili ji v obraz? Z jakých důvodů vyrostl v ryze křesťanském regionu Minaret? A který z Lichtenštejnů, kteří jsou mimochodem kromě anglického krále a jeho rodiny jedním z nejstarších evropských stále fungujících šlechtických rodů, měl na stávající podobu lednicko-valtického areálu největší vliv? Odpovědi budeme hledat s mým jediným průvodcem. Mužem, který je nejen generálním ředitelem Národního zemědělského muzea a navíc jedním z našich největších odborníků na zahradní umění, ale také člověkem, který se o zápis lednicko-valtického areálu na seznam UNESCO velmi významně zasloužil, Zdeňkem Novákem. Takže vzhůru do Valtic, ovšem nikolivě do vinného sklepa, ale do jednoho ze salonků tamního zámku.

0: Tak milí posluchači, my se s mým dnešním hlavním průvodcem Zdeňkem Novákem nacházíme ve Valticích. Sedíme na Valtickém zámku, jsme teď v okouzlujícím salonku prince Karla a na úvod bychom si měli říci, čím vlastně byly pro celou tu éru budování lednicko-valtického areálu právě Valtice.
1: Název salonek prince Karla se traduje podle návštěvy prince Karla Habsburského, který se později stal španělským králem Karlem III. A když zemřel jeho starší bratr Josef I. jako císař na Neštovice, tak se stal Karel císařem Karlem VI., posledním mužským členem Habsburské dynastie. A byl tady na návštěvě, protože jeho vychovatelem byl kníže Antonín Florián z Lichtenštejna. A Valtice od roku 1393 byly v rukou Lichtenštejnu. A když byl v roce 1608 Karel z Lichtenštejna povýšen do stavu říšského knížete, zvolil si valtický tehdy hradozámek pro svou rezidenci a z Valtic chtěl udělat hlavní město Lichtenštejnského knížectví. To byla doba, kdy jeho současníci, kardinál František z Dietrichštejna a Albrecht z Valtštejna uvažovali podobným způsobem a dokladem toho jsou jednak obrovské kostely, které v té době stavěli, protože věřili, že se jim tam podaří zřídit biskupství. Ale to se nikdy nepodařilo. Přestože knížectví tam nikdy zřízeno nebylo, stejně jako nebylo zřízeno žádné knížectví okolo Polné nebo Jičína, tak krajina lednicko-valtického areálu si tenhle ten knížecí sen pamatuje. A Valtice ještě hrály další roli. Ony byly symbolem toho, že rodina Lichtenštejnu je tady v té krajině moravsko-rakouské, protože Valtice byly v té době součástí Dolního Rakouska, je strašně dlouho, že to nejsou aristokraté přicházející až po bitvě na Bílé hoře, jako Mansfeld nebo Schwarzenbergové, kteří přišli v 17. století. Naopak Lednice, která v té době, než se Karel oženil s Anou Černohorskou z Boskovic, byla jediným panstvím, které Lichtenštejnu patřilo na Moravě, se stala letní rezidencí vládnoucího knížete, protože krajina okolo Lednice byla mnohem vhodnější pro pořádání lovu, pro budování zahrad, prostě to, co s tou rezidencí vlastně souvisí a s knížecím způsobem života, kdy oni žili podle těch dvou limitů, urozeno zavazuje a na druhé straně, že musí žít v zářící nádheře, gloria, splendens. Takhle se vlastně rozvíjel lednicko-valtický areál.

0: Mimochodem, proč se to nepovedlo, tedy ta realizace záměru vytvořit si tady ten okouzlující klenot, to malé knížectví právě tady v té oblasti okolo Lednice a Valtic?
1: Když mi to říkal kdysi kníže Hans Adam II. Z Lichtenštejna, protože v literatuře tuto informaci nenajdete, tak ty důvody byly vlastně strategické, protože tady to území leží příliš blízko Vídni a logicky si císařský dvůr nepřál mít hnedka za hranicema území mocného Lichtenštejna, kterého se skutečně i císaři obávali. Takže nakonec se to knížectví symbolicky stěhovalo. První lichtenštejnské knížectví existovalo na panství Moravský Krumlov a bylo zřízeno pro knížete Gundakara, ale pouze na doživotí. Čili v té době se Moravský Krumlov jmenoval Lichtenstein, panství Moravský Krumlov se jmenoval Fürstentum Lichtenstein, ale jakmile Gundakar zemřel, tak tahle ta sláva pominula. A nakonec syn knížete Gundakara, Antonín Florián, dosáhl toho, že panství, která předtím koupil jeho bratranec Hans Adam I, Faduc a Schellenberg na břehu Rýna, to je vlastně svah Alp, který padá takhle k Rýnu, daleko od těch strategických území říše, tak císař Karel VI, když se vrátíme k tomu salonku prince Karla, kterému sedíme, až císař Karel VI povýšil na knížectví lichtenštejnské.
0: Teď nám velmi tedy chybí obraz, ale vy umíte krásně vyprávět, tak zkusme popsat, jaké jsou Valtice, v čem je půvab největší tady toho místa, v němž se právě nacházíme.
1: Valtice byly do té stávající podoby přebudovány během 18. století, kdy byla zbourána ta stará část hradu. Na místě někdejšího hradu byla založena zahrada a tehdy vlastně tuhletu přestavbu zahájil kníže Antonín Florián, který tím, že sloužil Karlu III. Jako pobočník ve Španělsku, získal titul španělského granda. Takže Valtice jsou takovou asi jedinou rezidencí španělského granda, kterou u nás máme. A jeho syn, kníže Josef a Johann Adam, v tom přebudovávání pokračovali a vytvořili z valtického zámku skutečně pompézní rezidenci odpovídající tomu životu v nádheře.
0: A já pro milovníky zajímavostí dodávám, že ve Valtickém zámku je od 18. století také divadlo, ve kterém koncertoval například Wolfgang Amadeus Mozart, když Valtice navštívil císař Leopold II. Při své cestě na korunovaci do Prahy. A dnes tam můžete obdivovat nejen stavbu samotnou, ale i velmi bohatý hmotný mobiliář. My už teď ale Valtice opustíme a vydáme se do blízké Lednice. Pokud měli Lichtenštejnové záměr z Valtic vládnout a proto také vytvořili paprskovitou soustavu cest, které všechny vedou do Valtic, Lednice měla být jejich výkladní skříní a ukázkou toho, čemu dnes po italsku říkáme La Dolce Vita. Tak milí posluchači, jsme v Lednici v zámecké Kunírně a stojíme u fascinující mapy, která je pro naše putování nesmírně důležitá. Valtice měly být hlavním městem Lichtenštejnského knížectví, tak je nám jasné, proč se tady zrovna v této oblasti Lichtenštejnové tak intenzivně angažovali a vytvořili tady obrovskou, zdráhám se říci, umělou krajinu, ale je to umělá krajina.
1: Přesně tak, je to umělá krajina, protože bez jejich zásahů by to byla taková plochá nuda. Není jsou tady žádné dramatické skály jako na Pavlovských vrších, které oni ztratili z panství Mikulov. Řadou kroků se snažili znovu panství Mikulov s tou nádhernou pálavou získat. Ženili se s princeznami z Dietrichštejna, chtěli to koupit, nikdy se to nepodařilo. A tak museli investovat do té ploché krajiny nivy řeky Die a vytvořit tady, my tomu říkáme, okrášlený statek, francouzsky fermorné, protože ta krajina byla dále ekonomicky výnosná. ale současně musela být krásná, aby odpovídala reprezentaci knížecího rodu.
0: Kdo tady z našich posluchačů byl, tak ví, že to tady působí až pohádkově, protože se tady střídají architektonické styly, zahradnické styly, ale vy jste mi říkal, že se nemáme nechat mást, protože to nevzniklo najednou, ale že to byla cesta velmi postupná.
1: Byla to cesta postupná, takže Valtice až do 20. století se pořád udržovaly v baroku, zatímco Lednice naopak ukazovala, jak jsou moderní. Takže jakákoliv móda architektonická přijela Evropou, tak se o té muselo ukázat. Tady byla renesanční vila v 16. století, manieristicky upravená, barokní komplex jízdáren a koníren, pak nastala doba klasicismu, kníže Jan I. dostavil křídlo zámku a celý zámek překabátil v klasicismu a jeho syn Alois II. Nakonec zámek upravil do té pohádkové novogotické podoby, aby zapadl do té pohádkové krajiny. A mezi tím jeho otec Jan I. rozšiřoval stavební aktivitu po celém území lednicko-valtického areálu, takže jeho velikářství zasáhlo 500 km čtverečních. A je to jedna z největších, neli vůbec největší krajina, ovládaná jednou vůlí ve vlastnictví jednoho rodu. A ten si k sobě bral schopné architekty, zahradní architekt, hospodáře, čili je to území, které je hospodářsky výkonné. Tady se chovají ryby, oni první začali s sandáty v rybnících místo kaprů. Tady jsou hospodářské lesy, tady jsou skvělé vinohrady s vynikajícím vínem, tady jsou zelinářské zahrady, ovocné sady, jsou tady odborné školy a všechno je to protkáno sítí alejí, průseků v lese, romantických cest, anglických parků, okolo těch architektur, které sem přitáhla móda zahrady angločínské, ale to byl jeden z důvodů, proč byla krajina zapsána na seznam světového dědictví UNESCO.
0: Tak a my jsme se teď ocitli za tím krásným pohádkovým zámkem ve slohu tudorovské gotiky. Já vlastně nevím, jestli jsme před ním nebo za ním. Jsme za ním teď, že?
1: No, on má dva čestné dvory, takže jsme stále před ním.
0: Důležité je, že teď je tady kolem nás park, jsou tady krásně střižené živé ploty z buksusu. Ovšem, vy jste říkal, že to tady před pár staletími vypadalo zcela jinak.
1: Ano, tady vlastně stojíme na někdejším lednickém náměstí, které se rozkládalo mezi kostelem, farou, starou tvrzí, ještě románskou, a bylo uzavřené ulicí domů založený zřejmě v tom 13. století, které byly pod okny knížecího apartmánu. A až kníže Jan II. Se rozhodl, že takhle to dál nejde, a vykoupil ony selské domy, 36 jich bylo, a na jejich místě nechal to celé splanírovat a vytvořil tady tu krásnou pravidelnou zahradu, kterou označujeme jako zahrada italizující, aby se nám nepletla s Italskou zahradou 16. století. Takže my jsme teď v takové veřejné části té nové zahrady, která vznikla po roce 1880, a kníže si přál, aby se nová zahrada od starého lednického parku lišila pouze formou, nikoli stářím stromů. Takže tehdy tady přesazovali stovky stromů. Před kostelem vaši posluchače sem přijedu, uvidí obrovský jedlin japonský, který byl přesázen jako vzrostlý. A my jsme, jak už jsem řekl, na takové veřejné části parku, protože sem chodili farníci na mše, tady měli krásný parter květinový, se mohl každý. Za vámi je taková nízká mřížka, kterou přeskočí malé dítě, ale obyvatelé Lednice byli naučeni, že když je otevřená, mohou do parku, a když je mříž zavřená, je kníže pán na procházce a nechce být rušen. On samozřejmě mluví na procházce, i když ta mříž byla otevřená, a potom přijímal všelijaké supliky a bavil se tady s místními občany. Takže ten park žil skutečně i jako zahrada veřejná, protože k tomu také byl určen.
0: Dočetl jste se někde, pane řediteli, ve všech těch literárních pramenech, které vy zkoumáte, co vlastně na tady ty lichtenštejnské proměny toho okolí říkalo místní obyvatelstvo? Jak tady žili s touto knížecí rodinou, v souladu nebo v nesouladu? Co si o tom všem mysleli?
1: No, říkají se různé historky. Samozřejmě byl to největší zaměstnavatel. A o knížeti Alojzovi víme, že ve svém parku měl srub vymalovaný ornamenty, které vaši posluchači dneska znají třeba z Plžů v Petrově nebo z nějaký Dunajovic, z těch vesniček krásných, a když tam měl nějakou slávu, tak řekl, že tam mají přijít v krojích ty lednické selky a sedláci, aby tam jako ukazovali ten folklor. Pak se traduje historka, že kníže chtěl postavit nový kostel, chtělo postavit v centru obce, ale tam neměl žádné pozemky. Tak se obrátil na obec, aby nějaký pozemek na stavbu kostela věnovala. Oni ho odmítli a kostel se nepostavil. A protože v té době budoval angločínskou zahradu, tak se traduje historka, že na truc tady postavil mešitu s minaretem. Ale pravda je taková, že ta mešita s minaretem byla povinnou součástí angločínské zahrady.
0: Vy jste také říkal, a to bychom měli zdůraznit, že právě ta angločínská zahrada je jedním z důvodů, proč se celý tady ten zahradní komplex, ta přetvořená krajina, dostala na seznam UNESCO.
1: Je to jeden z faktorů. Přecelá ta takzvaná outstanding universal value, čili vynikající světová hodnota, spočívá právě v té kombinaci různých projevů lidského ducha. Lednicko-valtický areál má jako jedna ze dvou našich památek světových byl označen jako vynikající umělecké dílo podle kritéria 1. To se přiznává velmi vzácně a my ho tady máme. A jedním z důvodů byla právě i angločínská zahrada, která se tady uskutečnila ve dvou fázích. První fázi organizoval a platil kníže Alois I. z Lichtenštejna od roku 1789 do roku 1799, kdy máme plán hotové zahrady, která je ještě svou podstatou francouzská, barokní, jsou tam samé osy, bazény, vodotrysky, ale dominanty té zahrady tvoří právě sortiment staveb zahrady angločínské. Vaši posluchači, řada z nich určitě zná Schönbrunn, tak jak Schönbrunn je obelisk a ruiny římských lázní, tak něco podobného bylo tady v Lednici.

Zoologický park je velmi rozsáhlý, takže pokud zatoužíte po chládku a doteku starých časů, je dobré vstoupit dovnitř a tam zjistit nejen to, jak Lichtenštejnové žili a co všechno si ze svých cest přivezli, ale také to, jaké obrazy a sochy sbírali a proč byli tak fascinováni řezbářským uměním.

0: Bratr Aloise, kníže Jan I, to byl voják, plukovník, ten byl zvyklý velet.
1: A přišel a vše bylo jinak.
0: Vše bylo jinak, on prostě nenechal kámen na kameni. Jeho zahradní architekt Bernard Petry, ten navrhl nový park, který vlastně vaši posluchači znají, čili dominantou parku je velikánský rybník z ostrovy. A díky tomu, že stavby z toho sortimentu zahrady angločínské museli park opustit a zůstal z nich vlastně jenom minaret a ty stavby se symbolicky přesouvali do krajiny a přitom rostly, takže místo ruiny vítězného oblouku byl v lese u Valtic postaven obrovský vítězný oblouk, chrám Diany, randevu. Místo gotického domečku, který stál v parku knížete Aloise I, vznikla imitace ruiny gotického hradu Janohrad a tak bychom mohli pokračovat. Já když to vidím z určitého nadhledu, tak si myslím, že zahrady jsou vlastně způsobem, jak v chaosu světa vytvářet řád.
1: Krásu.
0: Krása plyne pak z toho řádu.

0: Tak milí posluchači, my jsme nemohli minout samozřejmě to proslulé, točité schodiště, překrásně vyřezávané, o němž se traduje, že je z jednoho kusu dřeva, tak není, že pane řediteli?
1: Schodiště je dubové a bylo vyrobeno v dílně Karla Leistlera ve Vídni. Je klidně možné, že může dřevo pocházet z jednoho stromu?
0: No je pravda, že milovníci dřeva a dřevořezeb musí tady na zámku v Lednici plesat blahem, protože ty věci vyrobené ze dřeva, ať už se to týká těch stropů nebo nábytku, to je neuvěřitelně krásná práce. My tady teď stále procházíme lednickým zámkem a na jedné straně vidíme zahradu a část zámku, ale tady se z téhož místa můžeme kochat výhledem do palmového skleníku. A docela velkého.
1: Ano, je to také zahrada, zimní zahrada. Původně tady stála oranžerie, asi od roku 1660. A když ta oranžerie dožila, tak se kníže Alois II. Rozhodl, že tady vybuduje skleník podle publikací Laudonových, který napsal knihu o sklenících s zakřivenými stěnami, kde tvrdí, že skleník, který má takovéhle zakřivené stěny, nejlépe přijímá sluneční energii v každé chvíli, protože respektuje zdánlivý pohyb slunce po obloze. A je to skleník skutečně unikátní, protože ostatní skleníky se zakřivenými stěnami v Londýně, v Kew Garden, v Bruselu i v Petrohradu jsou celoskleněné a náš skleník má neprůhledný strop. Takové skleníky byly postaveny na světě pouze dva, jeden v Lednici a druhý v Dortmundu. Ten Dortmund byl zbourán v roce 1883, takže máme skutečně unikát, kde rostou palmy, strelicie, kapradiny a celý rok je ten skleník krásný a je vlastně součástí toho obytného prostoru. Reprezentačního prostoru zámku Lednice.
0: Tak my se teď s panem ředitelem Novákem procházíme kolem růžového rybníka a je to neuvěřitelné, jak se ta krajina stále proměňuje. My když jsme spolu, pane řediteli, natáčeli v Průhonicích, tak jste mluvil o tom, jak hrabě Silva Tarůka pracoval s různými barvami stromů, keřů, jak vytvářel optické iluze, prodlužoval, zužoval prostor, tak všechny tyto principy se asi uplatnily i tady, že ano?
1: Přesně tak a uplatnily se tady dokonce dřív, protože lednická zahrada je výjimečná tím, že tady najdete v podstatě všechno. No. Tady najdete klasickou anglickou pastevní krajinu, najdete tady kusy zahrady angločínské okolo minaretu, najdete tady kusy zahrady krajinářské, jaký projektoval Humphrey Repton a kníže Pickler Muskau. A pak tady je ten specifický fenomén, který tady vznikl, totiž zahrada malířsko-krajinářská, která se tady zrodila vlastně z ekonomických důvodů, kdy kníže potřeboval prezentovat sortiment amerických dřevin, hlavně jehličnanů.
0: Chtěl prodávat,
1: takže tady tehdy vzniklo něco jako jsou zahradní centra, tak tenhle ten princip se tady aplikoval už na počátku 19. století.
0: Ale rozhodně s větší elegancí.
1: Byl to kníže. A tady ten fenomén vlastně pokračoval. 19. století je kromě toho, že se stále dále dovážely nové a nové rostliny, jak Evropa objevovala svět, tak kníže nechal přivést na počátku 19. století stromy, květiny, keře z východního pobřeží Severní Ameriky. V druhé polovině už jsme se dostali na západ, za Skalisté hory, dostali jsme se na Kavkaz, dostali jsme se do Japonska, objevovali jsme Čínu a odtud přicházely nové a nové dřeviny, květiny, keře. A vedle toho naši zahradníci šlechtili jak šílení.
0: A to bylo tehdy docela módní a populární, že ano?
1: Neuvěřitelně módní, takže kníže Alois II. Z Lichtenštejna, který inicioval přestavbu zámku lednického do podoby toho Windsorského hradu a stavbu lednického skleníku, on sám šlechtil gloxínie a přísavníky. A Brno bylo takovým centrem šlechtění, takže Gregor Mendel ano, tady měl spoustu konzultantů. No a tyhle ty nové dřeviny, tady třeba vidíme po levé straně strašně vzácný platan, jmenuje se sutnerý, má takhle jako bílé pestré listy a je nazván podle manžela Berty von Suttner, kterou vaši posluchači znají jako nositelku Nobelovy ceny za mír a vlastně velkou iniciátorku feministického hnutí. No a to se všecko v Lednici sázelo. Tady kolem růžového rybníčka. Ten se jmenuje růžový, protože na ostrově uprostřed rybníka byla sbírka růží a vegetace byla kolem rybníka uspořádaná tak, aby tady moc nefoukal vítr, ale bylo to ideální i proto, že se tady šířila vůně těch růží z toho ostrova.
0: Na co všechno se tehdy nemyslelo. Takže když se otočíte
1: a vrátíte, Tak tady ten pohled je opravdu, já tomu říkám, že to je Mona Lisa zahradní architektury. Hmm. Takže vážení posluchači, až přijete do Lednice a půjdete od zámku k minaretu, zadý sedejte vlevo a uvidíte, jak ten park je krásně komponován. Na tak obrovský park, který má 200 hektarů, je zase světým unikátem, že jim vede jediná cesta. A zase ta jediná cesta podle Goetheho, který říkal, že cesty jsou němý průvodci parkem, ta jediná cesta umožňuje naprogramovat vaše zážitky. A nechte na sebe park působit a uvidíte, jak se budou otevírat pohledy krásné a jak vám ta cesta strašně rychle uběhne.
0: A tímto krásným doporučením mého dnešního hlavního průvodce, generálního ředitele Národního zemědělského muzea a odborníka na zahradní umění Zdeňka Nováka, bychom se mohli pomalu rozloučit. Doufám, že vám náš dnešní výlet otevřel nové obzory a touhu se do Valtic a Lednice vypravit a pohlédnout na krajinu kolem zcela novýma očima. A také se zamyslet nad působností Lichtenštejnů, kteří do tohoto kusu země investovali nejen spoustu peněz, ale také umění a tvořivosti. A přitom všem dokázali obrovskou část země na moravsko-rakouské hranici nejen okrášlit, ale dát přitom práci a životní náplň i spoustě místních lidí. A byť nebyli původem Češi, zasloužili se o to, že naše země dnes disponuje jednou z nejzajímavějších člověkem vytvořených krajin na seznamu světového kulturního dědictví. Budiš jejich odkaz pro nás všechny inspirací. Krásný týden plný zajímavých objevů ve všech koutech naší země vám přeje Markéta Ševčíková.
2: Všechny díly utajených pokladů regionů si můžete poslechnout v aplikaci Můj rozhlas a v dalších podcastových aplikacích. Český rozhlas Ostrava. Rádio vašeho kraje. Cesta k uzdravení. Skutečné příběhy moderní medicíny.
3: Zápisník alkoholičky, když ženy pijí. Tomu se věnovalo Fórum za rovnost žen a mužů v roce 2024, kdy do kin vstoupil film podle skutečné události Zápisník alkoholičky. Jde o příběh spisovatelky Michaely Duvkové, který zaznamenala nejdříve na svém blogu, pak vyšla knížka a také film, který natočil Dan Svátek v hlavní roli s Terezou Ramba, která pro dokonalé stvárnění ženy závislé na alkoholu dokázala během poměrně krátkého natáčení schodit a přibrat až 5 kilogramů. To na úvod. My dnes budeme mluvit se špičkovým adiktologem, panem profesorem Michalem Mijovským, klinickým psychologem, psychoterapeutem a certifikovaným supervizorem, který se klinicky zaměřuje na terapii závislostí, přednostou kliniky adiktologie první lékařské fakulty Univerzity Karlovy a fakultní nemocnice v Praze. Spisovatelka Michaela Duvková také přišla. Vy víte, kdo četl knížku nebo viděl film, že nás nechává nahlédnout do svého příběhu, který v člověku otvírá různé otázky a vy najednou máte porovnání. Já teď cituji herečku Terezu Ramba. A strašně si začnete vážit svého života. Na cestu ze závislostí se těší Kateřina Dvořáková.
2: Cesta k uzdravení.

0: Cesta k uzdravení. Příběh pacienta.
1: Špičkový adiktolog profesor Michael Mijovský, přednosta kliniky adiktologie první lékařské fakulty Univerzity Karlovy a fakultní nemocnice v Praze, je hostem pořadu Cesta k uzdravení. Dobrý den, pane profesore.
2: Dobrý den.
1: A také spisovatelka, která se rozhodla ukázat část svého života, kdy byla závislá na alkoholu, bez příkras, Michaela Dufková. Dobrý den, Michaelo.
3: Dobrý den.
1: Děkuji oběma, že jste přišli. Vám, Michaelo, vyšla zatím poslední knížka Zápisník nealkoholičky, půl dekády s čistou hlavou. Co přinesly roky abstinence?
3: To je hrozně těžká otázka. Co přinesly roky s čistou hlavou? No, tu čistou hlavu, což je pro mě vlastně to jako nejvíc, nebo to, čeho si nejvíc možná vážím. Já nevím, jestli to jako každý posluchač pochopí, ale pro mě ráno stát a vědět, co se dělo ten předcházející večer a nemuset se jako za nic stydět, je hrozně cenný, protože vím, že jsem uložila děti, že jsem se postarala o sebe, všechny okolo sebe, a to je něco, co samozřejmě se v době toho pití nedělo.
1: Ve filmu vidíme, že to všechno se dělo v období, kdy se vám narodila dcera. Teď mluvíte v množném čísle, vy máte děti tři.
3: Ano.
1: Pamatuje si něco dcera z toho období?
3: Úplně si to myslím nepamatuje. Já jsem se šla léčit, když ještě nebyly ani tři roky, ale samozřejmě k ní se ty informace nějakým způsobem dostávají, takže to je hodně o tom s ní nějak jako komunikovat a my to vlastně děláme od začátku. Od té doby, co i já jsem s tím nějak šla ven, ale možná už od té doby, co jsem vlastně nastoupila na detox, tak vždycky jako nějak úměrně věku jsme s ní o tom komunikovali. Pamatuju si, že i v určitý době jsem se právě s panem profesorem radila, jestli vyhledat klinickou psycholožku, jestli počkat, tak zatím jako čekáme, ale komunikujeme s ním o tom.
1: Pane profesore, jak o tom komunikovat s dětmi? Co jste poradil, Michaele?
2: No, ono je to velmi ošemetné, protože ty děti jsou v každé té rodině v různém věku, navíc mají ty děti různou zkušenost a u Míši je to o to specifičtější, že se z toho stalo veřejné téma. Takže ta expozice je dvojnásobná, protože za normálních okolností je velmi obtížné to nést, když žijete jenom v té své komunitě, to jenom dávám do úvozovek, protože i to samo o sobě je velice náročné, ten tlak je obrovský, ti lidé okolo vás vědí nebo minimálně tuší, a co jenom tuší, tak zbytek si ještě domyslí. A logicky u toho dítěte zvažujete nejenom ten věk, ale samozřejmě i to, z které strany vůbec do toho, aby se z toho nestala u některých dětí retraumatizace. To znamená, prostě už to, co zažili, je něčím, co si budou muset během života řešit. A nebo vlastně něčím, kde do toho vnesete víc problémů než užitku. Takže rozhodně to téma nemá vůbec jednoduchou odpověď a je to potřeba zvažovat případ od případu. Kdy ano, kdy ne. Ne vždycky intervenovat je výhra.
0: Cesta k uzdravení.
1: Pane profesore, pojďme definovat, co je závislost. Od kdy už vzniká problém?
2: Naštěstí on to za nás udělal diagnostický manuál, který stvořila strašná spousta lidí a trvá to dlouho, než se vždycky každá ta revize uvede do života. Ale to, co je vlastně na tom jádrové, na tom konceptu, to se zas tak dramaticky nemění. To znamená například to, že se vytváří tolerance. U toho alkoholu na to ani nepotřebujete žádné velké školy, to znamená to, že koukají, že toho alkoholu někdo vypije hodně a ten efekt není tak výrazný a postupně vlastně potřebuje stále vyšší dávky, tak to je něco, čeho si vlastně běžně laik všimne a vlastně nad tím, když se lidé podivují nad večírkem, že někdo tam zvládne vypít třeba celého půl litra destilátu a v podstatě stále chodí poměrně rovně, tak to už je v podstatě poměrně vysoká tolerance. Tak to je jeden z těch velmi významných znaků. Samozřejmě velmi důležitým znakem je například to, že postupně ztrácíte náhled, odstup od toho celého toho vyvíjejícího procesu, což je vlastně přesně to typické, kdy všechno je pořád v pohodě, lidé vás přesvědčují, že jsou v pohodě. V podstatě velká část lidí, která přichází k nám do Apolináře na léčbu, tak ještě mezi dveřmi má pořád pocit, že to má pod kontrolou jako a jsou v pohodě. Tak to je vlastně součástí toho, co bychom řekli, je ta postupná změna toho náhledu a ti lidé ztrácí soudnost. Ještě významným znakem by byla samozřejmě ta stálá chuť na tu látku, která se postupně také zvyšuje, to znamená to, kdy například potom ta látka není a dostavují se velmi silné chutě, kterým říkáme craving, tak to je vlastně něco, co doprovází tu závislost také. A máme vlastně celý soubor tady těchto znaků a od určitého momentu, kdy je vlastně určitý počet těchto znaků naplněný, tak potom klinicky hovoříme o tom, že je závislost. Současně ale to, co si lidé velmi často neuvědomují, je, že propracovat se k té závislosti nějakou chvíli trvá a současně závislost není podmínkou toho, aby vám to škodilo. Jinými slovy, běžně lidé spotřebovávají velké množství alkoholu a je to množství, které už je prokazatelně zdraví škodlivé, ale ještě to automaticky neznamená, že ti lidé jsou na tomhleto množství závislí. To je vlastně jeden z nejčastějších omylů, který lidé mají a který je nazdílený v té společnosti, prostě proto, že závislých se nestane tolik lidí, ale přesto vlastně obrovský počet lidí pije alkohol způsobem, kterým poškozuje zdraví.
1: Kolik skleniček týdně je únosných?
2: Když bychom chtěli být úplně rigorózní.
1: A také čeho, že jo?
2: Ano, tak vlastně velmi důležité u alkoholu je to množství čistého etanolu. A v tomhletom smyslu ta hranice stanovená je. Je fajn, že jste použila to slovo únosné, protože...
1: Já jsem se na vás připravovala.
2: Děkuju. Tak zdravé to není v žádném případě, v žádném množství, ale to, co je to únosné, to znamená, když hovoříme, my proto máme ten specifický termín akceptovatelná úroveň rizika, tak ta akceptovatelná úroveň rizika nebo nízkorizikové pití je zhruba jenom do těch 20-25 gramů čistého etanolu, což vlastně je poměrně nízká dávka, protože to je zhruba, by si mohli posluchači představit, asi jedno desítkové pivo velké, nebo jeden velký panák, nebo dvou decka vína, což vlastně není tak moc alkoholu a to už je hranice, při jejímž překročení to riziko narůstá a nejvýrazněji potom narůstá, když je to množství zhruba větší než 60 až 80 gramů na ten den, což už v podstatě je relativně vysoká dávka, ale je to množství, ve kterém se pohybuje obrovské procento v populaci. Bavíme se tedy prakticky o těch 3 až 4 pivech, 3 až 4 dvoudeckách vína nebo 3 až 4 velkých panácích destilátu 40%. Což jako opravdu je vlastně něco, kde se běžně pohybuje v dnešní době prakticky přes 1 000 000 lidí a je to tím pádem vlastně obrovské procento dospělé populace, která se pohybuje v úrovni už velmi vysokého rizika.

0: Genetika alkoholismu je veliké téma. Je v tom mnoho té čisté biologické medicíny. Závislosti jsou velmi pozoruhodným oborem, ať už co se týká pohledu čisté farmakologie, pohledu oboru toxikologie. Je fascinující, co vlastně přinesly poslední dekády třeba v oblasti výzkumu receptorů, specifických neurotransmiterů. Když se podíváte třeba na 90. roky, ta obrovská revoluce třeba v objevu endogenních kanabinoidů a specifických receptorů právě na kanabinoidní látky. Vlastně zažíváme v našem oboru opravdu revoluci v oblasti biologické medicíny. To je ta jedna část. Ovšem, nic to nemění na tom, že je v tom vlastně velká část vývojové psychologie, toho, co ty děti zažívají v rodinách, toho, v čem vyrůstáme, to, jak nás to formuje, attachment, traumata, to jsou vlastně všechno obrovská témata, moderní témata současné adiktologie. A vlastně na tom opačném konci proti té biologické medicíně, nebo spíš v tom celém spektru, celé to kontinuum je uzavřeno tou částí těch sociálních, kulturních témat, ale taky témat náboženských, religiozních. Je vlastně typické to propojení na náboženství, na religiozitu spojenou s užíváním navykových látek a opět dosahováním změny stavu vědomí.
1: Otázka na Michaelu Důvkovou. Vycházím z obsahu filmu a vaší knihy, alespoň tak, jak jsem to navnímala. Váš tatínek byl závislý na alkoholu a u maminky jsem měla dojem, že to přehlíží, respektive u něj tolik ne, jako u vás.
2: Já to takhle úplně nevnímám. Já si myslím, že u taťky to určitě nepřehlížela, tam dělala hodně pro to, aby s tím šel něco dělat. Bohužel to se jako úplně nepovedlo. U mě si nejsem jistá, jestli to přehlížela, ale já jsem s ní jako nežila a zase jsem velmi dobře se jako uměla vymluvit a vylhat, jako kterýkoliv jiný alkoholik, jo? Takže jsem vždycky dokázala dobře schodit svoje stavy na cokoliv jiného, než na to, že jsem měla problémy s pitím. A pořád je to moje máma a já z pozice mámy si dovedu představit, že bych jednala, jako teď asi možná ne, ale v tu danou chvíli bych jednala asi podobně, jako jednala ona o mě měla prostě strach, chtěla, aby se určitý věci změnily, to se úplně nedělo. A potom samozřejmě ve chvíli, kdy pochopila, jak ta situace je vážná, tak dělala maximum pro to, aby samozřejmě mýmu muži v tu chvíli pomohla s tím, abych se šla léčit.
1: Vy máte obrovskou oporu ve svém muži.
2: Ano.
1: Což každý asi nemá, pane profesore. Jak důležitá je opora v rodině a vůbec celá psychologická stránka toho, když člověk je závislý a chce se z těch závislostí dostat?
0: Tak jak ve všem, vždycky to má minimálně dva konce. Z jedné strany je to něco, co u mnohých pacientů, u mnohých klientů je obrovským motorem, obrovskou oporou. A současně, když ti partneři nebo partnerky jsou kooperující tím dobrým směrem, tak je to vždycky velký motor a něco, co může dát úplně nový rozměr i pro tu terapii. A to též platí i pro děti. To nemusí vždycky být jenom přítěž. V mnoha případech se děje to, že ty děti opravdu se vlastně stávají aktivními účastníky a mají ten pozitivní vliv na své rodiče. Nebo i opačně. Ale pak je tam samozřejmě i ten druhý konec, kdy nebývá úplně nahodilé ta volba toho partnera a velmi často se děje to, kdy ten partner se ať už vědomě nebo nevědomě podílí vůbec na vzniku toho problému a stává se velikou brzdou a překážkou v tom procesu úzdravy. A to je bohužel velmi časté také a je to vlastně moment, kdy najednou před těmi lidmi, kteří se snaží z toho dostat, je někdy i dokonce dilema, zda v tom vztahu chtějí a mohou pokračovat, pokud se z toho chtějí dostat. Protože ta toxicita té dané kombinace, té dané dvojice je tak veliká, že to spolu nejsou schopni dát dál. A samozřejmě ten obor není černobílý a nemůžete vytrhnout z toho kontextu jenom ty návykové látky, jako je to velmi často spojeno s domácím násilím, velmi často se zneužíváním ve všech rozměrech toho slova, klinicky i společensky, včetně té ekonomiky, takže prostě najednou jako celý ten chuchvalec těch problémů v každém tom vztahu je opravdu něčím, co může být stejně tak velmi skvělou, velkou výzvou a velkým motorem, jak z toho ven, tak stejně tak to může být vlastně hrobem pro celý ten proces úzdravy.
2: Vy jste vlastně tady říkala, že jako manžel byl velkou oporou, určitě jo, ale to, co tady říká pan profesor, je myslím důležitý, ono to nebylo tak jednoduchý a žádný ten vztah není jednoduchý a chtělo to fakt jako hodně práce, hodně párové terapie, aby jsme byli tam, kde jsme dneska. Určitě to nebyla jako procházka růžovou zahradou a na tu párovou terapii chodíme pořád,

0: Jo, a to jsme 8 let po léčbě.
1: Cesta k uzdravení s Kateřinou Dvořákovou. Český rozhlas Ostrava, rádio vašeho kraje.

0: Cesta k uzdravení.
1: Špičkový adiktolog profesor Michail Mijovský, přednosta kliniky adiktologie první lékařské fakulty Univerzity Karlovy a fakultní nemocnice v Praze, je hostem pořadu Cesta k uzdravení. A také spisovatelka, která se rozhodla ukázat část svého života, kdy byla závislá na alkoholu, bez příkras, Michaela Dufková. Pane profesore, pijí ženy více?
2: Původně to bylo vlastně vnímáno jako to mužské téma, ale myslím si, že jednak to zkreslení je dané tím, že vlastně na ty ženy nebylo vidět a na spoustu témat, ženských témat nebylo vidět. Takže spolu s celým tím procesem posunu společnosti a v tom, jak začíná na ta ženská témata být trochu vidět, tak se obnažuje vlastně víc i ten rozměr, jak velký rozměr to celé je, ale současně ono právě v tomhletom najednou ten genderový pohled je trošku složitější. No a možná, že právě na ženském pití se ten posun dá velmi krásně demonstrovat, krásně asi možná v uvozovkách, protože je na něj víc vidět, ale současně na něm taky můžeme demonstrovat, jak stále ještě ta společnost je stereotypní, jak se stereotypně dívá na ta témata, protože málo co by se dalo označit za ještě stále přetrvávající tabu. A to byl jeden z těch velkých přínosů, které Miša přinesla s tou knihou a s tím zveřejněním detailů toho svého života, protože jedna rovina je ženské pití, to už je něco, co jako se dá komunikovat a už to dnes i ta média vzala nějak na milost, ale tou třaskavinou je pořád vlastně ta pijící matka. To, kdy ten symbol ženství je posunutý ještě o jednu etáž citlivosti dál a není to jen žena, je to matka. Matka, která se chová nezodpovědně, matka, která není tou ochranitelkou, tou kotvou pro tu rodinu, pro toho chlapa a najednou může být stejně nezodpovědná jako on, ale najednou ta společnost to vidí jinak.
0: Cesta k uzdravení.
1: Co tady ale nezaznělo, pane profesore Mijovský, a vlastně i směrem k vám, Míšo, a to je téma motivace. Proč by měl člověk přestat pít? Vy jste tady zmínil matky, pokud miluji svoje děti, tak přece přestanu pít kvůli dětem. Je to ta správná motivace?
2: Může to být dobrý impuls, může to být významný impuls, může to být jeden z úplně hlavních na začátku šťouchanců, ale málo kdy to stačí. Vlastně to už je taková sice učebnicová věc, ale možná zkusím ji trochu udělat jako živou. Je to vlastně takový ten moment, kdy nad těmi vnějšími faktory zvítězí ten vnitřní. To znamená, kdy se to z toho externalizujícího, to znamená vlastně, kdy jsou to ty důvody, ti lidé okolo vás, proč něco se sebou máte udělat, tak v momentě, kdy se začnou překlápět do toho, kdy to chcete udělat vy pro sebe a víte, že to chcete udělat pro sebe a ujasníte si, proč to chcete udělat pro sebe, tak to je ten klíčový moment toho, kdy ten člověk má opravdu už velikou naději. Pokud to ale nepochopí a zůstává to v té rovině těch externalizujících, těch externích motivů a důvodů, tak ten člověk jako v podstatě pořád jednou nohou nebo víc než jednou nohou v podstatě v tom problému dál. Prostě to nestačí. Buď překonáte tu rovinu toho, kdy to není jen pro vaše okolí a najdete ty důvody, proč vy sama sobě stojíte za to, abyste to pro sebe udělala. Ale to je vlastně současně něco, kde každý terapeutický tým je krátký. My jsme asi v té první části dobří. Já si myslím, že ten systém léčby závislostí není vystavěný špatně a máme za sebou obor téměř 150 let vývoje. Ale to, co je na tom vlastně důležitého a kde začíná ta alchymie, je v té druhé půlce. A tam si myslím, že je to vlastně vždycky challengeující, vždycky je to velká výzva i pro toho terapeuta, protože tam už přestávají platit ty algoritmy, tam už přestává platit takové to, kdy to má ten postup 1, 2, 3, 4, to všechno vlastně se dá velmi dobře uplatňovat v té první půli. Ale jakmile jdete do té roviny toho, kdy ten člověk hledá vztah nebo znovu buduje vztah k sobě, kdy si znovu definuje tu svoji pozici v tom světě, kdy znovu hledá smysl toho svého bytí v tom světě a prostě kdy najednou zjišťuje, že se nedá udělat ta zkratka. Dokud nenajde odpověď na tyto základní otázky, tak těžko může zodpovědět, proč by tady měl být pro někoho druhého. To je ta velká lež, kterou mnozí žijí. To znamená toho, že já to chci udělat jenom pro to své dítě, nebo pro svého manžela, nebo pro koho dalšího, zaměstnavatele a podobně, protože nechci ztratit práci, to je taky dobrý legitimní důvod. Ale to jsou vlastně všichni ti okolo. A pokud nenajde ten člověk vztah k sobě a nenajde ten důvod, proč to pro sebe udělá, tak to vlastně pořád zůstává celé pokřivené a nedotažené.
1: Paní Dufková, jak dlouho trvalo vám, než jste našla vztah k sobě?
3: Dlouho. Já myslím, že ho furt hledám, ale je to nějaký prostě proces, dlouhý proces. A nejde to vzít tou zkratkou právě. Žádná taková jako není, aby to opravdu byl funkční vztah k sobě a aby v něm nebyly lži vůči sobě, tak to prostě trvá. A mně vlastně stačí nějaký sebepřijetí.
1: Já vám děkuju za návštěvu u nás pořadu Cesta k uzdravení. Z pohledu adiktologa, co uzdravujeme?
2: Asi se to může zdát být úsměvné, protože by to možná měl říct duchovní, že uzdravujeme duši, ale my asi opravdu jako primárně hlavně uzdravujeme tu duši a se zdravější duší už potom to tělo následuje přece jenom snadněji a i přesto, že to tělo má mnoho limitů, tak se zdravější duší se dá žít i s těmi limity a s tím, že víte, že už některé věci pro vás nejsou a že prostě některé věci nemůžete, nebo prostě proto, že už je nechcete, právě proto, že víte, že tudy ta cesta pro vás není.
1: Děkuji, pane profesore Mijovský.
2: Díky za pozvání.
1: I vám, Míšo.
3: Já taky děkuji.
0: Cesta k uzdravení. Skutečné příběhy moderní medicíny.
1: Tento pořad si můžete poslechnout na webu a v aplikaci Můj rozhlas a v dalších podcastových aplikacích. Cesta k uzdravení s dobrým koncem. Zdraví vás Kateřina Dvořáková.

0: Kutilové, zahrádkáři, chovatelé a chalupáři. Máme pro vás Hobby magazín. Pořad plný rad, nápadů a inspirace.
1: Pustíme se do pěstování jedlých a léčivých denivek. Poradíme s chovem králíků plemene Rex a máme pro vás několik vychytávek, jak zacházet s klimatizací ve vašem autě.
0: Hobby magazín s Arturem Kubicou. Každou sobotu v 21 hodin na rádiu vašeho kraje. Zelená vlna. Každý den pro vás sledujeme aktuální situaci na silnicích. Ráno každých 30 minut, přes den každou hodinu. Vždy po zprávách. A také kdykoliv se na silnicích v našem kraji něco mimořádného děje. Zelená vlna, známe lepší cestu.
2: Je 5 hodin.
0: Český rozhlas Ostrava. Zprávy.
2: Podvodníci zneužívají jméno České televize a rozhlasu pro vylákání citlivých údajů. Karviná připravuje modernější zázemí pro základní uměleckou školu. Ostravští fotbalisté si na úvod ligové sezóny poradili se Zlínem. Bude slunečno, postupně přibude oblačnosti a naměříme do 30 stupňů. Dobré ráno vám přeje Tereza Hájková. Česká televize a Český rozhlas varují před falešnými SMS zprávami o údajném dluhu na televizních a rozhlasových poplatcích. Podvodníci v nich hrozí přirážkou 10 000 korun. Přitom se z lidí snaží vylákat osobní a platební údaje. Obě instituce upozorňují, že podobné výzvy prostřednictvím SMSek neposílají. Varováním můžou být taky gramatické chyby anebo podezřelá webová adresa s koncovkou třeba .top místo běžné .cz, říká mluvčí Českého rozhlasu Lidia Erlebachová.
3: Na podezřelé odkazy by neměli klikat ani zadávat své údaje. Pokud už bankovní údaje vyplnili nebo provedli platbu, měli by okamžitě kontaktovat svou banku a policii České republiky.
2: Informace o rozhlasovém poplatku jsou dostupné pouze na webu poplatek.rozhlas.cz. O televizních poplatcích pak informuje web tvpoplatky.cz. Karviná se posunula v přípravě rekonstrukce základní umělecké školy Bedřicha Smetany. Součástí proměny bude taky nový koncertní sál pro zhruba 150 návštěvníků s kvalitní akustikou, lepším propojením pavilonu a pohodlnějším přístupem do areálu. Upřesnil náměstek primátora Lukáš Rašik ze SocDem.
4: Současný stav pavilonu školy už neodpovídá tomu, jaké podmínky chceme dětem, pedagogům i dalším uživatelům areálu nabídnout. Nyní se posouváme od studie k projektové dokumentaci, která navržené řešení podrobně rozpracuje a zpřesní také předpokládané náklady na rekonstrukci.
2: V Česku meziročně přibylo skoro 200 pracovních úrazů. Celkem loni utrpělo zranění více než 36 tisíc zaměstnanců. Vyplývá to z dat Výzkumného institutu práce a sociálních věcí. Údaje zahrnují i brigádníky. Ti se podle Státního úřadu inspekce nejčastěji zraní v létě. A práva na odškodnění mají stejná jako zaměstnanci v běžném pracovním poměru. Příbor a Trojanovice jsou mezi 17 finalisty celostátní soutěže Soběstačná obec 2100. Příborský projekt se zaměřuje na obnovu krajiny a výsadbu nové zeleně v okolí. Trojanovice zase soutěží s návrhem na přeměnu bývalého dolu v podnikatelský a inovační ekosystém. Vítěz získá 100 000 korun na další udržitelné projekty. Lidé mohou pro obě obce hlasovat do konce srpna na webových stránkách soutěže.
0: Sport.
2: Fotbalisté Baníku Ostrava vyhráli v prvním ligovém kole ve Zlíně 1-0. Podle trenéra Romana Skuhravého bylo vítězství jeho svěřenců zasloužené.
5: Ten první poločas byl takovej z obou stran vlastně bez nějakých velkých šancí. V druhém poločase si troufám říct, že jsme byli jasně lepší. Samozřejmě ten gol, který nám dal konečně Venca Jurečka, tak nám pomohl a potom už to byla jenom otázka času, jestli nějakou tu breakovou situaci proměníme nebo ne.
0: Počasí.
2: Dnes bude v Moravskoslezském kraji slunečno, později odpoledne od západu přibude oblačnosti a k večeru se místy objeví přehánky, výjimečně i bouřky. Nejvyšší teploty 26 až 30 stupňů, na horách do 24.
0: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Ostrava, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Ostrava.
2: Žádné nehody v tuto chvíli hlášené nemáme. Pokud víte o problémech na cestách, volejte na bezplatnou linku Zelené vlny 800 553 553.
0: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
6: Zajímavým zážitkem pro celou rodinu je víkendový výlet parním vlakem na Osoblažské úzkokolejce po trase Třemešná, Osoblaha a zpět. Na nádraží Třemešná přijede vlak v 10.45 a z Osoblahy zpět pak vyráží v 15.10. I takto můžete prožít v regionu. Nový den má datum neděle 26. července.
0: Pohodový víkend s Českým rozhlasem Ostrava.
6: Zprávy, počasí, doprava, taky kalendárium a reportáž třeba z Krnova. To vše tady u nás. Dobré jitro přeje Lukáš Kaňa.

0: Karel Gott, kam se schoulíš, tak to vám hrajeme a rádi v čase 5 hodin a k tomu necelých 11 minut. Hudba Karel Svoboda, text Eduard Krečmar a tohle byl hudební návrat do roku 1980.
1: Zvítězila pravda a láska.
2: Yes, we can. Neděle 26. července svátek má Anna. Jméno z hebrejštiny znamená milosti plná či milá. Tady je Petr Jungmann, hezký den. Po čtvrté vyrazili lidé k měsíci před 55 lety. V roce 1971 odstartovala z mysu Canaveral kosmická loď Apollo 15. Díky výkonnější nosné raketě si mohli sebou vzít kosmonauté David Scott, Alfred Warden a James Irwin i lehký elektromobil. A o 4 dny později už se proháněli po povrchu naší oběžnice. Co potřebujete ke vstupu do Evropské unie? Řádně vyplněný dotazník. Ten předal tehdejší český velvyslanec z Bruselu Jaroslav Šedivý přesně před 30 lety v roce 1996 evropským úřadům. Ve stejný den předalo požadovaný dokument, krasopisně vyplněný, i Maďarsko.
3: Tohle je souboj o stříbrnou medaili.
1: Před 5 lety jsme se radovali z první medaile na olympiádě v Tokiu.
3: Martin Tomas nebo Lukáš Rohan.
1: Z vodního kanálu stříbrnou vylovil na kánoji slalomář Lukáš Rohan.
3: Lukáš Rohan má stříbrnou medaili z olympijských her.
1: O pár hodin později přidal senzační bronz šermíř z Brna Alexandr Šupenič.
4: Alexandr Šupenič, bronzový!
1: A před 3 lety na základnu v Náměšti nad Oslavou dorazili první 2 americké vrtulníky Viper. 83 má dneska zpěvák nejstarší rockové kapely světa, skupiny Rolling Stone, Sir Mick Jagger. Stouni mají z Brusu novou desku a všem třem jejím členům je aktuálně dohromady 244 let. Hraje jim to úžasně. Kulatých 60 slaví polovina těžkýho pokondra Roman Ondráček a já přeju pěknou poslední červencovou neděli.
5: Pohodový víkend s Českým rozhlasem Ostrava.

0: Freddie Mercury, kapela Queen ve víkendovém vysílání Českého rozhlasu Ostrava. Takhle zní Radio Gaga, aktuální čas 5 hodin na 18 minut. A jdeme se společně podívat, do jakého rána dnes v regionu vstáváme.
1: Počasí.
0: Meteostanice Bohumín Záblatí právě teď 14 stupňů Celsia, Chuchelná 18,5 stupně. Frýdek Místek, meteostanice Svijatnov hlásí necelých 13 stupňů na teploměru, Frenštát pod Radhoštěm okolo 19 stupňů, Horní Lomná tam na teploměru mají 10 a třeba Karlova Studánka právě teď něco malinko přes 15 stupňů Celsia. Jaký je výhled? Dnes bude v Moravskoslezském kraji slunečno, později odpoledne od západu přibývání oblačnosti. A k večeru se místy objeví přehánky, výjimečně i bouřky. Nejvyšší teploty dnes v neděli 26. července 26 až 30 stupňů Celsia.
1: Pohodový víkend s Českým rozhlasem Ostrava.
0: Debaty ohledně kontroverzního hnutí i povodně. To vše doprovázelo rekonstrukci budovy historické Sokolovny v Krnově. Teď už je všechno hotovo. Podíváme se tam spolu ještě do 17:30.
2: Křížem krajem s Českým rozhlasem Ostrava je v plném proudu. Vyrazte během léta na Beskydské vrcholy, navštivte známé horské chaty a sbírejte razítka do soutěžní karty. 7 razítek vás zařadí do slosování o turistické vybavení. Všech 9 pak do hry o nové jízdní kolo. Soutěž trvá do 31. srpna. Více informací na našich internetových stránkách. Přidejte se i vy a objevujte krásy Beskyd s Českým rozhlasem Ostrava.
1: Český rozhlas Ostrava. Rádio vašeho kraje.

0: Ema Drobná a Adam Ďurica ve víkendovém vysílání Českého rozhlasu Ostrava a do půl šesté tady u nás také Cher a Walking in Memphis. Už jen drobnosti chybí k návratu sportovců a spolků do historické budovy krnovské Sokolovny. Postavil ji významný krnovský architekt Leopold Bauer na počátku 30. let minulého století. Město ji poslední 3 roky opravovalo a práce nebyly bez potíží a například rozpočet stoupl ze 70 na 90 milionů korun.
1: Se změnilo to obložení, které tady mělo být původně dřevěné, takže se to přepočítalo na nějakou akustiku, překreslilo a udělal se tady akustický obklad.
2: Pavel Andrele z krnovské radnice mě vzal do největší tělocvičny v Sokolovně. Všechno tady voní novotou, i to čerstvé dřevo, po kterém tady chodíme.
1: Když jste normálně mluvil, tak bychom se takhle těžko jakoby domlouvali, protože se to hodně ozývá, že teď je takhle tlumené, takže tady můžeme hovořit normálně.
2: Vzhledem ke stáří budovy se při rekonstrukci objevily i nějaké problémy. Například strop nad malou, ale i nad velkou tělocvičnou bylo třeba staticky zajistit. A klidu na práci nepřidali ani povodně.
1: Už byly při zemi hotové omítky, to, co se udělalo, to se muselo všechno znova vytrhat. Byly tady provedené injektáže, které se musely obnovit, ještě nebyly zaschlé.
2: Samotný plášť stavby už je hotový taky. Zajímavá je například omítka, která připomíná rybí šupiny.
3: Tomu rozhodnutí, jestli obnovit nebo neobnovit znaky turnerského hnutí, předcházela opravdu rozsáhlá odborná debata.
2: Nezávislý starosta Krnova Tomáš Hradil vysvětluje, že na fasádě na doporučení historiků přeci jen něco původní podoby chybí. Jde o symboly německého turnerského hnutí. Turneři byli něco jako čeští sokoly, ale ve 30. letech 20. století často otevřeně podporovali nacismus. O záchranu usiloval spolek Krnovská synagoga Jana Stejskala.
4: Musím říct, že s výsledkem rekonstrukce jsem velmi spokojen, ale šlo dosáhnout více. A to, co tomu chybí, tak jsou dvě věci. Jedna věc, obnovit ty turnerské znaky v podobě těch 4 písmen F, které navrhl Leopold Bauer. A druhá věc, měla se obnovit původní galerie.
2: 4 F symbolizovala motto turnerského hnutí a podle Jana Stejskala šlo o unikátní kus architektury, který neměl s nacismem nic společného a nikde jinde ve světě nebyl. Sportovci se do tělocvičny vrátí po prázdninách. Z Krnova Adam Tomáš, Český rozhlas.
5: Český rozhlas Ostrava. Žijeme tu s vámi i na Bruntálsku.

0: Obec Osoblaha přestěhovala své muzeum. Kam se přemístilo? Odpoví Tereza Hájková, která připravuje krátké zprávy. Terezo, dobré jitro přeji.
1: Hezké ráno. Je 17:30.
2: Český rozhlas Ostrava. Zprávy.
1: Město Opava nabízí k prodeji první pozemky ve vznikající obytné čtvrti Stromovka. Zájemci o některou z více než 50 parcel už se můžou registrovat, potvrdil to opavský primátor Tomáš Navrátil z hnutí ANO. Pozemky jsou určené pouze pro fyzické osoby. Antidopingový výbor by se nově mohl zabývat takzvaným safeguardingem, tedy posilováním bezpečného sportovního prostředí. Počítá s tím novela zákona o podpoře sportu, kterou navrhl ministr pro sport Boris Šťastný z motoristů. Podle ní by výbor od ledna mohl řešit prevenci diváckého násilí anebo ovlivňování výsledků sportovních utkání. Obec Osoblaha přestěhovala své muzeum. Nově funguje v ulici Pavlovická v prostorách bývalé školní družiny. Lidé ho můžou navštívit každou sobotu a neděli a o státních svátcích, uvedla nezávislá starostka Osoblahy Jana Dohnalová. Původně muzeum sídlilo v budově bývalé mateřské školy. Městský obvod Ostrava-Jih vyhlásil fotosoutěž o nejhezčí předzahrádku, která vznikla díky podpoře radnice. Autoři získají odměnu 5, 4 a 3 tisíce korun. Mluvčí radnice Ilona Honusová zároveň připomněla, že lidé, kteří chtějí předzahrádky před domy založit, stále můžou žádat o příspěvek 1500 korun, a to do konce října. Na příštím ročníku festivalu Štěrkovna Open Music, který se koná na břehu jezera v Hlučíně na Opavsku, vystoupí například Jana Kiršner, IMT Smile a Horkýže Slíže. Pořadatelé to oznámili v závěru letošní třídenní hudební akce. Festival se příští rok uskuteční od 29. do 31. července. Dnes bude v Moravskoslezském kraji slunečno, později odpoledne od západu přibývání oblačnosti a k večeru se místy objeví přehánky. Nejvyšší teploty 26 až 30 stupňů.
2: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Ostrava, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Ostrava.
1: V Třinci v ulici Frýdecká probíhají stavební práce, vozovka je neprůjezdná. Objížďka vede přes ulice 1. máje a Jablunkovská, tak s tím počítejte.
2: Zelená vlna, známe lepší cestu. Český rozhlas Ostrava, rádio vašeho kraje.
0: Krátce po 17:30 se k Tereze připojuje také Lukáš Kaňa. Zdraví vás, přeji pohodové vstávání do neděle 26. července. Svátek dnes slaví Anna a Aneta, takže dámy přejeme jen a jen to nejlepší a vám...

0: Křížem krajem zamířil na Gýrovou. Včera se tam Český rozhlas Ostrava vydal a spolu s námi jste mohli prožít den plný hudby, soutěží a letní pohody v krásném prostředí Beskyd. A taky si užít koncert písničkářky Kači. Fotky a video najdete na našem Facebooku a Instagramu profily Rozhlas Ostrava. Aktuální čas 5.39, neděle 26. července. A do jakého rána dnes vstáváme z pohledu počasí na severní Moravě a ve Slezsku, to zjistíme společně s meteorology už za několik málo minut. Počkejte si.
1: Léto s Českým rozhlasem Ostrava.

0: počasí.
1: Neděle 26. července v proměnách počasí, to je téma pro meteoroložku Evu Richterikovou. Evo, dobré ráno přeji.
2: Dobré ráno.
1: Jaká je tedy aktuální situace v regionu?
2: Tak zbudili jsme se do oblohy, do jasné oblohy a poměrně teplého rána, i když ty hodnoty se velmi liší i v rámci jednoho regionu, takže zatímco například v Osoblažsku je kolem 19 stupňů Celsia, anebo třeba také v Ostravě Porubě je aktuálně 19 stupňů, tak jinde mohou teploty být i po 10 stupni, například Rýmařovsko hlásí hodnoty kolem 9 stupňů Celsia. No a fouká většinou slabý, proměnlivý vítr někde tam, kde právě už je o něco tepleji, tak fouká mírný jižní nebo jihozápadní vítr do 6 metrů za sekundu.
1: Jakou podobu pak počasí nabídne v průběhu neděle?
2: Dnes bude velmi teplo a dopoledne i slunečno. V odpoledních hodinách bude oblačnosti přibývat, ve večerních hodinách se pak mohou objevit lokálně i přehánky, výjimečně nelze vyloučit ani bouřku, ale těch srážek by obecně nemělo být mnoho. Teploty budou mezi 27 až 31 stupni Celsia, na horách mezi 20 až 24 stupni. Vítr povane mírný jižní nebo jihozápadní, rychlosti 3 až 7 metrů za sekundu.
1: Ještě situace v noci a zítra, čili v pondělí, jak bude?
2: Noc nás čeká opět teplá, ale tentokrát velkou oblačností a možností srážek. Čekáme hodně oblačnosti, zejména ve večerních nebo z kraje noci se mohou vyskytovat lokálně přehánky, ojedinělé bouřky. Teploty budou mezi 20 až 16 stupni Celsia, v údolích ojediněle klesnou na hodnoty kolem 14 stupňů, vítr povane mírný, jeho západní rychlosti 2 až 6 metrů za sekundu a místy přechodně zeslábne. No a v pondělí čekáme velkou oblačnost na většině území s občasným deštěm nebo s přehánkami, lokálně se přidají i bouřky, k večeru pak budou srážky ubývat a bude ubývat i oblačnosti. A teploty během pondělka už nebudou tak vysoké, nejčastěji mezi 21 až 25 stupni Celsia, na horách kolem 17 stupňů a vítr povane ráno možná i slabý, ale během dne se rozfouká místy až na čerstvý západní, severozápadní, rychlosti 4 až 8 metrů za sekundu s nárazí kolem 15 metrů za sekundu a až později večer vítr zeslábne.
1: Počasí sleduje meteoroložka Eva Richteriková. Děkujeme za informace a přejeme krásnou neděli. Naslyšenou.
2: Hezký den, naslyšenou.
0: Zámecké léto. Příběhy zámků a jejich majitelů. Jak se žije na šlechtických sídlech dnes, zjistíte s Františkem Kinským každou sobotu a neděli po 13. a 20. hodině v našem vysílání.
3: V sobotu nás pozve do zahrad u svého rokokového zámku Nové Hrady jeho majitel Petr Kučera. V neděli nás zámkem Světlá nad Sázavou, kde mají dokonce zlaté bažanty, provedou manželé Marta a Jiří Mariánovi.
0: Zámecké léto. Příběhy zámků.

a jejich majitelů. Během prázdnin každý víkend od 13 a 20 hodin. Více informací na webu zámeckéléto.cz. Český rozhlas Ostrava, rádio vašeho kraje.

0: Skvělý nápad a Aneta Langerová ve víkendovém vysílání Českého rozhlasu Ostrava. Do 6. hodiny také Hana Zagorová a rande u zdinářků. Je neděle 26. července. Kam dnes vyrazit? Zajímavým zážitkem pro celou rodinu je víkendový výlet parním vlakem na Osoblažské úzkokolejce po trase Třemešná Osoblaha a zpět. Na nádraží Třemešná přijede vlak v 10.45 a z Osoblahy zpět pak vyráží v 15 hodin a 10 minut. Frýdecko-Místecké muzeum Beskyd zve na entomologickou exkurzi do Bašky. Budete zkoumat hmyz, případně jiné bezobratlé, kteří se vyskytují kolem řeky Ostravice a v okolí vodní nádrže Baška. Akce startuje v 9.15 před železniční stanicí Baška a exkurze trvá zhruba 4,5 hodiny. Zoo Ostrava zve pro změnu na komentované prohlídky skleníků. S průvodcem poznáte skleníkový areál, především tropické a subtropické rostliny, využívané k dekoraci zoo, a taky kolekci bonsají. Sraz je u výběhu plameňáků vždy v 11 a ve 14 hodin, ovšem pozor, je nutná rezervace předem. V Dolní Moravici se dnes od 9.30 koná poutní oslava u kostela svatého Jakuba a pouť svaté Anny se mší svatou slaví také v Ondřejově na Rýmařovsku. Začíná v 9 hodin.
1: Český rozhlas Ostrava. Žijeme tu s vámi.

0: Přesný čas vám přináší matrace za hubičku.cz. Kvalitní české ortopedické matrace pro vaše bolavá záda. www.matracezahubičku.cz. Sponzor programu.
1: Je 6 hodin.
2: Český rozhlas Ostrava. Zprávy.
1: Zájem o darování kostní dřeně je stále velký. Přibylo i lidí, kteří zachránili konkrétní život. V krnovské nemocnici pokračuje stavba heliportu pro záchranářské vrtulníky. Vodní slalomář Přindiš je mistrem světa v kajak krosu. Počasí dnes bude slunečné s teplotami do 30 stupňů. U zpráv Českého rozhlasu Ostrava vás vítá Tereza Hájková. Zájem lidí o darování kostní dřeně se postupně vrací na úroveň před rokem 2025. Za loňskými rekordními čísly byl příběh malé Madlenky, díky kterému se registrovalo přes 30 tisíc dobrovolníků. Letos se zatím do dvou českých registrů přihlásilo téměř 10 tisíc potenciálních dárců. Pokračuje mluvčí Národního registru dárců kostní dřeně Klára Conková.
3: Co se týče těch reálně odebraných, tedy těch, co zachránili život. Minulý týden jsme odebrali 80. dárce a to je také nádherné číslo, takže letos poprvé asi pokoříme stovku. Za celý loňský rok se odebralo 91 dárců, zhruba polovina štěpů zůstala tady v Čechách a pomohla českým pacientům a zhruba polovina putovala do zahraničí různě po světě.
1: Celkem v českých registrech je přes 200 tisíc lidí. Většinu z nich lékaři se žádostí o darování nikdy neosloví. Za rok skončí stavba nového střediska záchranné služby v areálu krnovské nemocnice. Práce pokračují podle plánu. Nové zázemí přijde na desítky milionů korun. Jednopatrová budova bude mít na střeše heliport, kde budou moct přistávat vrtulníky i v noci. V současnosti mají záchranáři základnu na krnovském letišti. Nový heliport umožní, aby se pacienti rychleji dostali k lékařům. Proto vzniká i nový spojovací most, který naváže na nemocniční koridory. V Opavě i letos pokračuje letní tradice promenádních koncertů dechové hudby. Každou neděli do konce srpna vystoupí na Opavském dolním náměstí jedna z regionálních kapel.
4: Tak to zní dolní náměstí, když duní řízná dechovka každou neděli, pokud neprší. Promenádní koncerty mají desítky let dlouhou tradici, mají své věrné fanoušky a je to i výjimečná konkurenční přehlídka. Dnes hraje Kobeřanka, v dalších týdnech třeba Hradečanka anebo kapela z Bolatic. Martin Knitl, Český rozhlas. Sport.
1: Vodní slalomář Vít Přindiš se stal mistrem světa v kontaktní disciplíně kajak cross. Zvítězil na šampionátu v americké Oklahomě, kde ze všech vyřazovacích jízd postoupil bez větších problémů a ve finále se dostal do čela v závěru trati.
5: Před finále už jsem si s trenérem dělal srandičky, on hrozně chtěl, abych byl koncentrovaný, abych jako myslel na tu jízdu. Já jsem si s něj dělal srandu, kam pojedu na dovolenou a on byl hrozně takovej nervózní a nerudný, tak jsem si ho dobíral, ale říkal jsem mu, nebo já to tam rozbalím a ukážu a nenechám nikomu nic, prostě ani jeden záběr.
1: Češi na mistrovství světa získali celkem 7 medailí a ovládli pořadí národů.
2: Počasí.
1: Dnes bude na severní Moravě a ve Slezsku slunečno, později odpoledne od západu přibývání oblačnosti a k večeru se místy objeví přehánky, výjimečně i bouřky. Nejvyšší teploty 26 až 30 stupňů, na horách naměříte do 24.
2: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu irozhlas.cz. Český rozhlas Ostrava, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Ostrava.
1: V Karviné v ulici Havířská probíhá rekonstrukce vodovodního řadu. Silnice je zcela uzavřená. Objížďka vede přes ulice Havlíčkova a u Barbory.
2: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553.
6: Dobré ráno. Frýdecko-Místecký Fauna Park zve na setkání s dravci a sovami. Uvidíte, jak létají, loví a jaký je jejich život. Park bude otevřen od 15 hodin a představení začne o hodinu později. I to přinese neděle 26. července v regionu. Teď je 6 hodin a k tomu 4,5 minuty a tady u nás reportáž z Třince, z Kozubové, taky ranní rozcvička, tipy pro volný čas, zprávy plus počasí.
2: Pohodový víkend s Českým rozhlasem Ostrava.
6: A s písničkami, které nestárnou, teď v této hodince se o ně postarají třeba Miraj, Marie Rotrová, Vašek Neckář nebo Iveta Bartošová. PS, u mikrofonu Lukáš Kaňa. Dobrý den.

0: 6 hodin k tomu 11 a půl minuty. Začít ráno zdravým pohybem můžete i dnes v neděli. Připravte se, je tu hraní rozcvička, kterou provází Petr Peč.
1: Dobré ráno, sportovci. Zdraví vás Petr Peč u ranní rozcvičky. Ke cvičení potřebujeme dvě pedláhve. Vzpřímený postoj, hlava v prodloužení s trupem, paže podél trupu drží pedláhve. S nádechem jdeme dolů do podřepu, paty stále na zemi, paže pokrčené u ramen. Budeme střídavě propínat ruce vpřed a zároveň držíme tělo v podřepu. Vydržíme 20 vteřin. Celý cvik opakujeme 4x. Hezký den s pohybem!
2: Léto s Českým rozhlasem Ostrava.

0: Pohodová muzika ve víkendovém dobrém ránu Českého rozhlasu Ostrava. Za malý okamžik kapela Miraj a vedle tebe usínám. Aktuální čas 6 hodin k tomu 16,5 minuty a společně se podíváme právě teď do meteomapy Moravskoslezského kraje.
1: Počasí.
0: Stanice Osoblaha hlásí 18 stupňů Celsia, takto po ránu. Ostrava Poruba přes 19 stupňů na teploměru. Praděd necelých 13 stupňů, Rýmařov necelých 9, Slezská Harta 16,5 stupně Celsia, takto po ránu. Třinec, stanice Oldřichovice, Javorový 16 stupňů a třeba Vítkov také zmíníme 15,5 stupně Celsia právě teď. Jaký je výhled pro dnešek? V Moravskoslezském kraji bude slunečno, později odpoledne dne od západu přibývání oblačnosti a k večeru se místy objeví přehánky, výjimečně i bouřky. Nejvyšší teploty 26 až 30 stupňů.
1: Pohodový víkend s Českým rozhlasem Ostrava.
0: Na náměstí Tomáše Garrigua Masaryka v Třinci teď připomíná rozestavěné kluziště. Stavbaři už tam položili potrubí a další součásti pro budoucí fontány a možítka. A připravené jsou už i podstavce pro 6-tunovou kotvu zaoceánské lodi Třinec. Podrobnosti tady u nás ještě do 6:30.
1: Příběhy z muzejního depozitáře. Objevujte společně s odborníky z Ostravského muzea příběhy a historii různých muzejních exponátů. Každý čtvrtek ve 14:50 a v neděli v 9:50 ve vysílání Českého rozhlasu Ostrava. Moravskoslezský rozhlasový kvíz. Soutěžte s námi, otestujte si své znalosti o Moravskoslezském kraji a vyhrávejte zajímavé ceny. Každý všední den po 10. hodině v rámci Dobrého dopoledne s Českým rozhlasem Ostrava. Český rozhlas Ostrava. Rádio vašeho kraje.

0: Skupina Mirai ve víkendovém Dobrém ráno a do půl sedmé také Marie Rotrová, hvězda Supernova. Stavbaři v Třinci pokračují s rekonstrukcí náměstí Tomáše Garrigua Masaryka. Už položili potrubí pro nové vodní prvky. A nachystané jsou také dva betonové podstavce, které budou podpírat šestitunovou kotvu. Ta dříve brázdila oceány na lodi pojmenované právě po Třinci.
1: Ono to tady trošku vypadá, jako by se stavěla ledová plocha. Ty komínky vlastně takové, co tady trčí, tak to jsou předpokládám trysky té budoucí fontány.
2: Přesně tak, to hokejové hřiště, jak jste sám řekl, i my tak nazýváme, tak ty nerezové hrnce, to jsou vlastně budoucí fontány. Po obvodu jsou nerezová mlžítka. A v okolí máme hodně hotové odvodňovací žlaby. Aktuálně se pracuje na žulových obrubách.
1: Postaveništi mě provází stavby vedoucí Bohuslav Sobotík. Na druhém konci náměstí už je vidět hotové dva betonové podstavce. Jeden je takový nižší, širší, druhý vyšší, užší, takže tady nějak bude umístěna ta kotva.
2: Přesně tak. To jsou základy pro lodní kotvu. Ten nižší slouží k tomu, že ta kotva se spodní části zapře a o ten vyšší betonový základ se ta kotva opře a vlastně půjde vidět čelo lodní kotvy.
1: My jsme teď v garáži, která slouží jako takové trošku skladiště magistrátu a tady leží. Je to mace, kolik to má na délku? 3,5 metru. 6250 kilo přesně.
3: Tak to není v vozovkách taková nevzhledná rezavá kotva, tak jak sloužila v tom moři, takže proto byla takhle povrchově ochráněna, ať to na tom náměstí Tomáše Garrigua Masaryka taky trošku vypadá.
4: Říká mi mluvčí magistrátu Stanislav Češlar. Město Třinec má kotvu zapůjčenou od České lodní společnosti.
3: Důvodem byl nákup kotvy z poskytnuté dotace, která je následně sledována a vyhodnocována po dobu udržitelnosti, ale také chystané zařazení této kotvy do připravované sbírky muzejní povahy, která bude evidována v centrální evidenci sbírek Ministerstva kultury České republiky. Tak proto ta vypůjčka.
4: Rekonstrukce náměstí TGM má být hotová na přelomu srpna a září. Střince František Kuča, Český rozhlas.
5: Český rozhlas Ostrava. Žijeme tu s vámi i na Frýdecko-Místecku.

0: Talking ve víkendovém dobrém ráno Českého rozhlasu Ostrava. Děti narozené v Ostravě jihu dostanou při vítání občánků nově i pamětní medaily. Také o tom krátké zprávy a s nimi Tereza Hájková, která chystá i počasí a zelenou vlnu. Terezo, dobré ráno.
1: Pěkné ráno. Je 6:30.
2: Český rozhlas Ostrava. Zprávy.
1: Český rozhlas a Česká televize varují před falešnými SMS zprávami. Podvodníci se v nich snaží vylákat z lidí osobní a platební údaje a hrozí přirážkou 10 000 korun kvůli údajnému dluhu na televizních a rozhlasových poplatcích. Obě instituce upozorňují, že podobné výzvy prostřednictvím SMS zpráv neposílají. Na berlínském pochodu za práva sexuálních menšin vjelo auto do davu lidí. Zemřel nejméně jeden člověk, dalších 16 je zraněných, z toho 3 vážně. Informovala o tom berlínská policie. Po pachateli stále pátrá. Útočníka identifikovala jako člena berlínské islamistické scény. Oprava historické sokolovny v Krnově finišuje. Památku ze 30. let město opravovalo od roku 2023. Vnitřek i venkovní plášť budovy je hotový. Chybí dodělat prostranství kolem tělocvičny, uvedl nezávislý starosta Tomáš Hraděl. Město sokolovnu otevře 31. srpna. Děti narozené v Ostravě jihu dostanou při vítání občánků nově i pamětní medaily. Městský obvod tak obnovuje tradici, která fungovala před rokem 1989. Nové medaile s motivem miminka a nápisem Jižánek začne radnice přidávat do dárkových balíčků pro rodiče novorozenců od poloviny srpna. Fotbalisté Ostravy vstoupili do nové sezony první ligy výhrou 1-0 ve Zlíně. O úspěšné soutěžní premiéře trenéra Romana Skuhravého na lavičce Baníku rozhodl po hodině hry Václav Jurečka. Slezané včetně baráže zvítězili v 5. soutěžním zápase po sobě. Dnes bude v Moravskoslezském kraji slunečno, odpoledne má přibývat oblačnosti a k večeru se můžou objevit lokální přehánky. Nejvyšší teploty 27 až 31 stupňů.
2: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Ostrava, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Ostrava.
1: Ještě dnes počítejte s úplnou uzavírkou v ulici Sněmovní v Opavě. Probíhají tam stavební práce. Objížďka vede přes Masarykovu třídu a ulici Praskovu.
2: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553. Český rozhlas Ostrava. Rádio vašeho kraje.

0: kapela Olympic ve víkendovém Dobrém ránu Českého rozhlasu Ostrava a za malý okamžik vlastně první anglicky zpívaná píseň Celine Dion. Počkejte se na ně. Mezi 13 až 19 stupni Celsia se teď ráno pohybuje teplota na Ostravsku. Situaci v celém kraji zmapuje meteoroložka Eva Richteriková už za chvíli. Jen třikrát do roka mají věřící možnost vyjít na Kozubovou v Beskydech ke kapli a zúčastnit se tamní mše. Ten hlavní svátek pro ně nastává právě dnes. Kaple je totiž zasvěcena svaté Anně. A tak se dnes uskuteční poutní mše. Reportérka Romana Kubicová se v kapli setkala s kaplankou Marií Sikorovou.
1: Pouť bude 26. července, bude mše svatá v 9 hodin česky a v 11 polsky.
2: A je to tradice, že jo, tady na Kozu?
1: Ano, je to tradice od roku 1937, který byl postaven tato kaple. Stavěl to farář Rudolf Pošek, který byl katolickým knězem v Hnoniku. Tady jsou mše svaté slouženy jak na ten svátek svaté Anny a ještě je navíc na Hedviku, patronku Slezska, a pak na závěr kalendářního roku Silvestra.
2: Takže třikrát ročně?
1: Třikrát ročně, ano.
2: A vždy v češtině a v polštině?
1: Ano. Na svatou Annu je v 9 jako česky a v 11 polsky a na svatou Hedviku v 11 polsko-česky, tak samo Silvestra polsko-česky abo česko-polsky.
2: Pod jakou farnost vlastně dneska ta kaple spadá?
1: Po farnost Jablunkov.
2: Takže vy se o ní staráte, až z Jablunkova jezdíte sem?
1: Já jsem Milkovňanka a od roku 2014, myslím, nevím, 100% se starám o tu kapli.
2: Co to obnáší teda?
1: Takže jezdíme tu pouklízet, jak je slavnost, kolem dokola sečou trávu, de facto obec Milkov připraví to. No a na pouce potom jezdíme pouklízet. Vždycky je nějaká parta, přijedeme, pouklízíme a dáme to do pořádku.
2: Řekla bych, že i květinami vyzdobíte, protože pouť to je přece něco a všechny kostely, svatostánky se zdobí, tak už vám kvetou na zahrádce?
1: Jo, něco už kvete, ale potom

0: počasí.
1: Neděle 26. července v proměnách počasí, to je téma pro meteoroložku Evu Rychtarikovou. Evo, dobré ráno přeji.
2: Dobré ráno.
1: Jaká je tedy aktuální situace v regionu?
2: Tak vzbudili jsme se do oblohy, do jasné oblohy a poměrně teplého rána, i když ty hodnoty se velmi liší i v rámci jednoho regionu, takže zatímco například v Osoblažsku je kolem 19 stupňů Celsia, anebo třeba také v Ostravě Porubě je aktuálně 19 stupňů, tak jinde mohou teploty být i po 10 stupni. Například Rýmařovsko hlásí hodnoty kolem 9 stupňů Celsia. No a fouká většinou slabý, proměnlivý vítr někde tam, kde právě už je o něco tepleji, tak fouká mírný jižní nebo jihozápadní vítr do 6 metrů za sekundu.
1: Jakou podobu pak počasí nabídne v průběhu neděle?
2: Dnes bude velmi teplo a dopoledne i slunečno. V odpoledních hodinách bude

0: oblačnosti přibývat, ve večerních hodinách se pak mohou objevit lokálně i přehánky, výjimečně nelze vyloučit ani bouřku, ale těch srážek by obecně nemělo být mnoho. Teploty budou mezi 27 až 31 stupni Celsia, na horách mezi 20 až 24 stupni, vítr povane mírný jižní nebo jihozápadní rychlosti 3 až 7 metrů za sekundu.
1: Ještě situace v noci a zítra, čili v pondělí, jak bude?
0: Noc nás čeká opět teplá, ale tentokrát velkou oblačností a možností srážek. Čekáme hodně oblačnosti, zejména ve večerních nebo z kraje noci se mohou vyskytovat lokálně přehánky, ojedinělé bouřky. Teploty budou mezi 20 až 16 stupni Celsia, půdolí ojediněle klesnou na hodnoty kolem 14 stupňů, vítr povane mírný, jeho západní rychlosti 2 až 6 metrů za sekundu a místy přechodně zeslábne. No a v pondělí čekáme velkou oblačnost na většině území s občasným deštěm nebo s přehánkami. Lokálně se přidají i bouřky. K večeru pak budou srážky ubývat a bude ubývat i oblačnosti. A teploty během pondělka už nebudou tak vysoké, nejčastěji mezi 21 až 25 stupni Celsia, na horách kolem 17 stupňů a vítr povane ráno možná i slabý, ale během dne se rozfouká místy až na čerstvý západní, severozápadní rychlosti 4 až 8 metrů za sekundu s nárazí kolem 15 metrů za sekundu a až později večer vítr zeslábne.
1: Počasí sleduje meteoroložka Eva Richtariková. Děkujeme za informace a přejeme krásnou neděli. Naslyšenou.
0: Hezký den, naslyšenou.
2: Naším úterním dopoledním hostem bude Jan Kresta, ředitel odboru hygieny obecné a komunální krajské hygienické stanice v Ostravě. A bavit se budeme o kvalitě vod v přírodních koupalištích. Řekneme, kde se objevily sinice a kde můžeme plavat bez obav. Naslyšenou v poradně se těší Iva Havlíčková.
3: Poradna Českého rozhlasu Ostrava. Každé úterý po 11. hodině. Historky z historie. Příběhy a postřehy z dějin Severní Moravy a Slezska. Poslouchejte každou prázdninovou sobotu a neděli po 14:30 odpoledne s Vladimírem Šmehlíkem ve vysílání Českého rozhlasu Ostrava. Český rozhlas Ostrava, rádio vašeho kraje.

0: Neděle 26. července posloucháte Český rozhlas Ostrava. Pokud přemýšlíte, kam dnes vyrazit, tak od nás právě teď je několik tipů. Každý prázdninový víkend se na Frýdeckém zámku konají kostýmované prohlídky. Začínají v 10 hodin. Zámeckým okruhem provázejí urozené hraběnky a spolu s nimi také mladí šlechtici. Na zámku Štáblovice se užijete dětské prohlídky s princeznou. Ta vás provede historickými komnatami a vydáte se po stopách rytíře Kašpara, který na zámku ukryl svůj poklad. Prohlídky startují v 10 hodin. Na výstaviště Černá louka v Ostravě pro změnu zveme na ostravské fauna trhy. Chovatelská a pěstitelská burza je otevřena široké veřejnosti a vhodná pro rodiny s dětmi i zkušené chovatele. Akce začíná už v 8 hodin ráno. A také vás pozveme na hudební odpoledne na koupališti v Bruntále. Program startuje ve 14 hodin. Od 15 do 17 si zdarma můžete vyzkoušet potápění. A Frýdecko-Místecký fauna park zve na setkání s dravci a sovami. Uvidíte, jak létají, loví a jaký je jejich život. Ptáky předvede sokolník Jaroslav Ošelda z Karviné. Park je otevřen od 15 hodin a představení začíná o hodinu později.
1: Český rozhlas Ostrava, žijeme tu s vámi.

0: Kurioservis představuje
1: knihu 100 plus 25 brněnských kuriozit, absurdit a bizarností. Druhá výprava pánů Šenkýře a Kremra za příběhy, které by jinak zůstaly v temnu archivů. Přiblíží tragédii Brna u syrského Damašku, připomenou osudy ztracené věže nebo brněnskou sochu, kterou v Praze nechtěli. Knihu 100 plus 25 brněnských kuriozit, absurdit a bizarností objednávejte v e-shopu radiotheka.cz.
2: Zelená vlna. Každý den pro vás sledujeme aktuální situaci na silnicích. Ráno každých 30 minut, přes den každou hodinu. Vždy po zprávách. A také kdykoliv se na silnicích v našem kraji něco mimořádného děje. Zelená vlna. Známe lepší cestu.
3: Je 7 hodin.
4: Český rozhlas Ostrava. Zprávy.
3: Zaměstnavatelé loni se svými zaměstnanci řešili více než 36 tisíc pracovních úrazů. Karviná vyzývá obyvatele k vyplnění pocitové mapy. Ostrava jich odmění nejhezčí před zahrádky. Bude slunečno a naměříme do 31 stupňů. Dobré ráno vám přeje Tereza Hájková. Loni v Česku utrpělo v práci zranění více než 36 tisíc zaměstnanců. Meziročně tak přibylo skoro 200 pracovních úrazů. Vyplývá to z dat Výzkumného institutu práce a sociálních věcí. Počet pracovních úrazů zahrnuje i brigádníky, kteří se nejčastěji zraní v létě. Brigádníci mají stejná práva na odškodnění jako zaměstnanci v hlavním pracovním poměru, říká Jakub Morávek z katedry pracovního práva Právnické fakulty Univerzity Karlovy.
5: Může mít nárok na bolestné, může mít nárok na nějakou náhradu věcné škody, která spočívá v tom, že si třeba poškodil ten oděv, který měl na sobě, a je tam náhrada za stížení společenského uplatnění, ta se počítá spolu s tím bolestným. Pak tam může být náhrada na ztrátu na výdělku po dobu dočasné pracovní neschopnosti.
3: Data o tom, kolik pracovních úrazů ročně utrpí brigádníci, inspekce práce nemá. Prevence diváckého násilí a ovlivňování výsledků sportovních utkání by od ledna mohl řešit antidopingový výbor. Vyplývá to z novely zákona o podpoře sportu, kterou navrhl ministr pro sport Boris Šťastný z Motoristů. Podle ní by se výbor nově zabýval i takzvaným safeguardingem, tedy posilováním bezpečného sportovního prostředí. Sankční pravomoci ale mít nebude. Obyvatelé Karviné mohou pomoci zlepšit prostředí ve městě a připravit ho na horké dny i silné deště. Magistrát už má k dispozici odborná data. Teď chce doplnit taky zkušenosti lidí, kteří se ve městě pohybují každý den, uvedla mluvčí magistrátu Monika Danková. Do konce prázdnin mohou lidé v pocitové mapě označit místa, která vnímají pozitivně, anebo upozornit na ta, kde by podle nich měla přijít změna. Městský obvod Ostrava-Jih vyhlásil fotosoutěž o nejhezčí předzahrádku, která vznikla díky podpoře radnice. Autoři získají odměnu 5, 4 a 3 tisíce korun. Mluvčí radnice Ilona Honusová zároveň připomíná, že lidé, kteří chtějí předzahrádky před domy založit, stále můžou žádat o příspěvek 1500 korun, a to do konce října.
6: Dar je možné využít na nákup okrasných rostlin, jako jsou letničky, dvouletky, trvalky nebo keře, včetně zeminy pro výsadbu a hnojiva.
7: Sport.
3: Fleretista Alexander Šupenič se stal jako první český muž mistrem světa v šermu. Světový titul doposud slavila jen v roce 1938 fleretistka Marie Šedivá. Šupenič po finále v nahrávce pro média řekl:
8: cítím se nejšťastnější ve svém životě, šermu 23 let, ta práce se vyplatila a věřím, že tohle bude inspirovat další lidi, aby začali s naším krásným sportem, protože ty emoce, které jsme tady společně všichni zažili, tak byly neskutečné a budu se pamatovat do konce života.
7: Počasí.
3: Dnes bude na severní Moravě a ve Slezsku slunečno, odpoledne má přibývat oblačnosti a k večeru se můžou objevit lokální přehánky, výjimečně taky bouřky. Nejvyšší teploty 27 až 31 stupňů, na horách naměříte do 24.
2: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu irozhlas.cz. Český rozhlas Ostrava, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Ostrava.
3: Provoz na silnicích v našem regionu je teď plynulý bez hlášených nehod. Pokud se dostanete do dopravních potíží, volejte na bezplatnou linku Zelené vlny 800 553 553.
2: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
0: Křížem krajem zamířil na Kýrovou. Včera jste tam s Českým rozhlasem Ostrava mohli prožít den plný hudby, soutěží a letní pohody v krásném prostředí Beskyd. A taky si užít koncert písničkářky Kači. Fotky a videa najdete na našem Facebooku a Instagramu profil Rozhlas Ostrava.
4: Pohodový víkend s Českým rozhlasem Ostrava.
0: 4,5 minuty po 7 hodině a tady u nás reportáž z Krnova, anketa, tipy kam vyrazit, taky počasí podrobně a rovněž tipy do zahrady. Zaměříme se třeba na jahodníky. Detaily tady u nás už za chvíli. Dobré jitro přeje Lukáš Kaňa.

0: dvakrát měř, jednou řeš. Dobré rady všeho druhu.
1: Jahodníky, tak ty vám už letos přinesly určitě sladké plody a tak je dobré se na ně v červenci zaměřit a hlavně je nejvhodnější čas na výsadbu nových sazenic. Jahodníky, které chcete ponechat na záhoně ještě příštím rokem, potřebují po odplození ostříhat přebytečné výhony. Jsou ovšem i odrůdy, které ještě budou plodit a tam bychom ostříháním nadělali škodu. Jahodník dobře zalijte a mírně přihnojte. Jestliže jsou listy napadené skvrnitostí, tak je vhodné je odstranit a ponechat pouze srdíčka sazenic. Po třech letech jahodník ztrácí sílu a je vhodné záhony obnovit. Sázení si usnadníte, pokud pod nově rostoucí sazenice, které ještě nezakořenily, vložíte širší kelímek se substrátem a zatížíte kamenem anebo uchytíte očkem. Jakmile to zakoření, tak stačí sazenice pouze odstřihnout od matečné rostliny a přesadit. Zdraví vás Kutil, těle mi duší, Artur Kubica.
2: Léto s Českým rozhlasem Ostrava.

0: Českého rozhlasu Ostrava a za malý okamžik slze a katarze. Aktuální čas 7 hodin, k tomu 16,5 minuty. Jdeme na počasí.
1: Počasí.
0: Meteostanice Bohumín záblatí právě teď 17,5 stupně Celsia na teploměru. Chuchelná hlásí necelých 20 stupňů. Frenštát pod Radhoštěm nad 20. Frýdek Místek stanice Sviadnov 17 stupňů Celsia. Horní Lomná necelých 13 na teploměru. Jablunko Návsí 16,5 stupně. Karlova Studánka necelých 17 stupňů. Karviná 16. A když se podíváme například na Lysou horu, necelých 13 stupňů Celsia. Právě teď na Opavsku teplota kolem 20. Jaký je výhled na severní Moravě a ve Slezsku pro dnešní den neděli 26. července? Bude slunečno, odpoledne bude oblačnosti přibývat, k večeru se mohou objevit lokální přehánky a výjimečně nelze vyloučit ani bouřku. Nejvyšší teploty 27 až 31 stupňů.
1: Pohodový víkend s Českým rozhlasem Ostrava.
0: Je možné něco vědět ještě dříve, než se to stane? Jestli lidé v Ostravě věří na šestý smysl, uslyšíte v naší anketě ještě do 7:30.
1: Zámecké léto. Příběhy zámků a jejich majitelů. Jak se žije na šlechtických sídlech dnes, zjistíte s Františkem Kinským každou sobotu a neděli po 13. a 20. hodině v našem vysílání.
2: V sobotu nás pozve do zahrad u svého rokokového zámku Nové Hrady jeho majitel Petr Kučera. V neděli nás zámkem Světlá nad Sázavou, kde mají dokonce zlaté bažanty, provedou manželé Marta a Jiří Mariánovi.
1: Zámecké léto. Příběhy zámků a jejich majitelů. Během prázdnin každý víkend od 13 a 20 hodin. Více informací na webu zámeckéléto.cz. Český rozhlas Ostrava, rádio vašeho kraje.

0: Někdo se řídí rozumem, jiný dá na vnitřní hlas. V dnešní anketě Českého rozhlasu Ostrava jsme se ptali, jestli lidé věří na intuici nebo šestý smysl a jestli se svými pocity někdy v životě řídili.
1: Někdy jo.
2: Toho vyplýváme, z toho se rozbudujeme vlastně, že? A pokud máme intuici, že něco nedopadne dobře a jdem do toho, no tak to je naše hloupost.
3: Jo, asi jo, no. Myslím, že to je šestý smysl někdy mám.
4: Jo, možná jo. Možná to někdy je spojené s tím, jaké poznání přijímáte nebo porozumění různých věcí, tak z toho si dokážete o tom vyvodit závěr.
5: No, určitě ne.
6: Teď si nevybavuju, ale určitě někdy to bylo.
7: Věřím určitě na šestý smysl, věřím i na intuici, věřím v sílu vesmíru a vyplatilo se asi ve chvíli, kdy jsem dosáhla toho, co jsem si přála nebo chtěla, nebo mi něco tak nějak samo přišlo do života, tak v tu chvíli jsem si asi řekla, to bude ono.
8: No, ne. Já jsem realista, opravdu ne. Nevěřím na takové věci. Ale nemám nic proti tomu.
9: Když jsem si myslela, že mám dokonalého muže a pak jsem zjistila, že vlastně ne, no, tak je ten ženský smysl.
10: Aktivně asi ne, občas se něco stane, je takové složitější. Párkrát se mi stalo, že jsem měl tak jako tušení a následně se to vyplnilo, ale že bych to jako nějak aktivně, že bych tomu aktivně věřil, spíš ne.
9: Obecně si myslím, že to asi takhle funguje, no, že člověk nějaký ten šestý smysl určitě má.
11: Český rozhlas Ostrava, rádio vašeho kraje.

0: dnes večer v České televizi.
1: ČT1. Vražda dívky v lese u Prahy. S pátráním pomůže Ivan Trojan jako docent v kriminální sérii. ČT2. Jeho romantický sen o životě kovbojů utne první střela. Premiérový western Kalpeprovi hoši. A ČT Art uvádí setkání Miroslava Horníčka s hosty Ladislavem Smoljakem a Zdeňkem Svěrákem, při kterém zavzpomínají na legendární zábavný pořad. Hovory H ještě po 20 letech. Nedělní večer s Českou televizí.
2: Je půl osmé.
3: Český rozhlas Ostrava. Zprávy.
2: Město Opava nabízí k prodeji první pozemky ve vznikající obytné čtvrti Stromovka. Zájemci o některou z více než 50 parcel už se můžou registrovat, potvrdil to opavský primátor Tomáš Navrátil z hnutí ANO. Pozemky jsou určené pouze pro fyzické osoby. Za rok skončí stavba nového střediska záchranné služby v areálu Krnovské nemocnice. Práce pokračují podle plánu. Jednopatrová budova bude mít na střeše heliport, kde budou moct přistávat vrtulníky i v noci. V současnosti mají záchranáři základnu na Krnovském letišti. Nový heliport umožní, aby se pacienti dostali rychleji k lékařům. V Česku znovu ubývá potenciálních dárců kostní dřeně. Letos se jich zatím přihlásilo necelých 10 tisíc. Vyplývá to z dat obou českých registrů. Loni se do registru díky zveřejnění příběhu Malé Madlenky přihlásilo přes 30 tisíc dobrovolníků. Celkem je v českých registrech přes 200 tisíc lidí. Obec Osoblaha přestěhovala své muzeum. Nově funguje v ulici Pavlovická v prostorách bývalé školní družiny. Návštěvníci ho mohou navštívit každou sobotu a neděli nebo o státních svátcích, uvedla nezávislá starostka Osoblahy Jana Dohnalová. Původně muzeum sídlilo v budově bývalé mateřské školy. Česko získalo na mistrovství světa ve vodním slalomu v americké Oklahomě 7 medailí. O třetí zlato tuzemské výpravy se postaral Vít Přinděš, který ovládl olympijskou disciplínu kajak cross. V závěrečných metrech závodu těsně předstihl druhého Švýcara Markse. Dnes bude v Moravskoslezském kraji slunečno, odpoledne má přibývat oblačnosti a k večeru se můžou objevit lokální přehánky. Nejvyšší teploty 27 až 31 stupňů.
3: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Ostrava, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Ostrava.
2: V Karviné dnes až do večera počítejte s uzavírkou v ulici Kubišova. Objízdná trasa vede po ulicích Slunečnicová a Rajská.
3: Zelená vlna. Známe lepší cestu. Český rozhlas Ostrava. Rádio vašeho kraje.
4: Za malý okamžik se společně vydáme do Krnova a také zmapujeme počasí v regionu, ale ještě předtím písničky, které nestárnou, třeba v podání Valdy Matušky anebo právě teď skupiny Elán. Přejeme pohodové ráno.

přejdeš legrátskou. Už si odvyk chodit bos, si muž,

0: Kolem 18 až 20 stupňů se právě teď pohybuje teplota na Ostravsku. Čeká nás krásný letní den. Podrobnosti k počasí dodáme za malý okamžik, protože zavoláme našim meteorologům, abychom zjistili detaily. Ale ještě předtím se vydáme do Krnova. A to proto, že pro vás jsme připravili velice zajímavou reportáž. Její téma? Už jen drobnosti chybí k návratu sportovců a spolků do historické budovy Krnovské Sokolovny. Postavil ji významný krnovský architekt Leopold Bauer na počátku 30. let minulého století. Město ji poslední 3 roky opravovalo a práce nebyly bez potíží a například rozpočet stoupl ze 70 na 90 milionů korun.
1: Se změnilo to obložení, které tady mělo být původně dřevěné, takže se to přepočítalo na nějakou akustiku, překreslilo a udělal se tady akustický obklad.
2: Pavel Andrle z Krnova.

0: se museli obnovit, ještě nebyly zaschlé.
1: Samotný pláž stavby už je hotový taky. Zajímavá je například omítka, která připomíná rybí šupiny.
2: Tomu rozhodnutí, jestli obnovit nebo neobnovit znaky turnerského hnutí, předcházela opravdu rozsáhlá odborná debata.
1: Nezávislý starosta Krnova Tomáš Hradil vysvětluje, že na fasádě na doporučení historiků přeci jen něco z původní podoby chybí. Jde o symboly německého turnerského hnutí. Turneři byli něco jako čeští sokoly, ale ve 30. letech 20. století často otevřeně podporovali nacismus. O záchranu usiloval spolek Krnovská synagoga Jana Stejskala.
3: Musím říct, že s výsledkem rekonstrukce jsem velmi spokojen, ale šlo dosáhnout více. A to, co tomu chybí, tak jsou dvě věci. Jedna věc, obnovit ty turnerské znaky v podobě těch čtyř písmen F, které navrhl Leopold Bauer. A druhá věc, měla se obnovit původní galerie.
1: Čtyři F symbolizovala moto turnerského hnutí a podle Jana Stejskala šlo o unikátní kus architektury, který neměl s nacismem nic společného a nikde jinde ve světě nebyl. Sportovci se do tělocvičny vrátí po prázdninách. Z Krnova Adam Tomáš, Český rozhlas.
4: Český rozhlas Ostrava.

0: minut, takový je aktuální čas a teď zjistíme, jaké máme aktuální počasí na severní Moravě a ve Slezsku.
1: Počasí.
0: Po telefonu zdravíme meteoroložku Marii Gofákovou. Marie, dobré nedělní ráno přeji.
2: Dobré ráno.
0: A jakou má tedy ráno podobu na severní Moravě a ve Slezsku právě z pohledu počasí?
2: Tak aktuálně je slunečno, teploty se pohybují nejčastěji mezi 22 až 18 stupni Celsia a trošičku chladněji na Bruntálsku. Vítr fouká jenom slabý proměnlivý do 4 metrů za sekundu, lokálně hlavně na Kronovsku, části Opavska je vítr silnější.
0: Jak bude situace vypadat v průběhu dne?
2: Začneme slunečnem, odpoledne potom bude oblačnosti přibývat a k večeru se mohou objevit lokálně nějaké přehánky. Úplně výjimečně nelze vyloučit ani bouřku. Nejvyšší teploty se budou pohybovat mezi 27 až 31 stupni Celsia, na horách mezi 20 až 24 stupni Celsia a vítr bude foukat většinou mírný jižní až jihozápadní mezi 3 až 7 metry za sekundu.
0: Jakou

0: Dobu pak na sebe počasí vezme v noci a hlavně zítra, to znamená v pondělí na počátku nového pracovního týdne.
1: Noc se ponese v duchu velké oblačnosti s možností lokálních přeháněk, výjimečně nelze vyloučit ani bouřku. Nejnižší teploty se budou pohybovat mezi 20 až 16 stupni Celsia, v údolích mohou ojediněle klesnout na hodnoty kolem 14 stupňů Celsia. Bavíme se tady hlavně o Bruntálsku a Rýmařovsku. Vítr bude foukat mírný jihozápadní mezi 2 až 6 metry za sekundu, k ránu přechodně může zeslábnout. Zítra přes den očekáváme i nadále velkou oblačnost, na většině území se hlavně v průběhu odpoledne vyskytne občasný déšť nebo přehánky, ojediněle nejsou vyloučeny ani bouřky, k večeru potom budou srážky oblačnost ubývat. Nejvyšší teploty se budou pohybovat mezi 21 až 25 stupni Celsia, na horách kolem 17 stupňů Celsia. Vítr bude foukat většinou čerstvý, západní až severozápadní, mezi 4 až 8 metry za sekundu, narazí kolem 55 km v hodině a večer vítr zeslábne.
0: Dodejme prosím ještě údaj o vlhkosti vzduchu, barometrickém tlaku a rozptylové podmínky.
1: Tlak vzduchu je přepočtený na hladinu moře, je 1007 hektopaskalů, relativní vlhkost se pohybuje většinou mezi 50 až 65% a rozptylové podmínky jsou aktuálně většinou dobré.
0: Počasí a Marie Glofáková, meteoroložka, děkujeme za informace a přejeme klidnou směnu. Naslyšenou.
1: Hezký den, naslyšenou.
2: Zámecké léto. Poznejte s námi více než 50 českých zámků a soutěžte o zámecký cestovatelský balíček obsahující sluneční brýle, piknikovou deku, termosku, letní ponožky a batoh. Na vylosované výherce navíc čeká soukromá prohlídka zámku Františka Kinského či víkendový pobyt na zámku. Zámecké léto. Od pondělí do pátku v 9.45 dopoledne a o víkendu od 13 hodin. Více informací na webu zámeckéléto.cz. Příběhy z muzejního depozitáře. Objevujte společně s odborníky z Ostravského muzea příběhy a historii různých muzejních exponátů. Každý čtvrtek ve 14.50 a v neděli v 9.50 ve vysílání Českého rozhlasu Ostrava. Český rozhlas Ostrava. Rádio vašeho kraje.

0: Skupina Lucie a Daniela ve víkendovém dobrém ránu Českého rozhlasu Ostrava má datum neděle 26. července. Svátek dnes slaví Anna. A kam dnes vyrazit? Tak třeba zajímavým zážitkem pro celou rodinu je víkendový výlet parním vlakem na Osoblažské úzkokolejce po trase Třemešná, Osoblaha a zpět. Na nádraží Třemešná přijede vlak v 10.45 a z Osoblahy zpět pak vyráží v 15.10. Frýdecko-Místecké muzeum Beskyd zve na entomologickou exkurzi do Bašky. Budete zkoumat hmyz, případně jiné bezobratlé, kteří se vyskytují kolem řeky Ostravice a v okolí vodní nádrže Baška. Akce startuje v 9.15 před železniční stanicí Baška. Exkurze trvá zhruba 4,5 hodiny. Zoo Ostrava, ta zve na komentované prohlídky skleníků. S průvodcem poznáte skleníkový areál, především tropické a subtropické rostliny, využívané k dekoraci zoo a taky kolekci bonsají. Sraz je u výběhu plameňáků vždy v 11 a ve 14 hodin. Ovšem pozor, je nutná rezervace předem. V Dolní Moravici se dnes od 9.30 koná poutní oslava u kostela svatého Jakuba. Pouť svaté Anny se mší svatou slaví také v Ondřejově na Rýmařovsku. Tam akce začíná v 9 hodin.
1: Český rozhlas Ostrava. Žijeme tu s vámi.

0: Přesný čas vám přináší matrace za hubičku.cz. Kvalitní české ortopedické matrace pro vaše bolavá záda. www.matracezahubičku.cz. Sponzor programu.
1: Je 8 hodin.
2: Český rozhlas Ostrava. Zprávy.
1: Podvodníci zneužívají jméno České televize a rozhlasu pro vylákání citlivých údajů. Ostravská městská nemocnice bude učit nové klinické psychology. V Rožnově pod Radhoštěm dnes oslaví svátek valašské patronky svaté Anny. Počasí bude slunečné a teploty do 31 stupňů. Dobré ráno vám přeje Tereza Hájková. Český rozhlas a Česká televize varují před falešnými SMS zprávami. V nich podvodníci na základě údajného dluhu na televizních a rozhlasových poplatcích hrozí přirážkou 10 000 korun. Z lidí se zároveň snaží vylákat osobní a platební údaje. Varováním můžou být například gramatické chyby anebo podezřelá webová adresa. Informace o rozhlasovém poplatku jsou dostupné pouze na webu poplatek.rozhlas.cz. O televizních poplatcích pak informuje web TV Poplatky. Antidopingový výbor by od ledna mohl řešit prevenci diváckého násilí anebo ovlivňování výsledků sportovních utkání. Počítá s tím novela zákona o podpoře sportu, kterou navrhl ministr pro sport Boris Šťastný z motoristů. Výbor by se podle ní zabýval nově i takzvaným safeguardingem, tedy posilováním bezpečného sportovního prostředí. Sankční pravomoci mít výbor nebude. Sportovním svazům bude ale dávat například doporučení, jak negativní jevy eliminovat, vysvětluje ministr Šťastný.
3: Chceme určitě nasadit preventivní programy, chceme nastavit metodiku do sportovního hnutí a být takovým partnerem právě i na mezinárodní úrovni, protože řada zemí je mnohem dál než Česká republika.
1: Novela má i podporu opozice. Podle poslance Karla Haase z ODS jde o apolitický materiál. Ostravská městská nemocnice bude vzdělávat klinické psychology, a to díky nově získané akreditaci od ministerstva zdravotnictví. Nemocnice tak chce podle mluvčí Andreje Vojkovské vytvořit vlastní tým klinických psychologů. Těch je v Česku nedostatek, přitom počet pacientů, kteří je potřebují, stále narůstá. Oslava svátku valašské patronky svaté Anny dnes bude ve Valašském muzeu v přírodě v Rožnově pod Radhoštěm. Tradiční pouť je spojená s krojovaným procesím z farního kostela všech svatých, dodává mluvčí muzea Pavlína Polášková.
4: Slavnostní mše začne v 10 hodin v Rožnovském kostele všech svatých. O hodinu později se od kostela vydá krojované procesí se sochou svaté Anny, které za zpěvu poutních písní a hudebního doprovodu zamíří centrem města do dřevěného městečka. Průvod ukončí svatoanenská litanie a zpívaná modlitba Anděl Páně. Sport.
1: Fotbalisté Baníku Ostrava vyhráli v prvním ligovém kole ve Zlíně 1-0. Podle trenéra Romana Skuhravého bylo vítězství jeho svěřenců zasloužené.
5: Ten první poločas byl takovej z obou stran vlastně bez nějakých velkých šancí. V druhém poločase si troufám říct, že jsme byli jasně lepší. Samozřejmě ten gol, který nám dal konečně Vence Jurečka, tak nám pomohl a potom už to byla jenom otázka času, jestli nějakou tu breakovou situaci proměníme nebo ne.
2: Počasí.
1: Dnes bude v Moravskoslezském kraji slunečno, odpoledne má přibývat oblačnosti a k večeru se můžou objevit lokální přehánky. Nejvyšší teploty 27 až 31 stupňů.
2: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Ostrava, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Ostrava.
1: V Českém Těšíně počítejte s uzavírkou v ulici Lípová. Probíhá tam rekonstrukce mostu přes potok Hrabinka. Objížďka vede po ulicích k Antoníčku, Ostravská a Sokolovská.
2: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553.
6: Jaké rostliny nebo živočichy byste našli pouze u nás a nikde jinde na světě? To je téma, které bude rozebírat Martin Písařík v dnešním vydání rubriky Co v učebnicích nebylo. Hned kraje další hodiny víkendového vysílání. Taky nabídnu reportáž z Třince, Kozubové, podrobně se zaměříme na počasí a poradíme, kam dnes vyrazit.
2: Pohodový víkend s Českým rozhlasem Ostrava.
6: A taky s písničkami, které nestárnou, postarají se o ně třeba Eva Farná, David Stypka, Pavel Vítek, Ilona Čáková nebo Meky Žbirka. Zazní jeho Denisa. Necelých 5 minut po 8. hodině vám od mikrofonu přeje krásný den s úsměvem Lukáš Kaňák.

0: učebnicích nebylo. Zajímavosti a souvislosti ze světa kolem nás.
1: Věděli jste, že v Česku najdeme několik rostlin a živočichů, kteří žijí pouze u nás? Lokálně originální druh rostliny nebo zvířete se nazývá endemit. Příkladem jedinečné tuzemské rostliny je hvozdík písečný český. Jde o vytrvale bíle kvetoucí rostlinu, která tvoří husté trsy a dorůstá do výšky zhruba 15 cm. Vyskytuje se pouze na jednom místě naší republiky, konkrétně v Národní přírodní památce Kleneč u Roudnice nad Labem. Další ryze českou kuriozitou je myšice malooká Cimrmanova. Tento vzácný poddruh malého hlodavce byl objeven roku 2002 na Žatecku. Uměle tuto myšici chovají pouze v plzeňské zoo, kde jí také dodali přízvisko po neexistujícím českém géniovi Járovi Cimrmanovi. Kmotrem této malé myšky nebyl nikdo jiný než Zdeněk Svěrák. Kromě endemitů z říše rostlin a živočichů máme v Česku i jednu raritu mezi houbami. Je to lysohlávka česká. Stejně jako jiné evropské lysohlávky obsahuje psychoaktivní látky, které vyvolávají halucinace. Konzumace této houby je tedy riziková.
0: Co v učebnicích nebylo, s Martinem Písaříkem. Léto s Českým rozhlasem Ostrava.

0: Genesis na víkendové vysílání Českého rozhlasu Ostrava. Za malý okamžik David Stipka a Eva Farna. Dobré ráno, milá.
1: Počasí.
0: 8 hodin k tomu 15 minut přesně, podíváme se opět do meteomapy Moravskoslezského kraje. Vítkov právě teď necelých 20 stupňů na teploměru, Třinec, Oldřichovice, Javorový 16,5 stupně, Světlá Hora hlásí 17 stupňů, Slezská Harta 18, Ostrava Zábřeh necelých 17 stupňů na teploměru, Ostrava Poruba přes 20 stupňů už právě teď, Osoblaha 22 stupňů. Jaký je výhled pro severní Moravu a Slezsko pro dnešek, tedy neděle 26. července. Bude slunečno, odpoledne bude oblačnosti ale přibývat. K večeru se mohou objevit lokální přehánky. Výjimečně nelze vyloučit ani bouřku. Nejvyšší teploty 27 až 31 stupňů Celsia.
1: Pohodový víkend s Českým rozhlasem Ostrava.
0: Náměstí Tomáše Garrigua Masaryka v Třinci teď připomíná rozestavěné kluziště. Stavbaři tam už položili potrubí a další součásti pro budoucí fontány a mlžítka. A připravené už jsou i podstavce pro 6-tunovou kotvu záoceánské lodě Třinec. Podrobnosti tady u nás ještě do 8:30.
1: Zlatá láska. Zlatá manželství, která prověřil čas. Na četná posluchačská přání je tady letní speciál pořadu Zlatá láska. Poslechněte si s námi příběhy těch, kteří už oslavili zlatou svatbu a znají recept na spokojený život. Letní speciál pořadu Zlatá láska. Během prázdnin od pondělí do pátku večer po 21. hodině v našem vysílání nebo na webu zlatalaska.cz.
2: Těší se na vás průvodci pořadem Zlatá láska. Carmen Majerová
3: a Petr Kostka.
1: Český rozhlas Ostrava, rádio vašeho kraje.

0: pustila. David Stypka a Eva Farna ve víkendovém Dobrém ránu Českého rozhlasu Ostrava. Do půl deváté také Pavel Vítek nebo švédská ABBA. Stavbaři v Třinci pokračují s rekonstrukcí náměstí Tomáše Garrigua Masaryka. Už položili potrubí pro nové vodní prvky. A nachystané jsou také dva betonové podstavce, které budou podpírat 6-tunovou kotvu. Ta dříve brázdila oceány na lodi pojmenované právě po Třinci.
1: Ono to tady trošku vypadá, jako by se stavěla ledová plocha. Ty komínky vlastně takové, co tady trčí, tak to jsou předpokládám trysky té budoucí fontány.
2: Přesně tak, to hokejové hřiště, jak jste sám řekl, i my tak nazýváme, tak ty nerezové hrnce, to jsou vlastně budoucí fontány. Po obvodu jsou nerezová mlžítka. A v okolí máme hodně hotové odvodňovací žlaby, aktuálně se pracuje na žulových obrubách.
1: Postaveništím mě provází stavby vedoucí Bohuslav Sobotík. Na druhém konci náměstí už je vidět hotové dva betonové podstavce. Jeden je takový nižší, širší, druhý vyšší, užší, takže tady nějak bude umístěna ta kotva.
2: Přesně tak. To jsou základy pro lodní kotvu. Ten nižší slouží k tomu, že ta kotva se spodní části zapře a o ten vyšší betonový základ se ta kotva opře a vlastně půjde vidět čelo lodní kotvy.
1: My jsme teď v garáži, která slouží jako takové trošku skladiště magistrátu a tady leží. Je to mace, kolik to má na délku? 3,5 metru. 6250 kilo přesně.
3: Tak to není v vozovkách taková nevzhledná rezavá kotva, tak jak sloužila v tom moři, takže proto byla takhle povrchově ochráněna, ať to na tom náměstí Tomáše Garrigua Masaryka taky trošku vypadá.
4: Říká mi mluvčí magistrátu Stanislav Češlar. Město Třinec má kotvu zapůjčenou od České lodní společnosti.
3: Důvodem byl nákup kotvy z poskytnuté dotace, která je následně sledována a vyhodnocována po dobu udržitelnosti, ale také chystané zařazení této kotvy do připravované sbírky muzejní povahy, která bude evidována v centrální evidenci sbírek Ministerstva kultury České republiky. Tak proto ta vypůjčka.
4: Rekonstrukce náměstí TGM má být hotová na přelomu srpna a září. Střince František Kuča, Český rozhlas.
0: Český rozhlas Ostrava. Žijeme tu s vámi i na Frýdecko-Místecku.

0: Na Kosovovou dnes zamíří poutníci, povíme o tom víc, ale předtím krátké zprávy, které má pro vás Tereza Hájková. Tereza, dobré ráno přeji.
1: Pěkné ráno. Je půl deváté.
2: Český rozhlas Ostrava. Zprávy.
1: Zaměstnavatelé loni řešili se svými zaměstnanci více než 36 tisíc pracovních úrazů. To je téměř o 200 víc než rok předtím. Vyplývá to z dat Výzkumného institutu práce a sociálních věcí. Údaje zahrnují i brigádníky. Ti mají stejná práva na odškodnění jako zaměstnanci v běžném pracovním poměru. Německá policie pátrá po 21-letém muži, kterého podezřívá z večerního útoku na akci za práva sexuálních menšin v Berlíně. Auto tam vjelo do davu lidí. Jedna žena zahynula a 16 dalších lidí utrpělo zranění. Podle policie má podezřelý Abdul B. vazby na islamistickou scénu. Motiv není jasný. Oprava historické sokolovny v Krnově finišuje. Památku ze 30. let město opravovalo od roku 2023. Vnitřek i venkovní plášť budovy je hotový. Chybí dodělat prostranství kolem tělocvičny, uvedl nezávislý starosta Tomáš Hradil. Město sokolovnu otevře 31. srpna. V Jižní Koreji zasedá výbor pro světové dědictví UNESCO. Na svůj prestižní seznam už nově zařadil například Budhovo rodiště v Indii a nebo jedny z největších sladkovodních mokřadů na světě v americkém státu Georgia. Česko letos o zapsání žádné své položky neusilovalo. Děti narozené v Ostravě jihu dostanou při vítání občánků nově i pamětní medaily. Městský obvod tak obnovuje tradici, která fungovala před rokem 1989. Nové medaile s motivem miminka a nápisem Jižánek začne radnice přidávat do dárkových balíčků pro rodiče novorozenců od poloviny srpna. Dnes bude na severní Moravě a ve Slezsku slunečno, odpoledne má přibývat oblačnosti a k večeru se můžou objevit lokální přeháňky. Nejvyšší teploty 27 až 31 stupňů.
2: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Ostrava, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Ostrava.
1: Ve Valašském Meziříčí v ulici Šafaříkova se pracuje na inženýrských sítích. Provoz je vedený kyvadlově jedním pruhem, tak s tím počítejte.
2: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553. Český rozhlas Ostrava. Rádio vašeho kraje.

0: Michal Tučný ve víkendovém Dobrém ránu Českého rozhlasu Ostrava. Aktuální čas 8 hodin, k tomu 40 minut. Jen třikrát do roka mají věřící možnost jít na Kozubovou v Beskydech ke kapli a zúčastnit se tamní mše. Ten hlavní svátek pro ně nastává právě dnes. Kaple je totiž zasvěcena svaté Anně a tak se dnes uskuteční poutní mše. Redaktorka Romana Kubicová se v kapli setkala s kaplankou Marií Sikorovou.
1: Pouť bude 26. července, bude mše svatá v 9 hodin česky a v 11 polsky.
2: A je to tradice, že jo, tady na Kozubově?
1: Ano, je to tradice od roku 1937, který byl postaven tato kaple. Stavěl to farář Rudolf Pošek, který byl katolickým knězem v Hnoniku. Tady jsou mše svaté slouženy jak na ten svátek svaté Anny a ještě je navíc na Hedviku, patronku Slezska, a pak na závěr kalendářního roku Silvestra.
2: Takže třikrát ročně.
1: Třikrát ročně, ano.
2: A vždy v češtině a v polštině?
1: Ano. Na svatou Annu je v 9 jako česky a v 11 polsky a na svatou Hedviku v 11 polsko-česky, tak samo Silvestra polsko-česky abo česko-polsky.
2: Pod jakou farnost vlastně dneska ta kaple spadá?
1: Po farnost Jablunkov.
2: Takže vy se o ní staráte, až z Jablunkova jezdíte sem?
1: Já jsem Jilkovianka a od roku 2014, myslím, nevím, 100% se starám o tu kapli.
2: Co to obnáší teda?
1: Takže jezdíme tu pouklízet, jak je slavnost, kolem dokola sečou trávu, de facto obec Milikov, připraví to. No a na pouce potom jezdíme pouklízet, vždycky je nějaká parta, přijedem, pouklízíme a dáme to do pořádku.
2: Řekla bych, že i květinami vyzdobíte, protože pouť to je přece něco a všechny kostely, svatostánky se zdobí, tak už vám kvetou na zahrádce?
1: Jo, něco už kvete, ale potom venku de facto máme tu mši svatou na svatou Annu venku, před tu kapli. Je to raději, bo lidé nevlezou všichni do kostela, takže ti starší si můžou sednout do lavíček, máme ozvučení, takže slyší všecko.
2: Kolik lidí se tady tak sejde na ty poutě?
1: Na ty poutě tak ty 400-600 lidí.
2: A všichni pěšky musí přijít?
1: De facto pěšky, ale teď jsou příjezdové cesty jak z Hlomné, tak z Milikova, takže můžou si na povolení vyjet autem.
2: Říká paní Marie Sikorová, která se stará společně s manželem o tuto kapli svaté Anny. Z Kozubové Romana Kubicová, Český rozhlas.
3: Český rozhlas Ostrava. Žijeme tu s vámi i na Frýdecko-Místec.

0: pořadem Dobrém ránu Českého rozhlasu Ostrava a za malý okamžik zase česká muzika Jitka Zelenková a Mít svůj kout.
1: Počasí.
0: 8 hodin k tomu 46,5 minuty, takový je aktuální čas a v tuto chvíli třeba v Mořkově naměřili 23 stupňů Celsia. Město Albrechtice žáry 21 stupňů na teploměru. Lysá hora hlásí necelých 14, Hlučina 22 stupňů Celsia. Karviná necelých 22 na teploměru, Karlova Studánka 20 stupňů, Jablunkov návsí 21, Horní Lomná 20 stupňů Celsia a třeba Hladké Životice právě teď necelých 22 stupňů Celsia. Jaký je výhled pro severní Moravu a pro Slezsko pro dnešek neděli 26. července? Bude slunečno, odpoledne oblačnosti ale začne přibývat. K večeru se mohou objevit lokální přehánky. Výjimečně nelze vyloučit ani bouřku. Nejvyšší teploty 27 až 31 stupňů.
1: Pohodový víkend s Českým rozhlasem Ostrava.
0: Křížem krajem zamířil na Gýrovou. Včera jste tam s Českým rozhlasem Ostrava mohli prožít den plný hudby, soutěží a letní pohody v krásném prostředí Beskyd. A taky si užít koncert písničkářky Kači. Fotky a video najdete na našem Facebooku a Instagramu profil Rozhlas Ostrava.
1: Hudební hlídka. To je pořad Českého rozhlasu Ostrava, který pro vás připravuje hudební publicista Milan Bátor. Poslouchejte každou neděli po 18. hodině. 18. Česka. Představujeme vám významné a inspirativní osobnosti, které ve svém životě něco dokázaly. Osobnosti Česka s Oskarem Hesem. Každé pondělí po 13. hodině v našem vysílání.
2: Tentokrát bude mým hostem autor, psycholog a diplomat Michal Žantovský.
1: Osobnosti Česka s Oskarem Hesem. V pondělí po 13. hodině v našem vysílání. Český rozhlas Ostrava, rádio vašeho kraje.

0: Neděle 26. července a kam dnes vyrazit? Každý prázdninový víkend se na Frýdeckém zámku konají kostýmované prohlídky. Začínají v 10 hodin. Na zámku v Štáblovice se pro změnu užijete dětské prohlídky s princeznou. Ta vás provede historickými komnatami a vydáte se po stopách rytíře Kašpara, který na zámku ukryl svůj poklad. Prohlídky startují v 10 hodin dopoledne. Na výstavě Černá louka v Ostravě zveme na ostravské fauna trhy. Chovatelská a pěstitelská burza začala v 8 ráno. Také vás pozveme na hudební odpoledne na koupališti v Bruntále. Program začíná ve 14 hodin. Od 15 do 17 si zdarma můžete vyzkoušet potápění. A Frýdecko-Místecký fauna park zve na setkání s dravci a sovami. Uvidíte, jak létají, loví a jaký je jejich život. Park je otevřen od 15 hodin a představení začíná o hodinu později.
1: Český rozhlas Ostrava. Žijeme tu s vámi.

0: 9 hodin.
1: Český rozhlas Ostrava. Zprávy.
0: V Třinci už jsou připravené podstavce pro lodní kotvu. V Česku letos do června zbankrotovalo skoro 420 firem. Každou neděli dopoledne hraje v Opavě dechovka. Počasí dnes bude slunečné s teplotami kolem 30 stupňů. U zpráv Českého rozhlasu Ostrava vás vítá Tereza Hájková. Stavbaři v Třinci pokračují s rekonstrukcí náměstí TGM. V zemi už jsou připravené rozvody pro nový vodní prvek. Hotové jsou i podstavce pro kotvu za oceánské lodi Třinec, kterou město na zrekonstruovaném náměstí vystaví.
2: Ty nerezové hrnce, to jsou vlastně budoucí fontány. Po obvodu jsou nerezová mlžítka.
3: Postaveništi mě provází stavby vedoucí Bohuslav Sobotík. Na druhém konci náměstí už je vidět hotové dva betonové podstavce, jeden je takový nižší, širší, druhý vyšší, užší.
2: Ten nižší slouží k tomu, že ta kotva se spodní částí zapře a o ten vyšší betonový základ se ta kotva opře a vlastně půjde vidět čelo lodní kotvy.
3: Rekonstrukce náměstí TGM má být hotová na přelomu srpna a září. Z Třince František Kuča, Český rozhlas.
0: České soudy za první polovinu letošního roku vyhlásily skoro 420 bankrotů firem. Je to nejvíc od roku 2017 a meziročně zhruba o 10% víc. Vyplývá to z analýzy společnosti Czech Credit Bureau. Nejčastěji zbankrotovaly firmy v oblastech obchodu a stavebnictví. Nejvíce jich bylo v Praze, nejméně naopak na Vysočině a v Karlovarském kraji. Soudy zároveň do konce června přijaly asi 680 insolvenčních návrhů. To je meziročně o 22% víc. Na jihozápadě Francie se hasičům stále nedaří zlikvidovat lesní požáry. Kvůli nim už evakuovali přes 250 tisíc lidí. Podle francouzských úřadů od začátku požáru zemřeli nejméně dva hasiči. Jeden hasič zemřel při zásahu na italské Sicílii a jednu oběť hlásí i sousední Španělsko. Hasičům ve Francii i ve Španělsku pomáhají kromě vojáků i experti z ostatních zemí Evropské unie. V Opavě i letos pokračuje letní tradice promenátních koncertů dechové hudby. Každou neděli do konce srpna vystoupí na opavském dolním náměstí jedna z regionálních kapel.
4: Tak to zní dolní náměstí, když duní řízná dechovka každou neděli, pokud neprší. Promenádní koncerty mají desítky let dlouhou tradici, mají své věrné fanoušky a je to i výjimečná konkurenční přehlídka. Dnes hraje Kobeřanka, v dalších týdnech třeba Hradečanka anebo kapela z Bolatic. Martin Knittl, Český rozhlas. Sport.
0: Mistrovství světa vodních slalomářů skončilo zlatem Víta Přindiše v kajak krosu. Češi v americké Oklahomě získali celkem 7 medailí a šéftrenér Jiří Prskavec starší převzal cenu za vítězství v pořadí národů.
5: 3 zlatý medaile, to nikdo asi dopředu nečekal a já můžu jenom akorát závodníkům poděkovat za skvělý výkony, skvělou atmosféru a díky.
1: Počasí.
0: Dnes bude v Moravskoslezském kraji slunečno, odpoledne má přibývat oblačnosti a k večeru se můžou objevit lokálně i přehánky. Nejvyšší teploty 27 až 31 stupňů.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu irozhlas.cz. Český rozhlas Ostrava, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Ostrava.
0: Aktuálně nemáme hlášené žádné nehody. Pokud se dostanete do dopravních potíží, budeme rádi, když nám zavoláte. Číslo na zelenou vlnu je 800 553 553.
1: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
6: Při návštěvě Pustevenci naplánujte výlet na stezku Valašku, zvláště pokud sebou máte děti. Součástí stezky je totiž třeba třípatrové hřiště, ozvučené ptačí budky a zkreslující zrcadla. Vydáme se tam společně už za malou chvíli. V čítárně pak uvítáme rozhlasovou kolegyni Evu Lenartovou a v závěru hodiny ve víkendovém seriálu zavítáme do Ostravského muzea.
1: Pohodový víkend s Českým rozhlasem Ostrava.
6: A taky s písničkami, které nestárnou v této hodince, třeba v podání Marka Ztraceného, Pavla Bobka, Eltona Johna anebo kapely Turbo. U mikrofonu je Lukáš Kaňa, přeji dobré dopoledne.

0: John Lennon ve víkendovém dopoledním vysílání Českého rozhlasu Ostrava. Eva Lenartová se jako dramaturgyně i autorka podílí na výrobě literárních a dramatických pořadů pro různé stanice Českého rozhlasu. V dnešní čítárně se od ní dozvíme, jak se rodí četba na pokračování pro rozhlasové listování, které si můžete naladit v našem vysílání každou neděli odpoledne. Předtím vás ale pozveme na stezku Valaška na Pustevnách v Beskydech. Je to místo, kde se snoubí čerstvý vzduch s pohybem a s poznáním. A to všechno ve výšce mezi korunami stromů. Na nadzemní stezce je přitom několik atrakcí, zaměřených přímo na malé návštěvníky. Třeba nejvýše položené trampolínové hřiště v Česku vůbec. A se spolumajitelem stezky Zdeňkem Kořistkou se u atrakcí zastavila naše redaktorka Iva Havlíčková.
1: Tady přibyly atrakce pro děti, tady jsou takové závěsné houpačky.
2: Tu jsou takové ty různé ty křivící zrcadla.
1: Křivící zrcadla jako na Petříně.
2: Samozřejmě to je něco pro ty děcka, že když tady jsou zdeformované, mají krátké nohy nebo jsou zase dlouzí. No a pak tady máme pro ně různé houpačky, jak vidíte, jsou tady ty dřevěné sochy, které jsme si nechali jako vyrobit. A tady jsme přímo u těch trampolín, to znamená, že ty děcka tak nic jiného nedělají, že tady prostě najednou skáče desítky děcek a mají jich tady těch trampolín 9.
1: Tak já si taky skočím, hop. No, paráda. Zastavení. Na stezce Valaška. Můžou i dospělí skákat?
2: Můžou, samozřejmě. Je tam provozní řád, je tam nějaké váhové omezení, jo, aby nám prostě pro ty děti nezničili, řekněme, tlouštíci. Teď se blížíme k takové části stezky Valaška. Máme tady takovou atrakci. Oslovila nás partička holek. Dělají projekt Srdce ve tvé dlaní. Ti lidé si můžou zámek koupit na pokladně a tady si vlastně na to sedíčko, kde tady ten příběh je vlastně napsaný na tom, co to znamená, tak ti lidé na ty srdce, ty svoje zámečky věší, tím pádem nám je nevěší na ty různé ploty a tak dále. A těch srdíček tady máme více, jo, zrovna teď jsem objednával další, protože už je plné.
1: Je to oblíbené u mladých, že, ty zámečky.
2: Nechceme to cvakat. Takže jsme koupili další velké srdce, které tady prostě dáme a někde možná tady do toho prostoru a ti lidé budou mít zase prostor to tam věšet.
1: Taková vzpomínka, že tady byli na stezce. Tak. Nová atrakce další.
2: Teď už jsou ptačí budky a budou tady slyšet opravdu ptáci, kteří tady v té oblasti jako někde fungují. Máme krásné sošky různých ptáků, které jako docela umělecké díla a oni budou v těch budkách a zároveň ty budky budou ozvučené, takže to tady bude taková jako docela, myslím si, že to bude hezké, jak to tady bude jako švítořit všechno možné.
1: Další zajímavost na stezce. Ptačí budky.
2: Tak, tu už vidíte, aha, že jsou.
1: Aha, nějaké... tady už vidíme budky první. Uhum. A tady je i budka, kde opravdu se může zabydlet nějaký ptáček.
2: Jo,
1: asi.
2: No, tady jsou taky další 3 nebo 4.
1: Tady jsou hodně barevné.
2: No a to jsme vlastně úplně tak ležerně minuli. Tady jsme udělali pro ty děti doopravdy takové 3-patrové hřiště.
1: Aha, pojďme nahlédnout tady.
2: Tady tunelem nějakým lanovým dostanou se do té obrovské skakací sítě, tak tam je najednou 10 dětí, jo, prostě se tady vyblbnou. A pak pokračují ještě další 2 patra nahoru a tam si na ně počkají rodiče a oni tam vylezou jako přímo na tu stezku. Takže to je taky taková atrakce pro ty děcka, která není zcela běžná. Jako, jo.
1: Tak
2: to
1: s dovolením vynechám.
2: Jo, tam nesmí dospělí to tady.
1: Tam nesmím tak, ani,
2: ale
1: tak
2: už to je v pořádku. To několikrát, že se nám tam někdo zamotal, ještě měl batok na zádech a zapletl se v tom tunelu a nemohl ani nahoru, ani dolů.
1: Se Zdeňkem Kořistkou, spolumajitelem stezky Valaška, ještě si užijeme ty krásné výhledy tady. Z Pusteven Iva Havlíčková, Český rozhlas.
3: Český rozhlas Ostrava, žijeme tu s vámi.

0: Příběhy z muzejního depozitáře. Objevujte společně s odborníky z Ostravského muzea příběhy a historii různých muzejních exponátů. Každý čtvrtek ve 14.50 a v neděli v 9.50 ve vysílání Českého rozhlasu Ostrava.
1: Naším pondělním hostem bude Ladislav Peš, původem strojař a podnikatel v technických oborech, ale také celoživotní badatel, který se teď věnuje oblasti péče o zdraví a tělo. Na jeho příběh a možná i návod na spokojený život se bude ptát Kateřina Huberová.
0: Host Českého rozhlasu Ostrava v pondělí, středu a pátek vždy po 11. hodině. Český rozhlas Ostrava, rádio vašeho kraje.

0: Ztracený ve víkendové vysílání Ostravského rozhlasu. Aktuální čas 9 hodin k tomu 25 minut. Eva Lenartová, která se jako dramaturgyně i autorka podílí na výrobě literárních a dramatických pořadů pro různé stanice, nejen knihami žije, ale je i píše. A pro naše ostravské vysílání připravuje skvělé rozhlasové listování. V dnešní čítárně se s ní setkala kolegyně redaktorka Dagmar Misařová.
1: Dobrý den, Evo, pěkně zdravím, vítej v čítárně.
2: Pěkný den přeji.
1: Čítárna je pořad o knihách a lidech kolem nich, takže seš tady naprosto doma, stejně jako seš doma v Ostravském rozhlase. Jak dlouho jsi vlastně v rozhlase?
2: Aha, tak to je zásadní otázka, na kterou neumím tak úplně odpovědět. Já bych teď musela rychle počítat. 36 let, možná víc.
1: Prostě už dlouho, ale ano. Dobře vypadáš.
2: Děkuji pěkně.
1: Ale nastoupila jsi do rozhlasu už jako autorka několika knih pro děti a mládež, jako třeba Miluji tě, Adame, Profil 1989, Zakřič do tmy já v Albatrosu, Čajovna u oranžové kočky v Mladé frontě. Ze slovenštiny, kterou knihu si přeložila?
2: Je škola jako škola.
1: Marie Ďuričkové.
2: Ano, to je moc pěkná knížka.
1: To vyšlo v Librexu a s tím si velmi spolupracovala. Evo, kde jsou ta tvá krásně otextovaná Leporela a dětské básničky? Napsala si desítky básní pro děti. Kde jsou?
2: Některá jsou v čítankách, což mě těší. A některá kolují internetem. A když se podívám na komentáře lidí u těch básní, protože oni nevidí, kdo to napsal, takže oni píšou, to je Kajnar, to je Halas, to je Hrubín.
1: A ona je to Eva Lenartová.
2: Ano, na tom jsme vyrůstali. Ono totiž spousta těch básníček vyšla v knižce Velká kniha pro malého předškoláka, nebo tak nějak se to jmenovalo, to bylo více dílů. A tam to mé jméno je až někde v obsahu a to lidi nehledají. Básničky se ujaly, což mi těší, že žijí svým vlastním životem, a na druhou stranu mě to trochu štve.
1: To naprosto chápu, protože jsi zvyklá jako rozhlasačka, aby bylo všechno v pořádku, včetně v titulku. Správné znění a kdo se na tom, kterém pořadu podílel. Připravovala jsi jako dramaturgině také Papírové domky podle románu Jiřího Klečky. Je to lehce hororová Faustiáda ze Slezské Ostravy. 12 dílů. Ten 12. díl uslyšíme právě dnes odpoledne v rozhlasovém listování v 15.30. Evo, jak se rodí četba?
2: Četba se rodí, takže nejdříve musím najít titul, který by se hodil pro nedělní odpolední vysílání. V tomto případě jsem malinko váhala, protože ono to opravdu je lehce hororové. Ale zase na druhou stranu s tím textem se dá v určitých mezích pracovat se svolením autora. Nemůže to být nějaká své vole, že vezmete text a uděláte se s ním, co chcete. Ideálně, když to nemusíte upravovat, ale to se nestane nikdy, protože my to musíme natěsnat do určitého počtu dílů, do půl hodiny.
1: Kniha, to kdybychom přečetli, tak má mnohem větší stopáž. Takže nastupuješ ty, přečteš celou knihu a krátíš.
2: Když jsou ty zásahy tak podstatné, tak já se ptám vždycky autora, jestli si to nechce udělat sám. Upozorňuji ho, že když to budu dělat já, tak bude plakat a ronit slzy nad vraždou vlastního díla. A Jiří Klečka se toho rád ujal a myslím, že potom trochu litoval, protože myslím, že neměl vůbec žádnou zkušenost s rozhlasovým vysíláním, co to všechno obnáší přípravu toho textu. Ale nakonec to udělal velice pěkně, ale pravda je, že té knihy, myslím, že tak polovina šla pryč. Takže pokud si posluchači chtějí užít celý text, tak doporučuji tu knížku velmi talentovaného autora, který je z Ostravska, bydlí v Podbeskydí a myslím si, že o něm ještě uslyšíme. Konec konců už jsme o něm slyšeli na letošním předávání cen Magnesia Litera, kdy dostal Magnesii za detektivní knihu Za černého kosa a to je velká pocta.
1: A to je kniha, která se jmenuje Papírové domky.
2: Ano.
1: Když ten text připravíš, tak nastupuje celý rozhlasový tvůj tým. Bez koho by to nebylo vůbec možné, aby se natočilo, aby si posluchači užívali četbu.
2: K tomu potřebujeme režiséra, zvukaře, případně ještě hudebního redaktora, který pomůže s výběrem hudby, ale to už se dneska děje málo kdy. Režiséři jsou velmi kreativní a vědí přesně, co tam chtějí, spíš si třeba nechají poradit od muzikanta.
1: Na této četbě Papírové domky se podílel mistr zvuku zvuku Aleš Huber, režii měl zkušený Petr Gábor.
2: Petr Gábor, no a samozřejmě pak musí přijít někdo, kdo to přečte.
1: A opravdu nádherně hororově čte Magdalena Holcová.
2: Magdalena Holcová je vynikající herečka jak na jevišti, tak u mikrofonu. Divadla Petra Bezruče, to se málo kdy stává, že by byl takový dvojkolejný talent. Těch herců, kteří jsou skvělí u toho mikrofonu, není zas tak velké množství v porovnání s množstvím herců, kteří tady jsou vynikající na těch scénách, které v regionu máme. Ale Majda Holcová je důkazem toho, že to jde.
0: Říká v dnešní čítárně dramaturgyně Eva Lenartová. Setkáme se s ní ještě jednou a rádi za malou chvíli.
3: Český rozhlas Ostrava, rádio vašeho kraje.

0: Hrdinou dalšího dílu seriálu Příběhy z muzejního depozitáře, který vám už za chvíli nabídneme v našem víkendovém vysílání, je pták, konkrétně čáp bílý. Rozradíme, jak se mu žilo a žije v krajině Ostravska.
1: Léto s Českým rozhlasem Ostrava.
0: Jak se rodí četba na pokračování, kterou připravuje naše dramaturgyně Eva Lenartová pro ostravské rozhlasové listování a jak si ho posléze můžete poslechnout. O tom si s ní v dnešní čítárně povídá redaktorka Dáša Misařová.
2: Papírové domky Jiřího Klečky, lehce hororová Faustiáda ze Slezské Ostravy v rozhlasovém listování. Poslední díl si můžete poslechnout dnes odpoledne 15.30 a po odvysílání tohoto dílu, tak jak obvykle to bývá, Evo?
3: Až teď, já si vlastně myslím, že to je posluchačsky dneska velmi nekonformní vysílat jednou za týden, ale mají posluchači tu možnost si během následujících 8 týdnů, což je dost dlouhá doba, poslechnout najednou všech 12 dílů, buď na webových stránkách Českého rozhlasu Ostrava, nebo v aplikaci Můj rozhlas psáno dohromady Můj rozhlas.cz, a za těch 8 týdnů si myslím, že to stihne každý, koho to téma zaujme. Je to do jisté míry klíčový text, protože tam se projdete po Ostravě, víte, kde se co odehrává, kde právě ti hrdinové jsou, což je taky příjemné pro Ostraváky.
2: Ten děj se odehrává v Ostravě, protože Anna, Petr a jejich syn Vašík se stěhují do Ostravy v naději na lepší život, protože Petr jde za svým divadelním angažmá.
3: Ano.
2: A na Karvinsku se odehrává zase další díl románové kroniky Karin Lednické. A na tom jste pracovali, jak já říkám, rozhlasově drtili, jste tady naproti v režii 3.
3: Ještě to nemáme hotovo, protože to je opravdu velká sága. Je to třetí díl Šikmého kostela. Má to rozhlasově velmi neobvyklý počet dílů, protože v rámci rozhlasového vysílání se vyhýbáme dlouhým četbám. Ale tohle má 20 dílů. Zase možná bude lepší, když si to lidi potom poslechnou najednou, ale tím samozřejmě nikoho neodrazuje, aby si to v neděli odpoledne pustil.
2: A mohou doma. Potom na dvakrát.
3: Mohou na dvakrát, ale když jim něco uteče, tak až po odvysílání, to všechno bude zase v té aplikaci nebo na těch webových stránkách Ostravského studia. Tohle byla velká výzva. Karin Lednická říkala, to prostě neskrátíte, to nepůjde. A já jsem říkala, tak já to zkusím, chcete to udělat sama, moje obligátní otázka. Ona říkala, no to teda nechci, na to nemám čas. A já jsem říkala, tak to dejte sem. Tak jsem to opravdu připravila, těch 20 dílů. Hrdě říkám, že Karin Lednická smekla klobou, když si to přečetla. Něco tam poupravovala, to, co tam chtěla mít, co považovala za důležité pro ten děj, pro ní samotnou. A pustili jsme se tedy do natáčení. Toto je četba, která je na 2 hlasy. Tam je vždycky trošičku problém, že by to měl být někdo, kdo zvládne to nářečí, tu polštinu, ale takovou tu polštinu, jakou se tady mluví na Záluží. A my jsme zvolili 2 herce, zase po konzultaci s Karin, Alenu Sasinovou Polarčik, která mluví polsky výborně, ta je tam skvostná v tom, stejně jako David Viktora, který s tou polštinou místy bojoval, ale zvládl to. A oba dva, musím říct, že je to zaujalo. To poznáš, když přijde do studia herec, kterého to baví, kterého to zajímá, tak to se tam okamžitě taky projeví v tom studiu, v té náladě a u toho mikrofonu, jakým způsobem to čte, jak k tomu přistupuje.
2: Já jsem jenom chviličku nakoukla a viděla jsem naprosté soustředění. A taky je pravda, že pan režisér Petr Gábor je velice citlivý a krásně je vedl.
3: Ano, ano. Myslím si, že to bavilo i Petra. My jsme měli nejdříve velké setkání s Karin, abychom si charakterizovali ty jednotlivé postavy, abychom neuhýbali od těch charakterů, protože ono je to těžké pro ty herce, který v tom není tak dlouho ponořen, udržet tu postavu v jedné linii celou tu dobu, takže my s Petrem to musíme mít přesně vykonstruováno, abychom jej dokázali vrátit zpátky i během toho dialogu, což se prostě stává, že ten herec uhne samozřejmě.
2: Mistr zvuku byl opět Aleš Huber. A tento dlouho ještě stříhá, opečovává to spolu s panem režisérem Petrem Gáborem. Evo, myslíš, že bychom se mohli dočkat poslechu ještě o prázdninách?
3: To určitě, tak toto bylo naplánováno. My začínáme na začátku srpna, teď se tím datem nejsem úplně přesně jistá, ale to je snadno k dohledání.
2: V rozhlasovém listování na vlnách Českého rozhlasu Ostrava.
3: Přesně tak.
2: Evo, děkuji ti moc, měj se hezky a krásné léto s knihou přeji.
3: Já děkuji za pozvání a čtěte a poslouchejte.
0: Jak se rodí v ostravském rozhlasu četba na pokračování a co nás čeká v dalším nedělním cyklu rozhlasového listování, o tom všem si v čítárně povídala s dramaturgyní Evou Lenartovou, redaktorka Dagmar Misařová.
1: Český rozhlas Ostrava, žijeme tu s vámi.

0: Zámecké léto. Příběhy zámků a jejich majitelů. Jak se žije na šlechtických sídlech dnes, zjistíte s Františkem Kinským každou sobotu a neděli po 13. a 20. hodině v našem vysílání.
1: V sobotu nás pozve do zahrad u svého rokokového zámku Nové Hrady jeho majitel Petr Kučera. V neděli nás zámkem Světlá nad Sázavou, kde mají dokonce zlaté bažanty, provedou manželé Marta a Jiří Mariánovi.
0: Zámecké léto. Příběhy zámků a jejich majitelů. Během prázdnin každý víkend od 13 a 20 hodin. Více informací na webu zámeckéléto.cz. Český rozhlas Ostrava, rádio vašeho kraje.

0: depozitáře.
1: Je impozantním exponátem přírodovědné expozice Ostravského muzea. Čápa bílého představí v dnešním díle rozhlasového seriálu zooložka Martina Maléřová. K mikrofonu ji přizvala redaktorka Petra Štrimplová a pro natáčení si v expozici vybrali zajímavou pozici.
2: Se zooložkou Martinou Maléřovou stojíme pod majestátním ptákem v rozpřáhnuté pozici. Je to čáp bílý a nejde si ho nevšimnout.
3: Ano, nemáme tu teda mnoho ptáků takhle na volno v letu, většinou to jsou dravci, ale právě takhle máme i čápa hezky vystaveného, aby nešel vidět jen jak stojí, ale právě třeba s těmi rozpřáhnutými křídly vypadá, jak říkáte, majestátně.
2: No málo kdo si to možná uvědomí, že je tak naširoko.
3: Ano, zároveň člověk, když ho vidí letět, tak většinou ten čáp letí vysoko nad ním, takže si úplně jako nevšimne třeba té jeho velikosti, tudíž takhle, když je, řekněme, tak já nevím, jak to může být 2,5 metru vysoko jako nad námi, tak je to skutečně jako viditelné a člověk si ho může prohlídnout takhle hezky zblízka.
2: My víme, odkud konkrétně tento exponát pochází?
3: To nevím, ono tady na těch exponátech nejsou štítky a je to mírně složité dohledat a přiřadit, ale celkově teda tady v expozici vystavujeme exponáty, které se týkají Ostravska. Většina skutečně jako někde i z Ostravska jako pochází původem.
2: Tak proč by nás měl zrovna čáp bílý zajímat, čím je pozoruhodný, co by člověk měl vědět o jeho životě, hnízdění?
3: Já si myslím, že na čápovi je zajímavé na to, že se vlastně velmi rychle dokázal přizpůsobit změnám prostředí, protože původně se jedná o hlavně žábožravého, živil se skutečně převážně žábami někde u rybníku nebo třeba na mokřadech, ale tím, že vlastně tady toho prostředí ubývá, obecně těch oboživelníků je v přírodě dnes méně, tak se dokázal přizpůsobit poměrně rychle i jinému typu potravy. Takže v ještě nedávných letech jsme ho hodně mohli vídat třeba na polích, kde se živil zejména jako hraboši, a dneska to je taková jako jeho specialita, tak ho můžeme hodně vidět u skládek. A právě i u skládky vlastně kousek od Ostravy, tak tam často posedávají na lampách. Někdy jich tam může být vidět až jako třeba 70. A samozřejmě se o tom vedly jako velké diskuze, z jakého důvodu tam bývá. A je to zejména proto, že tím, že lidé vyhazují i zbytky jako potravy, tak na těch skládkách se pak zdržují hlodavci, jako například potkani. A právě tím se momentálně čápy živí.
2: Takže to má tak naservírované, jako kdyby si šel do ledničky, zaletí si na skládku.
3: Ano, a dokonce třeba ve Španělsku už je zaznamenáno, že ten čáp na zimu ani nepřelétá do Afriky, ale zůstává v blízkosti těch skládek.
2: No, vy jste říkala, že vlastně on se dokázal přizpůsobit těm změnám, tak tady Ostravsko vlastně bylo po dekády průmyslové. Tomu nevadilo? Bylo víc té průmyslové krajiny než té přírodní?
3: To úplně nevím, tedy jak to jako tady snášel v dobách jako průmyslu, ty záznamy o tom nejsou úplně široké, o tom, co se tady přesně nějak jako vyskytovalo, v jakém množství. Každopádně on tím, že často hnízdí ve výškách, jak na sloupech, tak třeba právě i jako na komínech, tak myslím si, že po tom průmyslu, kdy tady zbylo jen spousta komínů, tak mu to mohlo i vyhovovat, ale tedy to jsou spíš takové mé jako odhady.
2: A je to teda tak, že je věrný tomu místu, kde už hnízdil?
3: Ano, samci jsou věrní tomu svému hnízdu, ale nejsou už tak jako úplně věrní těm samičkám, jak se jako povídá. Zkrátka, když tam přiletí nějaká dřív, tak je schopen se spářit třeba i jako s jinou samicí.
2: No hodně příběhů by se dalo napovídat o čápu bílém. Z Ostravy Petra Štrimplová, Český rozhlas.
0: Český rozhlas Ostrava. Rádio vašeho kraje.

0: Radioservis představuje
1: knihu 100 plus 25 brněnských kuriozit, absurdit a bizarností. Druhá výprava pánů Šenkýře a Kremra za příběhy, které by jinak zůstaly v temnu archivů. Přiblíží tragédii Brna u syrského Damašku, připomenou osudy ztracené věže nebo brněnskou sochu, kterou v Praze nechtěli. Knihu 100 plus 25 brněnských kuriozit, absurdit a bizarností objednávejte v e-shopu radiotheka.cz.
2: Hodin.
3: Český rozhlas Ostrava. Zprávy.
2: Český rozhlas a Česká televize varují před podvodnými SMS zprávami. Pohled obyvatel doplní odborná data o klimatu v Karviné. V Hrachovci u Valašského Meziříčí dokončují řemeslníci novou zvoničku. Počasí bude slunečné a naměříme až 31 stupňů. U zpráv Českého rozhlasu Ostrava vás vítá Tereza Hájková. Česká televize a Český rozhlas varují před falešnými SMS zprávami o údajném dluhu na televizních a rozhlasových poplatcích. Podvodníci v nich hrozí přirážkou 10 000 korun. Přitom se z lidí snaží vylákat osobní a platební údaje. Obě instituce upozorňují, že podobné výzvy prostřednictvím SMS zpráv neposílají. Varováním můžou být taky gramatické chyby anebo podezřelá webová adresa s koncovkou třeba .top místo běžné .cz, říká mluvčí Českého rozhlasu Lidia Erlebachová.
4: Na podezřelé odkazy by neměli klikat ani zadávat své údaje. Pokud už bankovní údaje vyplnili nebo provedli platbu, měli by okamžitě kontaktovat svou banku a policii České republiky.
2: Informace o rozhlasovém poplatku jsou dostupné pouze na webu poplatek.rozhlas.cz. O televizních poplatcích pak informuje web tvpoplatky.cz. Vláda zítra zřejmě odmítne návrh poslanců opoziční KDU-ČSL rozšířit zákaz prodeje ve větších obchodech na další svátky. Stojí to v návrhu stanoviska projednání vlády na vládním webu. V současné době musí prodejny zůstat zcela zavřené o 7 vybraných svátcích. Během 5 svátků můžou zůstat otevřené. Podle předkladatelů v čele s Markem Výborným současný stav každoročně působí nejistotu spotřebitelů, zaměstnanců i podnikatelů. Podle vlády by ale lidovecký návrh omezil svobodu podnikání. Obyvatelé Karviné mohou pomoci zlepšit prostředí ve městě a připravit ho na horké dny i silné deště. Magistrát už má k dispozici odborná data. Teď chce doplnit také zkušenosti lidí, kteří se ve městě pohybují každý den. Do konce prázdnin mohou obyvatelé v pocitové mapě označit místa, která vnímají pozitivně, anebo upozornit na ta, kde by podle nich měla přijít změna, upřesnila mluvčí radnice Monika Danková.
5: Třeba mohou ukázat, kde se během horkých dnů cítí příjemně, nebo naopak upozornit na lokality, kde chybí stín, zeleň či voda a kde vznikají problémy při přívalových srážkách. Po ukončení sběru všechny zaznamenané body a komentáře vyhodnotí odborníci.
2: V Hrachovci místní části Valašského Meziříčí dokončují dělníci novou dřevěnou zvoničku. Stavba za bezmála 1 000 000 korun naváže na odpočinkové místo se sochou Juráše a lavičkami. Radnice ji slavnostně otevře při oslavách výročí první písemné zmínky o obci, říká starosta Valašského Meziříčí Robert Stržínek z Hnutí ANO.
6: Nová zvonička v Hrachovci doplní prostor u kulturního domu. Slavnostně otevřena a já věřím, že i vysvěcena bude právě během oslav 650 let vzniku Hrachovce.
1: Počasí.
2: Dnes bude na severní Moravě a ve Slezsku slunečno, odpoledne má přibývat oblačnosti a k večeru se můžou objevit lokální přehánky, výjimečně i bouřky. Nejvyšší teploty 27 až 31 stupňů, na horách do 24.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Ostrava, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Ostrava.
2: Pozor, aktuálně v Třinci v ulici Kaštanová havarovala 2 osobní auta. Jiné nehody teď hlášené nejsou. Šťastnou cestu vám přeje Český rozhlas Ostrava.
1: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553. Pohodový víkend s Českým rozhlasem Ostrava. Pochoutkový rok.
7: Rozdáváme pohodu, radost a nápady, co dobrého ochutnat nebo připravit svým blízkým na talíři. Dnes si povíme o nápojovém skle, jakou teplotu má mít podávané víno, co má ráda herečka Pavla Tomicová a nabídnu i přehlídku 170 sladkých receptů. To v naší nové kuchařce Sladké Česko, o kterou se soutěží. A důležitá věc, připomeneme si v rámci oslav 10 let našeho pořadu další vítězný recept, který s těmi dalšími 35 bude na konci letošního roku soutěžit o titul Recept desetiletí. Dnes ho znovu upeče cukrář Vojtěch Vrtiška a může udělat změny podle svého. Těší se Patrik Rozehnal.
3: Pochoutkový rok slaví 10. narozeniny.

0: Jak jsem slíbil, tak jsme právě teď doma ve studiu, v kuchyni, v obývacím pokoji, stále stejné místo a stejný bod s Vojtěchem Vrtiškou, protože v pochoutkovém roce, v tom jubilejním 10. ročníku, který je narozeninový a oslavou všech těch receptů za 9 let, tak budeme dělat zase něco tehdy z roku 2023, kdy na třetím místě se svým piškotovým zákuskem s angreštem umístil Jiří Pospíšil z Rudy nad Moravou. Tak proto jsme se tady sešli. Vojto, já jsem rád, že jsme opět u tebe v kuchyni.
1: No mě moc taky těší, že jsme se konečně zase potkali. A moc jsem zvědavý, co si dneska upečeme.
0: Já myslím, že ty to víš.
1: Já to tak trošku tuším, vzhledem k tomu, že jsem recept včera večer četl, ale co z něho vyjde, to je trošku otázka.
0: Čím to? Bude tam hodně změn?
1: Bude tam relativně dost změn. Budeme pracovat s pistáciema, s rebarborou, místo řezu to bude dort, ale ten základ necháme stejný.
0: Jsme v kuchyni, která je osvětlena mnoha světly. Dovedeš ty si už vůbec představit, že bys vařil bez toho, že bys byl takhle nasvícen?
1: Myslíš jako bez záře reflektorů?
0: Ano. Takhle někdy ještě pečeš nebo vaříš vůbec?
1: Jo, pořád. Pořád o půlnoci většinou začínám péct a většinou to už nezachraňuje ani tady záře reflektorů.
0: Proč o půlnoci?
1: On není moc jinak čas, takže doháníme to, kde se dá.
0: Když se ráno probudíš, na co myslíš jako první?
1: Že chci spinkat.
0: Dávají ti nápady na to, co bys mohl dělat, třeba i kamarádi nebo rodina? Nebo si to všechno vymýšlíš sám?
1: No, teď jsi mi dal spoustu skvělých nápadů ty.
0: Zní to upřímně a radostně.
1: A jinak...
0: posluchači.
1: Jinak já většinou tak ten nápad většinou přijde sám. Nemůžu říct, že bych úplně dostával takhle objednávky od kamarádů, co by si představovali, že mám upéct.
0: A je to tak, že chceš vymyslet nějakou šílenost nebo zkusit něco už známého, ale ty jsi to ještě pro sebe nedělal?
1: Asi oboje. Já mám rád, když si můžu vytvářet jak ty šílenosti, tak i ty klasiky, při kterých se nějakým způsobem trošku nostalgicky vrátím, ať už do dětství nebo přesně k těm starým recepturám.
0: Představ si, že tím receptem, který nás čeká dnes, se vracíme k povídání a pečení s mužem, který je o 60 let starší než ty. Dovedeš si představit, že za 60 let budeš pořád stejně nadšeně péct a cukrařit?
1: Pro mě je děsivý, že kolik mi to bude? 84. Ježíši Kriste. Já bych řekl, že doufám, že se toho nedožiju, ale to vystříhneš.
0: Plánuješ to, že by si opravdu u té cukrařiny vydržel také dlouho, že si to budeš užívat třeba ještě i v důchodu?
1: Já věřím tomu, že budu úspěšně nějakým způsobem se věnovat pečení až do své smrti, která
0: aby
1: nikdy přijde.
0: Aby ses uživil. Budeš si vydělávat pečením dortů pro známé a do cukráren. Budeme ti držet palce s mladistvým elánem, se ale do toho pustíme za malou chvíli. Budeme dělat piškotový zákusek v trochu jiné podobě, než ho předtím dělal Jiří Pospíšil.
2: Užijte si s námi narozeninový pochoutkový rok. Dnes s Vojtěchem Vrtiškou.

0: Český rozhlas Ostrava, rádio vašeho kraje.
1: Teď se pustíme konečně do práce, po tom, co jsme si s Vojtou Vrtěškou popovídali v našem narozeninovém dílu pochůdkového roku. Je to ten 10. ročník, kde předěláváme všech 630 výherních receptů z předchozích 9 let. Už jsme v roce 2023 a u třetího místa tuhle cenu si odnesl Jiří Pospíšil z Rudy nad Moravou za svůj piškotový zákusek s angreštem.
2: Já jsem téměř nesehnatelný angrešt vyměnil za méně nesehnatelnou rebarboru.
1: To je jediná změna, kterou jsi udělal v receptu?
2: Ne. Pistáciovou pastu budeme dávat do krému a do korpusu budeme dávat pistáciovou mouku. Takže budeme mít kombinaci rebarbora, pistáce.
1: Prozraďme posluchačům, co si mají připravit, aby udělali ten původní recept i podle tebe.
2: Takže na piškot budeme potřebovat 3 vejce, 3 lžíce cukru krupice, 3 lžíce hladké mouky, 2 lžíce pistáciové mouky a nějakou špetku soli. Na máslový krém budeme potřebovat 375 gramů plnotučného mléka, 60 gramů kukuřičného škrobu, 5 žloutků, 300 gramů másla, 45 gramů cukru krupice, 85 gramů pistáciové pasty. Pak 300 gramů rebarbory, vanilkový lusk, 75 gramů cukru krupice, takovou větší hrst. A na sněhový krém 90 gramů bílku a 180 gramů cukru krupice.
1: Budeš navrtávat čokoládu?
2: Ne.
1: Další změna. Tak začneme.
0: Pochoutkový rok.
2: Já začnu krémem, protože se ten základ musí vychladit. Vy když děláte žloutkový krém, tak můžete buď zahřát mléko spolu s cukrem, bokem si rozmíchat žloutky spolu se škrobem a pak částí toho mléka si přelejete ty žloutky. My to uděláme tak, že si všechno hodíme do jednoho hrnce, provaříme, protože máme malou gramáž, tam to úplně v pohodě jde. Opravdu za stálého míchání přivést k varu a vařit ještě ideálně 2-3 minuty, aby nebyl cítit škrob. To je strašně důležitý. Ještě 2 minuty povaříme a pak si tam hopneme tu pastu, promícháme, vylejeme si to na nějakou podložku do plochy, zachladíme.
1: Ten studený pistáciový krém dáme do mísy od robota. To znamená, teď tam dáme rovnou i to máslo.
2: Redukoval jsem ještě o 100 gramů, i tak jeho relativně dost.
1: To dáš do robota, klasicky prostě metla balónová a... Vyšleháme to?
2: Je to tak, budu šlehat.
1: A mezi tím si připravíme náplň z rebarbory. Tu nakrájíme na drobné kousky, nasypeme do pekáčku, zasypeme cukrem, přidáme vanilkový lusk a pečeme při takových 160 stupních 20-30 minut do měka. Teď asi něco, na co to usadíme, ne?
2: Přesně tak. Uděláme si korpus. Ten bude strašně jednoduchý. Bude to vlastně základní piškot, kdy si vyšleháme bílky spolu s cukrem.
1: Do jaké konzistence se to šlehá?
2: Chceme měkkou špičku, takže bílky budou držet. Když si vytáhneme metlu, tak nám ten ocásek, co nám zůstane vlastně viset, když tu metlu narovnáme, udělá takové jako očko. Rychle tam vyšleháme žloutky.
1: Ty žloutky s tím sněhem stačí promíchat jenom prostě pár tahy už v ruce.
2: Nechceme šlehat ty žloutky společně s tím sněhem už. Mohli bychom si pak dalším šleháním ten sníh schodit. Takže je dobrý tam hodit ty žloutky i rychle to promíchat, než napočítáte do 3 a máme hotovo. Teď přidávám hladkou mouku, pistáciovou mouku nebo mleté pistáce nebo mleté jakékoliv ořechy a trošku soli.
1: A zase jenom promíchat medlou v ruce.
2: Přesně tak.
1: A teď to půjde na co? Na plech s pečícím papírem?
2: Vezmu si plech, na něj si dám pečící papír, udělám si nějaké kolo okolo třeba 23 cm, protože budeme vykrajovat z něho kruh, který nám bude dělat základ toho našeho dortu. Jo, není potřeba ničím vymazávat, opravdu to jenom rozetřeme na pečící papír. Pan posluchač to tam pek na nějakých 165 stupňů, my si to dáme na nějakých 180. Když to dáte na 200, taky se nic nestane.
1: Ten náš piškot pistáciový, jak poznáme, že je upečený, kdy ho vytahujeme vlastně z té trouby?
2: Chceme, aby byl ten piškot hezky růžový, píchneme si špejlí, když máme suchou špejli, máme upečeno.
1: Teď co?
2: Teď si ho stáhnu z pečícího papíru a vykrojím si kolečko o velikosti rávku na můj dort. Vezmu kulatou formu, vykrojím si kolo. Teď si vezmu nějaký podnos, na kterým budu servírovat ten dort, využiju ten náš ráfek, ten si vyložím acetátovou folií.
1: Čím?
2: No, acetátová folie je folie, která se používá na vyložení vlastně forem na dorty, aby se vám pak dobře vyndal ten dort z té formy.
1: To jsou takové ty folie, co v cukrárně občas mají na těch výkrojcích dortu a zapomenou to sundat, když to servírujou?
2: Jo, to je přesně ono. A nebo když si dojdete do papírnictví a sahnete si na takový ty levný obaly na sešity, tak je to stejný materiál. Ale klidně si můžete utrhnout...
1: Tak to už někdy střihat obaly na sešity.
2: Klidně si můžete ustřihnout pruh pečícího papíru. Ten efekt bude stejný.
1: Tím vyložíme tedy stěny toho rávku dortového?
2: Přesně tak, aby jsme se nepřilepili s krémem. A posadíme si tam náš piškot.
1: Ten krém naneseš na ten piškot pomocí cukrářského sáčku, jenom prostě to vytlačíš?
2: Klidně to můžete rozetřít pomocí paletky, lžíce, čehokoliv.
1: Na to naneseš tu rebarboru nějak?
2: Ještě se to roztáhnu trošku do krajů té formy. Potřebuju relativně rovný vršek. Mám tady vychladlou rebarboru, ona nám pustí i trochu šťávy, tak ji tam celou takhle mrsknu, můžu tam dát i mezi to čerstvé jahody, záleží čistě jenom na mě.
1: Myslím vás mrsknu, znamená opatrně položíme, jo?
2: Opatrně mrsknu. Máme naplněno, dáme do ledničky zachladit, ideálně přes noc a myslím si, že nám bude stačit i taková hoďka dvě. A na to pak pohačáme sněhovou čepici.
1: Na plotnu rendlík, do rendlíku pak ještě takový kotlík, v tom je voda v rendlíku?
2: Děláme si vodní lázeň. Dáme si tam bílky a cukr, zahřejeme to na nějakých 63-65 stupňů Celsia. Buď si to změříte teploměrem, anebo když nemáte teploměr, tak si sáhnete do té směsi a jakmile necítíte mezi prstama zrnka cukru, tak máte zahřáto a pak to dáme do robota, vyšleháme. Máme zachlazený tady náš základ s piškotem, krémem, rebarborou. Máme i vyšlehaný sníh, tak ten si navršíme nahoru a oflambujeme ho pomocí pistole.
1: Já se omlouvám za ten výraz, jo, ale pan Pospíšil bude čumět. Opravdu královský pohled na tenhle klenot, který by měl být schován někde v trezoru, ale tam by asi nevydržel.
2: Je to tak. Já jsem na výsost spokojen.
1: Ten piškot je tam jenom jako pro formu někde si dole.
2: Aby
1: tam...
2: to šlo odlepit.
1: Ten pistácevý krém je tak... Mazlavý pohladí a je to máslo s pistácií na půl a pak tam vystřelí okyselí to ta rebarbora krásně upečená předem v té troubě, že skoro tu sněhovou čepici, která je taky taková jako pěnování, nevnímám, jak je lehká.
2: Takový marshmallow vlastně.
1: Krásný, výborný a hodně vysoký teda oproti tomu, co měl pan Pospíšil tehdy.
2: Opravdu?
1: No tak on to měl na plech z toho množství. Pane Pospíšile, můžete se inspirovat, zkuste to udělat jako Vojta Vrtiška i vy ostatní. Všechno to najdete, oba ty recepty i ve srovnání vedle sebe na webu pochoutkovirok.cz. Krásná práce. Chceš panu Pospíšilovi něco vzkázat?
2: Já bych mu chtěl moc poděkovat za tenhle ten recept, protože to pro mě byla obrovská inspirace. Zase jsem si mohl sáhnout na něco trošku jiného, než dělám.
1: Moc děkujeme všem, co nám fandíte, co nás posloucháte. Vy, co jste vyhráli, ještě se na vás nedostalo, tak postupně odvysíláme všech těch 36 receptů. Příště se z tohoto třetího místa roku 2023 dostaneme ke druhému místu, které získala za záhorácký závitek s chlupatými knedlíky Jana Černá. Její recept bude příště dělat Jaroslav Sapík. Už teď se na to těší Patrik Rozehnal a na Vojtu zase někdy příště. Ať se daří, Vojto.
2: Děkuju, taky bych se těšil na záhorácký závitek.
1: Poslechni si.
0: Pochoutkový rok slaví 10. narozeniny. Dnes s Vojtěchem Vrtiškou.

0: Stále je s vámi pochoutkový rok. Je to už 10. ročník téhle kulinární rozhlasové soutěže. A jsem rád, že nám fandíte dál. Mluvit teď budeme o obalovém skle. Pomalu se vrací tam, kde kdysi bývalo, než ho začaly nahrazovat lahve z plastu. Výroba skleněných obalů v Evropě opět roste. O nápojích ve skle natáčela naše kolegyně z pochoutkového roku Jolana Nováková.
1: Jaké nápoje ve skle kupujete vy? Zeptala jsem se kolegů.
2: Ve skle pivo, víno, minerálky, mléko, pokud je.
3: Jo, pivo, ano. Víno.
4: Víno.
5: Pivo, vodku.
1: Ano, lihoviny a destiláty kupujeme téměř vždy ve skle. Sklo je bez chuti a bez zápachu a nemění chuť nápojů. Ve skleněné lahvi se snoubí funkčnost a estetika. Ve spolupráci s výrobci nápojů je navrhují slavní designéři nebo klidně čerství absolventi sklářských škol. Sklo je 100% recyklovatelné a může být recyklováno opakovaně. Odevzdáváme ho do bílých nebo zelených kontejnerů. S vratnými lahvemi pravidelně chodíme k lahvomatům. Jak fungují? To v jedné z pražských prodejen ukazuje Jiří Mareček, tiskový mluvčí prodejen Albert.
6: V tom automatu je čidlo nebo inspektor, který rozezná, o jakou lahev jde a jaká je za ní poskytovaná záloha. Ty lahve na posuvníkovém páse přijedou tady do zázemí a tady už je to manuální práce. Tady už kolegové musí vytřídit lahve a rozpoznat jednotlivé značky a dát je do správných přepravek, tak aby do pivovaru, protože převážně tady máme pivní lahve, tak aby do pivovaru přišly ty správné lahve. Čím více druhů lahví, tím více práce s tříděním a větší náklady na logistiku, ale jak se jednotlivé pivovary chtějí marketingově odlišit a nabídnout zákazníkovi unikátnější zážitek a být viditelnější na prodejním regále, tak zavádí vlastní druhy lahví. Takže v tuto chvíli máme přibližně 20 druhů pivních lahví.
1: Pivní lahev obíhá asi 8 až 12krát, dříve to bylo asi 20krát. Pivovary chtějí, aby jejich mok byl v pěkných lahvích. Jakmile se na takové lahvi objeví ošoupaný proužek, vyřadí se, koupí se nová, stará lahev se rozstaví a použije na výrobu lahví nových. Vrací se také lahve od nealko nápojů, ale těch je jen nepatrné množství, používají se spíš v restauracích a hotelech.
6: V našich obchodech přijmeme každý týden přibližně 3 miliony pivních lahví, které nám lidi vrací, pivaři nám je vrací, aby se mohli znovu naplnit v pivovarech a znovu vrátit na regály našich obchodů.
1: A je tu otázka, zelená nebo hnědá pivní lahev?
6: Ale víme, že dřív za minulého režimu všichni vybírali zelené lahve, protože těch bylo méně a když někdo ulovil zelenou lahev, ještě se podíval, jestli tam není ten zákal u toho piva. A dneska z marketingových důvodů výrobci volí různé barvy, tedy různé zelené anebo hnědé a pravděpodobně ta hnědá, protože je tmavší a lépe chrání pivo před světlem. Nicméně některé ikonické značky jsou v zelených lahvích a proto další pivovary se k tomu chtějí také přiblížit.
1: Navíc pivo je rychloobrátkové zboží, zvlášť u nás v České republice.
0: Nápojové sklo najdete i ve fotografiích a v článku spolu s tímto příspěvkem, který jste slyšeli, na webu pochoutkovýrok.cz. A naším hostem u mikrofonu v pořadu bude už za chvíli herečka Pavla Tomicová. Zpovídat ji budu společně s Naďou Konvalinkovou.
7: Pochoutkový rok. Kulinární magazín pro všechny milovníky dobrého jídla. Slaví 10. narozeniny.

0: připraveni, zapnuté mikrofony, jsme tu teď tři. Patrik Rozehnal.
1: Naďa Konvalinková a Pavla Tomicová.
0: Herečka, náš host, dobrý den.
2: Dobrý den.
0: Na co míváte neodolatelnou a nezřízenou chuť?
2: No to je právě jak kdy. Já mám pocit, že celý život mám těhotenský chutě, protože občas dostaneš chuť, tak neodolatelnou. Jo. Ale co miluju fakt hodně, úplně strašně moc, rybí potvory. Je teda pravda, že jednou se mi stalo a to jsem fakt jako nemohla překonat tu neodolatelnou touhu, která se kryla s tím neodolatelným odporem. Já jsem se v jedné francouzské restauraci. Měla jsem ten den narozeniny a přítel mi objednal jakože nějakou speciální toho podniku, ale oba dva se neuměli francouzsky, v té restauraci odmítali mluvit anglicky a on, ten pán, několikrát se jen jako ujišťoval, jestli opravdu jako to chceme. A já jsem řekla teda, že jo, že tu specialitu si dám a tam vám přinesli takové jako, jak bývají na Vánoce, takový ty trojpatrový talíře, jo, jako ten nacukrový. Tak tyhle ten trojpatrový jako velký talíř byl plný mořských potvor, ale to všechno chodilo. Po tom talíři, tak to ty lidi, který jsem pozorovala, potom to tam někdo, ty to vraceli tak na ten talíř a jeli, a to jsem fakt nedala.
0: To utíkalo z talíře.
2: No mě to trošku jídlo utíkalo.
3: A čili to se jí zasyrova jako?
2: Opravdu to byly takový různé, tak ne, že by to úplně chodilo, ale opravdu to tak různě se přelejvalo tohle. Já třeba miluji ústřice, které jsou vlastně taky, že to člověk jako těsně předtím, než to zakápne tím citronem, tak to vlastně jako žije. Trošku, tak to žije, no. Pak to jako to takhle se zabije, takže s ní tu mrtvolku, ale to mám ráda. Ale tohle to opravdu žilo hodně. Nešlo.
0: Jste někdy běžela z kuchyně do lékárničky?
2: Ne, to je úplně, jako že by mi bylo z toho špatně. To úplně ne, já mám hodně dobrý a zdravý jídlo.
0: Třeba úraz nějaký.
2: Tak úplně ne, ale jako samozřejmě asi každá hospodinka se spálí. Řízne, já si teda tam tolik neřežu, já se pálím teda, protože jak to dělám tak hekticky, všechno vždycky, tak...
0: V tom jste společné s Naďou.
2: To já si umím představit, že ano, jako jsme ty krevní skupiny.
0: Ona zapole i šaty uvaření.
2: No to právě, že já jsem taková trošičku hyper, jak to ta natura vnitřní, to má asi Naděnka taky. Já ty si vzpomínám, že jeden můj kamarád říká, že jsem taková maniodepresivní s tím, že se deprese zatím nedostavila. Uvaření ještě vám ráda, protože já teda mám ten problém, já jsem se právě bála, abych tady nemusela vařit, protože to já vždycky, když mě zvou do nějakého pořadu uvaření, tak říkám, proboha, ale já buď to vám budu povídat, anebo budu vařit, protože já fakt v tomhle jsem chlap, já neumím dělat ty dvě věci najednou, jo. Úplně zásadně, protože když jako si povídám, a jedna moje kamarádka, její manžel, ještě do nedávna byl šéf kuchařem v takový vyhlášený hospůdce v Hradci, výborný kuchař, a jeho žena, je moje kamarádka, přišla ke mně na návštěvu a říkala mi, děti, jako vař si, budeme si povídat, děti si klidně dělej. A já říkám, no to nemůžu, víš, to by si jdi vedle, číst časopis, nebo on říkal, tak půjdu vedle, když jsem u tebe na návštěvě, jako. A říkám, já fakt nemůžu, já to všechno připálím a tak. A ona mi tak chvilku pozorovala a pak říká, člověče, ale ty vaříš jak šéf, kuchař. A já jsem říkal, děti si to ani ještě nebo chutnala. A ona říká, ne, jako to nevím, jestli to máš dobrý, ale že je kolem tebe takový bordel.
0: Tak děkujeme, pro dnešek se loučíme s herečkou a Pavlem Tomicovou.
2: Zdravím, nashledanou.
4: Český rozhlas Ostrava. Rádio vašeho kraje.

0: Je tu léto a určitě každý z vás si rád dopřeje třeba i dobré víno. Ať už bude červené, bílé, růžové, šumivé, jakékoliv, je důležité, aby mělo správnou teplotu. A na to se chci dnes ptát v radě z etikety odborníka na bonton Ladislava Špačka.
1: Víno je kultovní nápoj. Víno v podstatě už známe ze starověku Sumeru. Pivaři se přejou z vinaři, který nápoj je starší. A proto si víno také zaslouží důstojného zacházení. Měli bychom dbát o čistotu skla, měli bychom dbát o kultivované servírování vína a samozřejmě také o jeho předepsané temperování. Červená vína jsou nejteplejší, to znamená mezi 15 až 19 stupni. Ono se někdy říká pokojová teplota, ovšem máme-li v pokoji 23, tak to neznamená, že to víno bude mít také 23, ne. Bílá vína jsou chladnější, to znamená třeba mezi 8 a 12 stupni. A sekty a šampaňské, ty mají kolem 6 stupňů a vlastně podle toho se také řídíme při držení sklenice. Červená vína můžeme držet vysoko, protože vyzařování teploty lidské ruky jim tolik nevadí, kdežto bílá vína musíme držet minimálně uprostřed a sekty a šampaňské, ty nesmějí o teplotě lidské ruky vědět vůbec nic a proto ty vysoké číše s dlouhou stopkou držíme úplně dole u té kulaté podstavy, jak říkají skláři. U toho dýnka. To vám radí Ladislav Špaček.
2: Pochoutkový rok. Kulinární magazín pro všechny milovníky dobrého jídla. Slaví 10. narozeniny.

0: Pochoutkový rok nazbíral za celá ta léta, kdy jsme pro vás vysílali a vysíláme dál spoustu krásných receptů. Dohromady už 170 sladkých věcí. A my jsme se rozhodli, že je všechny, i ty dosud nevydané, dáme do jedné kuchařky a vám nabídneme, ať je máte pěkně pohromadě. S fotografiemi, s přesným postupem, ať si to prostě doma můžete v klidu zkusit. Takovouhle kuchařku, nazvanou Sladké Česko, se 170 soutěžními i porodcovskými recepty najdete na stránce www.pochoutkovýrok.cz, kde si ji můžete objednat, anebo můžete využít telefonu, ale pozor, jen ve všední dny a v pracovní době. Dopředu si ho ale napište. To objednávkové číslo je 724 819 319. Kuchařku Sladké Česko vydal Radioservis, vydavatelství Českého rozhlasu. A ještě jednou opakuji, objednávkové číslo do e-shopu 724 819 319. O tyhle kuchařky i soutěžíme. Minulý týden jsem se vás ptal, jaké kysané zelí zvolila Naďa Konvalinková do náplně houbových kroket. Udělala to s červeným zelím. A věděli to. Daniela Torandová z Mikulova, Eva Pavlovicová z Brocna a Monika Fojtů z Horní Lidče. Tihle tři jsou teď od této chvíle čerstvými majiteli i podepsané kuchařky Sladké Česko. Pošleme ji poštou, ať vám udělá radost. A mám už přichystané další tři kuchařky do dalšího kola soutěže. Pozor, soutěžní otázka zní, jaké ovoce bylo v původním receptu na piškotový zákusek od Jiřího Pospíšila, který jsme dnes dělali. Za A angrešt, anebo za B banány. Jaké ovoce bylo v původním receptu na piškotový zákusek od Jiřího Pospíšila? Pokud si myslíte, že to byl angrešt, pošlete SMS-ku pochoutky mezera A, mezera, jméno, příjmení, adresa a to všechno na číslo 900104. Pokud si myslíte, že původně byl v receptu na piškotový zákusek banán, napište pochoutky mezera B, mezera, vaše jméno, příjmení, adresa a pošlete to na stejné číslo 900104. Psát můžete až do půlnoci z úterý na středu. Otázku si spolu s pravidly připomenete na webu pochoutkovýrok.cz a výsledky tohoto kola, tedy kdo vyhrál, se dozvíte za týden.
1: Pochoutkový rok slaví 10. narozeniny.
0: A dopředu bych vám chtěl také připomenout, že byste si pomalu měli plánovat čas na 29. srpna, což je sobota, kdy společně oslavíme krásné pochoutkové 10. narozeniny v Kostelci nad Orlicí na food pikniku mezi 11. a 17. hodinou. S bohatým programem, s řadou osobností, s ochutnávkou a prezentací nové kuchařky. Ale o všem se ještě zavčasu dozvíte. Zatím se mějte krásně a žijte prázdninově, letně a s chutí.
2: Tvůj krok je lehký jako dech,

0: Zelená vlna. Každý den pro vás sledujeme aktuální situaci na silnicích. Ráno každých 30 minut, přes den každou hodinu. Vždy po zprávách. A také kdykoliv se na silnicích v našem kraji něco mimořádného děje. Zelená vlna. Známe lepší cestu. Český rozhlas Ostrava. Zprávy.
1: Zájem o darování kostní dřeně je stále velký. Přibylo i lidí, kteří zachránili konkrétní život. Ostravská městská nemocnice bude učit nové klinické psychology. Do finále celostátní soutěže o udržitelný rozvoj obcí postoupili i dva zástupci z Moravskoslezského kraje. Obloha bude většinou slunečná a teploty do 31 stupňů. Dobré dopoledne vám přeje Tereza Hájková. Zájem lidí o darování kostní dřeně se postupně vrací na úroveň před rokem 2025. Za loňskými rekordními čísly byl příběh malé Madlenky, díky kterému se registrovalo přes 30 tisíc dobrovolníků. Letos se zatím do dvou českých registrů přihlásilo téměř 10 tisíc potenciálních dárců. Pokračuje mluvčí Národního registru dárců kostní dřeně Klára Conková.
2: Co se týče těch reálně odebraných, tedy těch, co zachránili život. Minulý týden jsme odebrali 80. dárce a to je také nádherné číslo, takže letos poprvé asi pokoříme 100. Za celý loňský rok se odebralo 91 dárců, zhruba polovina štěpů zůstala tady v Čechách a pomohla českým pacientům a zhruba polovina putovala do zahraničí různě po světě.
1: Celkem je v českých registrech přes 200 tisíc lidí. Většinou z nich lékaři s žádostí o darování nikdy neosloví. Městská nemocnice Ostrava bude vzdělávat klinické psychology. Zdravotnické zařízení získalo od ministerstva zdravotnictví potřebnou akreditaci. Nemocnice tak chce vytvořit vlastní tým klinických psychologů, protože poptávka po nich stoupá napříč obory. Pacientům to taky zajistí více možností, jak absolvovat vyšetření přímo v nemocnici, říká její mluvčí Andrea Vojkovská.
3: O prázdninách nastoupí první nová psycholožka, dvě další potom na podzim. Další odborníky chceme přijmout v souvislosti s připravovaným kognitivním centrem při našem neurologickém oddělení a také s rozvojem klinicko-psychologických služeb pro další obory naší nemocnice.
1: Město Valašské Meziříčí opraví táborový areál Trubiska ve Valašské Polance na Vsetínsku. Areál koupila radnice před 2 lety od společnosti Deza za 3 miliony korun. Podle starosty Roberta Stržínka z Hnutí ANO už má radnice projekt na stavbu nového zázemí a kuchyně.
4: Stávající kuchyň, koupelna, jídelna je nevyhovující. Její stáří je několik desítek let a uprostřed lesa se nám pomaličku rozpadá. Proto jsme se rozhodli toto zařízení zrekonstruovat, tak aby další desítky let mohlo sloužit táborníkům, ale nebo třeba i sportovcům na různé kempy a pobytové tábory.
1: Příbor a Trojanovice jsou mezi 17 finalisty celostátní soutěže Soběstačná obec 2010. Příborský projekt se zaměřuje na obnovu krajiny a výsadbu nové zeleně v okolí. Trojanovice zase soutěží s návrhem na přeměnu bývalého dolu v podnikatelský a inovační ekosystém. Vítěz získá 100 000 korun na další udržitelné projekty. Lidé mohou pro obě obce hlasovat do konce srpna na webových stránkách soutěže.
0: Počasí.
1: Dnes bude na severní Moravě a ve Slezsku slunečno, odpoledne má přibývat oblačnosti a k večeru se můžou objevit lokálně i přehánky, výjimečně taky bouřky. Nejvyšší teploty 27 až 31 stupňů, na horách naměříte do 24.
0: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Ostrava, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Ostrava.
1: Nehodu dvou osobních aut stále hlásíte z Třince z ulice Kaštanová. Dejte tam pozor. A pokud víte o dalších dopravních komplikacích, budeme rádi, když nám zavoláte. Číslo je 800 553 553.
0: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
5: Ve víkendovém dopoledním vysílání se vypravíme společně na Karvinsko. V Těrlicku totiž dnes probíhají farmářské trhy. Jak to na nich vypadá, povíme, spojíme se s regionálním stopařem. Ovšem ze všeho nejdřív Artur a jeho dechovka už za chvíli.
0: Pohodový víkend s Českým rozhlasem Ostrava.
5: A taky s písničkami, které nestárnou. Postarají se o ně třeba Iveta Bartošová, Xindle X nebo Víťa Vávra. Jak svět přichází o básníky právě teď. Lukáš Kaňa přeje nerušený poslech.

odpoledne, vážení přátelé. Vítejte při poslechu speciálního pořadu Českého rozhlasu Ostrava, a to při poslechu Chaloupky strýčka Artura. Máme pro vás půl hodinku skvělé dechovky a hlavně veselého povídání. To proto, abyste si naplno užili toho našeho krásného světa. A kdo bude mít pocit, že se tady nudí, tak se může klidně rozčilovat, protože dobře se rozčilit, to je také velice příjemné a léčivé. A navíc, když se takový vzteklík rozčílí u rádia, tak potom má úsměv na líci pro celou svou rodinu. Takže ať tak nebo tak, rádio je pomocníkem prospěšným a nezbytným. A máme tady něco pro pány. Dobrý nápad, jak se dostat do hospůdky a ještě to starostlivé a hubaté ženě pořádně a srozumitelně zdůvodnit. A to taková mamina láteří ve dveřích a povídá: už je skoro půlnoc, jak mi to vysvětlíš? Ráno jsi jenom odskočil k holiči. A ten pán povídá: ano, ano, máš pravdu, Maruško, ale holič mi pořezal při holení krk. A tak jsem se zastavil v hospůdce a pozoroval, zda to zranění není rozsáhlé a jestli mi krk dobře těsní. Nevím, kdo takovou kravinu vymyslel, ale je to jenom vtip, tak se na mě nemusíte hned zlobit. A na začátek si dáme polečku, až budou trumpety překrásně zpívat. A hraje to kapela Antonína Borovičky. Pro fandy dechovky nezbývá nic jiného, než konstatovat, že právě začíná Chaloupka strýčka Artura.

Dnes jsem si pro vás připravil velice krutý vtip, je to z Valašska, z Popraviště ve Valašském Meziříčí a je to jenom pro opravdu otrlé povahy. To takový odsouzenec na smrt hledí, jak si ten kat chystá ostře nabroušený velký popravčí meč a smutně to komentuje slovy. Ach bože, bože, splň mi poslední přání, jestli si můžu vybrat, tak bych byl nejraději sťatý slivovicí. A na to se mi hodí tady tento alkoholický vtip. To křičí manželka na svého chlapa, který se právě vrací z hospody. Ty alkoholíku, ty jsi schopný mě nakonec vyměnit za basu piv a láhev vodky. A tomu ochmelkovi se zablízkne v očích a povídá. To zní dobře, miláčku. Nabídl snad během mé nepřítomnosti někdo konečně něco takového pěkného? No vidíte, jak to na tom světě chodí. Dáme si verboňk, poslala mě moja milá. A hraje to Javorinka ze Strání a zpívá Karel Bušo.

A tady to je velice pěkný manželský vtip, ten se vám může hodit, je to poučné, jak na to. A to povídá manžel své krásné manželce, když se ráno probudí. Měl jsem hrozný sen, potkal jsem tě ve snu, Aničko, a ty jsi mi nafackovala. Aničko, co se dnes v noci zdálo tobě? A ta manželka povídá, mně se nezdálo vůbec nic, já jsem totiž vůbec nespala a buď rád, že to dopadlo, jak to dopadlo, protože ty, když začneš chrápat, tak to je na vraždu. Máte to doma podobné? Já to mám úplně stejné. Tož vítejte u nás v klubu. A tady ten vtip mám moc rád. Už jsem ho hodněkrát říkal, ale je skvělý, nádherný. Takže to se dvě sousedky baví, co dostali k narozeninám, a ta jedna povídá, ptal se mě můj starý, co bych chtěla, a já jsem mu řekla, že bych ho měla ráda, i kdybych nic nedostala. A představte si, paní sousedko, nic jsem k narozeninám nedostala. Vtip, nic moc, ale muziku pro vás mám skvělou. Katarína Hrtánková hraje na takový malý esklárinet a Martina Bulíková, ta se už dnes jmenuje Kudlová, ale muzikanti ji říkají Nožíková, tak ta hraje zase na B klárinet. Nevím, jestli ta děvčata hrají ještě spolu, protože Katarínu Hrtánkovou jsem na posledních akcích Kolárovičanky neviděl. Ale v Kolárovicích je dechovka a zahrají nám polku Motýlek a tam tady ty dvě dámy hrají společně.

Otcové jsou obvykle pyšní na své děti. Mám tu tedy typický rodičovský příběh. To se spolu baví dva pánové v hospodě, probírají život a ten jeden je několikaměsíčním čerstvým tatínkem, tak se rozplývá, jak je mu to maličké podobné a ten druhý zase oponuje, že ty děti mají jistou jenom tu matku, jinak to může být číkoliv a hned se zeptá, no a jak sis ověřil, že to malé je opravdu tvoje? A ten první ochmelka povídá, jak? No přeci jednoduše, podívám se na něho a vidím, že i on to své pije přímo z flašky. A o dědičných vlastnostech tu mám ještě jeden příběh. To kamarád přiběhne do hospody, objedná pivo pro celý stůl a radostně povídá, kluci, představte si to, můj dvouroční syn včera poprvé promluvil. A ti ostatní mu gratulují a hned se ptají, jak se to stalo a co řekl. A ten tlustoučký pivař povídá, šli jsme do zoologické zahrady a když můj syn uviděl hrocha, tak zvolal, tata, tata. No vidíte, co se u nás v chalupce všechno dozvíte. To ani nemusíte chodit ke kartářce nebo na genetické testy rodičovství. A máte to tady zadarmo. Stačí jít do zoologické zahrady.

Tady ten valčík od Lieskovanky se jmenuje Slovenské Pomoravě a zpívala to celá rodina Košútů, tedy Martina, Gabriela a Pavol Košút, a trochu jim pomáhal také Marian Dobroněnka. Mám vám okolo domu hodně strak. Létají, pořád křičí, však víte, jak ty straky jsou hlasité. A kde je hodně takových ptáků, tam ubývají malí ptáčci, protože straky jim pokaždé objeví a vyberou z hnízda ptáčátka a dávají je svým mladým jako čerstvé masíčko. Takže straka sama o sobě, když už mladé nemá, tak maso, tedy bílkoviny, nepotřebuje a živí se ovocem. Ale když hnízdí a má tam 4-5 hladových krků, 5 maličkých strak, tak je po strachem okolí. A když v okolí hnízdí více takových stračích rodin, tak je zle. Myslivci mají povolení počet strak redukovat, a to od 1. července do konce února, takže se může stát, že někde na poli nebo tam, kde jsou křoviny, potkáte někoho z brokovnicí, jak se snaží tady ten stav upravit. Po té době, tedy od konce února, je straka opět hájena až do 1. července a stejný osud patří i vránám obecným. Moc vrán ale v lese nepotkávám, objevují se krkavci a přes zimu přilétají havrani, ale vrán tady je málo a sem tam se v lese nebo na lukách objeví i vrány šedivky, které jste u nás dříve nepotkávali, protože se drží spíše dole na jižní Moravě nebo v teplejších částech republiky. Ale teď už je teplo i tady. Vrány šedivky zalétávají i sem. A objevil jsem pro vás pěkný policejní vtip, ale ten mě opravdu rozesmál, protože obvykle se u těch vtipů moc nesměju. A to jde policista parkem a chce se mu čůrat. A tak si najde skryté místečko v křoví a najednou vám má pocit, že něco není v pořádku, tak se podívá dolů a fakt má mokré kalhoty. Tak se na to podívá, kde se stala chyba, a zděšeně vykřikne: Ježišmarja, zase jsem si omylem vytáhl na místo pindíka služební pendrek. Zkuste to říci nějakému kontrolujícímu dopravnímu policistovi, třeba vám dá menší pokutu, anebo naopak přidá nějaký ten bloček navíc. Nevím, jestli jsem to vyprávěl, ale šel jsem před několika lety platit pokutu za stání před poštou. Nezaplatil jsem si těch 10 korun parkovného. No a moje hubatá manželka měla to samé, také nezaplatila parkovné. Tak jsme šli spolu. A ona vyšla do místnosti jako první, já jsem čekal venku, a vyšla s tím, že zaplatila 200 korun pokuty. No a pak jsem tam šel já a vyšel jsem ven a té mojí manželce jsem jí ukazoval bloček na 50 korun. Tak byla z toho celá divná, chvilku zuřila, jak je to možné, že ona dostala pokutu 200 korun a já jenom 50 za stejnou věc. No tak já jsem jí samozřejmě vysvětlil, že je to kouzlem osobnosti, protože policistky byly blondýny, ona je blondýna, takže oni jí dali větší pokutu a my dali menší. No a pak mi ji zabilo líto, tak jsem jí nakonec prozradil, že ty 50 korunové bločky jsem dostal 4, takže jsem platil také 200, ale 3 bločky jsem jí zatáhl. Jak naštvat manželku? To byl návod. Mám pro vás noční tango od Skalanky ze Švihova. Noc

0: Vážení přátelé, je čas se rozloučit. Neloučíme se ale nadlouho, pouze na týden, protože v neděli 15 minut po 11. hodině dopolední jsem tady s chaloupkou strýčka Artura zas a dobrý rodinný vtip od Chýních jsem našel. A to potká soused souseda a povídá: pane, váš pes pokousal v tomto měsíci už dvakrát moji tchýni. A ten druhý se stydí a říká: vím, s tím pejskem je to těžké, veškerou škodu uhradím, náklady na doktora a té vaší tchýni se osobně omluvím a kytici ji koupím. A ten první soused povídá: ale já si nepřišel stěžovat, já vás přišel pochválit. Věřili byste, že lidé vymýšlejí vtipy na hodné, milé maminky vašeho protějšku v manželství? A to vůbec není pěkné. Krásný den s Českým rozhlasem Ostrava vám přeje Artur Kubica.
1: Má to hlavu jako kok.

0: Regionální stopař. Živě přímo z terénu.
1: Vůně čerstvě upečeného pečiva, ovoce, také zelenina od místních pěstitelů, domácí sýry, med nebo rukodělné výrobky. Přesně tak to teď vypadá na parkovišti u obecní knihovny v Těrlicku na Karvinsku, kde probíhají farmářské trhy. Návštěvníci sem přicházejí nejen nakoupit čerstvé regionální produkty přímo od výrobců, ale také se setkat s lidmi, kteří za nimi stojí. Jaká je na trzích atmosféra, co letos nejvíce láká a co si odtud lidé nejčastěji odnášejí? To zjišťuje naše regionální stopařka Petra Pivková. Petro, přeji hezké dopoledne. Tak tedy, jak takové farmářské trhy v Těrlicku vypadají?
2: Krásné dopoledne, no musím říct,

0: Říct, že ten výběr věcí, které si tady mohou lidé nakoupit a odnést, tak je opravdu bohatý a velký. Takže kdo přijde, tak od sýrů přes různé zavařeniny, ale i rukodělné výrobky. Je tady toho spoustu, sušené ovoce, různé plody. No, myslím si, že med, jako ani to nevyjmenujeme všechno, je toho opravdu hodně a rozhodně stojí za to se sem zajít a podívat třeba i takhle kolem oběda. Protože to má člověk chuť na všechny ty dobroty, které tady jsou. No a za těmito trhy stojí jedna z organizátorek, paní Jaroslava Fojtíková. Dobrý den. Řeknete mi, paní Fojtíková, co tady lidé najdou a jak často vlastně trhy tady v Těrlicku děláte?
1: Tak Těrlicko je sice malé město, ale jako trhy vlastně začaly, první trhy vlastně byly v březnu a vlastně můžu říct, že se to docela pěkně rozjíždí a že ti prodejci, co tady jezdí, jsou nadšení a můžete tady najít vlastně cokoliv od zeleniny, i když jako ta zelenina je docela problematická, protože tady jsou většinou domky, co vlastně pěstují na zahrádce ty své věci, ale já si myslím, že každý si toho svého zákazníka najde a jak se dívám, tak jako taky je spokojený prodejce. A luštěniny, fazole, dokonce dneska tady je pán, co dělá dřevěná plakenka vlastně z olivového dřeva, že? A prostě taková ta rozmanitost není špatná, jakože pro ty lidi si to každý najde to, co potřebuje.
0: Jak často tady trhy v Těrlicku děláte?
1: Tak děláme je každý měsíc a je to vlastně poslední neděle v měsíci, takže vlastně dneska je 26, myslím, že příště vychází na to 28.7. A tak já si myslím, že bude větší taková ta návštěvnost, protože vlastně jsou prázdniny, že? A lidi jsou většinou odjetí, že? To je takový ten přelom červené srpen vlastně, takže ono to většinou každý bude dovolenou a já počítám, že jako, že si tady budou skvětat, že budou tím dál lepší, jakože recenze máme hodně dobré, jakože lidi jsou spokojení, zatím nebyla nic takového negativního a jako prodejci, já myslím, že taky.
0: Budete dělat i zimní variantu, anebo končíte se sezónou někdy na podzim?
1: No, nebudu dělat zimní variantu, ale vlastně poslední trhy budou v listopadu, takže vlastně vždycky poslední týden v září, poslední týden v říjnu a myslím, že poslední týden v listopadu. Jako ono ty neděle, jako ta neděle dopoledne, myslím, taková skvělá, že vlastně lidi jsou doma a když si uvaří nedělní oběd vlastně už v sobotu, že tak vlastně si můžou projít a mají tady limonádu domácí, mají tady kafe vlastně, že paní tady dělá výborné slané zákusky a dělá sladké zákusky, kolečka, línecký těsto, takže chleba namazaný se škvarkama, že jo, má různé pomazánky tady další, takže vidíte, že každý i baští, i když je vlastně neděle dopoledne, tak každý, že baští a vlastně těší se na ten nedělní obchod a oběda přímo tady baští, že jo.
0: Tak já přeju, ať, protože já teďka rozhodně mám chuť na všechno, co jste říkala, tak já přeju, ať přijde co nejvíc návštěvníků i příště. Moc děkuju a díky za váš čas.
1: Jo, taky děkuju, jo? Takže doufám, že přijdete taky na příští trhy.
0: Tak pokud byste se chtěli podívat do Těrlicka, poslední neděli dopoledne si tady můžete užít výborné farmářské trhy.
2: Tolik naše regionální stopařka Petra Pivková. Petro, děkujeme a přejeme krásnou neděli. Naslyšenou.
0: Díky moc a naslyšenou.
3: Regionální stopař. Český rozhlas Ostrava. Žijeme tu s vámi i na Karvinsku.

0: Hudební hlídka. To je pořad Českého rozhlasu Ostrava, který pro vás připravuje hudební publicista Milan Bátor. Poslouchejte každou neděli po 18. hodině.
1: Křížem krajem s Českým rozhlasem Ostrava je v plném proudu. Vyrazte během léta na Beskydské vrcholy, navštivte známé horské chaty a sbírejte razítka do soutěžní karty. 7 razítek vás zařadí do slosování o turistické vybavení. Všech 9 pak do hry o nové jízdní kolo. Soutěž trvá do 31. srpna. Více informací na našich internetových stránkách. Přidejte se i vy a objevujte krásy Beskyd s Českým rozhlasem Ostrava.
0: Český rozhlas Ostrava, rádio vašeho kraje.

0: 12 hodin.
1: Český rozhlas Ostrava, zprávy.
0: Antidopingový výbor od ledna rozšíří svou agendu, zabývat by se měl i ovlivňováním zápasů. Na náměstí TGM v Třinci už jsou připravené podstavce pro lodní kotvu. Tenisté v Orlové získají nové zázemí za 17 milionů korun. Odpoledne začne přibývat oblačnosti, teploty dnes ještě kolem 30 stupňů. Jsou tady zprávy s Františkem Tichým, dobré poledne. Antidopingovému výboru se má od příštího roku rozšířit agenda. Nově by měl řešit třeba ovlivňování výsledků sportovních soutěží nebo takzvaný safeguarding, tedy posilování bezpečného sportovního prostředí. Počítá s tím novela zákona o podpoře sportu, kterou navrhl ministr pro sport Boris Šťastný z motoristů. Výbor by se podle ní měl nově zabývat taky prevencí diváckého násilí. Pokračuje předseda antidopingového výboru Martin Čížek.
2: Začneme vytvářet nějaký proces, který by měl vést zejména k té prevenci. Ta represe samozřejmě jako to je jako zastaralý způsob toho, jak vést k nějakým dobrým výsledku. Takže budeme se určitě snažit prostě fanouškům vysvětlovat, že nepomůžou svým klubu tím, že budou jako mu způsobovat škody. No to prostě není fandění.
0: Více by měl výbor spolupracovat se sportovními svazy a dávat jim doporučení, jak negativní jevy ze sportu eliminovat. Sankční pravomoci mít výbor nebude. Stavbaři v Třinci pokračují s rekonstrukcí náměstí TGM. V zemi už jsou připravené rozvody pro nový vodní prvek. Hotové jsou i podstavce pro kotvu za oceánské lodi Třinec, kterou město na zrekonstruovaném náměstí vystaví.
3: Ty nerezové hrnce, to jsou vlastně budoucí fontány. Po obvodu jsou nerezová mlžítka.
4: Po staveništi mě provází stavby vedoucí Bohuslav Sobotík. Na druhém konci náměstí už je vidět hotové dva betonové podstavce, jeden je takový nižší, širší, druhý vyšší, užší.
3: Ten nižší slouží k tomu, že ta kotva se spodní částí zapře a o ten vyšší betonový základ se ta kotva opře a vlastně půjde vidět čelo lodní kotvy.
4: Rekonstrukce náměstí TGM má být hotová na přelomu srpna a září. Z Třince František Kuča, Český rozhlas.
0: České soudy za první polovinu letošního roku vyhlásily skoro 420 bankrotů firem. Je to nejvíc od roku 2017 a meziročně zhruba o 10% víc. Vyplývá to z analýzy společnosti Czech Credit Bureau. Nejčastěji zbankrotovaly firmy v oblasti obchodu a ve stavebnictví. Nejvíc jich bylo v Praze, nejméně na Vysočině a v Karlovarském kraji. Soudy zároveň do konce června přijaly asi 680 insolvenčních návrhů. To je meziročně o 22% víc. V Orlové začala stavba nového zázemí pro tenisový klub Slavia. Původní objekt ve sportovním areálu nahradí moderní dvoupodlažní budova, která zlepší podmínky pro hráče, trenéry i vedení klubu. Investici za 17 milionů korun chce město dokončit během jednoho roku, potvrdila mluvčí radnice Andrea Vargová.
5: Přízemí budou šatny, sprchy, kanceláře a místnosti pro provoz a údržbu budovy. V patře bude klubovna s výhledem na kurty, kuchyňka, kancelář a šatna pro členy klubu.
1: Počasí.
0: Zpočátku odpoledne bude ještě místy slunečno, postupně ale bude oblačnosti od jihozápadu přibývat. Večer se lokálně přidají přehánky, výjimečně nelze vyloučit slabou bouřku. Nejvyšší teploty 27 až 31 stupeň, na horách kolem 22 a mírný jižní až jihozápadní vítr 3 až 7 metrů za sekundu. V noci a zítra v Moravskoslezském kraji čekejte převážně oblačno, na většině území s občasným deštěm nebo přeháňkami. Teploty v noci klesnou na 16 stupňů, přes den vystoupí na 21 až 25, na horách kolem 17 stupňů Celsia. Foukat má mírný až čerstvý severozápadní vítr rychlostí 4 až 8 metrů za sekundu.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu irozhlas.cz. Český rozhlas Ostrava, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Ostrava.
0: Na nehodu dejte pozor v Opavě, v Otické ulici se srazila dvě osobní auta, místem s opatrností projedete. Na dálnici D48 na 62. kilometru ve směru na Frýdek-Místek je překážka na vozovce a průjezd se zvýšenou opatrností. Klidnou jízdu bez potíží přeje Český rozhlas Ostrava.
1: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553.
6: byly aktuální zprávy Českého rozhlasu Ostrava a František Tichý a jediná nedělní jistota je, že František Tichý tady s vámi bude každou celou až do 19. hodiny večerní. Lukáše Kaňu u mikrofonu už vystřídal Vladimír Šmehlík, začíná dobré odpoledne Českého rozhlasu Ostrava. Doufám, že si to užíváte, je 26. července a svůj svátek dnes slaví Anny, takže všem Anám, Aničkám, Andulkám přejeme krásný den. No a za malou chvíli je tady hudební pošta, tedy jediný pořad, ve kterém si písničky vybíráte sami. Stačí, když se k nám dovoláte, spouštím telefonní linku 596 11 22 66. Tak tedy krásné poledne na Moravu i do Slezska.

0: Hudební pošta Českého rozhlasu Ostrava.
1: Právě teď začíná nedělní hudební pošta. Vladimír Šmehlík vás srdečně zdraví na Moravu i do Slezska. No a začínáme dneska ve Slezsku. Míříme na Těšínsko, konkrétně do Třineckých Něbor. Odtama nám volá paní Emílie. Hezký dobrý den.
2: Hezký dobrý den přeji všem posluchačům i vám v rozhlase. Prosím o zahraní písničky pro Netež Annu Slobodovou z komorní Lhotky, která má dnes svátek. Milá Aničko, přeji ti hlavně zdravíčka, štěstíčka a se ti dobře daří a ve všem se ti splní tvoje přání. To ti z celého sidiška přeje teta Kluzová a s celou velkou rodinou. Děkuji vám za vyhledání písničky a někdy zase nashledanou.
1: Rádo se stalo, mějte se krásně, jo, paní Emílie.
2: Děkuji se, mějte, dobrý den vám přeji.
1: Děkujeme, naslyšenou. No a z Něbor do Ligotky už letí písnička.

0: Posloucháte nedělní hudební poštu Českého rozhlasu Ostrava dnes s Vladimírem Šmehlíkem. Odstartovali jsme v Těšínském Slezsku a ve Slezsku ještě zůstaneme, jen se přesuneme do toho Opavského. Míříme na Pražskou, do Markvartovic, kde nás čeká Zuzana. Dobrý den přeju.
1: Dobrý den, já bych chtěla nechat zahrát písničku k dnešnímu svátku pro svoji maminku Aničku Bémovou do Markvartovic, dále pro paní Aničku Burdíkovou do Hlučína a pro paní Aničku Hrstičkovou do Ludgařovic. Takže ať vás provází štěstí na každém kroku a radost vás nikdy neopouští. Aby se vám splnilo vše, po čem vaše srdce touží. Hodně zdravíčka, lásky, pohody a božího požehnání vám přejeme všichni, co vás máme strašně rádi. Mockrát vám děkuji za zahrání.
0: Rádo se stalo a hezký den do Markvartovic přejeme.

0: Hudební pošta Českého rozhlasu Ostrava.
1: A za další písničkou zpátky, návrat do Těšínského Slezska, míříme na břeh potoka Líštnice pod Hradisko. V Třinecké Dolní Lištné nás čeká paní Jarmila. Hezký dobrý den.
2: Hezký den, vám, pane Vladimíre, tady je Jarmila z Třince. Zdravím vás všechny v rozhlase a také všechny posluchače, včetně rozhlasové rodinky. Dnešní jmeninám všem a nám, Aničkám, Aničkám, přejeme jen to nejlepší. Především paní Aničce Gavlasové z Třince Kamionky, paní Aničce Sněgoňové z Třince Dolní Lištné, paní Aničce Hečkové z Třince Dolní Lištné, paní Aničce Kuligové z Třince Terasy, paní Aničce Saranové z Českého Těšina, paní Aničce Kuchnové s panem Petrem ze Slezské Ostravy, paní Aničce z Vendrině, paní Aničce Sabelové z Třince Terasy, paní Aničce Jarošové z Darkovic u Opavy a také všem Aničkám, který nikdo nezahraje. Tak přáníčko je takové, milé Aničky, přejeme vám k vašemu svátku, ať máte život jak pohádku, štěstí, lásku nejbližších, zdravíčko, políbení na líčko, dobrou náladu, ať vám nikdo neskazí, úsměv ve tváři, ten ať vám neschází, k tomu boží požehnání a pohodu vám ze srdce přejí především vaše rodiny. A připojují se manželé Jarmila a Kazimír Lipkovi z Třince Dolní Lištné. Pane Vladimíre, moc, moc vám děkuji a budu se zase těšit příště na slyšenou.
1: A já se na vás budu taky těšit. Užijte si neděli, na slyšenou.
2: Děkuji moc.

0: Naším úterním dopoledním hostem bude Jan Kresta, ředitel odboru hygieny obecné a komunální krajské hygienické stanice v Ostravě. A bavit se budeme o kvalitě vod v přírodních koupalištích. Řekneme, kde se objevily sinice a kde můžeme plavat bez obav. Naslyšenou v poradně se těší Iva Havlíčková.
1: Poradna Českého rozhlasu Ostrava. Každé úterý po 11. hodině. Český rozhlas Ostrava, rádio vašeho kraje.
2: A od Třinecké Líštnice teďka k říčce, která se jmenuje Říčka. V Janovicích u Frýdku Místku, přímo pod Lysou horou, nás čeká paní Líba. Hezký dobrý den.
3: Dobrý den. Zdravím posluchače rádia. 21. bylo Vítězslava a 25. měl narozeniny pan Vítězslav Kulíha z Lubna, ale bydlí v Janovicích. Milý Víťo, všechno nejlepší, mnoho zdravíčka, božího požehnání a také štěstíčka a dobré pohody a spokojenosti. To ti přeje přítelkyně Jaruška, děti Martin s rodinou, Lenka s rodinou, Peťa s rodinou. A za všechny nejmladší posílají dědečkovi velikou pusu. Štěpánek, Eliška, Alešek, Anetka, Adelka, Nelinka. A připojujeme se také my, Pavel s Božkou, panu s Vlastou a já Líba. Děkuji moc a nashledanou.
2: Rádo se stalo a hezký den přejeme.

Je půl jedné, tohle byl Karel Gott, ladíte hudební poštu Českého rozhlasu Ostrava dnes s Vladimírem Šmehlíkem. Další přání už bude naprosto speciální, je totiž určeno pro mou milou rozhlasovou kolegyni paní Aničku z Hati, která nás teď poslouchá, před chvilkou jsme spolu mluvili. Já jí přeju krásnou neděli, krásný svátek, ať si to hezky užije a hlavně v klidu a v pohodě. A Aničko, tahle ta písnička je pro vás.

0: Tak to byla PH, která zaspívala Aničce ke svátku. Doufám, Aničko, že jste si to hezky užila. A my v Hudební poště míříme rovnou za dalším přáním. Tentokrát do Nošovic. Čeká nás tam pan Roman. Romane, ještě jednou vás zdravím. Tak teď už můžete mluvit. Povídejte.
1: Dobrý den, tady volím Jiřině Gonosové do Krnova. Od jíštu nechat zahrát k narozeninám. Všechno nejlepšího, mě zdraví, jí přeju. A ty na skleničku vína jí přeju. A to od Romana Komenského, od Pavlíny Kahankové a od Vlasty Komenské.
0: Krásné přání, tak my teda blahopřejeme do Krnova a posíláme písničku. Hezký den přeju, naslyšenou.

0: Hudební pošta Českého rozhlasu Ostrava.
1: Posloucháte jediný rozhlasový pořad, ve kterém si písničky vybíráte sami. Za další písničku už zamíříme do Beskyd, míříme pod Godulu do Komorní Lhotky. Právě tam nás čeká paní Liduška. Dobrý den přeju.
2: Dobrý den. Zdraví Český rozhlas Ostrava. Dnes slaví svoje krásný svátek naše sestřička Anička Slobodová z Komorní Lhotky. Tak, drahá sestřičko, k tvému svátku ti přejeme hodně štěstíčka, zdravíčka, božího požehnání. To ti ze srdíčka přeje sestra Lidka s celou rodinou a také sestra Eva, Maruška a bratr Jeník. Děkuji za vyhledání písničky a zase někdy naschledanou.
1: Rádo se stalo a naslyšenou. Mějte se dobře v Komorní Lhotce.

0: Historky z historie. Příběhy a postřehy z dějin Severní Moravy a Slezska. Poslouchejte každou prázdninovou sobotu a neděli po 14:30 odpoledne s Vladimírem Šmehlíkem ve vysílání Českého rozhlasu Ostrava. Český rozhlas Ostrava, rádio vašeho kraje.
1: Posloucháte hudební poštu Českého rozhlasu Ostrava, bude 12:45 a na telefonní lince už máme paní Markétu, která se nám dovolala z Karviné. Hezký dobrý den. Slyšíme se?
2: Ano, slyšíme se, dobrý den. Tady je Markéta z Karviné. Chtěla bych nechat zahrát paní Aničce Pělešové k dnešnímu svátku. Přeju jí všechno nejlepší, zdraví, pohodu, ať se má moc dobře. To jí přeje Markéta a Aleš. Děkuji moc pěkně, mějte se hezky, nashledanou.
1: Rádo se stalo, hezký den do Karviné.

0: Hudební pošta Českého rozhlasu Ostrava je téměř u svého konce. Máme před sebou poslední hudební přání a vypravíme se na Valašsko do Horní Bečvy, odkud nám volá Petra. Petro, ještě jednou dobrý den.
1: Dobrý den, já vás všechny zdravím. Já bych chtěla popřát svojí mamince Aničce hodně, všechno nejlepší k svátku, hodně zdraví, štěstí, lásky, boží požehnání a poděkovat jí za všechno, co pro mě dělá. To jí přejeme všichni, celá rodina a máme jí moc rádi.
0: Krásné přání, pozdravujte maminku a užijte si neděli, naslyšenou.
1: Děkujeme, nashledanou.

Posloucháte Český rozhlas Ostrava, skončila hudební pošta s datem 26. července. Za malou chvíli vám František Tichý v našem vysílání nabídne aktuální zprávy nejen ze severní Moravy a Slezska. No a po 4 minuty po 1 hodině už tady bude zámecké léto. František Kinský vás dnes provede nádherným zámkem ve Světlé nad Sázavou. Vladimír Šmehlík vám přeje hezké odpoledne.

0: Radioservis představuje
1: knihu 100 plus 25 brněnských kuriozit, absurdit a bizarností. Druhá výprava pánů Šenkýře a Kremra za příběhy, které by jinak zůstaly v temnu archivů. Přiblíží tragédii Brna u syrského Damašku, připomenou osudy ztracené věže nebo brněnskou sochu, kterou v Praze nechtěli. Knihu 100 plus 25 brněnských kuriozit, absurdit a bizarností objednávejte v e-shopu radiotheka.cz.
2: Zprávy Českého rozhlasu Ostrava a František Tichý za okamžik.
3: Bylo 13 hodin.
4: Český rozhlas Ostrava. Zprávy.
3: Ve věku 86 let zemřel výtvarník a hudebník Milan Knížák. Karviná vyzývá obyvatele k vyplnění pocitové mapy. Loni v Česku pracovní úraz utrpělo přes 36 tisíc lidí. Zítra bude oblačno a deštivo s teplotami do 25 stupňů. Zprávy a František Tichý, dobré odpoledne. Zemřel výtvarník a hudebník Milan Knížák, bylo mu 86 let. Českému rozhlasu to potvrdil ministr zahraničí Petr Macinka z Motoristů. Bývalý ředitel Národní galerie a někdejší rektor Akademie výtvarných umění v Praze byl u zrodu českého undergroundu. Kromě hudby a výtvarnému umění se Knížák věnoval i architektuře, módě, fotografii a poezii. Narodil se 19. dubna 1940 v Plzni. V letech 1968 až 69 přednášel na dvou univerzitách v USA. Obyvatelé Karviné mohou pomoci zlepšit prostředí ve městě a připravit ho na horké dny i silné deště. Magistrát už má k dispozici odborná data. Teď chce doplnit také zkušenosti lidí, kteří se ve městě pohybují každý den, uvedla mluvčí Monika Danková. Do konce prázdnin mohou lidé v pocitové mapě označit místa, která vnímají pozitivně, nebo upozornit na ta, kde by podle nich měla přijít změna. Více než 36 tisíc pracovních úrazů loni řešili zaměstnavatelé se svými zaměstnanci. Meziročně jich přibyly téměř 200. Vyplývá to z dat Výzkumného institutu práce a sociálních věcí. Údaje zahrnují i brigádníky. Ti se podle Státního úřadu inspekce práce nejčastěji zraní v létě a mají stejná práva na odškodnění jako zaměstnanci v běžném pracovním poměru. O tom, zda utrpěli pracovní úraz, tak i u brigádníku rozhoduje zaměstnavatel, říká mluvčí inspekce práce Richard Kolibač.
5: To znamená, pokud zaměstnavatel se rozhodne, že to není pracovní úraz, tak zaměstnanci zbývá jediná věc, a to obrátit se na soud. Samozřejmě může podat podnět na inspekci práce, nicméně o tom, zda je nebo není pracovní úraz, tak rozhoduje soud.
3: Posudek od inspekce práce ale brigádníkovi může u soudu pomoct. Data o tom, kolik pracovních úrazů ročně utrpí brigádníci, inspekce práce nemá. Český rozhlas a Česká televize varují před falešnými SMS zprávami. V nich podvodníci na základě údajného dluhu na televizních a rozhlasových poplatcích hrozí přirážkou 10 000 korun. Z lidí se zároveň snaží vylákat osobní a platební údaje. Varováním můžou být například gramatické chyby nebo podezřelá webová adresa. Informace o rozhlasovém poplatku jsou dostupné pouze na webu poplatek.rozhlas.cz. O televizních poplatcích pak informuje web tvpoplatky.cz.
4: Počasí.
3: V noci a zítra v Moravskoslezském kraji čekejte převážně oblačno, na většině území s občasným deštěm nebo přeháňkami. Teploty v noci klesnou na 20 až 16 stupňů, přes den vystoupí na 21 až 25 stupňů Celsia, na horách kolem 17. Foukat má mírný až čerstvý severozápadní vítr 4 až 8 metrů za sekundu.
4: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Ostrava, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Ostrava.
3: S možnými komplikacemi počítejte na dálnici D48 na 34,5 kilometru ve směru Frýdek-Místek stojí porouchané vozidlo, počítejte tam se zdržením. A pokud víte o dalších komplikacích na cestách, volejte bezplatnou linku Zelené vlny 800 553 553.
4: Zelená vlna, známe lepší cestu. Zámecké léto.
6: Zvu vás na výlet do Posázaví, do malebné krajiny lesů, říček a krásných památek. Uprostřed městečka Světlá nad Sázavou se rozkládá kolem čtvercového nádvoří nádherný zámek. Nejvýznamnějším rodem, který ho obýval, byly Trčkové z Lípy. Pozdější majitelé panství ho mnohokrát přestavovali a zkrášlovali. Dnes ho vlastní a žijí v něm manželé Marta a Jiří Mariánovi a já vás zvu k ním na návštěvu.
4: Zámecké léto s Františkem Kinským.

0: Rád vás beru na místa, kde žili známé šlechtické rody. Na zámky, o které se také dnes jejich majitelé s láskou starají. Dnes zamíříme na zámek Světlá nad Sázavou. Patrik Rozehnal si dal schůzku se současnými majiteli původní hoteliéry z Prahy a Jižní Moravy. Už na nás čekají Marta a Jiří Mariánovi.
1: Zámecké léto.
2: Jaké je celé vaše jméno, pokud by tam bylo i třeba s křestním a tak?
3: Já mám jediné křestní jméno, Jiří Marián. Mám dvě příjmení, teda, nebo dvě křestní jména, jak chcete, spíš dvě křestní jména. A nemám žádné další přídomky, ani zděděné, nic mi po šlechtické krvi, ani stopa. My jsme, nebo naše rodina pochází z malých rolnických, kovorolnických rodin z pohraničí Šumavy. Žádné bohatství, žádná moc, žádné statky, žádné tituly.
2: Kde jste se potkal se svou zámeckou paní?
3: No zrovna v tom šumavském podhoří na Domažlicku. Začali jsme chodit spolu ve třetím ročníku na gymnáziu. Na stejném patře jsme měli dvě třídy. Tam to začalo. Takže od 17 letech jsem poznal svoji ženu ve škole v Domažlicích.
4: Vystudovala jsem nejdřív v Domažlicích, pak v Plzni, pak v Praze a skončila jsem v Praze a mezi tím jsme pracovali na Jižní Moravě a teď jsme skončili ve Světle nad Sázavou.
1: Zámecké léto. Jak se žije na šlechtických sídlech dnes?
0: Oba se brali v roce 1971 v Praze, postavili si tam dům, který ještě v dobách socialismu pronajímali přes Čedok zahraničním hostům. Tehdy se začala rodit jejich láska k cestovnímu ruchu. Svůj potenciál rozvinuli naplno po sametové revoluci.
4: Tak hned po roce 1989 jsme s manželem věděli, že budeme nebo chceme podnikat. Já jsem tehdy byla středoškolskou profesorkou a manžel je strojař a pracoval 11 let v televizi, měl na starosti ekonomické zpravodajství. A tak věděli jsme, že s tím chceme skončit a začali jsme podnikat. Nejdřív malý hotel tady v Praze, pak větší, pak jsme už se nemohli kde rozpínat, tak jsme odešli na Jižní Moravu, tam jsme vybudovali hotel, který má dneska 200 pokojů a konferenční zázemí pro 1000 hostů. K tomu jsme přikoupili ještě další, protože byl malý, tak jsme přikoupili další hotel v Lednici, takže dneska tam disponujeme 250 pokoji a celým zázemím.
3: Já jsem sliboval své ženě, že budeme pracovat opravdu usilovně, což jsme dělali, do 50 let. A v 50 letech skončíme a začneme žít z toho, co jsme vybudovali do těch 50 let. Začali jsme podnikat ve 40. Pak jsem slíbil 60 a když to bylo 65 a už jsme oficiálně byli důchodci, tak jsem slíbil, že za každou cenu.
4: No a naštěstí jsme měli možnost, nebo měli jsme komu to předat. Té práce se ujal starší syn, který tam převzal práci a pracuje tam. A to je štěstí i trošku neštěstí zároveň, protože jakmile jsme byli bez práce, tak manžel začal vymýšlet, že bychom měli něco začít dělat. A to byl začátek konce.

0: Pak přišel covid a s ním náhlá starost o své zaměstnance. Bylo nutné jim zaplatit mzdy. Manželé Mariánovi proto prodali jeden ze svých činžovních domů v Praze. A rázem bylo dost peněz a mnoho milionů jim zbylo.
1: Tak co s tím? Tak jsem začal hledat příležitosti investiční. A taky plnění mých snů a touhy. Tak první byla, koupíme si farmu. To se doma nesetkalo se žádným pochopením. Tak pak jsem říkal, koupíme si farmu teda v jižní Africe. A našel jsem krásnou farmu, velkou jak 3 okresy, 2 přehrady, zebry, žirafy, všecko tam běhalo, lvi nevím. A, no a tak to mě všichni řekli, no tak jo, ale kupujte, naše účetní mě řekla, ale kupte si jenom jednosměnnou letenku, jenom tam, tu zpátky už nebudete potřebovat. No takže... To taky nedopadlo. No tak jsem hledal jsem nějaký fabriky, továrny, kde něco zase si vzpomenu na to, že jsem strojař a že něco budeme už tvořit, aby to nebyly jenom ty služby. Všemu, čemu jsme se už chtěli vyhnout, byla gastronomie, protože tu my máme odslouženou. To je těžká řehole, tvrdá řehole. Takže obtížná dneska na podnikání je gastronomie. Nic šikovného jsme nenašli. Tak nakonec, když to mělo být bez gastronomie, tak tam už moc toho není. Zámek, hrad, no. A teď já jsem hledal samozřejmě, jak jsem byl zvyklý, ruiny, zbořeniny. A ty jsem začal nabízet, že tohle by šlo. A možná vždycky řekla, podívej se ráno do zrcadle, pak se podívej do občanky a pak se znova zamysli nad tím, jestli opravdu chceš kupovat takovouhle ruinu. Já už tam dělat nemůžu a nebudu. To jí bylo jenom 65 mladá holka. Dobře, takže to taky padlo, tak už zbývaly. V podstatě jenom výběr nebyl moc veliký. Jo. Byty už se nevyplatily kupovat v té době, protože já už jsem potom všechno přepočítal. A protože umím jenom kupovat ty nemovitosti, no tak jsem to měl dobře spočítaný, ono to je jednoduché počítání. Já už jsem potom šel po metrech čtverečních. Já jsem říkal, musíme uložit peníze aspoň do něčeho, co nepodléhá inflaci a zámek inflaci nepodléhá. Takže koupíme zámek, aby jsme do něho uložili peníze, který nám pak vždycky kdokoliv vrátí. Protože v době, kdy se paneláky ve Světlé prodávaly už za 35 tisíc korun metr čtvereční byt v paneláku, tak my jsme si tu nádheru, kterou jste tady z většiny viděl, i když z polovinu nerekonstruovanou, tak když jsme si viděli 100 milionů 5000 metry čtverečními, tak dostanete číslo 20 tisíc korun za metr čtvereční. Podlahové parkety, štukové stropy, funkce, zámek a najednou mě to začalo vycházet prostě ekonomicky. Že není možné, aby zámek ztratil během inflace na hodnotě proti panelákům, který jsou vedle. Zvlášť, když do toho zámku vdechneme život.
2: A bohužel tím, že jsem až tak nepeskovala, no tak manžel to vzal jako pochvalu a začal se tomu věnovat. A stalo se, že 23. června jsme jeli poprvé se na zámek podívat. Já jsem byla ve Světle úplně poprvé v životě, já jsem tam nikdy předtím nebyla. A když jsme tam vešli na to nádvoří a vůbec tak najednou mě úplně zahalil pocit nádhery, něčeho jako krásného, něco úplně nehmatatelného a jsem říkala, a je, tak tady bych chtěla být.
3: No. A myslíte si, že to bylo zámkem jako takovým, že kdybyste přijela i na Hlubokou, kdyby se prodávala, že by to bylo stejné?
2: Tak Hlubokou bych určitě, tam bychom nejeli a tam by se neprodávala. Ale každý, kdo přijde na zámek, tak ten zámek je tak akorát veliký, tak akorát romantický a tak akorát krásný.
3: Co to znamená tak akorát romantický?
2: No, protože vás to prostě vezme za srdce a všechno, co tam je, tak nějak hraje dohromady. A tím, že to bylo ještě v polovině června a svítilo sluníčko a všechno bylo rozkvetlé, zelené a nádherné. A teď ty kulisy, to bylo opravdu jak divadelní kulisy. A tak to už byla první myšlenka toho, že tady bych chtěla být.
0: Oba k zámku našli blízký vztah a začali přemýšlet, jak mu pomoci, jako ještě více otevřít lidem. Objevili v sobě touhu vrátit společnosti to, co jim dala.
2: A najednou se z toho stal takový až skoro megaprojekt, že jsme za 4 roky, teď tomu bude v září přesně 4 roky, když jsme teda se stali majiteli zámku, že jsme zvelebili asi 3000 m² podlahových krytin a zároveň teda tím prostor, že když jsme koupili zámek, tak tam byly 2 expozice, jedna se týkala historických hodin a historie zámku a jedna byla sbírka historického evropského skla. Mimo jiné je to asi 3. největší sbírka v Evropě, která shromažďuje tyto historické skleněné exponáty. No a viděli jsme, že tam ještě tolik prostoru, takže jsme postupně to začali zvelebovat a dneska tam máme 7 stálých expozic a kromě toho máme ještě během roku vždycky tak 2 až 3 sezónní výstavy, tak se nenudíme. A když jste se zmínil o tom hotelnictví, tak bylo cítit, že hosté, návštěvníci, kteří k nám chodili, tak chtěli se napít, chtěli kávu, pak chtěli polívku, pak chtěli oběd.
3: Pak se někde natáhnout.
2: A pak se někde vyspat. No a to jsme si říkali, ajajaj, my jsme přece už hotel nechtěli, protože hotelu máme dost. No nicméně ve snaze vyhovět návštěvníkům a vlastně má to i určitou logiku. Na zámku to je vlastně velká chalupa, tam je to krásno, ale tam se taky bydlí, tam se žije, tam se jí a tam prostě je život. No takže nejdřív jsme představili kavárnu, kterou jsme zvětšili a představili jsme ze starých takových skladů, které tam byly už úplně k ničemu, tak jsme z toho udělali restauraci, takže přibylo dalších asi 100 míst. Pak jsme ze starých prostor, kde byla kotelna, protože zámek byl vytápěn koksem, tak jsme tam udělali moderní gastronomický provoz a zázemí pro zaměstnance. No a kromě toho, když už teda máme gastronomii, tak plno hostů, kteří chtěli mít u nás svatbu, se neměli kde vyspat, no tak jsme vlastně postavili i nové pokoje a dneska máme 10, řekla bych, luxusních ubytovacích jednotek s tím, že 4 jsou v historickém designu a 6 ubytovacích jednotek jsou v takovém ultramoderním nadčasovým designu.
4: Zámecké léto. Příběhy zámků a jejich majitelů.

0: Český rozhlas Ostrava. Rádio vašeho kraje. Posloucháte pořad Zámecké léto. Příběhy zámků a jejich majitelů s Františkem Kinským. Každou sobotu a neděli po 13. a 20. hodině ve vysílání regionálních stanic Českého rozhlasu a na webu zámeckéléto.cz.
1: Ocitáme se spolu díky zámeckému létu na krásně opraveném zámku Světlá nad Sázavou. V jádru renesanční tvrz, přestavěná v raně barokní zámek, získala současnou podobu rozsáhlou novorenesanční úpravou. V roce 2022 ho koupili manželé Marta a Jiří Mariánovi a rozhodli se v něm žít. Kde spali první noc?
2: Poprvé jsme tady spali v apartmánu, který paní majitelka předcházející tady zrekonstruovala 4 apartmány. A když jsme sem přijeli na návštěvu, nebo když jsme sem přijeli bydlet, tak tam poskytla jeden z těch pokojů. A to i v době, kdy už jsme byli majitelé my, tak pořád ona rozhodovala, kde budeme spát. A od čeho budeme mít klíče.
3: Jak je to možný?
2: No, stalo se.
3: Kde teď bydlíte na zámku?
2: Teď bydlíme na zámku v přízemí, v bytě, který vždycky sloužil k bydlení. Je to byt o velikosti 2+KK, asi nějakých 45 metrů čtverečních. Poměrně malá okna, takže je tam tma, téměř trvalé. My se tam poměrně, nechci říct, bojíme to, ne, to je špatné slovo, ale necítíme se tam jako vel, když venku je nádherně všude. My jsme zvyklí vždycky bydlet v posledním patře a bydlíme vždycky v posledním patře, aby jsme měli nějaký jako lepší výhled.
3: Je pravda v Praze i v 18.
2: Ano, ano, v Praze v 18. patře.
3: Nelitujete toho, že jste se přestěhovali sem? Ale možná by se stálo za to vypravit na půdu a udělat si tam třeba, když už v tom nejvyšším patře, tak nějaký hezký velký podkrovní byt.
2: Nemá balkon. My musíme...
3: A dole ho máte?
2: My potřebujeme balkon. Ne, proto jsme tam tak nespokojeni.
3: Myslíte si, že by vám nepovolili udělat balkon jako váš vklad do toho zámku?
2: Ne, ne, ne. Ale teď zkouším bojovat o povolení a možná v tom budu zatím držet primát, pokud se mě to povede, protože poprvé jsem zaregistroval absolutně negativní odpověď. Nemáme energie, to všichni víme, že... Zámek nikdy nesmí použít fotovoltaickou elektrárnu na střechu, takže my nemáme moc variant, jak věci řešit. Ale máme tady takový kousek střechy, docela hezký, významný, ten by nám stačil, který není opravdu od nikud vidět, ale opravdu, kromě dronu, není vůbec od nikud vidět. A protože my máme nejvyšší věžičku, tak jenom ani z naší věžičky, protože je na odvrácení straně, tak není vidět. A tak jsem to sdělil památkářům, A ta reakce nebyla úplně negativní, takže já doufám, že budeme první, který budeme mít fotovoltaickou elektrárnu na střeše a bude nám líp. Ale balkon, že bychom tady někde vybudovali, to ne, to nejde.
1: Téměř každý z majitelů zámku něco přidal, přistavěl, něčím areál zkrášlil. Z původní renesanční tvrze se stal nejdřív barokní skvost, později přestavěný empírově a nakonec doplněn o novorenesanční prvky. Když se projdete krytými spojovacími chodbami, jako byste byli v Itálii.
2: Ano, původně ta poslední přístavba zámku byla právě tato chodba. Ta chodba byla udělaná uvnitř toho zámeckého, tenkrát to ještě nebylo nádvoří, protože ten zámek neměl ucelené ze všech 4 stran uzavřené nádvoří, ale rozšířili si ten svůj prostor, životní si rozšířili právě o tyto chodby. A ty byly původně otevřené, až pak zjistili, že Vysočina není tak úplně...
3: Toskánsko.
2: A když jim tady byla zima, velikánská zima, tak pan architekt Svatoš někde před 230 lety při poslední rekonstrukci za Salmu Reifferscheidtů tady udělali velkou stavební rekonstrukci, uzavřeli ty ambity a tím si vylepšili podstatně celé to prostředí zámecké a pak to, takhle to zůstalo až do dnešních časů.
3: A vám je tu teplo nebo zima?
2: Na zámku nikdy není teplo. Nemůžu říct, že by nám pořád byla zima, někdy v létě, v červenci je tady příjemně, ale jinak je tady zima, takže máme to tak o level posunuté směrem dolů.
3: Už jste si zvykl?
2: Ne.
3: Vaše oblíbené místo na zámku?
4: Možná asi nádvoří. Velmi ráda, zvlášť v létě, když to tam všechno rozkvetlé, kašna tam tryská, okolo jsou nádherné hortenzie a ta taková ta romantika. Nerada používám genius loci, ale tam skutečně ta síla je. Tak úplně večer, když je léto a ještě dlouho vidět, tak mám nejraději sklenku sektu, sednu si na nádvoří a kochám se.
3: Vy to budete vědět. Jaké je nádvoří třeba o půlnoci v létě?
4: O půlnoci je tiché, všechno spí, pávy, slepice, které slepičky, které tam máme, ty taky spí a tak je tam absolutně ticho, absolutně ticho.
3: Čím vším nově jste se museli oba stát kvůli zámku? Jakou roli si vyzkoušet? Jakou dovednost?
2: No, pro mě největším překvapením na zámku byla ten styk s historií. Najednou jsem se potkal s historií. Nepotkal jsem se s tím, co jsem až doposud pořád dělal. Ráno, stavba, nějaká jiná stavba, nikdo mě do těch staveb nemluvil. Když už jsem se rozhodl, do podnikání mě nikdo nemluvil. Tady najednou to začalo být trošku složitější, protože ne, že nás někdo nutil, nebo že bychom museli něco, ale na nás padla tíha odpovědnosti za tu historii, za tu budovu. To bylo takový nejtěžší pro mě smíření se s tím, že jsem majitelem zámku.
3: Kdo si myslíte z vás dvou, to manželský pár miluje zámek víc, přirostl mu víc k srdci?
4: To bych ani neuměla říct, já myslím, že jsme na tom asi tak stejně. Mám ho hodně ráda.
3: Co byste poradila těm, kteří třeba tak jako vy před lety uvaží o tom, že by si pořídili zámek?
4: To je velmi těžká otázka. Je to, pokud si někdo o tom přemýšlí, tak je to horší, než si koupit třeba zvíře na 15 let. Toto je opravdu daleko větší břemeno, větší koule na noze, a když se rozhodne, že to zkusí a nebude to úplně tu práci milovat, tu zodpovědnost a ty starosti, někdy to teda opravdu bolí a je strašně moc i bezvýchodných situací, které se nakonec stejně musí vyřešit. Tak ten, kdo není připravený na život v nepohodě, tak radši do toho nejde. Ale pak, když se to zase podaří, tak ta radost, když hosté píšou maily, když vzkazují nebo když přijdou poděkovat, a tak to je tak strašně velký motiv pro tu další práci dopředu, že to nejde jinak. Člověk musí mít ten zámek opravdu rád.
3: Jak ho máte ráda vy?
4: Mám ho hodně ráda. Vlastně vůbec, samozřejmě máme rodiny, máme děti s rodinami, máme vnoučata, to je zase úplně jiná láska, ale každý si žije, každá rodina žije také svým vlastním životem, ale naší hlavní náplní je ta naše práce a starost o zámek.
0: Zámecké léto s Františkem Kinským. Příběhy zámků a jejich majitelů.

0: Český rozhlas Ostrava, rádio vašeho kraje.
1: Zámecké léto vám nabízí příběhy slavných zámků a jejich majitelů. Těmi jsou dnes Marta a Jiří Mariánovi. Nejznámějšími historickými majiteli Světlé nad Sázavou byly Trčkové z Lípy. Šlo o mimořádně majetný český šlechtický rod s rozsáhlou pozemkovou držbou, která v průběhu 15. až 17. století zahrnovala oblasti od Pelhřimova až po Podkrkonoší. Jeho představitelé zastávali vysoké zemské úřady. Zvlášť významnou stopu zanechal ve Světle v 16. století Burian III. Trčka z Lípy, který z gotické tvrze udělal lovecký zámeček v renesančním stylu, jak nám potvrdila i hlavní průvodkyně na zámku Eliška Drápalová.
2: A teď vám ještě představím důležité osobnosti světelského zámku, to je naše Máří Magdaléna, ta, co si dostala tu přezdívku Zlá Magda, která tady vlastně...
3: Proč Zlá Magda?
2: No, protože ona tady neudělala, ona vlastně Trčkové byly hodně hodní, dozdávali chudým dětem kaši zdarma, Máří Magdaléna se přišla, hned to zakázala. Ona skupovala, že jo, zkonfiskované majetky, no a ona začala lidem půjčovat peníze, no a pochopitelně, když vy jste neměl, okamžitě to nesplatil, tak jedno ucho, druhý ucho, špička nosu. Proto se říká, že na Světelsku bylo hodně příjmení bez ouška, bez noska.
3: Mm-hmm. No děkuju pěkně, nechtěl bych to dověžit.
2: A navíc ona to byla matkou, ona zemřela 8. ledna roku 1633, takže se nedožila smrti svého syna. A tady vám představuju Adama Erdmana Trčku, který vlastně byl švagr Albrechta z Valdštejna. Toho vám nemusím představovat, vojevůdce, velký oblíbenec císaře. A 25. února roku 1634 došlo k přepadení se souhlasem císařovým a vlastně tito dva pánové oba dva padly, nebudu říkat jak, no a vlastně světelské panství bylo po 207 letech majetku Trčku zkonfiskováno a v čím veškerý ten jejich majetek.
3: Kdo ho pak dostal?
2: Koupil? Dostala ho koruna, král. Jo, to nebyl skoupený, to se stalo majetkem krále.
4: Ale ten ho zase přidělil dalším rodům, které ho získali ne jako konfiskát, ale jako odměnu za dluhy, protože půjčovali panu císaři, půjčovali hodně peněz a on neměl peníze na splácení, protože všechny spotřeboval v těch válkách, takže tak toto běhalo dějinami.
3: Škoda, že to tak není dneska, co?
4: No, škoda. Ale on se vždycky důvod najde, vždycky. To je jedno, jestli, a vždycky jde o peníze, o nic jiného nejde, nikdy v té historii. Ale ono zase Trčkové, co? No tak Trčkové se stali nejbohatším moravským rodem jen proto, že se skamarádili z Husity, podporovali je, platili jim a Husité chodili a vypalovali kláštery. Když vypálili klášter, no tak Husité zaplatili panu Trčkovi zase za ty peníze, které oni utratili, tak zase a takhle pan Trčka získal velikánské panství v době husitů, no tak logicky pan císař mu to zase za těch 200 let vrátil a takhle to jde těmi dějinami úplně naprosto pravidelně.
1: Poté se na zámku vystřídalo několik šlechtických rodů. Nejdřív Jan Bartoloměj hrabě z Vernieru, který v barokním slohu zahájil výstavbu východního křídla, pak pokračoval rod Černínů z Chudenic a rod hraběte Kolovrat Krakovského. Empírové prvky získal zámek díky hraběti Františku Josefu Sichimu na začátku 19. století. Upravil i největší místnost na zámku.
3: Rytířský sál?
4: Ano, reprezentační část zámku.
3: Zdobný strop, opravdu štuková výzdoba, velká zrcadla, krbové římsy, velký prostor. Co se tu konávalo tak historicky? Bály, audience, co?
4: Ano, přesně. My to tedy nevíme, ale z pohádek už jsem to viděl na zámku. V největších místnostech se pořádaly bály, plesy a společenská setkání. Ale jinak my úplně nevíme, která místnost jak byla určená, protože poté, co posledním majitelem byla škola a ta škola předělala úplně všecko,
3: tělocvičná,
4: tak tělocvičná si tady nebyla nikdy, ale úplně jak ty jednotlivé místnosti sloužily, to víme víc od bývalých studentů této školy, který sem často chodí na prohlídky a říkají, tady jsem studoval, tady byla ředitelna, tady byl kabinet a tak, takže od nich se dozvídáme, co tady bylo. Nevíme, kde byla ložnice panstva, nevíme, kde byla jídelna, nevíme, kde byla kuchyně, můžeme se domnívat, ale...
3: Některé zámky mývaly obrázky, grafiky, zákresy se ve své době dělali, když ještě nebyly fotografie, jak to tam vypadalo, nic takového tady nezůstalo.
4: Nemáme, nikde jsme se, my jsme zatím nepátrali úplně hluboce v historii, protože na to jsme neměli čas. My raději stavíme, protože víme zatím, co máme dělat, ale až jednou budeme hotovi, tak určitě začneme pátrat, jak to tady vypadalo.
1: Významně se do historie zámku zapsal Rotsalm Reifenscheidů, který nechal ve druhé polovině 19. století přestavět zámek vídeňským architektem Svatošem do podoby, jak ho známe dnes. V roce 1914 koupil světelský zámek nešlechtic továrník židovského původu Richard Moravec, přítel prezidenta Tomáše Garrigua Masaryka. Jeho rodina vlastnila v Úpici v Podkrkonoší továrny na zpracování lnu a juty. Do Světle jezdil pouze na léto. Vinou události roku 1948 Moravecové přišli o své podniky. Dokdy ještě pobývali na zámku?
4: Byl to rok někdy 1957, možná ještě o něco dříve, ale už tady buď byla škola, nebo teprve začínala škola. A protože soudruhům bylo úplně tak jako nepříjemné, aby do majetku, který stále patřil Moravecům, protože oni uprchli na základě Benešových ani jiných dekretů, nepřišli o majetek, zůstalo jim v podstatě celé panství, všechny nemovitosti, tak oni cítili potřebu nabídnout Moravecovým, že si zámek a park odkoupí. A Moravecové samozřejmě tehdy nevěřili, že by mohla nastat tak revoluční změna, že by se mohli někdy vrátit rok 1957, takže souhlasili s prodejem a myslím, že ta kupní cena byla někde 200 tisíc dolarů, který dostali od československého státu. A zámek si stát koupil. Posléze ho převedl na kraj, když tady byla škola, posléze kraj ho prodal městu, když už neměli pro školu využití a město nemělo finance na údržbu, ani na spravování, ani na provozování, tak to nabídlo soukromým vlastníkům. A my jsme druzí soukromí vlastníci v této nové éře, když jsme ten zámek koupili před 4 lety.
1: Jak se tedy žije na takovém zámku? Jak ho za ty 4 roky poznali? Na to se zeptal Patrik Rozehnal každého z manželů zvlášť, aby se neslyšeli.
3: Která místnost je nejhůře uklidnitelná?
4: 100% půda, pokud se půda považuje za místnost.
5: Asi kuchyně.
3: Kolik má zámek komínů?
4: 27.
5: 24.
4: Ne, teď už 23.
3: Fakt?
5: Ano, ale bohužel teda dneska jsou ty komíny využívané částečně pro klimatizaci, pro vzduchotechniku a částečně jsou zaslepené a jsou jenom ozdobou střech, ale sám vidíte, že ty komíny, to je samo o sobě architektonické dílo, jsou to nádherné komíny, ale bohužel se stalo, že když nastoupila do zámku škola v 50. letech, tak ty kachlová kamna byla označována jako takový přežitek buržoázie, takže se všechna kachlová kamna rozbila, kachle se vyházely na nádvoří, to se ta suť se odvezla, takže nám nezbyla ani jedna kachlová kamna. Takže to je velká škoda.
3: Kdo luxuje koberce?
5: Pokojska.
6: Já.
3: U čeho se nejvíc lidé zastavují?
6: U slepic.
5: Pávů, kteří se tam pyšně procházejí.
3: Kolik jich máte?
5: Teď máme jednoho strakatého páva a tři pávice.
3: Když usínáte, na co myslíte?
5: Co budu dělat zítra?
6: Na to, co jsem neudělal. Na zámku.
3: Už jste se tu někdy bál?
6: Ne.
5: Ani ne.
3: Byl nebo bude tu někdy bál?
5: Ples nebyl nikdy.
6: Sním o velkém plese na nádvoří.
3: Umí tento dům mluvit?
5: Těžko říct.
6: Na půdě. Na půdě mluví. On mluví i v těch patrech tady, ale musí být fakt velké ticho. On si tak jako praská, on si tak jako prdne, tak jako prask něco. A pak dlouho nic nevíte co, a pak zas něco. To ano, zvuky jsou tady pořád, jsou časté, ale nejsou teda strašidelné v žádném případě.
3: Kam chodíte pro víno, na víno, na skleničku?
6: Domů na svoji, v práci taky na svoji, a takže

0: ve vašem případě ráno vždycky se skleničkou sektu?
1: Těžko říct, tak skleničku sektu bych přijala ráda, ale to bych potom udělala ze sebe i ze všech zaměstnanců alkoholiky a to si nemůžeme dovolit. Sklenička sektu ano, ale až večer.
2: Bláznivé pravidlo na zámku. Pro mě bláznivé pravidlo na zámku, že budu pravidelně vstávat hodinu poté, co mě moje žena vyžene z postele.
0: Staníš se.
3: Zámecké léto. Příběhy zámků a jejich majitelů.
4: Na Nirvánu, na Olymp, na nebe.

0: Český rozhlas Ostrava. Rádio vašeho kraje. Posloucháte pořad Zámecké léto. Příběhy zámků a jejich majitelů s Františkem Kinským. Každou sobotu a neděli po 13. a 20. hodině ve vysílání regionálních stanic Českého rozhlasu a na webu zámeckéléto.cz.
1: Vydejte se s námi na zámek Světlá nad Sázavou, který je jakousi městskou oázou na okraji nádherného parku. Posedět můžete na nádvoří, v kavárně nebo v zahradě. Můžete si prohlédnout 7 vnitřních expozic. Na jedné z prohlídek budete překvapeni.
2: V jednom z křídel zámku tedy končí ta budova a navazuje na to oranžerie, skleník, nevím, jak to oficiálně pojmenováváte.
3: Oranžerie nebo skleník.
2: No ale obrovský skleník, to je, kdybychom byli v pražské botanické zahradě nebo v Lednici.
3: Na něm je zajímavá konstrukce, to je litinová konstrukce od Levana, která je z roku 1860-70. A protože majitelé, kteří ten zámek tehdy vlastnili, Salm Reifershajtové, měli hutní výrobny u Brna na Blanensku, kde měli hlavní sídlo výrobní a tedy ten zámek používali pro reprezentaci svojí, takže samozřejmě jsou tady prvky nejenom v tom skleníku, ale jsou prvky i na plotech, na vstupních branách, všude je litina, litinové zábradlí původem z jejich vlastních továren.
2: Mimochodem tušíme, kolik takových podobných skleníků je u nás?
3: No, skleníků jsou stovky, takhle velkých skleníků desítky, ale skleníky přímo zabudované do obytné části zámku, těch jsou jednotky. Lednice má, my máme hezčí výhled do toho skleníku z obytných prostor, ale oni zas mají větší skleník a můžou si dovolit ho vytápět.
2: Vy tu máte i grotu, takovou improvizovanou jeskyni, kterou se dá projít skrz nad jezírkem, které tady je. Tady nic nechybí. To je romantické prostředí.
3: Je. A už přemýšlíme o tom, že uděláme tady romantický kouzlo.

0: koutek pro dva lidi, kteří tady budou chtít strávit čas v zeleném, v zimě. To je docela hezké.
1: Vy to máte zlatého bažanta, to je tak nádherný bažant, to je jak kraslice mezi ptactvem. A jaké tu máte papoušky?
0: Jenom ty nejzákladnější, které existují. Jsou tady andulky, jsou tady kanárci, jsou tady zebřičky, korely, australský zpěvavý je tady v páru. Tam, kde hnízdí, tak tam to máme trošku pokálené. No.
1: Třeba to těm dotyčným přinese štěstí.
0: Když to chytnou zrovna na hlavu nebo na límec, tak musíme doufat, že jim to přinese štěstí a hlavně jim to takhle vysvětlit.

Zámek Světla nad Sázavou můžete přes léto navštívit každý den od 10 do 17 hodin. Rádi vás provedou i majitelé Marta a Jiří Mariánovi, kteří navazují na předešlé vlastníky a také oni budují nové prostory a nechávají ve zdech zámku svůj otisk.

0: Už máte vlastní ERP? ERP nemáme, protože my nemáme ani modrou krev. My nevíme, jakou barvou bychom ho měli namalovat. Červený určitě nechcem a modrej, no, modrej by šel, jako teď mluvím šlechticky a nešlechticky. No, ale já nevím, jestli ERP je pro nás to správný. Správnější možná je mě přemýšlet o našem rodovém heslu. To, co slýcháme z modré krve, že každý ten rod měl svoje heslo, kterého se držel, který by vyjadřoval ten náš život.
1: A co by v něm bylo?
0: Teď budu mluvit samozřejmě především za moji ženu, protože ona je větší půlkou toho erbu, nebo toho sloganu. Takže určitě píle a skromnost a spravedlnost. Já nevím, jak jinak bych vyjádřil to naše úsilí. Jehož vyvrcholením je tento zámek.
1: Myslíte si, že jsou Češi milovníci historie a proto dávají žít i zámkům tak, jak žijí dnes?
2: Já jsem o tom přesvědčena.
1: Jsou nějaké tři vlastnosti, na které by Češi mohli být hrdí a za které byste je pochválila?
2: Tady bych chtěla vyzdvihnout opravdu ten vřelý vztah k historii a to bych řekla, že u většiny návštěvníků registruji. Tak to určitě je jedna věc. Druhá věc je, že samozřejmě, že hosté návštěvníci zvyšují logicky svoji náročnost a jsem ráda, že jsou nároční, jsem ráda, že se můžu s nimi o tom bavit a ráda vyslechnu i jejich negativní postřehy a pro mě to je zase někdy i pro tu každodenní zaslepenost velmi důležité, abychom věděli, co máme dělat.
1: Vy sama jste tedy milovnicí Světlé nad Sázavou?
2: Já ji miluju. Kdybych to nemiloval, tak my máme byt v Praze, kde se nám velmi dobře žije, máme ho tady pořád, ale nakonec my využíváme ten byt jenom, když musíme na návštěvu za lékařem a když to řeknu zprůměrovaně, tak žijeme, spíme 12 dní na zámku a 2 dny v Praze. Tak ten byt je absolutně jenom sváteční výletní místo.
1: Co byste přál Čechům, naší zemi?
0: Aby byli Češi. Aby byli Češi ve svrchovaném státě Česká republika, aby aspoň většina byla hrdá na to, že jsme právě Češi a aby si uvědomili, co tady všecko máme. Ať si projdou po Sázaví. Když projdou po Sázaví, tak zjistí, že každých 5 kilometrů narazí na zámek, hrad, na historii, která má 700 let zpátky. Ani ne 40 let budování komunismu. Všichni víme, jak dlouho to trvalo k tomu konci, který pak přišel jako šup šup a bylo všechno zbořeno a začali jsme novou éru. A nikdo nevěřil, že to takhle rychle a takhle snadno půjde. Tak já bych přál, aby ten další zlom byl ve prospěch Čechů, aby byl ve prospěch České republiky a aby to byl zlom stejně klidný a pokojný, jako byl ten v roce 1989. Ale na nějaký takový se musíme připravit.

Jen víc takových nadšenců, zachránců památek a lidí, kteří svůj bohatství a čas věnují celé společnosti. Ať na jejich snahy ochranitelsky dohlíží svatý Martin z Tours. Vedle hoteliérů je totiž také ochráncem hostinských, vinařů a lidí na cestách. Musíme si vážit nejen naší krajiny, staveb, ale také lidí, kteří o to vše pečují. Takové hrdiny najdete i vedle sebe. Velké díky jim posílá František Kinský.

0: Chcete jezdit bezpečně a zároveň šetřit? Objevte Tomcat Sport, moderní pneumatiku, která nabízí spolehlivost, dlouhou životnost a výborné jízdní vlastnosti díky jedinečnému zpracování. Mohutné dezénové bloky s lamelami zaručují maximální stabilitu a bezpečnost ve vysokých rychlostech i při náhlých změnách směru jízdy na suché i mokré vozovce. Tomcat Sport je pneumatika vyvíjená s důrazem na kvalitu a výkon.
1: Objednávejte teď hned na telefonu 245 009 925 nebo na www.nejlevnějšípneu.cz.
0: Pneu Tomcat Sport v rozměru 205/55R16 již od skvělých 4396 korun za sadu a k tomu dostanete tričko Tomcat jako dárek. Dopravu od nás máte také zdarma. Tomcat je značka, na kterou se můžete spolehnout. Pospěšte si, nabídka platí na osobní pneumatiky Tomcat Sport pouze do konce srpna 2026. www.nejlevnějšípneu.cz.

0: Bylo 14 hodin.
1: Český rozhlas Ostrava. Zprávy.
0: Ostravská městská nemocnice bude učit nové klinické psychology. Zemřel výtvarník a hudebník Milan Knížák. Stavbaři v Třinci dokončili podstavce pro lodní kotvu. Zítra bude oblačno a deštivo, teploty do 25 stupňů. Dobré odpoledne u zpráv vám přeje František Tichý. Městská nemocnice Ostrava bude vzdělávat klinické psychology. Zdravotnické zařízení získalo od Ministerstva zdravotnictví potřebnou akreditaci. Nemocnice tak chce vytvořit vlastní tým klinických psychologů. Poptávka po nich stoupá napříč obory. Pacientům to taky zajistí více možností, jak absolvovat vyšetření přímo v nemocnici, říká její mluvčí Andrea Vojkovská.
2: O prázdninách nastoupí první nová psycholožka, dvě další potom na podzim. Další odborníky chceme přijmout v souvislosti s připravovaným kognitivním centrem při našem neurologickém oddělení a také s rozvojem klinicko-psychologických služeb pro další obory naší nemocnice.
0: Ve věku 86 let zemřel výtvarník a hudebník Milan Knížák. Českému rozhlasu to potvrdil ministr zahraničí Petr Macinka z Motoristů. Knížák stál u zrodu českého undergroundu. Po změně režimu byl rektorem Akademie výtvarných umění v Praze a několik let vedl Národní galerii. Kromě výtvarného umění a hudby se věnoval i architektuře, módě, fotografii a poezii. Knížák byl zároveň příznivcem bývalého prezidenta Václava Klause. Na náměstí TGM v Třinci už je připravené místo pro lodní kotvu. Upomínku na zaoceánskou loď Třinec budou podpírat dva podstavce z litého betonu. Rekonstrukce náměstí je asi ze 3/4 hotová. Práce mají skončit na přelomu srpna a září. Jak dodává mluvčí magistrátu Stanislav Češlar, samotnou kotvu si město smluvně zapůjčilo od České lodní společnosti.
3: Důvodem byl nákup kotvy z poskytnuté dotace, která je následně sledována a vyhodnocována po dobu udržitelnosti, ale také chystané zařazení této kotvy do připravované sbírky muzejní povahy, která bude evidována v centrální evidenci sbírek Ministerstva kultury České republiky.
0: Dva ruští kosmonauti a jeden americký astronaut se po 8 měsících na mezinárodní vesmírné stanici vrátili zpátky na Zem. Sergej Kuť-Sverčkov a Sergej Mikajev a Chris Williams bezpečně přistáli pomocí padáků v lodi Soyuz v Kazachstánu. Informovala o tom ruská kosmická agentura Roskosmos i americký národní úřad pro letectví a vesmír. NASA píše, že trojice během své mise obletěla Zemi víc než 3800krát a urazila přes 102 milionů mílí, tedy víc než 164 milionů kilometrů.
1: Počasí.
0: V noci a zítra v Moravskoslezském kraji čekejte převážně oblačno, na většině území s občasným deštěm nebo přeháňkami. Teploty v noci klesnou na 20 až 16 stupňů, přes den vystoupí na 21 až 25. Na horách čekejte teplotu kolem 17 stupňů Celsia.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Ostrava, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Ostrava.
0: V Karviné v ulici Havířské probíhá rekonstrukce vodovodního řadu. Silnice je zcela uzavřená. Objížďka vede přes ulice Havlíčkovu a u Barbory. Provoz na moravskoslezských silnicích je momentálně bez hlášených nehod. Pohodové cestování přeje Český rozhlas Ostrava.
1: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553.
4: To byl František Tichý a zprávy Českého rozhlasu Ostrava jsou 4 minuty po 14. hodině. Posloucháte nedělní dobré odpoledne dnes s Vladimírem Šmehlíkem. Za malou chvíli vám nabídneme rozhlasovou anketu. V Ostraváku jsme se zeptali, jestli věří na šestý smysl. Je tedy možné vědět něco dříve, než se to stane? Tak to nás zajímalo. Nabídneme také historky z historie. Dnes vám představíme svatou Hedviku, tedy patronku Slezska. A v Polance nad Odrou navštíví místní krmáš, také se spojíme s meteorology a nabídneme aktuální předpověď počasí pro severní Moravu a Slezsko. Tolik nabídka následující hodiny. Tak tedy krásné dobré odpoledne s Českým rozhlasem Ostrava.

0: Tak tohle byly holky a zaspívá na vlnách Českého rozhlasu Ostrava ještě i Petr Spálený. Posloucháte hity, které nestárnou. Je možné něco vědět ještě dříve, než se to stane? Jestli lidé v Ostravě věří na šestý smysl, tak na to jsme se zeptali v naší rozhlasové anketě a tu vám pustíme za malou chvíli.
1: Český rozhlas Ostrava, písní.

0: Posloucháte Český rozhlas Ostrava. Někdo se řídí rozumem a jiný dá na vnitřní hlas. V dnešní anketě Českého rozhlasu Ostrava jsme se ptali, jestli lidé věří na intuici nebo šestý smysl a jestli se svými pocity někdy v životě řídili.
1: Někdy jo.
2: Toho vyplýváme, z toho se rozbudujeme vlastně, že? A pokud máme intuici, že něco nedopadne dobře a jdem do toho, no tak to je naše hloupost.
3: Jo, asi jo, no. Myslím, že to je šestý smysl někdy mám.
4: Jo, možná jo. Možná to někdy je spojené s tím, jaké poznání přijímáte, nebo porozumění různých věcí, tak z toho si dokážete potom vyvodit závěr.
5: No, určitě ne.
6: Teď si nevybavuju, ale určitě někdy to bylo.
7: Věřím určitě na šestý smysl, věřím i na intuici, věřím v sílu vesmíru a vyplatilo se... Asi ve chvíli, kdy jsem dosáhla toho, co jsem si přála nebo chtěla, nebo mi něco tak nějak samo přišlo do života, tak v tu chvíli jsem si asi řekla, to bude ono.
8: No, ne. Já jsem realista, opravdu ne. Nevěřím na takové věci. Ale nemám nic proti tomu.
9: Když jsem si myslela, že mám dokonalého muže a pak jsem zjistila, že vlastně ne, no, tak ten ženský smysl.
10: Aktivně asi ne, občas se něco stane, je takové složitější. Párkrát se mi stalo, že jsem měl tak jako tušení a následně se to vyplnilo, ale že bych to jako nějak aktivně, že bych tomu aktivně věřil, spíš ne.
9: Obecně si myslím, že to asi takhle funguje, no, že člověk nějaký ten šestý smysl určitě má.

0: Zámecké léto. Poznejte s námi více než 50 českých zámků a soutěžte o zámecký cestovatelský balíček obsahující sluneční brýle, piknikovou deku, termosku, letní ponožky a batoh. Na vylosované výherce navíc čeká soukromá prohlídka zámku Františka Kinského či víkendový pobyt na zámku. Zámecké léto. Od pondělí do pátku v 9.45 dopoledne a o víkendu od 13 hodin. Více informací na webu zámeckéléto.cz. Český rozhlas Ostrava, rádio vašeho kraje.
1: 14 hodin 18 minut, doufám, že si dobře užíváte nedělní odpoledne, je 26. července. Letní prázdniny pomalu a jistě míří ke své polovině a spousta akcí se koná i v neděli. Poklady za pár korun, které mohou dělat radost ještě dlouhé roky. Knihovna v Polance nad Odrou otevřela netradičně v neděli, aby si mohli návštěvníci nakoupit oblíbené knižní tituly domů. My se tam za malou chvíli vydáme.

0: Na vlnách Českého rozhlasu Ostrava tohle byla Anna K. Někdo si z krmáše odnáší perníkové srdce a jiný koláče. V Polance nad Odrou si ale dnes mohou návštěvníci odnést také pořádnou zásobu knih. Místní pobočka knihovny města Ostravy totiž otevřela svůj tradiční krmáš. Výprodej vyřazených knih, kde za pár korun čekají na nové čtenáře romány, detektivky, knihy pro děti i naučná literatura. A právě v Polance nad Odrou mezi knihami je i naše redaktorka Petra Pivková.
1: Regionální stopař. Zajímavosti z našeho kraje.
0: Petě, hezké odpoledne. Tak po jakých titulech návštěvníci v Polance sahají nejčastěji?
2: Krásné odpoledne, no já myslím, že je to taková všeho chuť, protože jak jsem se dozvěděla, tak se tady v knihovně v Polance dnes prodalo už 600 knih, což si myslím, že je takové úctyhodné číslo. A to navíc jedna kniha nebo jeden výtisk, který si jakýkoliv, který si někdo odnese, tak stojí jenom pouhých 10 korun. Takže pokud bychom třeba teďka někoho nalákali, tak klidně se ještě stavte, protože čas ještě je, krmáš pokračuje. Tady před knihovnou je spoustu veselí, teďka tam zrovna hrála nějaká kapela, ale já jsem přímo v knihovně, kde je samozřejmě ticho, jako v knihovně musí být, ale kdo může říct, že by mohl jít do veřejné knihovny v neděli. I to je takový bonus, který si myslím, že si lidé mohou tady v Polance užít. A tady tento pravidelný výprodej knih se koná opravdu zde v Polance jenom jednou za rok v rámci krmáče a má tedy veliký úspěch, protože zrovna teď se tady kolem mě vybírá zhruba takových 10 lidí nějakou tu knížku, kterou si vezme sebou a myslím si, že udělá radost. Takže je to podle mě ještě i inspirace a nějaké 2 hodiny mají ještě lidé na to, aby přišli a něco si odsaď odnesli. Je toho tady podle mě ještě relativně dost.
0: Petra Pivková je v ostravské Polance a vy tam můžete zamířit taky, pokud chcete koupit krásnou knihu nebo si užít krmáč. Petro, díky a měj se hezky.
2: Děkuji moc, a naslyšenou.
1: Regionální stopař. Český rozhlas Ostrava. Žijeme tu s vámi.

Až budu starý mužem, budu staré knihy číst a mladé víno lisovat. Až budu starý mužem, budu si konečně jist tím, koho chci milovat. Koupím si pergamen a štětec a tuša jako čínský mudrc, sednu na břeh řeky.

starým mužem pořídím si starý byt a jedno staré rádio. Až budu starým mužem, budu svoje místo mít. U okna, kavárny, avion, koupím si pergamen na štětec a tuš a budu pozorovat lidi, kam jdou asi. A budu starým.

starým mužem budu černý oblek mít a šedou vázanku, až budu starým mužem budu místo vody pít a hodné víno ze čpánku, koupím si pergamen a štětec a tuš a budu mlčet jako mlčí ti, kdo vědí už.

Tohle byl Jarek Nohavica, posloucháte Český rozhlas Ostrava, nedělní odpolední vysílání. Každá země má svého patrona, svatý Václav bdí nad Čechami, Morava má Cyrila a Metoděje a my vám v dnešních historkách z historie připomeneme patronku Slezska, už za malou chvíli.

0: Tohle je Amy McDonalda, vy posloucháte Dobré odpoledne Českého rozhlasu Ostrava. Za minutu bude 14:30. Mluvili o ní jako o matce lidu. Už za svého života byla slezská kněžna Hedvika respektovanou osobností, která se podílela po boku svého muže na řízení celé země. A já vás v dnešních historkách z historie seznámím se svatou Hedvikou, patronkou Slezska a také patronkou ostravsko-opavské diecéze.
1: Historky z historie.
0: Každá země má své zemské patrony a nejinak je tomu i u nás. Svatý Václav je patronem Čech i hranic království českého. Morava má své patrony dokonce dva, Cyrila a Metoděje. A co třetí česká země? Patronkou Slezska je svatá Hedvika. Slezská kněžna a světice se narodila v roce 1174 na bavorském hradě Andechs. Byla dcerou bádenského markraběte a meránského vévody Bertolda IV. A Anešky z Rochlic. Svých rodičů si však velmi neužila. Už jako pětiletá byla dána na výchovu do kláštera. Když jí bylo 12, tak ji z politických důvodů otec provdal za slezského knížete Jindřicha I. Bradatého, kterému už ve 13 letech porodila první dítě. O pár let později, poté, když přivedla na svět už 7. dítě, dostala od svého muže souhlas, aby s ním dále mohla žít ve zdrženlivosti. Přestože její sňatek s Jindřichem nebyl aktem lásky, ale politiky, tak spolu prožívali šťastné manželství. Hedvika se po boku Jindřicha zasazuje o rozvoj své země, věnuje se péči o nemocné, chudé a potřebné a dohlíží na soudnictví. V Třebnici nedaleko Vratislavy zakládá vůbec první ženský klášter ve Slezsku a ve Vratislavi nechává postavit nemocnici a také útulek pro malomocné. Už za svého života je Hedvika obdivována a respektována. Mnohdy ji nazývají matkou svého lidu. Podílí se dokonce na výchově Anešky Přemyslovny a svou láskou a vírou v Boha šíří klid v jinak velmi neklidných dobách přelomu 12. a 13. století. Hedvika se pohybuje v doprovodu 13 chudých, o které se stará a živí je. Často chodí bosa a když jí církevní hodnostáři žádají, aby vzhledem ke svému postavení slezské kněžny boty nosila, tak jen přikývne a nosí je převázané a přehozené přes rameno. Její šat odpovídal šatům prostého lidu. Po smrti svého manžela a později také syna se Hedvika uchýlila do kláštera v Třebnici, ve kterém 14. října roku 1243 umírá. O 24 let později je prohlášena za svatou a její kult začíná překračovat hranice Slezska. Stane se oblíbenou světicí v Čechách, na Moravě i v Uhrách. Stane se patronkou novomanželů, smíření, stavby kostelů, aby se nakonec stala patronkou celého Slezska a později také Polska nebo měst Berlína, Vratislavy, Krakova a také ostravsko-opavské diecéze. Největší katolický chrám zasvěcený svaté Hedvice Slezské stojí u berlínské třídy Unter den Linden. Relikviář s jejími ostatky je uložen v ostravské katedrále Božského spasitele a právě v Ostravě najdete i největší sochu svaté Hedviky na světě. Ta je dílem sochaře Maria Kotrby. Hedvika zhlíží z fasády ostravsko-opavského biskupství. Je odevzdána Bohu a je bosá. Je jen s podivem, že v den svaté Hedviky, patronky Slezska, nemáme v Česku státní svátek a volný den, protože v den svatých Cyrila a Metoděje a také v den svatého Václava volno je.
1: Český rozhlas Ostrava, rádio vašeho kraje.
0: A další historky z historie vám nabídnu zase v sobotním a nedělním vysílání příští týden. Už teď můžu prozradit, že v sobotu se podíváme do Opavy a zabrouzdáme až do roku 1820.

0: Naším pondělním hostem bude Ladislav Peš, původem strojař a podnikatel v technických oborech, ale také celoživotní badatel, který se teď věnuje oblasti péče o zdraví a tělo. Na jeho příběh a možná i návod na spokojený život se bude ptát Kateřina Huberová.
1: Host Českého rozhlasu Ostrava. V pondělí, středu a pátek vždy po 11. hodině. Český rozhlas Ostrava poslouchejte na frekvenci 99 FM. Naladit si nás můžete také na frekvencích 107,3 Ostravsko, 102,6 Opavsko, 95,5 Bruntálsko, 105,3 Třinecko a 91,9 Hradec nad Moravicí.
2: Posloucháte dobré odpoledne Českého rozhlasu Ostrava dnes s Vladimírem Šmehlíkem. Pokud jste v Bruntále a máte ještě čas a chcete se osvěžit, tak zamiřte na bruntálské koupaliště. Začíná tam totiž hudební odpoledne, to začalo už ve 14 hodin. Ale bude pokračovat dále. No a pokud máte rádi potápění, tak na stejném místě, na bruntálském koupališti, si od 15 do 17 hodin potápění můžete zdarma vyzkoušet. No a pozveme i do Frýdku Místku. Frýdecko-Místecký Fauna Park zve na setkání s dravci a sovami. Uvidíte, jak létají, jak loví a jaký je jejich život. Ptáky předvede sokolník Jaroslav Ošelda z Karviné a Fauna Park ve Frýdku je otevřený od 15 hodin. Představení tam potom začne v 16 hodin. Tak zaměřte do Frýdku nebo do Bruntálu. Další tipy najdete na našem webu. No a pokud máte obavu z počasí, tak nebojte, my vám za malou chvíli s meteorologem prozradíme, jak bude na severní Moravě a ve Slezsku. Ještě dnes a taky na začátku příštího týdne.

0: Jestli někdo na severní Moravě a ve Slezsku ví, jak je a jak bude ohledně počasí, tak je to Marie Glofáková, meteoroložka Českého hydrometeorologického ústavu. Dobré odpoledne.
1: Dobré odpoledne.
0: Tak nám řekněte, jak se nám ta neděle ještě bude vyvíjet, jaká bude noc a počátek příštího týdne.
1: Tak teď už přibývá oblačnosti, lokálně se může vyskytnout velmi slabá přeháněka, tím velmi slabá myslím opravdu jenom pár kapek, večer už očekáváme výskyt přeháněk, kde by mohly opravdu i zvohnout chodníky, ale budou jenom velmi lokální, spíš výjimečně. Nejvyšší teploty ještě dnes porostou, vyšplhají se zhruba na 27 až 30 stupňů Celsia, na horách na 20 až 24 stupňů Celsia, vítr bude foukat i nadále, mírný jižní až jihozápadní mezi 3 až 7 metry za sekundu, a jediněle se můžou vyskytnout nárazy až k 15 metrům za sekundu.
0: A pondělí, pokud můžem poprosit?
1: V noci na pondělí čekáme hodně oblačnosti, nadále se lokálně budou vyskytovat přeháňky, výjimečně se nedá vyloučit nějaká ta bouřka. Nejnižší teploty se budou pohybovat mezi 12 až 16 stupni Celsia, v údolích ojediněle klesnou na hodnoty kolem 14 stupňů Celsia. Vítr bude foukat většinou mírný, jeho západní mezi 2 až 6 metry za sekundu. Zítra očekáváme většinou velkou oblačnost, oblačné počasí bude pokračovat, srážek přibude, přeháňky se vyskytnou postupně na většině území, ojediněle nelze vyloučit ani bouřku. K večeru potom očekáváme ubývání jak srážek, tak i oblačnosti. Nejvyšší teploty budou hodně nižší než dnes, jenom mezi 21 až 25. Nejvyšší denní teploty na horách se budou pohybovat nejčastěji mezi 16 až 20 stupni Celsia. A ráno bude foukat vítr většinou ještě mírný. V průběhu dne ale zesílí, bude foukat čerstvý západní až severozápadní mezi 4 až 8 metry za sekundu s nárazy kolem 55 km v hodině.
0: Tolik Marie Glofáková a předpověď počasí. Moc děkujeme a přejeme hezký den.
1: Hezký den a naslyšenou.

0: přináší matrace za hubičku.cz. Kvalitní české ortopedické matrace pro vaše bolavá záda. www.matracezahubičku.cz. Sponzor programu.
1: Bylo 15 hodin.
2: Český rozhlas Ostrava. Zprávy.
1: Nových potenciálních dárců kostní dřeně se letos zapisuje méně než loni. Večerní útok na pochod za práva sexuálních menšin byl podle německého ministra vnitra zřejmě islamistický terorismus. Ostrava jich rozdáno borozencům pamětní medaile. Zítra bude oblačno a deštivo, teploty do 25 stupňů. Jsou tady zprávy a František Tichý. Dobré odpoledne. V Česku se zatím letos přihlásilo téměř 10 000 nových potenciálních dárců kostní dřeně. Vyplývá to z dat obou českých registrů. Oproti rekordnímu loňsku, kdy se do registrů po zveřejnění příběhu Malé Madlenky přihlásilo přes 30 000 dobrovolníků, je to pokles. Přesto jsou pracovníci obou registrů s letošními čísly spokojení. Čím víc registrovaných lidí mají, tím větší je šance pacientovi vhodného dárce najít. Přes léto odebrání buněk může komplikovat cestování do některých destinací, podobně jako u darování krve, kdy je potřeba počkat například až několik měsíců, pokračuje vedoucí registru v pražském IKEMu Marie Kuříková.
3: Nebo i záležitosti jakoby zdravotních, protože třeba nějaké drobnější chirurgické výkony, který ten dárce podstoupil a ještě nevěděl, že třeba ho za pár dnů zavoláme, tak to nám samozřejmě zase dává stopku na několik měsíců. Takže vyhledávání dárce je jako relativně rychlá záležitost, a zároveň pak to napasování na to datum transplantace už je pak složitější.
1: Večerní útok v Berlíně na pochod za práva sexuálních menšin byl podle všeho islamistický terorismus. Jen kousek od místa činu, to dnes řekl spolkový ministr vnitra Alexander Dobrindt. Podle něj zemřela jedna žena. Počet zraněných stoupl na 29. Německá policie dál pátrá po podezřelém pachateli, je jím 21-letý mladík. Podle Dobrindta jde o německého občana s libanonskými kořeny. V minulosti spáchal několik trestných činů, radikalizoval se a působil na berlínské islamistické scéně. Vládní delegace by mohla do Číny zamířit na jaře. Ve vysílání Českého rozhlasu to řekl předseda poslanecké sněmovny Tomio Okamura z SPD, který se z Číny před pár dny vrátil. Podle něj by mělo Česko dál pracovat na vztazích s Pekingem. Delegace by měla dojednat třeba zrušení vízové povinnosti nebo přímou leteckou linku do Šanghaje. První průmyslovou misi povede ministr průmyslu a obchodu Karel Havlíček z hnutí ANO, pokračuje Okamura.
4: Já už jsem včera hovořil i s premiérem, i s ministrem zahraničí o výsledcích této cesty a bude potřebovat na to ještě navázat určitě další návštěvou, kterou bychom rádi realizovali nejpozději do jara, abychom právě tyto záležitosti, které jsou rozjednány, se týče té letecké linky a podobně, už se to rozpracovává a musíme to ještě doklepnout.
1: Ministr Havlíček Českému rozhlasu potvrdil, že cestu do Číny plánuje v první polovině příštího roku. Uvedl, že zájem podniků o cestu je mimořádný. Čínu označil za hospodářskou velmoc a návštěva se proto musí dobře zacílit. Děti narozené v Ostravě jihu dostanou při vítání občanků nově i pamětní medaily. Městský obvod tak obnovuje tradici, která fungovala před rokem 1989. Nové medaile s motivem miminka a nápisem Jižánek začne radnice přidávat do dárkových balíčků pro rodiče novorozenců od poloviny srpna.
2: Počasí.
1: V noci a zítra v Moravskoslezském kraji čekejte převážně oblačno, na většině území s občasným deštěm nebo přeháňkami. Teploty v noci klesnou na 20 až 16 stupňů, přes den vystoupí na 21 až 25, na horách kolem 17 stupňů Celsia. Foukat má mírný až čerstvý severozápadní vítr rychlostí 4 až 8 metrů za sekundu.
2: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Ostrava, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Ostrava.
1: Pozor, dejte na silnici číslo 67 u Českého Těšína, je tam nehoda motocyklu, projíždějte místem opatrně. A pokud víte o dalších komplikacích na cestách, volejte bezplatnou linku Zelené vlny na čísle 800 553 553.
2: Zelená vlna, známe lepší cestu.
5: Tak to byly aktuální zprávy Českého rozhlasu Ostrava. Jsou 4,5 minuty po 15. hodině. Posloucháte naše odpolední nedělní vysílání. Už za malou chvíli vám ve vysílání představíme průmyslovou designerku Barboru Bezděkovou, která má nápady, které mění svět. I díky tomu vyhrála v celosvětové soutěži prestižní cenu za design a ergonomii. Představíme vám ji za chvíli. Ještě předtím ale Maruška Rotrová a taky třeba kapela Kryštof. No a v našem vysílání samozřejmě nebude chybět ani pokračování rozhlasového listování. O čem bude, dozvíte se také za pár chvil. Krásné dobré odpoledne s Českým rozhlasem Ostrava vám dnes přeje František Tichý a Vladimír Šmehlík.
2: Český rozhlas Ostrava.

0: Úžasná skvělá Marie Rotrová a vyladíte dobré odpoledne Českého rozhlasu Ostrava. Průmyslová designérka Barbora Bezděková pomáhá lidem s tělesným znevýhodněním. Navrhla pro ně ergonomickou pracovní stanici a speciální náústky, díky nímž mohou ústy kreslit, psát nebo komunikovat, a to bez pomoci druhých. Díky tomu získala hned dvě ceny. Do jejího obchůdku v centru Ostravy za ní zašla redaktorka Dagmar Misařová.
1: Jsem na Rušné ulici Sokolská. Z toho horka jdu do krásného chládku. Dobrý den, Báro, pěkně vás zdravím.
2: Krásný den.
1: Jak je vám v tom vedru?
2: Tady je chládek, tady tvoříme, tady jsme kreativní a to nás uklidňuje a ochlazuje.
1: Báro, vy jste ostravská rodačka?
2: Ano, ano.
1: Vím, že jste studovala Umprumku v Praze.
2: Ano.
1: A už tam jste spolupracovala s umělci, kteří malují ústy.
2: Ano, to začalo už na střední škole v Ostravě, kde jsem studovala průmyslový design na AV Art Ostrava, a tam už ve druhém ročníku na střední škole jsem objevila první svoji brigádu, a to byla asistence lidí, kteří malují obrazy pusou. Takže tady ta práce se mě držela 9 let až do promocí na vysoké škole.
1: Já vám musím popřát. Vy jste teď oceněna. Kde máte ty Oscary? Tady. To jsou nápady žen, které ovlivňují svět. Je to tak? Jaká je to soutěž?
2: Ano. Je to mezinárodní ocenění, vzniklo v Austrálii a teď se poprvé konalo v Česku a na Slovensku. A v únoru jsem měla tu čest právě obdržet dvě tato ocenění. Jedna je v kategorii inovací a druhá jako mladá naděje.
1: Jako mladá naděje to vidím, protože jste mladá. Kolik je vám let?
2: 26.
1: A už dva Oscary. Báro, přeložte mi, co se tady píše.
2: Ocenění se nazývá Women Changing the World Awards, takže ženy, které mění svět.
1: A Ostravačka. A toho si samozřejmě i město Ostrava muselo všimnout, takže k tomu ocenění přibylo ještě jedno další v kategorii podnikatelský objev roku za rok 2025. A to jste dostala za co?
2: Je to za stejný projekt jako ta předchozí ocenění. Ta dostala i další ceny za design, národní cena za studentský design například a další oborová ocenění. A získala jsem to za sestavu produktů a pomůcek pro znevýhodněné osoby. Je to pro děti i dospělé a ta stanice jim vlastně pomáhá se navrátit do běžného života.
1: Tady je krásně u vás, ale jednu chybu to má. Jak to, že tady nemáte ty své ceny ještě vystavené?
2: No, zatím nemám, ale plánuju to. Co se týká té stanice, tak byla na výstavě v Polsku, na Slovensku a dneska ji máme v Bratislavě vystavenou na polském konzulátu.
1: Jak jste na to přišla, že byste měla se věnovat těm náustkům v té stanici pro ty, kteří píší nebo malují? A není to jenom na okamžik, je to pro další dobu, že?
2: Já jsem tady k té oblasti sociálního designu tíhla už od té střední školy. A ta práce s těmi malíři a se znevýhodněnými mě hodně ovlivnila, že jsem s nimi pracovala od 16 let. A když jsem se rozhodovala, zatímco moji spolužáci navrhují například auta a elektro spotřebiče a podobně směřovaný průmyslový design, tak já se chci věnovat spíše designu do zdravotnictví a právě produktům, které opravdu mění každodenní život těch lidí.
1: Báro, jak jste to zkoumala, tak jste vyslechla i řadu příběhů a musíte zjišťovat, jak to udělat nejenom nejkrásněji, ale nejpraktičtěji.
2: Ano, 9 let jsem malovala třeba s paní Lenkou, která spoustu let je profesionální malířka pod organizací UMUN, a té se stalo to, že když musela podepsat dokumenty v bance, tak jí tam nabídli kovovou průpisku a ona si zlomila dva zdravé zuby. A to moje řešení právě nabízí hygienické a zdravotně nezávadné náustky, díky kterým už se jim to nemůže stát. Nezlomí si zuby, nepoškozuje jim to zdraví a můžou pohodlně třeba ovládat displej a taky i malovat a tvořit v rámci arteterapie.
1: Proč je tahle ta stanice tak výhodná pro ty, kteří děti malují a píší ústy.
2: Stanice je určená pro děti i dospělé, je i do domácí péče, i do různých pečovatelských domů a zařízení a můžou ovládat třeba displej, nemusí jenom malovat a tvořit, ale díky tomu se můžou vrátit i třeba po úraze do pracovního života a můžou vyřizovat e-maily, pustit si film, studovat a podobně. Takže jim to otvírá úplně nové možnosti vlastně z toho, kdy člověk leží nehybně a je opravdu znevýhodněn na vozíčku, tak pomocí úst se mu otevírá spousta možností, jak pracovat nebo tvořit.
1: Tahle ta vaše sada, jak se jmenuje?
2: Jmenuje se ABLE, Art Set for Disabled.
1: A to znamená?
2: ABLE vlastně vychází z anglického slova moci nebo být schopný a to jsem tam chtěla zachytit. A potom se to překládá jako sada pomůcek pro znevýhodněné.
0: A s průmyslovou designérkou Bárou Bezděkovou, která svými nápady zabudovala v mezinárodní soutěži i v rodné Ostravě, se setkáme znovu po písničce.

0: Ladíte Český rozhlas Ostrava. Průmyslová designérka Barbora Bezděková získala za svůj projekt Able, který pomáhá lidem s tělesným znevýhodněním, hned dvě světová ocenění. Přibylo k nim i čestné uznání města Ostravy v prvním ročníku podnikatelského objevu roku. O nápadech, které mění svět, si s ní povídala redaktorka Dagmar Misařová.
1: Báro, škoda, že zrovna teď tady nemáte tu stanici, ale ona se stejně vrátí zpátky a je vlastně jediná svého druhu na světě, nejenom v Evropě.
2: Ano.
1: Proto ten Oscar asi, že?
2: Ano, jsem vlastně první, kdo to takhle komplexně zpracoval. Ti klienti, aby je nebolelo tělo, když pracují, aby je nebolela hlava. Absolvovala jsem kurz ergonomie, aby to pro ně bylo zdravotně nezávadné a opravdu mohli bez bolesti začít pracovat, tvořit a tak dále.
1: Báro, ale tuhle tu 3D tiskárnu využíváte, protože jste se rozhodla hned pro tři tvary těchto univerzálních náustků, které jsou vyrobené pomocí té 3D tiskárny.
2: Ano, ano. V současné chvíli pracuji na tom, aby celá ta sada byla certifikovaná jako zdravotní prostředek. Pracujeme se zubaři, aby už na začátku příštího roku, takže na jaře 2027, už si to ti malíři, ale i jakkoliv znevýhodněné osoby mohli pořídit.
1: Takže je to i hygienické?
2: Ano.
1: Je tam silikon nebo z čeho to děláte?
2: Jo, je to nezávadný plast, který se hlavně v těch ústech netřepí a ti klienti konečně nebudou muset polikat částečky toxického plastu nebo nějakých třísek ze dřeva. To je veliký problém, protože dneska denodenně ti klienti znevýhodnění, když si chtějí něco pustou namalovat nebo kliknout na displej, tak polikají toxické částečky.
1: Jasně, takže ať si to umíme představit, tak je to nástavec, do kterého se dá něco zafixovat.
2: Ano.
1: Co třeba?
2: Ano. Je tam silikonová část do těch úst, ten klient drží celý ten náustek v zubech pevně, aby měl určitý stisk a z toho náustku jde právě takový speciální držáček a tam mu jeho asistent nebo rodinný příslušník může připnout jakoukoliv psací potřebu. Může to být štětec, fix, propiska právě na ty úřady, ale hlavně pero, kterým může ovládat ten displej.
1: Ale tento obchůdek, do kterého jsem teď za vámi vstoupila, tak ten se jmenuje Obyčej. Designová pečetidla. To je zase vaše další radost. Spojení krásy s praktičností. Ručně vyráběná pečetidla.
2: Ano, vůbec první pečetidlo jsem se vyrobila jako studentka designu ještě před maturitou. V únoru 2019, když mi bylo 19 let, tak jsem si už tehdy z českého skla vyrobila první pečetidlo a chtěla jsem přinést takový minimalistický design do oboru pečetění, který známe z těch pohádek a který bývá většinou hodně tradiční až archaický. Takže díky tomu novému tvaru minimalistickému se to snažím přinést mladším generacím.
1: Jenomže vy jste musela začít někde u Rudolfa II., ne? Kdy se pečetili dopisy a psaní.
2: Máme pečetidla celokovová, jsou hodně těžká a my do nich děláme rytiny, které jsou na přání, to znamená různé monogramy. Velkým trendem je teď pečetidlo do čokolády, z nezávadného materiálu do gastra.
1: A to je hodně lehčí.
2: A taky si tam cukrárny mohou dát svoje logo a značit tak svoje dezerty a dorty. Takže už 9. rok vyrábím pečetidla pod značkou Obyčej.
1: A proč Obyčej? Píše se to Obychej.
2: Ano, je to taková verze po angličtila slova obyčej a tím dávám najevo právě tu návaznost na tu tradici a to, že to pečetění chci přiblížit mladším generacím a udělat z toho znovu takový trendy obor tvoření. Tady máme třeba motiv láska, který byl jeden z prvních a ten jsem navrhla právě pro nevěsty a na svatby. Takže můžeme si zapálit svíčku. To pečetění samotné je velice relaxační, opravdu doporučuju. Vyžaduje to trpělivost, když čekáte, než se ten vosk rozpustí.
1: Už to voní, teď to naléváte.
2: Je to nádherné.
1: To je taková temně červená, klasická. A máte to pečetidlo s dřevěnou rukojetí?
2: Ano. Tady jde to krásně vidět, že máme ostrý otisk a je to díky tomu, že vyrábíme tady v Moravskoslezském kraji. Ten otisk je opravdu, jak já říkám, jako ostrá fotografie, takže děláme i složité erby pro zámky a podobně.
1: A jaké pečetidlo máte, Bárovi, vaše osobní?
2: No, Kovářová kobyla chodí bosa,
1: no,
2: takže
1: není
2: já
1: možná.
2: Nemám vlastní pečetidlo.
1: Váš monogram BB?
2: Určitě na svatbu si budu vyrábět, na svoje svatební oznámení, to určitě musí být.
1: A už je to aktuální?
2: No zatím ne, zatím vyčkávám.
1: Tak do té doby znáte to. Kdo je připraven, není zaskočen.
2: Ano.
1: Báro, moc krát děkuji, přeji hodně štěstí, hodně radosti z toho, že děláte velikánskou radost těm, kterým ten osud zdraví příliš do života nedal.
2: Moc krát vám děkuju, krásný den.
1: Mějte se hezky. Od Báry Bezděkové z Ostravy, z jejího obchůdku Obyčej, Dagmar Mysařová, Český rozhlas.
3: Český rozhlas Ostrava, rádio vašeho kraje.
0: Křížem krajem s Českým rozhlasem Ostrava je v plném proudu. Vyrazte během léta na Beskydské vrcholy, navštivte známé horské chaty a sbírejte razítka do soutěžní karty. 7 razítek vás zařadí do slosování o turistické vybavení. Všech 9 pak do hry o nové jízdní kolo. Soutěž trvá do 31. srpna. Více informací na našich internetových stránkách. Přidejte se i vy a objevujte krásy Beskyd s Českým rozhlasem Ostrava.
3: Folky, písničkové příběhy, vzpomínky i novinky vybírá Milan Kaplan.
4: A společně se mnou uvádí Richard Piskala. Folky, to jsou písničky, které si podle mě rádi poslechnete.
3: Těšíme se na vás každé úterý v 18.30 ve vysílání Českého rozhlasu Ostrava. Český rozhlas Ostrava, rádio vašeho kraje.
0: V našem vysílání už za chvíli pro vás budeme mít tradiční nedělní rozhlasové listování. Anna zachránila syna před krutou volbou, ke které jí přinutil Dervilský. Vrátí se ještě do domu, se kterým už nechce nic mít společného? Premiéra 12. části Temné ostravské fantazie Jiřího Klečky, Papírové domky. Tady bude už po písničce.
5: S tebou

V nedělním rozhlasovém listování dnes uslyšíme premiéru závěrečné části četby z ďábelské Faustiády Jiřího Klečky Papírové domky. Anna ví, že se ještě jednou musí vrátit do starého domu na Slezsko-Ostravském kopci. Čeká jí poslední setkání s Dervilským. V režii Petra Gábora čte Magdalena Holcová.

Anna vyšla s Vašíkem na chodbu. Bylo tam pozdvižení. Zdravotnický personál se hrnul ke schodišti za skleněnými dveřmi. Nikdo si nevšiml ženy a chlapce, kteří propluli chodbou a nechali se svést výtahem do přízemí. Za hodinu byli zpátky na Bazalských kopcích. Anna se zhluboka nadechla a zazvonila. Dveře otevřel Lindin syn. Nevěřícně se na ně podíval. Oni vás pustili? Chtěla jsem vám poděkovat. Začala Anna a byla vděčná, že se jí Vašík chytil za ruku. Pamatuju si, jak jsem k vám běžela, ale pak jsem se probrala až v nemocnici. Rozpačitě přikývl. Kdo to je, Tome? Ozvalo se za ním. Reflexivně přivřel dveře o trochu víc, jako by se tím dala hlas jeho matky odříznout. Musím pro něco do domu a chtěla jsem vás poprosit, jestli by u vás Vašík mohl zůstat. Řekla Anna rychle. Tomáš Gajda otevřel a zase zavřel ústa. I přes svou výšku vypadal v té chvíli zranitelně. Tak kdo to je? Ozvalo se znovu za jeho zády. Anna spatřila Lindiny prsty, které chytily Tomášovo rameno a trochu jej odsunuli. Nevídomýma očima zírala před sebe. To jste vy, pronesla neomylně. Nespoléhejte na to, že vaše domácí roztržky budeme řešit jenom proto, že bydlíme přes silnici. Anna tomu nemohla uvěřit. Tato žena jí kdysi slibovala přátelství. Počkej, mami, ozval se Tomáš a tvář staré ženy ovládl nelíčený šok. Díval se jí do očí. Váš syn zůstane na zahradě, dobře? Anna přikývla, pak shlédla k Vašíkovi. To by šlo. Linda nespokojeně sykla. Jenže Tomášova matka neviděla, co viděl on. Nestála na ulici a neviděla oheň, který sálal z domu za stromy. Oheň, který tam v jedné chvíli byl a pak najednou zmizel. Neviděla ani nejizvy. Někdy z vás společný nepřítel udělá přes všechny rozdíly dočasné spojence. Nepůjde dovnitř, pronesl klidně k matce. Počká venku, přinesu mu nějakou hračku. Tomáš vzal Lindu za loket a vedl ji zpátky do domu. Chci tam jít s tebou, namítl Vašík. Anna se k němu naklonila. Ignorovala bolest tepající v noze. Pevně v tu chvíli věřila, že její úsměv je alespoň trochu přesvědčivý, protože srdce měla až v krku. Chtěla bych, aby zhlídal, co se tady na ulici děje. Přivedeš tátu? Zkusím to. Bolest se přemístila do levé ruky. Vašík se zadíval k domu za jejími zády. A můžeš mi přinést taky moje vojáčky? To víš, že jo. V tom okamžiku projevené dětské nevinnosti jej zatoužila přivinout k sobě a držet tak dlouho, dokud nevyroste. Nechala jej však stát na sousedčině zahradě a vykročila k domu. Za jejich autem parkovala nebesky modrá Honda Civic, kterou na podobném místě viděla stát v den, kdy dům poprvé navštívili. Vzkazuje vám, že už do toho domu nemáte chodit, vybavila si varování Roučného. Jenže ona nehodlala poslechnout. Po stěnách vstupní chodby stékaly drobné kapky. Podobné to bylo i se schodištěm. Roztékalo se jako tér pod intenzivním slunečním světlem. Když vystupovala po schodech, pevně se držela zábradlí. Jizvy byly zpátky a s nimi i tělesné obtíže. Pravou nohu zvedala jen s největším úsilím. Dveře studia byly otevřené. Starý makléř stál u zdi s rámečky a ukládal je do hnědé kožené brašny se zlatou sponou, která rozevřená stála na podlaze. Byla viditelně příliš malá na to, aby se do ní všechny vešly, ale přesto přidával další a další. Na stěně zůstaly poslední tři.
Zarazilo ji, s jakou hbitostí se stařec pohybuje. Pod sešlou fasádou těla rozhodně bylo mnohem mladší srdce. Napadlo mě, že neposlechnete, promluvil Dervilský stále zády k ní. Ale říkal jsem si, že zvážíte své skutečné šance a třeba se rozhodnete jinak. Přišla jsem pro svého muže. Makléř vložil do brašny další rámeček. Svou volbu už jste učinila, paní Pokorná. Naši hru jsme skončili. Tohle není žádná hra. Otočil se. V očích, které jí kdysi připadaly laskavé a moudré, viděla pouze lhostejnost. Možná je to jiná hra, než na jaké jste zvyklá, ale hra to přesto je. Delší, než si sama dokážete představit. Uznávám, že s vámi byla v některých chvílích opravdu zajímavá. Lhal jste jim, řekla Anna. Že se na ně nezapomene. Že vytvoří něco výjimečného, za co budou všichni oslavováni. Nikdy se mi nenutil dveře otevřít. Jenom jsem jim nabídl dům, ve kterém mohou nechat rozkvést svůj talent. Prostě se rozhodli, že to je právě to, co potřebují. Všechno je otázka volby, paní Pokorná. O tom byste měla vědět své. Nebo pořád věříte, že mě váš manžel kontaktoval, když jste se chtěla z domu odstěhovat? Přece víte, že to tak nebylo. Stařec se natáhl pro poslední rám. Byl v něm ručného text sestřičky. Kdybyste se zeptala jakéhokoliv umělce, zda se raději letmo dotkne milionů životů nebo naplno pohltí život jednoho, vybere si vždy to druhé. Všechno nebo nic. Dervilský zastrčil rám do brašny. Pak sklopil zrak ke stránce s textem Fausta, kterou Petr hustě popsal vlastními poznámkami. Podáte mi to, prosím? Zavrtěla hlavou. Ale podáte. Do pravé nohy jí zajeli jehly a ona upadla na kolena. Pak jehly putovaly žilami do levé ruky, kde roztančili divoký bál. Zalapala po dechu. Sledovala, jak se její ruka natahuje po stránce s textem. Uzdravil jsem vás. Kdybyste tomu nechala volný průběh, mohlo to tak zůstat a tuto nepříjemnost jsme si mohli odpustit. Jenomže to vy ne. Nestačilo vám to. Budiš. Uchopila stránku mezi prsty a zvedla třesoucí se ruku ke starému makléři. Ten se ohnul pro prázdný rám opřený o zeď. Opatrně odstranil zadní kryt. Věřte mi, že o hereckém výkonu vašeho manžela se bude hovořit ještě velmi dlouho. Tím spíš, že zůstane osamoceným. Lidé mají rádi umělce, kteří nedokázali naplnit svůj potenciál. Převzal stránku z Aniny dlaně a vložil ji do rámečku. A někdy, třeba za pár let, jeho výkon někoho osloví, dívku nebo chlapce, natolik silně, že si budou přát zjistit víc. A já jim to přání splním. Tento dům bude opět k pronájmu a váš muž bude volný, aby jeho místo zaujal někdo ne tak vyčpělý. Uzavřel zadní kryt rámu. Ale proč? Zhlédl k ní s pozdviženým obočím, jako by její otázka nabízela pouze banální odpověď. Protože každý potřebuje jíst. A i když jsem již slyšel názor, že nejlepší je zabít a sníst celého berana najednou, jsem jiného názoru. Já upřednostňuji držet jej v ohradě a pomalu z něj ukrajovat plátky masa, aniž by to tušil. Anna sevřela nataženou ruku v pěst. Přikazuji ti, abys odešel. Přikazuji ti, abys mi vrátil manžela. Dervilský na ní chvíli překvapeně hleděl, pak se zlomil v pase a rozesmál se. Bezmocně sledovala, jak jeho brada poskakuje nahoru a dolů.
Ta stará ženská nevládla ani zdaleka takovou mocí, jakou jí přisuzujete, ano. Máte v sobě cosi, co mě nutilo i improvizovat, to uznávám. Takový drobný hlásek, ale nic víc. Varování, která jste stejně neslyšela. Ta stařena by nade mnou neměla žádnou moc, natož vy. Krev sice není voda, ale dá se velmi zředit. Simulo, musíš mě poslechnout. Za poklidnou fasádou obličeje zahlédla náznak hněvu. Nebo spíš pohled člověka, který sleduje obtížnou mouchu bzučící kolem jeho hlavy. Jsem mnohem víc než to. Chtěla jste strašidlo ze své kultury, tak jsem vám ho dal. Stejně jako si váš muž přál smrt chlapce, co ho zneužíval. Stejně jako si přál prožít lásku. Jako si přál stát se hercem. Jako si přál, aby schořil dům, ve kterém zažil ty hrůzy. A stejně jako si přál, aby ty jizvy, které mu neustále něco připomínaly, zmizely. Jste jenom součástí splněného přání, paní Pokorná. Co víc, vy jste splněným přáním. Přáním, které jsem splnil. A to samo o sobě nemá žádnou moc. Věděla, že je to všechno pravda. Byl to také jeden z důvodů, proč s ní po požáru zůstal? Co když to nebyla láska, ale pocit viny? Co když ji nikdy nemiloval, ale pouze cítil lítost? Kapky klouzající po zdech se zvětšovaly, už měly velikost lidské dlaně. Dům se roztékal. Měnil svou podobu, protože jeho poslední nájemníci ho opustili. Pustnul, aby se později změnil v dům, který bude víc vyhovovat potřebám svých budoucích obyvatelů. A ně vyhovovala obrovská kuchyně. Co to bude příště? Jídelna s křišťálovými lustry? Hrací koutek? Mohlo to být cokoliv. Přání, které teprve čekalo na vyplnění. A jaké jméno ponese dům, až přestane být udavačův? Odpověď jí v mysli vyskočila téměř okamžitě. Faustův. Faustův dům. Mám stovky takových míst. Vstoupil jí stařec do myšlenek s lehkým úsměvem na rtech. Opuštěných obydlí, ve kterých mizí lidé. Jeskyně s malbami. Dřevěné chatrče, moderní bungalovy. Vše, co doba žádá, vše, co je k mání. Viděl jsem, jak lidé staví města a tatáž města jsem viděl hořet, paní Pokorná. Viděl jsem mor, který pustošil národy. Viděl jsem umělce, kterým tohle všechno bylo jedno. Chtěli spolknout životy cizích lidí, protože jejich vlastní život jim byl málo. Přáli si prostě víc. A nasledovala klavír, který se roztékal po podlaze jako čokoláda v horkém letním dni. Dervilský se dlouze zahleděl na čelní stranu rámu. Pak nespokojeně zamlaskal. Je to nakřivo. Rozptilujete mě. Přijel ukazováčkem po čelním skle. Stránka se za jeho prstem posunovala jako za magnetem. Lepší. Rámeček se zlatou cedulkou nesoucí jméno jejího muže zmizel v kožené kabele. Poloprázdné a věčně hladové. Makléř pokýval spokojeně hlavou, zaklapl sponu cestovní brašny a uchopil ji za ucho. Pak přelétl roztápějící se místnost soustředěným pohledem a přece jen se ještě zarazil. Promítačka. Stála uprostřed pokoje. Ne, ozvala se Anna. Už toho nechte, napomenul ji Dervilský a vykročil k přístroji, kterým to všechno začalo. Anna zatěla zuby a zapřela se do kolen. Znovu měla před očima svou babičku s bílým domem. Ne, zopakovala důrazněji.
Derevelský další krok neudělal. Vzduch v místnosti zhoustl. Derevelský možná nebyl mulem. Možná to celé byla opravdu hra, která ale ještě neskončila. Anna udělala krok vpřed. Pohybovala se jako ve zpomaleném filmu. Němé grotesce, jejíž kotouč drhnul v projektoru.

zachrčel Dervilský. Neodpovídala, jenom pevněji přitáhla promítačku k hrudi, jako sotva narozené dítě. Z makléřova hrdla vyšel chrochtavý zvuk. Budu jej krájet kousek po kousku. Po malinkých kouscích, rozumíš? Jdi pryč. Pronesla tiše a na okamžik měla pocit, že její hlas zhrubl, že už nepatřil jí, ale komusi jinému. Dervilský vysunul jazyk mezi zuby a výhružně na ní zasyčel. To je tvé poslední přání? Přikývla. Zvedl ruce a letěl. Tělo prorazilo strop, zůstala v něm díra. A na průzorem hleděla na modré nebe, po kterém se kutáleli chomáče mraků. Spatřila pár ptáků, plachtících po obloze. Jinak bylo nebe prázdné. Vašík odklopil víko krabice s malými vojáčky, kterou mu z domu přinesla, a několik vteřin do ní zíral. A táta? Zeptal se pak s pokrčeným obočím. Táta na nás bude čekat doma, vysoukala ze sebe Anna. Chlapec si ji pátravě prohlížel. Věděl, že mu lže, jenom aby ho dočasně uklidnila. Věděl, že kdyby mu řekla pravdu, skácela by se k zemi a už by se nikdy nepostavila na nohy. Budu jej krájet kousek po kousku. Po malinkých kouscích, rozumíš? Po tváři jí stekla slza. Jedna jediná kapka. Víc si zakázala. Myslím, že bychom se měli vrátit do Hradce. Táta by to tak chtěl. Pevně stiskla promítačku v podpaží. Bude nás tam čekat. A co moje ostatní hračky? Ty budou taky tam. Jen s velkými obtížemi vykouzlila na tváři úsměv. Na zahradě se objevila postava nevidomé ženy. Tichého svědka velmi staré hry na nepravdu mezi dospěláky a dětmi. A na jí věnovala poslední pohled. Pak pokrčila rameny a uchopila Vašíkovou malou ručku. Odcházeli spolu ulicí k autu a každý z nich si sebou odnášel svou hračku. První měsíce po návratu do Hradce s ním máma některé dny nepromluvila ani slovo. Ten první rok dokonce zapomněla i na jeho narozeniny. V noci se pak probudil a nedokázal si vzpomenout na tátův obličej. Stala se z něj pouze rozmazaná skvrna. Vydal se za mámou do ložnice, ale u dveří se zarazil. Byly pootevřené a ve škvíře viděl světlo. Vzpomněl si, jak vstoupil do studia a uviděl tatínka opřeného o stěnu. Dál už nechoď, slyšel znovu tátova slova. Strčil jemně do dveří a nahlédl dovnitř. Na stěně ložnice svítila fotografie. Vašíkovi trvalo několik vteřin, než si uvědomil, že obličej patří tátovi. Sledoval mámu, jak vstala z postele, přistoupila ke stěně a začala na fotografii ohmatávat rám dveří, které měl otec za zády. Zoufale cestovala prsty po rozostřených liniích, načež se posadila zpátky na postel a složila hlavu do dlaní. Chtěl ji obejmout, ale znovu uslyšel tátův varovný hlas. A tak odešel naspět do svého pokoje, přetáhl si peřinu přes hlavu a čekal na spánek, který nakonec přišel. Už nikdy jej nenapadlo jít za maminkou, když se v noci probudil ze zlého snu. Protože to, co viděl v ložnici, mu nahánilo mnohem větší strach. Po prázdninách Vašík nastoupil do první třídy a celkem brzy si našel několik kamarádů. I situace doma se konečně obracela k lepšímu. Jednoho dne se máma vrátila ze schůzky

s právníkem tety Kamily a radostně Vašíkovi oznámila, že budou mít vlastní cukrárnu. A pak, bylo to někdy v únoru, přišel ze školy a máma ještě nebyla doma. Šel k televizi, aby si pustil pohádku, ale v DVD přehrávači už jeden disk byl. Nechal jej načíst a posadil se do křesla. Když spatřil jeviště a na něm tátu, rozbušilo se mu srdce. Pamatoval si na tu hru. Byl tam, když v ní táta hrál poprvé před nadšeným publikem. Znovu slyšel otcův hlas, viděl jeho gesta, sledoval, jak se pohybuje po jevišti a mluví k divákům. Mluvil i k němu. Když záznam skončil, pustil si ho znovu. A ještě jednou. Další den už DVD v přehrávači nebylo. Trvalo mu ale pouze chvíli, než jej v ložnici našel v úložném prostoru postele. Našel tam i promítačku. Chvíli zvažoval, že by ji zapnul, ale nehybná fotografie neměla takovou přitažlivost jako film. Koncem června uměl už některé repliky Fausta nazpaměť. Sledoval tátu a opakoval je společně s ním. Přišlo další léto a blížily se jeho 7. narozeniny. Zdal se mu zlý sen o dlouhých šedých chodbách. Slyšel podivný chrčivý smích a za okny plálo oranžové světlo. V tom okamžiku se probudil a na stěně svého pokoje spatřil stín. Siluetu člověka, jehož oči neviděl, ale o němž si byl jistý, že se na něj dívá. Tati? Zašeptal Vašík. Stín se nehýbal. Vašík vstal z postele a udělal pár opatrných kroků. Prsty se dotkl stěny. Projel jim zvláštní mráz, ale jinak se nic zvláštního nestalo. Vrátil se do postele a usnul. V tom roce mu máma na narozeniny upekla dort. Bylo na něm 7 svíček. Něco si přej? Vyzvala ho. Už od rána věděl, co si bude přát. Přikývl. Už? Pronesla překvapeně maminka s úsměvem. Tak do toho. Ještě jednou pomyslel na své přání, pak se zhluboka nadechl a foukl. Všech 7 svíček zhaslo.

0: premiérou 12. části skončila četba z románu Jiřího Klečky Papírové domky. Pro rozhlas text upravil Jiří Klečka v dramaturgii Evy Lenartové. V režii Petra Gábora četla Magdaléna Holcová. Technicky na pořadu spolupracoval mistr zvuku Aleš Huber. Všech 12 dílů Temné fantazy z Ostravy si po dobu následujících 8 týdnů můžete poslechnout na webu Českého rozhlasu Ostrava ostrava.rozhlas.cz nebo v aplikaci Můj rozhlas.
1: Český rozhlas Ostrava. Rádio vašeho kraje.
0: A za pár okamžiků, za 3 minutky, vám nabídneme další aktuální zprávy Českého rozhlasu Ostrava. Hned po nich už se můžete těšit na hvězdné návraty.

0: bylo 16 hodin.
1: Český rozhlas Ostrava, zprávy.
0: Ve věku 680 let zemřel výtvarník a hudebník Milan Knížák. Při nehodách na moravskoslezských silnicích v sobotu zemřeli dva lidé. Krnov dokončuje rekonstrukci historické sokolovny. Zítra bude oblačno a deštivo, teploty do 25 stupňů. U poslechu zpráv vás vítá František Tichý, dobré odpoledne. Zemřel výtvarník a hudebník Milan Knížák, bylo mu 86 let. Českému rozhlasu to potvrdil ministr zahraničí Petr Macinka z motoristů. Bývalý ředitel Národní galerie a někdejší rektor Akademie výtvarných umění v Praze byl u zrodu českého undergroundu. Kromě hudby a výtvarnému umění se Knížák věnoval i architektuře, módě, fotografii a poezii. Narodil se 19. dubna 1940 v Plzni. V letech 1968 až 69 přednášel na dvou univerzitách v USA. Loni v Česku v práci utrpělo zranění více než 36 tisíc zaměstnanců. Meziročně tak přibylo skoro 200 pracovních úrazů. Vyplývá to z dat Výzkumného institutu práce a sociální věcí. Počet pracovních úrazů zahrnuje i brigádníky, kteří se nejčastěji zraní v létě. Brigádníci mají stejná práva na odškodnění jako zaměstnanci v hlavním pracovním poměru, říká Jakub Morávek z katedry pracovního práva Právnické fakulty Univerzity Karlovy.
2: Může mít nárok na bolestné, může mít nárok na nějakou náhradu věcné škody, která spočívá v tom, že si třeba poškodil ten oděv, který měl na sobě, a je tam náhrada za stížení společenského uplatnění, ta se počítá spolu s tím bolestným. Pak tam může být náhrada na ztrátu na výdělku po dobu dočasné pracovní neschopnosti.
0: Data o tom, kolik pracovních úrazů ročně utrpí brigádníci, inspekce práce nemá. Dva lidé v sobotu zemřeli při nehodách na moravskoslezských silnicích. První obětí se stal motorkář, který nepřežil střet s jelenem v Bíle v Beskydech. Zvíře chtělo motoristu přeskočit, přitom však došlo ke kontaktu, který skončil tragicky pro oba účastníky nehody. Druhou obětí se stala 39-letá žena, kterou večer v Karviné v zatáčce za šikmým kostelem srazilo osobní auto. Žena i přes okamžitou pomoc svým zraněním podlehla. Oprava historické krnovské sokolovny je téměř hotová. Památku z 30. let město opravovalo od roku 2023. Vnitřek i venkovní plášť budovy je hotový. Chybí dodělat prostranství kolem tělocvičny. Město sokolovnu otevře 31. srpna. Rekonstrukci provázely komplikace a prodražila se, říká nezávislý starosta Krnova Tomáš Hradil.
3: Až při vlastně odkrytí těch konstrukčních vrstev jsme odhalili stav stropů, podlah, které byly v jiném stavu, než jsme předpokládali, a bylo nutné tam více zasáhnout. Samozřejmě nás taky zaskočila povodeň, takže i ta povodeň znamenala nějaké více práce a potom celá řada dalších věcí.
1: Počasí.
0: V noci a zítra v Moravskoslezském kraji čekejte převážně oblačno, na většině území s občasným deštěm nebo přeháňkami. Teploty v noci klesnou na 20 až 16 stupňů, přes den vystoupí na 21 až 25, na horách kolem 17 stupňů Celsia. Foukat má mírný až čerstvý severozápadní vítr rychlostí 4 až 8 metrů za sekundu.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Ostrava, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Ostrava.
0: Na dálnici D1 mezi kilometry 341,5 a 321 ve směru na Brno se v odstavném pruhu pohybuje pomalu jedoucí vozidlo údržby. Provádí úklid odpadků a čištění vozovek. Dejte pozor. Provoz na moravskoslezských silnicích je bez hlášených nehod. Pohodové cestování přeje Český rozhlas Ostrava.
1: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553. Hvězdné návraty.
4: Legrace a dobrá nálada, jak se říká, léčí, otevírá dveře, získává přátele, potěší, zažene chmury, nic nestojí a všichni po ní touží. Proto vám je nabídneme i dnes a protkáme to vzpomínkami jedné dámy, doajenky České televize. Představí vám ji Patrik Rozehnal. Ta dáma se narodila 29. července roku 1946 na Slovensku, takže mluvila i slovensky.
5: Velmi málo, ale občas ano.
4: Je to Češka. Hlasatelka, moderátorka, autorka jednoho z nejdéle vysílaných vzdělávacích pořadů a mohla být herečkou.
5: Asi.
4: Na to všechno budeme společně vzpomínat.
5: Ty mozkový buňky už jsou opotřebovanější.
4: Pustíme si ukázky z televize, rozhlasu a různých vystoupení.
5: Dělali jsme si prostě takový pořad, kde vzpomínáme jednak tedy na svoji práci v televizi, ale také dáváme posluchačům možnost nahlédnout do zákulisí.
4: Bavit vás prostě bude Saskia Burešová. A čeká vás i trochu legrace.
5: Veselé historky z natáčení se tomu pejorativně říká.
1: Hvězdné návraty. Příběhy českých herců a kolegů.

0: Hvězdné návraty.
1: Ten dnešní příběh o Saskii Burešové začneme 29. července roku 1946 na Slovensku ve městě Tornala. Tam se totiž Saskia narodila během služebního pobytu svých rodičů. Své mamince vděčí za mnohé, třeba i za to své atypické jméno. Maminka se totiž chtěla věnovat malířství a inspirací byla Rembrandtova manželka, která se jmenovala právě Saskia.
2: No, maminka byla trošičku prchlivá, ale jinak měla takovou tu otevřenou, vřelou, prostě jižanskou povahu, to bylo báječný, ale nelítali tam talíře, to zase ne, ale jako dovedla se rozčílit a to já naštěstí nemám, protože můj tatínek byl spíš takový stoik, takže po něm jsem zdědila povahu a po mamince možná vizáž. Já jsem zrozená ve znamení lva. A ten lev, že jo, ten má rád sluníčko a pohodu a společnost. I když na druhou stranu já jsem zase v ascendentu Panny, tatínek byl Panna, tedy ne proto, ale shodou okolností tedy lev v ascendentu Panny je strašný spojení, protože lev by si rád vyskakoval, ale ta Panna, ta ho zase táhne dolů, jo. Takže se to ve mně prostě takhle trošičku tluče.
1: Saskia Burešová se také přiznala, že maminka byla opravdu úžasná. Ve všem ji podporovala. Měla obrovskou vitalitu a elán, takový ten zdravý temperament i názor na život. Byla optimistická a nebrala se moc vážně. Vždycky chtěla být slušným člověkem a takhle vychovala i svou dceru. Kde se vlastně její rodiče potkali?
2: Někde se potkali na Moravě a upřímně řečeno, jak si přesně nevím, jak to bylo. Nikdy se mi v tomto směru nesvěřili, ale výborně jim to vycházelo. Neměla jsem rozvedené rodiče.
3: Tatínek byl překladatel a tlumočník, ano. A někde jsem četla, že měl státnice snad z 8 jazyků.
2: Ano, ano. Bohužel to jsem nezdědila. Já jsem zdědila schopnost nasát vždycky jaksi tu zvukovou stránku té které řeči. Takže když jsem uváděla filmový festival v Karlových Varech, tak jsem samozřejmě musela to uvádět v několika jazycích. Ta angličtina ještě prosím a němčina, ale z francouzštiny jsem neovládala jediné slovo, ale já jsem si to prostě naučila foneticky s tím správným přízvukem. A pikantní bylo, že ta francouzská filmová delegace poté za mnou přišla, vysekli mě obrovskou poklonu, jak báječně mluvím francouzsky a nechtěli věřit mu, že vůbec tu řeč neovládám.
1: Mimochodem své znalosti nejenom cizích jazyků, ale ve všeobecném přehledu předvedla Saskia Burešová už kdysi v 80. letech ve slavné televizní soutěži Šest stran do klobouku. Soutěžili tam s ní třeba Zdeněk Podskalský, Jitka Zelenková a další.
4: Prosím dvojici, Saskia Burešová a Felix Slováček, aby vybrali první otázku.
5: Tak co si na ně vymyslíme, Felix?
6: To
5: nejtěžší, vyber něco nejtěžšího.
4: No tak já si domnívám, že těžké jsou všechny, ale...
6: To je hrozně těžký.
7: Nedělejte si starosti, my to víme všechno.
6: Všecko víš.
5: To budou vedle, víš?
6: To jsou vedle. Jo.
5: Jaká měna se používá v Republice Andorra?
8: Jsem mohla myslet.
4: Tak dávejte dobrý pozor.
6: Řekni.
4: Může se tam používat francouzský frank, může se tam používat španělská peseta, ale také se tam může používat obojí, to znamená francouzský frank i španělská peseta. Tak co říkáte?
9: No, ono je to tam na hranici. No. Tam je...
4: Teď ještě otázka, která se tam
9: poznamená. Prosím?
3: Buď franka nebo obojí.
9: Já bych řekl, že v obojí, ale potom vy se na mě budete zlobit, když to bude
3: špatně. Nebudu, to jsme dvojice prostě. To...
4: Tak co říkáte, no žena má pravdu, pokud se nedohodnete.
9: Ale... Zkusíme to v obojí.
4: A máte pravdu. První míčky a první otázka od vás. Kterou vyberete?
9: My jsme se asi...
3: No ano, ano, tak.
9: Jak
3: tak.
9: Jsme předtím už uvažovali, že my jsme takhle mohli...
3: No. Tak, ano, tak my jsme se dohodli, že vám položím otázku číslo 1. Co je to prampouch?
4: Co je to prampouch? To je velmi jednoduchá otázka. Buď je to typ krápníku z ledových jeskyní,
3: to není.
4: Nebo je to zděný rozpěrný oblouk, anebo je to zvláštní grafický tisk.
6: No. To je výborný.
4: Jednoduchá
5: tam
4: otázka.
5: To není, to je jasný, je tam plná víc.
6: To je jasný.
5: To by já ti nevím, ale mě ti říká vnitřní hlas, mě pořád říká, řekni, že je to tisk.
6: Já
5: nevím, ne, ne. Nevím, jestli ho mám poslechnout.
6: Tak.
5: Co?
6: Já ho poslechnu.
5: Jo?
4: Posloucháte?
5: Nevynadáš mi potom.
6: Ne, no prosím, to se bych ti nedával.
4: To znamená, říkáte, je to zvláštní grafický
6: řekni to,
4: tisk.
6: Řekni to.
4: Říkáte to, ano? Není to zvláštní grafický tisk. Je to zděný rozpěrný oblouk a tady je druhý míček.
6: To má vědět, jaký oblouky. Tak.
9: Nejnebezpečnější jsou ženský vnitřní hlasy.
6: Teď jsem se o tom přesvědčil, Zdaňku.
1: Rodiče Saskie Burešové by jistě potvrdili, že mladá Saskia byla takové to poslušné, vychované dítko, taková ta roztomilá panenka.
2: Byla prý jsem strašně hodný dítě a vím, že když jsem byla holčička, tak jsem měla takový Tiziánový vlasy a vždycky říkali, to je taková hezká holčička, počkejte, až vyroste. A vždycky říkali, to jí neříkejte, neříkejte jí to. A já jsem se vždycky strašně styděla a říkala jsem si, proč mi to říkají. Jo, a bylo mi tak stydno, jo. Tě chválili, tato si přesně vzpomíná.
1: Útlé dětství a vlastně i to mládí prožila Saskia Burešová v kultivovaném rodinném kruhu, kde se mísil už zmíněný tatínkův klid s maminčiným jižanským temperamentem. Z části to totiž byla Italka. Možná to ji nasměrovalo k zájmu o umění a vystudování pražského gymnázia Jana Nerudy. A už tehdy, už jako malá, milovala třeba básničky.
2: Maria snad už v mateřské školce, pamatuju si, že tam byl rozhlas a už tenkrát jsem recitovala, nevím, jak jsem to zvládla, asi už jsem měla trochu číst, už si to moc nepamatuju. No a pak ve škole pod základní gymplu, já jsem chodila do Helichovky, což je taková dnes už velmi významná škola, kde absolvovali Klára Jerneková, Petr Štěpánek, Martin Štěpánek, Jaromír Hanzlík, Jirka Štěpnička, to jsou vlastně všichni moji kamarádi, my jsme hráli divadlo v takovém velmi proslulé dramatickém kroužku pana profesora Novotného. Měli jsme velké úspěchy. Tam vlastně jsem se, jak se říká, tak nějak chytla drábkem, takže původně jsem chtěla studovat herectví.
1: Nakonec se z ní stala ale jedna z nejslavnějších televizních hlasatelek. Jaká byla cesta do televize, o tom si ještě budeme vyprávět.
0: Vážení přátelé, a nyní dovolte, abych se vám v tomto krátkém vstupu představil jako rozhlasový hlasatel. Dobrý večer, vážení přátelé, nastává čas, abych vás alespoň stručně upozornil na některé dnešní večerní rozhlasové pořady. V 19.30 uvádíme první část četby na pokračování z románu Viktora Huga Iga, opravuji, Chlípníci, opravuji, Bídníci, v rozhlasové úpravě Ubožáci. Potom vás provedeme klasickou operetou Florimorda Hervé. Je to Francouz, tak asi Žervé to bude. Mám zelený touch. No, česky asi manžel nic netuší. Pořad vysíláme se sníženou kvalitou zpěvu. Pak uslyšíte rozhlasovou hru podle románu Lionela Feuchtwangera, ošklivá vévodkyně. Je to příběh ženy toužící pomoci. Není jí pomoci. Pořad vysíláme barevně. No a na závěr jsme pro vás připravili hru z prostředí americké mládeže hippie, paní Marianka, matka pluku.
2: Já teda ten potlesk taky někdy sklízím a to, když dobře uvařím, tak třeba tleská celá rodina a nejkrásnější vyznamenání pro mě bylo, když manžel mi jednou řekl, holka, po dobrém obědě, tebe je pro tu televizi škoda.
8: Český rozhlas Ostrava, rádio vašeho kraje.

0: Hvězdné návraty. Příběhy českých herců a komiků.
1: Už jako malá se zajímala o divadlo, rozhlas, recitaci. Bylo to multitalentované dítě. A tak není divu, že do dramatického kroužku chodila už na gymnáziu.
2: Já jsem se už zmínila o tom, že do toho dramatického kroužku chodila taky Klára Jerneková, ona byla o 2 roky starší. A občas nám dělal supervizi její otec, což byl velice známý a proslulý divadelní režisér pan Karel Jernek. No a on mě několikrát viděl samozřejmě při představeních a jednou za mnou přišel a řekl mi, jaký máte plány do budoucna, co chcete studovat. A já jsem se tenkrát strašně styděla vlastně říct, že jsem si nebyla jistá, říct mu třeba, jak si studovat herectví, a on řekl, no to nemáte, že jo, takže jsem to nechtěla prozradit, nicméně nějak mě k tomu prostě dokopal a já jsem říkala, no já mám strašně ráda divadlo. A on mi řekl, určitě jděte studovat DAMU, máte velký talent. Tak tenkrát mě strašně povzbudil a já jsem skutečně se pokusila dostat se na divadelní fakultu. Dostala jsem se až do toho nejužšího kola, ale pak nějak to nedopadlo.
1: Krátce poté se dokonce Saskia zúčastnila konkurzu na roli Barunky v připravované filmové adaptaci Babičky. Toho konkurzu se tehdy účastnili stovky dívek a Saskia v něm dokonce zvítězila. Jenže projekt byl nečekaně zrušen a žádná Barunka se netočila. Pro tehdy 18-letou dívku to mohl být konec nadějí. Ale opak byl pravdou. Talentované recitátorky si totiž všimli filmaři. Maminka jeho kamaráda, hereckého kolegy Jaromíra Hanzlíka, tehdy pracovala v televizi jako asistentka režie. A díky této známosti se jméno Saskia objevilo v hledáčku konkurzu Československé televize.
2: A vlastně tam jsem se zachytila a už jsem začala moderovat v poštovní schránce a tak dále v těch dalších pořadech. V našem cyklu 100 českých filmů ke stému výročí kinematografie dnes uvidíte první zvukový film s Vlastou Burianem, C a K Polní maršálek. Tento film natočil režisér Karel Lamač v roce 1930 podle stejnojmenné divadelní hry Emila Artura Longena. No a protože film byl natočen v roce 1930, kdy záznam zvuku byl opravdu v plenkách, tak doufáme, že omluvíte i technické nedostatky.
1: Psal se rok 1967 a Československá televize tehdy hledala nové tváře pro moderování zábavných pořadů. To byl rozhodující konkurz v kariéře Saskie Burešové. Jaký byl její první den v televizi?
2: No, víte, já jsem nezačínala jako programová hlasatelka, ale vlastně jako moderátorka. Já jsem se zúčastnila konkurzu, to má taky takovou zajímavou historii, na pořad Poštovní schránka, což byl takový zábavný pořad pro vojáčky. A tenkrát ten pořad uváděl Eduard Hrubeš a k sobě hledal partnerku. A já tedy po nějakých peripetích, které jsou trošku delší, nebudu to tady rozvíjet, jsem nakonec se toho konkurzu zúčastnila, i když už byl v plném proudu. A dostala jsem se do posledního kola, kde byly 4 dívky, každá si měla vybrat nějaký obor, jedna vařila, jedna tančila, já jsem si vybrala obor samozřejmě jaksi z té herecké profese a předvedla jsem tam slavný monolog Rosalindy ze Shakespeareovy hry Jak se vám líbí. Pamatuju si, že to byl takový trošku rozverný monolog, kdy teda ten ubožák Hrubeš za mnou lítal s tím mikrofonem, že ta dívka byla taková hodně temperamentní a on potom posléze po mnoha letech mi říkal, já jsem si tak strašně nepřála, abys to vyhrála, protože jsem tě v tu chvíli úplně nenáviděl, že jsi mi tam znemožnila. No ale nakonec jsme se velice samozřejmě zpřátelili. No a dostala jsem se vlastně díky tomuto konkurzu do té profese nehlasatelské, ale moderátorské. Pak si mě všimli v zábavném vysílání, takže jsem dostala možnost dělat s Mirkem Vaštou takové pořady, které se jmenovaly vždycky Novinky suprafonu, Suprafon na jaře, v létě a tak dále. Pak pan režisér Paukrt mi dával mnoho možností. Ale posléze se ozvaly i jiné redakce, zábavné, dětské, publicistické. Tenkrát, víte, ten záběr toho moderátora, tenkrát se říkalo konferenciér, byl velmi široký. Dneska jsou úzce specializovaní třeba na obor hudební, na obor zábavní, publicistický a tak dále, ale my jsme mohli vlastně dělat všechno.
3: Sergel et alim o šas inen sebuf it kin sot, ju slit otorps i tuch adžib i džak šan i nav stop co.
4: Do to je? Přečetla bys nám ještě, co jsi to vlastně četla?
3: Samozřejmě. Legrace té milá Sašo není vůbec nikdy dost. Svůj díl proto s chutí přidá každý náš pozvaný host.
1: Zajímavé je, že Eduard Hrubeš stojí za ikonickým vzezřením Saskie Burešové. Protože ona původně do televize nastoupila s krátkými vlasy.
2: Ano, já jsem byla krátkovlasá a Eda jednou mi říkal, hele, víš co, nech si narůst dlouhý vlasy, mně by se to hrozně líbilo. A já jsem opravdu si nechala narůst dlouhé vlasy, já jsem měla dlouhé vlasy vlastně až po ramena. Teď už jsem vlastně de facto málem mikádu, jo, proti tomu, jak jsem byla dlouhovlasá. No a od té doby jsem se vlastně nebo stříhala, nebo jenom přistříhala.

0: Sašo, mě vždycky zajímalo, televizní hlasatelství, to je disciplína, kterou dneska už vlastně nevidíme v televizi. Mm-hmm. A já jsem si nebyl nikdy jistý, vy jste to četli, nebo jste měli, nebo jste to museli dát z koule, jak se říká lidově?
1: Ano, všechno jsme se učili z paměti.
0: Vážně.
1: No a někdy jsme texty dostávali těsně před tím vstupem, takže to bylo docela náročné, ale což to, my jsme si to někdy mohli upravit a eventuálně na svátky jsme si ty texty psali sami, ale když přišla taková plachta, kde byly červené čáry, že neměrné, že se muselo prostě to odříkat slovo od slova, tak to byl tedy mazec. Já si vzpomínám, jeden kolega, to byl takový strašný nervák a ten právě dostal tuhle tu plachtu s těma červenýma čárama, tak se to chudák držel celý odpoledne. Ovšem, on tam měl jedno kritické místo a to bylo, že ty diváky měl pozvat na Blízký východ. Všecko mu šlo, ten Blízký východ mu nešel. Aha. Takže chudák chodil jako lev v kleci před tou hlasatelnou a furt říkal, Blízký východ, jenom to nezblbnout, Blízký východ. No a když nastala jeho chvíle, rozsvítila se na kameře ta červená, nádherně odmemoroval ten složitý text, si odechnul, dostal se k tomu kritickému místu a povídá, no a teď už mě zbývá pouze jediné, pozvat vás do centra problému na dálný západ.
2: A já prozradím, že tím kolegou byl Jiří Ptáčník. Tohle byla ukázka z pořadu To byl náš hit z televize Barrandov v režii Romana Petrenka. Správná dikce, tempo, dobrá čeština, to všechno byly podmínky, které museli splnit všichni hlasatelé tehdejší československé televize. A Saskia Borešová na to byla vždycky hrdá.
3: Já jsem hrozně ráda, my jsme, když jsme dělali ty programové hlasatele, tak jsme měli neustálá školení. Já jsem jednak chodila k panu profesorovi Haladovi na DAMU, kde nás učil správně mluvit, retoriku, posazovat hlas, správné dýchání a tak dále. Posléze k paní profesorce Vondrovicové, taky profesorka na DAMU. Neustále jsme nad sebou měli jistý dohled. Paní profesorka Palková se každý týden, to už jsme byli ostřílení hlasatele, psala, kde je jaká chyba. A protože samozřejmě i profesionál dělá chyby, někdy ujede a tak dále. No a to mě mrzí, že to dneska neexistuje.
4: Vážení, já tu mám dopis, který skutečně do televize došel. To je dopis, který zvedne jistě sebevědomí zejména televizním hlasatelkám, protože já cituji. Omlouvám se, že se teď na televizi moc nedívám. Není mi dobře, pořád mě bolí hlava. Ale v pátek mladá paní Millerová uváděla tu anglickou detektivku. To je ale detektivka seriálového typu a na seriály já se vůbec nedívám. V sobotu uváděla paní Kopřivová film Hombre. Na ten film jsem se vůbec nedíval. Přepnul jsem na druhý program a díval jsem se na paní Vávrovou. Protože už jsem ji dlouho neviděl. Pak jsem se ještě podíval na paní Kopřivovou, jak uvedla pořad, možná přijde kouzelník a šel jsem spát. Jistě uznáte, že toto je pro televizi ideální divák. Nelíbí se mu pořad, vypne. Pokud se tito diváci dívají podle tohoto návodu na dnešní pořad, tak následují sami spokojení diváci. Spokojený divák, náš cíl.
5: Český rozhlas Ostrava, rádio vašeho kraje.

0: Jak se z mladé recitátorky, dívky, která toužila stát se herečkou a nakonec i moderátorky stala hlasatelka? To se teď dozvíte v dokumentu o Sazky Burešové.
1: Hvězdné návraty. Příběhy českých herců a komiků.
0: Po tom, co byl po srpnových událostech roku 1968 zrušen televizní pořad, který moderovala s Eduardem Hrubešem, z televize nezmizela. V době, kdy řada známých novinářů a hlasatelů z obrazovky kvůli politickým postojům mizela, dostala Saskia Burešová nabídku stát se stálou televizní hlasatelkou. Tehdy to znamenalo číst před kamerou krátká ohlášení před a po každém pořadu, vítat a provázet diváky večerem. Televizní hlasatelé té doby byli pečlivě vybíráni pro kultivovaný projev a příjemný vzhled. Do domácností vstupovali každodenně a budovali si téměř rodinný vztah s publikem. Saskia Burešová mezi ně brzy zapadla. Dodatečně si doplňovala i vzdělání. Docházela na hodiny rétoriky k profesoru Františku Haladovi na DAMU, aby si zdokonalila techniku mluvy. Pomáhal jí ale i kolega.
2: Byl to Vladimír Dvořák, který mě velmi dobře radil, já říkám, to byl takový můj guru. A pamatuju si na jednu památnou větu, kdy mi říkal, nikdy divák nesmí poznat, že se vám trémou potí ruce. To se mi hrozně líbilo. A pamatuju si Milan Friedl, když jsme spolu jednou něco dělali, tak já jsem se ho ptala, co děláte proti té trémě, to jsem byla opravdu takový začátečník. On říkal, správně dýchat. To se všechno upraví a ta tréma přejde. Já jsem trémista teda, i když jako to nebylo vidět, ale samozřejmě, jak si zestářím, se ta tréma zvětšuje, protože trošku se zavedete a víte, že si nemůžete dovolit prostě žádnou chybu, jo. O to větší je ta zodpovědnost. Ale vždycky si vzpomenu na toho Milana Friedla, jak říkal, správně dýchejte a ono to pomáhá.
3: Tak doufám, že jste se dobře pobavili. Pro vaši informaci ještě dodávám, že film Četník a mimozemšťané byl natočen v roce 1978. Ale nyní mám na vás jednu otázku. Také jste poslali svůj hlas do ankety o televizní rolničku a vyšlo vám to? Možná jste měli jiný typ, nebo jste třeba vůbec nehlasovali, ale přesto doufám, že naše pozvání k randevu s rolničkou neodmítnete. Tak prosím, právě začíná.
2: Já jsem se to nikdy neučila slovo od slova, já jsem šla vždycky po tom obsahu, takže i když třeba nějaký slovíčko mi ulítlo, tak jsem věděla, o čem mluvím, což je strašně dobře, protože vím, že třeba některé kolegyně, které měly takzvanou geniální paměť, když jim třeba potom vypadlo slovíčko, no tak to byl trapas, jo. Vlastně oni to měli naučen jako básničku, a když máte naučenou básničku a vypadne vám slovo, tak je to špatný, ale když znáte obsah a víte, co říkáte, tak se vždycky zachráníte.
0: Saskia Burešová se tak na obrazovce střídala s mnohými kolegyněmi. Třeba s Marií Redkovou, Stáňou Lekešovou, Marií Tomsovou nebo Anou Vetlinskou.
4: Dobrý den, vážení diváci. Nedělní dopoledne má něco do sebe, nejen protože nemusíme vstávat podle budíku, ale možná jste se poslední týdny taky těšili na panoptikum města Pražského. Dnes se bohužel s Radou Korejsem a jeho podřízenými rozloučíme. Uvidíme příběh Laková krabička na čaj a příští neděli v tomto čase už budeme sledovat seriál Sanitka.
0: A teď ještě jedna historka od Marie Tomsové, když už mluvíme o kolegyni.
5: Jednou jsem měla opravdu radost, protože jsme poprvé v životě s malými syny letěli do Řecka na Levkádu. Dlouhá cesta z letiště, o půlnoci autobusem do místa určení. Já jsem netušila, že na tom letišti, na té Levkádě si nemůžeme nic koupit ani k jídlu, ani k pití. Nebyla jsem vybavená prvně v životě letadlem s malými dětmi. Z každého pokoje vedly dveře na tu společnou terasu, která nebyla oddělená žádnou zábranou, žádnou bariérou a byla dlaždicová. Takže se všechno šíleně rozlíhalo, šíleně neslo a tam sedla parta Čechů, kteří byli trošku hluchoněmí, trošku, někteří víc, někteří míň a možná to znáte, hluchoněmí velmi nahlas negestikulují, prostě křičí. A oni se dohadovali v jednu v noci, ve dvě v noci, na rozdíl od nás měli ty nápoje, ty becherovky a podobného druhu. A já jsem neměla ani prášek na spaní. Ve dvě jsem vylezla a říkám, prosím vás pěkně, my tady máme malé děti, my bychom potřebovali usnout, spát. Jo, jo, jo. pod vlivem. Ve tři vylezl můj slušný manžel Miloš a říkal, prosím vás pěkně, my už opravdu nemůžeme usnout. Nic, pořád se to stupňovalo. V pět jsem vylezla já a zařvala. Víte co, už jděte do... Doslova. Normálně vůbec nejsem vulgární, ale to bylo doslova. Zalezla jsem za ty dveře, strašně jsem se bála, jestli na mě tou společnou terasou nevlezou. A teď jsem šmírovala, co říkají. A tam bylo. Slyšeli jste to? Ona nás poslala někam, přímo tam. To byla ta hlasatelka, ta Redková.
0: A teď ještě nějaká historka přímo od Saskie Burešové.
2: Vzhledem k tomu, že naštěstí jich nemám tolik, když jsem se dostala do úzkých, tak ji tedy zopakuju. Pamatuju si, že to je teda před lety, kdy jsme nějak budovali byt a já jsem natáčela kalendárium a měla jsem v bytě řemesníky a pořád jsme si volali, protože se mě ptali vždycky, kam mám umístit, prosím vás, tady tu vanu a tohle, tak jsem tak nějak to koordinovala vždycky v přestávkách toho natáčení. A ti řemesníci říkali, prosím vás, a co tady s tím bydetem? Tak já jsem furt jako říkala, prosím vás, zleva tohle změřte. On tam sice byl manžel, ale muži jsou někdy nepraktičtí, že? No a když pak přišla ta chvilka, kdy jsem měla divákům prozradit tu naší soutěžní otázku, jak jsem byla prostě tak ovlivněná těma všema bidetama a vanama a kohoutkama, tak říkám, no a teď už vážení diváci je na mě, abych vám prozradila správnou odpověď na naši minulou soutěžní otázku. Ptala jsem se vás, jak se jmenoval autor velice slavné opery Carmen a vy jste správně odpověděli, že to byl George Bidet. Naštěstí ono se to točí. Jinak by prostě pan Bizet mě asi pronásledoval.
0: Abychom nezůstali jenom u televize, Saskia Burešová moderovala i mnoho zábavných pořadů na vlnách českého a československého rozhlasu. Tady je jeden kousek. Stolní kabaret.
2: Mé jméno je Saskia Burešová a já jsem velice ráda, že vám mohu představit také své milé kolegy kabaretiéry. A také dnes musím prozradit vlastně princip toho našeho stolního kabaretu. Bude to taková, řekla bych, zábavná, doufám, že i roztomilá, přesilovka čtyř kabaretiérů na jednoho hosta. A tím mým hostem je paní doktorka Olga Krumlovská.
6: Dobrý večer.
2: Paní doktorku Krumlovskou známe z televizní obrazovky, z pořadu Sama doma, ale samozřejmě i z mnoha dalších pořadů i konkurenčních televizí. Napsala celou spoustu knih, například Yoga prstů. Myslím, že tři díly to byly, nebo dokonce více?
6: Byly tři a pak to vyšlo jako souhrnné vydání, ještě doplněné. Já myslím, že těch knih už bylo... Tuhle jsem to počítala, nezbylo mi nic jiného, 32, ale řekla jsem si, že už mi to snad mají zakázat.
2: Ale já přeci jenom některé z nich připomenu, třeba Místa, která léčí pavučiny a dalších, 77 pověr a zázraků, Barvy a léčba, Šťastný domov, Věřte, nevěřte. Ještě na vás také prásknu, že připravujete horoskopy nejenom pro naši republiku, ale vůbec i pro jaksi naši populaci na každý rok, ale k tomu se samozřejmě dostaneme. Takže já bych se chtěla zeptat, že už jsem tady se zmínila o knize Yoga, která léčí. Jak jste vůbec přišla na to, že postavení prstů na ruce může nějakým způsobem ovlivňovat nejenom naše fyzično, ale také duši?
6: To byla taková zvláštní souhra náhod. Já jsem přemýšlela, jaký nový seriál vymyslet pro jeden časopis, kde jsem dělala zástupce šéfredaktora. Byl ten časopis zaměřený právě na tyhle ty různé duchovní záležitosti. A v tu dobu přijela naprostou shodou náhod do Čech minská lidová léčitelka a lékařka zároveň a ona vydala takovou malinkou brožurku, kde bylo nějakých 8, možná 10 takových pozic a shodou náhod jsme se prostě potkali a já jsem si vzpomněla, že můj dědeček, který pobýval 2 roky v Mongolsku, vlastně mě nějaké takovéhle ty pozice a cviky učil, protože já jsem musela bohužel nerada chodit hrát na housle. Tak dědeček mi právě, aby samozřejmě se ty prsty rozhýbaly, tak mi doporučil prostě různé takové ty cviky. Tak mě to přivedlo na tuhle myšlenku a odpíchla jsem se vlastně od těch základních pozic, co měla tato paní doktorka ve své knize a Odezvu to mělo neuvěřitelnou. Lidi
2: jste to vyzkoušeli na sobě?
6: Ano, já jsem to měla jsem to vyzkoušený na sobě. A lidé v čtenáři prostě chtěli vědět, jestli existuje nějaká pozice na tyhle zdravotní problémy, na tamty zdravotní problémy, a mě nezbylo nic jiného, než jít do
2: literatury. Jsem viděla, jak Vaškovi Čapkovi přímo blízklo v očích, ty určitě budeš chtít vědět, že nějaký neduch, ne? Že by se objevil u tebe, nebo ne?
6: Já tam mám různé hezké pozice, i třeba na potenci.
2: No pouze, pánové, ano, zbyste jako každý.
7: Pardon, na potenci jakou? Všeobecnou i duševní?
6: I duševní, a na krásu a na různé, jo, na to, aby ty vrásky se pomaleji nějak jako dělaly a takové jako záležitosti.
7: Prosím vás, paní doktorko, já se vás něco chci zeptat. Já jsem, když mluvíte o těch prstech, slyšel, že mnozí lidé třeba nosí prstinky na různých prstech, že nectí to, že má třeba sumní prsteny na prostředníku, že ho nosí třeba někdy i na maličku. A mě jeden můj kolega tady takhle mi říká, no jo, člověče, já jsem stloustul a ten sumní už si mi nevyjde, tak já to musím dát na maliček, aby mě lidi věděli, že jsem ženatý.
2: A nebo si se zeptáme, proč se vlastně musí nosit na prsteníčku? Čeho?
7: Na prsteníčku nebo na středníčku, no? Jo? No?
6: Já si myslím, že tady to nemá nějaký jako význam z toho mého pohledu, že v podstatě je to asi...
7: Z vašeho ne, ale jako...
2: Zdeněk posíval se na prsty.
8: Tak to náhodou vím.
6: Ano.
8: Schválně. Tento prst je zbytečný.
6: Ano. Poseknout, já bych navrhovala.
8: Myslím to vážně.
6: Ano.
8: Skutečně, nemá funkci.
2: Tak proto se tam nosí prsty.
8: Tak proto se tam nosí prsty.
9: Pro mě teda
8: kromě hudebníků, ale to je
2: pozor, jo, ale to je zavádějící, to myslíme jako pozor, jo.
7: Ten... A co kytaristé, ty ho potřebují taky, to klaviristé, to říkáš, no já.
1: Český rozhlas Ostrava. Rádio vašeho kraje.
0: Nic neříkejte, ale navrhuji, že bychom si mohli pustit písničku, kde zpívali hlasatelky a hlasatelé.
10: Z pochopitelných důvodů nechce být... Ne, která nechce být z nepochopitelných důvodů jmenována. Tady prostě navrhuje, aby se programová hlášení zpestřila tancem a písněmi. No já nemám tu pravomoc, ale pro dnešek... My si pamatujeme, to už spousta věcí se odtancovávala. Tam, kde nestačí člověk, tak začne zpívat, nebo tohleto. Povím to tancem a písní, že ano. No co, já ti můžu říct, Saskie, zkuste to.

0: pri potoku šijú raky, ráno traky, večer fraky.
1: Manamana.

0: Posloucháte Hvězdné návraty. Příběhy českých herců a komiků.
1: Náš pořad vás bere do minulosti a připomíná si okamžiky, na které vždycky rádi zavzpomínáme. Dnes hlavně u té televizní obrazovky. Díky hlasatelce Saské Burešové. Spolehlivě sloužila celá 70. a 80. léta 20. století. Provázela televizním programem v době, kdy se vysílalo ještě jen na dvou kanálech. Měla charakteristický účes a elegantní projev, který neměnila s módními výstřelky doby. Získala si pověst profesionálky, která nikdy nechybí ve studiu, za kamerou neznervózní a neudělá přeřek. Koncem 80. let, kdy se společnost začala měnit, patřila k veřejně známým osobnostem, ale politických funkcí a gest se vyvarovala. Listopad 1989 tak pro ni neznamenal náhlý pád ani nucený odchod z Československé televize a pokračovala bez přestání dál. 90. léta pro ni naopak přinesla další úspěchy. Zavedené tváře televizního vysílání se těšily respektu diváků a popularita Saskie Burešové byla zřejmá i z anket. Jenom TT získala 5x. V té době už se kolem ní také začal šířit i jakýsi milý mýtus, že nestárne. No a v roce 1993 se rozhodla přijmout i novou výzvu. Dramatik a režisér Petr Obdržálek, který byl shodou okolností jejím manželem od roku 1972, připravil pro Českou televizi vzdělávací magazín Kalendárium. Saskia Burešová se stala jeho tváří.
2: Dobrý den, milí diváci, vítám vás u dnešního kalendária. Albert Einstein kdysi prohlásil, existují dva způsoby, jak žít život. Ten první je myslet si, že nic není zázrak. Ten druhý je myslet si, že všechno je zázrak. Chaim Weizmann, izraelský prezident a vědec, zase tvrdil, že zázraky se někdy dějí, ale je třeba pro ně tvrdě pracovat.
1: Věděli jste třeba, že kromě toho, že milovala vždycky citáty, byla taky pověrčivá?
3: Já jsem opravdu strašlivě pověrčivá nejenom vůči své vlastní osobě, ale vůči celé své rodině. Takže když náhodou něco někdo zapomene nebo se musí vracet, tak říkám, musíš se posadit, podívat se do zrcadla, pak teprve můžeš odejít. A takhle prostě oblbuju celou rodinu, chudáci. No.
1: Když v roce 1998 nastoupil do České televize nový generální ředitel, začaly se hlasatelky střídat v týdenních cyklech. To bylo už Saské Burešové přes

0: 50 a takový režim jí nevyhovoval. Proto se později roku 2000 rozhodla i odejít. Česká televize nakonec během pár dalších let hlasatelskou službu zrušila úplně. Definitivně skončila v roce 2005. Přišli jsme tak o jednu z legendárních profesí. Mnohé z tehdejších hlasatelek natrvalo zmizely z očí veřejnosti. Saskia Burešová se vrhla do podnikání. Spolu s manželem zkusili rozjet malý kosmetický salon. V Praze na Smíchově si ho otevřeli. Nějaký čas ho provozovali vedle svých aktivit v médiích, ale nakonec, protože podnik nevynášel, konkurence byla velká a manželé neměli příliš zkušeností s biznisem, po několika letech skončili. Saskia Burešová ale nadále připravovala kalendárium, jezdila po štacích, vyprávěla o své hlasatelské činnosti a vzpomínala na to, co měla ráda. Přidávala k dobru vždycky svoje historky právě z té zlaté éry hlasatelství. Třeba i o dárcích od fanoušků.
1: Nejenom teda květinové dary, ale jednou mě opravdu dostal jeden divák, mimo jiné pak tady mám od něj krásný dopis, možná to dám k dobrému, protože mě volali z vrátnice a říkal, máš tady dárek, tak já jsem běžela, předpokládala jsem, že bonboniera nebo něco podobného. Představte si, on ten chudák lítal asi celý den po lese a přines mi kýbl borůvek. Ale víte, to já prostě beru, protože to je od srdce. Ta představa, jak s láskou trhá ty borůvky
2: a
1: říká si, to bude
2: Sasky.
1: Mít koláč. A jednou taky tam byl zabitý králík a to jsem se dost lekla, teda přiznat. Máš tady něco krvavýho ve vrátnici.
3: Ale...
1: Takže to je od toho divák, on byl z Krkonoš, to je ten, co mi přinesl ty borůvky, byl rozkošný. To jsem ještě nevěděla, že mi přinese ty dárečky, když jsem dostala první dopis. A ten začínal takto. Milá paní Saskio, děkuji vám za zaslanou fotografii. Udělala mě velkou radost. Dokonce větší, než když od nás prchla má zlá žena. Když se tak dívám na vaši fotografii, musím konstatovat, Darwin neměl pravdu. Vy přece nemůžete pocházet z opice jako většina našich spoluobčanů. Ale druhý dopis, ten bude opravdu, ten je velmi zábavný, to bylo zase od něj. Vážená a milá paní Saskio, dovolte, abych vám napsal příhodu, která se mi s vámi stala. Moji dva synové zjistili, že se mě líbíte. V létě jsem vás asi měsíc neviděl na obrazovce, asi proto, že jste měla dovolenou. Dával jsem svou nelibost, že vás nevidím najevo tím, že jsem nadával, že odhlásím televizi a tak podobně. Moji kluci si toho všimli a vymysleli lest. Když jsem se koupal a byl jsem namydlený, přiběhl můj mladší syn s křikem: tati je tam a moc jí to sluší. Nestrácel jsem ani vteřinu. Vymrštil jsem se z vany, v chodbě jsem sebou praštil na dlaždicích, v kuchyni na linoleu a v obýváku se dívám na Alexandra Hemalu. Byl jsem tak zklamaný, že jsem je ani nezmlátil.
0: A co dělalo Saskii Burešové radost mimo její obor? Byla to zahrada.
1: V podstatě od mládí, protože moje maminka milovala květiny, milovala zahrádku a tak mě k tomu vždycky nějakým způsobem měla a já jsem už od malička prostě si sázela kytičky a byla jsem šťastná, když mi z toho semínka něco vyklíčilo. Takže postupem času, když jsme měli potom chalupu a zahrádku, že jo, tak jsem tomu úplně propadla. Dokonce bylo období, kdy jsem pěstovala naprosto všechno, protože víte, jaký byl výběr, no vy jste mladá, ale opravdu velice špatný výběr v zelenině a ovoci. Já jsem pěstovala dokonce i mák, brambory, na co si vzpomenete, prostě všechno. Ale byla jsem otrok zase, to je pravda.
0: Když v roce 2025 Petr Obdržálek, její muž, zemřel, zůstala Saskia Burešová poprvé v životě na všechno sama. Ale zvládla to dobře. Tak ať se drží. Zdraví je pevné a ještě ji dlouho slýcháme na vlnách Českého rozhlasu. To si přeje Patrik Rozehnal. A jakým citátem se rozloučit?
1: Tak jeden se mi zvlášť líbí, já bych řekla, že je pro mě jako stvořený. Stáří je zlozvyk, na který opravdu zaměstnaný člověk nemá čas.

0: Bylo 17 hodin.
1: Český rozhlas Ostrava. Zprávy.
0: Pohled obyvatel doplní odborná data o klimatu v Karviné. Antidopingový výbor by mohl řešit i divácké násilí nebo ovlivňování zápasů. Počítá s tím novela ministra Šťastného. Holčovice zrenovují staré německé hrobky na tamním zaniklém evangelickém hřbitově. Zítra bude deštivo, teploty do 25 stupňů. Zprávy a František Tichý, dobré odpoledne. Obyvatelé Karviné mohou pomoci zlepšit prostředí ve městě a připravit ho na horké dny i silné deště. Magistrát už má k dispozici odborná data. Nyní chce doplnit také zkušenosti lidí, kteří se ve městě pohybují každý den. Do konce prázdnin mohou obyvatelé v pocitově mapě označit místa, která vnímají pozitivně, nebo upozornit na ta, kde by podle nich měla přijít změna, upřesnila mluvčí radnice Monika Danková.
2: Třeba mohou ukázat, kde se během horkých dnů cítí příjemně, nebo naopak upozornit na lokality, kde chybí stín, zeleň či voda a kde vznikají problémy při přívalových srážkách. Po ukončení sběru všechny zaznamenané body a komentáře vyhodnotí odborníci.
0: Antidopingový výbor by od ledna mohl řešit prevenci diváckého násilí nebo ovlivňování výsledků sportovních utkání. Počítá s tím novela zákona o podpoře sportu, kterou navrhl ministr pro sport Boris Šťastný z motoristů. Výbor by se podle ní zabýval nově i takzvaným safeguardingem, tedy posilováním bezpečného sportovního prostředí. Sankční pravomoci mít výbor nebude. Sportovním svazům bude ale dávat například doporučení, jak negativní jevy eliminovat, vysvětluje ministr Šťastný.
3: Chceme určitě nasadit preventivní programy, chceme nastavit metodiku do sportovního hnutí a být takovým partnerem právě i na mezinárodní úrovni, protože řada zemí je mnohem dál než Česká republika.
0: Novela má i podporu opozice. Podle poslance Karla Haase z ODS jde o apolitický materiál. Holčovice na Bruntálsku chystají rekonstrukci dvou německých hrobek na zaniklém evangelickém hřbitově. V současnosti je hřbitov zanedbaný a u většiny hrobů není jasné, komu patřili. Radnice tam chce postavit památník a vybírá dodavatele, říká nezávislý starosta Holčovic Martin Hradil. Práce mají začít příští rok.
4: Doplnit to, tak ať to je nějak ucelené s tím, že vlastně ty hrobky jsou odkryté, že tam nemají zakrytí. Jsme to chtěli nějakým způsobem zachovat, opravit a dát tomu nějaký důstojnější vzhled, aby to tam nějakým způsobem zachycovalo tu historii toho evangelického hřbitova.
0: Vláda zítra zřejmě odmítne návrh poslanců opoziční KDU ČSL rozšířit zákaz prodeje ve větších obchodech na další svátky. Stojí to v návrhu stanoviska projednání vlády na vládním webu. V současné době musí prodejny zůstat zcela zavřené o 7 vybraných svátcích. O 5 mohou zůstat otevřené. Podle předkladatelů v čele s Markem Výborným současný stav každoročně působí nejistotu spotřebitelů, zaměstnanců i podnikatelů. Podle vlády by ale lidovecký návrh omezil svobodu podnikání.
1: Počasí.
0: V noci a zítra v Moravskoslezském kraji čekejte převážně oblačno, na většině území s občasným deštěm nebo přeháňkami. Teploty v noci klesnou na 20 až 16 stupňů, přes den vystoupí na 21 až 25 stupňů Celsia, na horách kolem 17. Foukat má mírný až čerstvý severozápadní vítr rychlostí 4 až 8 metrů za sekundu.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Ostrava, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Ostrava.
0: Provoz na moravskoslezských silnicích je momentálně bez hlášených nehod. Pokud o nějakých komplikacích na cestách víte, dejte o nich vědět i ostatním řidičům. Volejte bezplatnou linku Zelené vlny 800 553 553.
1: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
5: Tři minuty po 17. hodině, to byl František Tichý a aktuální zprávy Českého rozhlasu Ostrava. Po 17. hodině víkend, takže je jasné, že je připravená hudební pošta. I dnes, stejně jako ostatní dny, k nám do redakce přišla celá řada přání a gratulací. Takže nejdříve vyřídíme ty, které přišly písemnou formou. Potom otevřeme i telefonní linku 596 11 22 66. Máte se na co těšit, teď Věra Špinarová a Vladimír Šmihlík vám přeje hezký podvečer na Moravu i do Slezska.

0: Hudební pošta Českého rozhlasu Ostrava.
1: A u odpolední hudební pošty vás vítá Vladimír Šmehlík. Přeji příjemný poslech. Míříme za prvním přáním. Svátek a také narozeniny v těchto dnech slaví paní Anna Fuňoková a také paní Anna Huvarová. Všechno nejlepší, hodně zdravíčka, spokojenosti a elánu do dalších let přeje Anna Bělá, předsedkyně a také členové svazu postižených civilizačními chorobami z Frýdlantu nad Ostravicí. A my také blahopřejeme.
2: Kocour se schoulil na tvůj klín, u nohou spí ti dalmatin. V pozici lvů, co zdobí banku, i sama noc má na kahánku, jen ty se ještě bráníš spánku a síle starých vín. Jak dlouho to však vydržíš, už na kostele zlátne kříž.

cestách. Až přes řeku a do strání se rozléhá tvé volání. Jonáš ve velrybým břiše by tvoje slova musel slyšet, vždyť voláš tišej než tiše. Kdo se ti ubrání?

já však znám tu lest. Ach, krásko, skřetěž jiný.

A zatímco první přání mířilo do Frýdlantu nad Ostravicí, to druhé poputuje do Karviné. Své krásné narozeniny totiž dnes slaví paní Olga Cmělová. Všechno nejlepší, pevné zdraví a vitalitu přejí všichni členové městského klubu seniorů Karviná v Aleji.

0: Hudební pošta Českého rozhlasu Ostrava.
1: A já už mám před sebou další přání, které k nám přišlo do redakce mailem. Dnes v neděli 26. července slaví své půlkulatiny a současně i svátek paní Anna Zetochová, členka klubu důchodců z Horní Bečvy. Přejeme jí hlavně pevné zdraví, štěstí, optimismus, pohodu v rodině a vše nejlepší do dalších let.

0: Osobnosti Česka. Představujeme vám významné a inspirativní osobnosti, které ve svém životě něco dokázaly. Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. Každé pondělí po 13. hodině v našem vysílání.
1: Tentokrát bude mým hostem autor, psycholog a diplomat Michal Žantovský.
0: Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. V pondělí po 13. hodině v našem vysílání. Hudební hlídka. To je pořad Českého rozhlasu Ostrava, který pro vás připravuje hudební publicista Milan Bátor. Poslouchejte každou neděli po 18. hodině. Český rozhlas Ostrava, rádio vašeho kraje.
2: Posloucháte hudební poštu Ostravského rozhlasu dnes s Vladimírem Šmehlíkem. No a já mám před sebou už další zprávy, další přání, které tady do redakce přišly. Srdečně zdravím pracovníky rozhlasu Ostrava i všechny posluchače. Prosím, abyste zahráli v neděli 26. července písničku Dvě růžičky pro Aničky k svátku. Přání poletí od Čapce až do Prunéřova a Českého Krumlova. Jsou to Aničky Hluzáková, Kavuloková, Dziková, Kolatková, Pašová, Řimanová, Matykěvičová, Polášková, Baťková, Česlarová, Mravcová, Sábová, Anička Chalupská a paní Aničce Šaržíkové. Je to k svátku, ale i ke krásným narozeninám. A abych nezapomněla na některou, tak je to pro všechny Aničky. Milé Aničky, k svátku vám posílám srdečné přání. Hodně zdraví, štěstí a božího požehnání. Láska a pohoda ať nikdy neschází a jen radost a spokojenost ať vás životem provází. Elán a dobrá nálada je vždy s vámi a splní se všechny sny i tajná přání. Kolem sebe mějte jen dobré přátele a na svět koukejte vždy jen vesele. Přání všem posílá Emílie Holková z Karviné.

Posloucháte hudební poštu Českého rozhlasu Ostrava. Mám před sebou další e-mail, tentokrát od paní Aleny Mohylové. Milá redakce, prosím vás o zahrání písničky pro sestru Aničku k jejímu nedělnímu svátku, a to ve vašem podvečerním vysílání. Milá naše manželko, sestro a teto, přejeme ti k tvému svátku hodně zdravíčka, štěstí, pohody a lásky od tvých blízkých. To ti přejí manžel Jára, sestra Dáša, bratr Jindra a sestra Alena a jejich rodiny.

Krátce po půl šesté ladíte hudební poštu Českého rozhlasu Ostrava a já mám před sebou další přání, které do rozhlasu přišlo e-mailem. Tak, jdeme na to. Dobrý den, moc děkuji za zahrání k narozeninám. Prosím o přání a písničku k svátku paní Aničce Babincové a taky Aničce Pustějovské z Mnišího. Pevné zdraví, mnoho lásky, šťastný život a žádné vrásky. Vždyť v životě je místa dost pro hezké slůvko, pro radost. Spokojenost a štěstí v každém okamžiku do dalších let. Ze srdce přejí Maruš a Luboš Veselkovi. A ještě jedno přání. A to paní Aničce Čechové z Lichnova a taky Aničce Rychlíkové. Hodně a hodně zdraví a radosti. Spokojenost a sílu přejí k svátku kamarádky Pavla, Zdeňka, dvě Marušky a Iva.

0: Hudební pošta Českého rozhlasu Ostrava.
1: Dneska je těch přání opravdu spoustu, opravdu hodně jich přišlo do rozhlasu. Mám tady další, tentokrát z Těšína. Dobrý den, chtěla bych nechat zahrát písničku v neděli 26. července své mamince Aničce Harabisové z Českého Těšína k svátku a popřát jí vše nejkrásnější. Mám tě moc ráda, to přeje dcera Anička s manželem Standou a my taky blahopřejeme.
2: Kdybych se narodil před 100 lety v tomhle městě,

bychom na Saxenberku v domě u žida Kóna. Nejhezčí ze všech těšínských šperků byla by ona. Mluvila by polsky a trochu česky, pár slov německy a smála by se hezky. Jednou za 100 let zázrak se koná, zázrak se koná.

0: Večer by zněla od Mojzese melodie dávno věká. Bylo by léto 1910, za domem by tekla řeka. Vidím to jako dnes šťastného sebe, ženu a děti a těšínské nebe. Ještě že člověk nikdy neví, co ho čeká. Na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na.
1: Zlatá láska, zlatá manželství, která prověřil čas. Na četná posluchačská přání je tady letní speciál pořadu Zlatá láska. Poslechněte si s námi příběhy těch, kteří už oslavili zlatou svatbu a znají recept na spokojený život. Letní speciál pořadu Zlatá láska. Během prázdnin od pondělí do pátku večer po 21. hodině v našem vysílání nebo na webu zlatalaska.cz.
2: Těší se na vás průvodci pořadem Zlatá láska. Carmen Majerová
3: a Petr Kostka.
4: Naším pondělním hostem bude Ladislav Peš, původem strojař a podnikatel v technických oborech, ale také celoživotní badatel, který se teď věnuje oblasti péče o zdraví a tělo. Na jeho příběh a možná i návod na spokojený život se bude ptát Kateřina Huberová.
1: Host Českého rozhlasu Ostrava v pondělí, středu a pátek vždy po 11. hodině.
5: Český rozhlas Ostrava, rádio vašeho kraje.
6: Posloucháte hudební poštu Českého rozhlasu Ostrava, ta písemná přání, tak ty už jsme vyřídili. A teď už tady máme i první telefonát, míříme za písničkou do Karviné, čeká nás tam paní Hilda. Dobrý den.
7: Dobrý den a dobrý den všem posluchačům Českého rozhlasu a krásný poslech. Dnes slaví paní Anna Kuncová svátek a také krásné narozeniny dvě sedmičky. Milá oslavenkyně Aničko, přeji hodně zdraví, štěstí, hodně víry, síly a samých příjemných, spokojných dní. A naše matička Prišťacka, ať tě ochraňuje. To ti přeje sousedka Přesplot, Hilda s Maruškou a švagrova Geňa. Děkuji Českému rozhlasu za prostor a zase někdy nashledanou.
6: Budu se na vás těšit a hezký den do Karviné přeju. Naslyšenou.
7: Naslyšenou.

0: řekne.
1: Nic dva razy, tak to byla Sana a posloucháte hudební poštu Českého rozhlasu Ostrava. Jediný pořad, ve kterém si písničky vybíráte sami. To jsme měli písničku, která byla vyslaná z Karviné a hezky polsky. Teďka zamíříme do krajiny větrných mlýnů. Míříme do Oderských vrchů a to přímo do Lubomíře. Tam nás totiž čeká paní Hela. Dobrý den.
2: Dobrý den. Zdravím vás všechny v rádiu Ostrava a všechny posluchače. Zaspíval Slavíček v tomto našem kraji, že moje kamarádky jmeniny slaví. Je to paní Andulka Ambrožová z Lubomíře a paní Anička Pilátová z Oder. A Anička Pilátová měla 10.7. narozeniny. Tak jim přeji hodně štěstí, hodně zdraví, lásky a pohody do dalších let. Přeji jim to Hela, Zdenka a Aneška. A moc, moc děkuji.
1: A my přejeme všechno dobré a hezký večer do Lubomíře. Mějte se fajn.
2: Děkuji moc.

0: Hudební pošta Českého rozhlasu Ostrava.
1: A máme před sebou poslední přání dnešní hudební pošty. Bude ho mít paní Rita z Nového Jičína. Dobrý den.
2: Dobrý den. Já zdravím všechny posluchače a já bych chtěla popřát Aničce Penkové k dnešnímu svátku hodně štěstí, pohody, zdraví a ještě bych chtěla poděkovat za to, jak se o mě stará. To je všechno, děkuji.
1: Tak jo, písnička je vybraná. Paní Rito, chtěla jste něco veselého od Karla Gotta, tak tady to máte a hezký večer.
2: Jo, děkuji.

Písnička, která má více než 50 let, možná víc, těžko říct. Každopádně za malou chvíli vám František Tichý v našem rozhlasovém vysílání nabídne další aktuální zprávy. Městská nemocnice Ostrava bude vzdělávat klinické psychology a v Hati na Hlučínsku opravují základní školu. Ta bude mít i novou střechu. Další podrobnosti v 18 hodin. No a pak už se na vás těší Milan Bátor a hudební hlídka. Tak tedy hezký dobrý večer s Českým rozhlasem Ostrava.

0: Dnes večer v České televizi.
1: ČT1. Vražda dívky v lese u Prahy. S pátráním pomůže Ivan Trojan jako docent v kriminální sérii. ČT2. Jeho romantický sen o životě kovbojů utne první střela. Premiérový western Kalpe pro vyhoši. A ČT Art uvádí setkání Miroslava Horníčka s hosty Ladislavem Smoljakem a Zdeňkem Svěrákem, při kterém zavzpomínají na legendární zábavný pořad. Hovory H ještě po 20 letech. Nedělní večer s Českou televizí.
2: Zprávy Českého rozhlasu Ostrava a František Tichý. Bylo 18 hodin.
3: Český rozhlas Ostrava. Zprávy.
2: Zemřel výtvarník a hudebník Milan Knížák, bylo mu 86 let. Městská nemocnice Ostrava bude vzdělávat klinické psychology, pacientům přinese dostupnější péči. V Hati se opravuje základní škola, bude mít i novou střechu. Pondělí bude oblačné a deštivé s teplotami do 25 stupňů. Zprávy a František Tichý, dobrý podvečer. Ve věku 86 let zemřel výtvarník a hudebník Milan Knížák. Českému rozhlasu to potvrdil ministr zahraničí Petr Macinka z motoristů. Bývalý ředitel Národní galerie a někdejší rektor Akademie výtvarných umění v Praze byl u zrodu českého undergroundu. Kromě hudby a výtvarného umění se Knížák věnoval i architektuře, módě, fotografii a poezii.
4: Milan Knížák vystupoval i se svojí kapelou Aktual. V roce 2017 s ní vydal album, kde zpíval například píseň Vrátíme svět Bohu.
5: Smích jako pláč, láska je zášť.
4: Knížák byl příznivcem bývalého prezidenta Václava Klause. Jak o sobě on sám Českému rozhlasu v roce 2017 řekl, celý život vyčníval z davu.
6: Když člověk má nějaký názor, je o něm přesvědčen, tak za ním musí stát. Jako není jiné zbytí. Já si to aspoň tak představuju.
4: Milan Knížák se narodil 19. dubna 1940 v Plzni. V letech 1968 až 1969 přednášel na dvou univerzitách v USA. Jan Duchoslav, Český rozhlas.
2: Ostravská městská nemocnice bude vzdělávat klinické psychology, a to díky nově získané akreditaci od Ministerstva zdravotnictví. Nemocnice tak chce podle mluvčí Andreje Vojkovské vytvořit vlastní tým klinických psychologů. Těch je v Česku nedostatek, přitom počet pacientů, kteří je potřebují, stále narůstá. Začala kompletní rekonstrukce základní školy v Hati na Opavsku. Za zhruba 50 milionů korun bude mít novou střechu, rozvody energií, zázemí pro děti, včetně šaten a družiny. A počítá se i s venkovní učebnou. Stavební práce potrvají do podzimu, dodává hačský starosta Martin Baďura, zvolený za KDU-ČSL.
7: Školu máme z roku 1967 a jsou tam ještě úseky, na které se ta celou dobu téměř nesáhlo, takže už postupně dožívají a rozhodli jsme se v podstatě zastupitelstvem, že do toho řízneme trošku hlouběji a víc a uděláme to tak, aby ty místa, které projdeme nebo projdou tou rekonstrukci, se nemuseli dalších 20, 25, 30 let řešit.
2: Jiří Lábus převzal na letní filmové škole v Uherském Hradišti výroční cenu Asociace českých filmových klubů za významný přínos k filmu. 76-letý herec a komik si cenu převzal v kině Hvězda před projekcí snímku Klauni.
3: Počasí.
2: V noci a zítra v Moravskoslezském kraji čekejte převážně oblačno, na většině území s občasným deštěm nebo přeháňkami. Teploty v noci klesnou na 20 až 16 stupňů, přes den vystoupí na 21 až 25, na horách kolem 17 stupňů Celsia. Foukat má mírný až čerstvý severozápadní vítr rychlostí 4 až 8 metrů za sekundu.
3: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Ostrava, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Ostrava.
2: S komplikacemi počítejte na Novou Čínsku na silnici 647. V Bravanticích je nehoda osobního auta a motorky, na místě zasahují záchranáři. A v Orlové na křižovatce ulic Petra Cingra a Jana Čapka se srazila dvě osobní auta. Dejte tam pozor. Jezděte opatrně, Český rozhlas Ostrava vám přeje šťastnou cestu.
3: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553.
8: Zprávy pro vás měl František Tichý, další vám nabídne v 19 hodin. Teď jsou 4 minuty po 18. a to je nejvyšší čas, abychom v neděli odstartovali hudební hlídku. Milan Bátor vás v hudebním týdeníku zavede na festival Štěrkovna Open Music u Hlučínského jezera. Připomene nezapomenutelnou atmosféru léta s písněmi Michala Prokopa, Jarka Nohavici nebo kapelou No Name. Začínáme právě teď, tak tedy hezký poslech vám přeje Vladimír Šmehlík.

Česká. Krásné nedělní odpoledne, milí posluchači Hudební hlídky. Máte ještě v uších ten správný festivalový tep a na kůži pocit horkého letního slunce? Pokud jste uplynulé dny strávili na Štěrkovna Open Music, pak moc dobře víte, o čem mluvím. Letošní ročník u Hlučínského jezera byl prostě nezapomenutelný. Ta kombinace skvělé hudby, chladivé vody a neopakovatelné sousedské pohody má zkrátka obrovské kouzlo. A pokud jste u toho tentokrát nebyli, v dnešní hudební hlídce si ten festivalový čas zkusíme navodit. Přichystali jsme pro vás výběr interpretů, kteří na Štěrkovně letos nechali kus svého srdce. Tak se pohodlně usaďte, dejte si něco dobrého k pití a pojďte s námi ještě jednou prožít ty nejlepší hudební momenty letošního léta. Právě začínáme. Co si budeme povídat? Bez Michala Prokopa a jeho Framus Five by české léto snad ani nemohlo začít. Tahle legenda nám na Štěrkovně předvedla, co je to opravdový, poctivý rockový šmrnc. Píseň Minuli jsme se ve snu pochází z jeho skvělého alba Ostraka, které naprosto po právu zabodovalo letos na cenách Anděl. Michal zkrátka zraje jako víno a jeho texty nám i po letech dokážou zalézt hluboko pod kůži. Co říkáte?

0: Když Jarek Nohavica sáhne do strun, na hlučínské pláži se okamžitě rozhostí takovéto magické a tiché souznění. Z jeho úžasného a neuvěřitelně osobního alba Máma mi na krk dala klíč jsme pro vás vybrali skladbu Dobří holuby. Je to přesně ten typ písničky, u které máte chuť jen tak sedět, koukat na vodní hladinu, poslouchat každé slovo a možná tak trochu vzpomínat na všechno, co už odnesl čas.
1: Vždycky, když ztratíš i poslední naději, vzpomeň si, že dobří holuby se vracejí. Zakrouží nad dvorem, kde jsi žil jako kluk před léty, nezoufej, přiletí. Na fotkách z tam těch let jsou vidět už jenom

Schválně, kolik hitů od kapely Činasky si dokážete na první dobrou zaspívat od začátku až do konce? Michal Malátný a jeho parta prostě ví, jak napsat melodii, která vám z hlavy neodejde ani po třetím vykoupání v jezeře. Skladba Není to můj případ má v sobě přesně tu správnou festivalovou lehkost a nadhled, který k línému nedělnímu odpolední sedne jako ulitý.

0: Český rozhlas Ostrava, rádio vašeho kraje.
1: Teď si uděláme radost čistou lokální hrdostí, protože ostravský patriot Jiří Krhůt je prostě úkaz. Jeho písnička Amélie v sobě nese tolik lidského tepla a humoru a taky chytlavé poezie, že se vám okamžitě usadí úsměv na tváři. Jirka umí z obyčejných lidských příběhů vykřesat hotové drahokamy a na Štěrkovně mu to publikum baštilo i s navijákem.
2: Jsi mi světelné roky vzdálená a mě už trochu skřípou kolena. Ale baví mě, jak cukneš obočím, když nás zase stejné slovo zaskočí, to mě táhne zpátky do divočin. Padla za nás další láhev proseka, zase se tvým vtipem rozsekám. Já vím, že ráno vstáváš, a kdo ne, zůstaň, vynesu tě vzhůru balónem, tak naskoč a honem. Provedu tě všemi svými písněmi, nechápu, že jsme tak zpřízněni, a začnu s tou tvou nadzemí

na oko. A ať se klidně chechtá na bokov. A jak zapadá středa nad Prahou, mířím přímo na tvé terče kytarou, snad se v tobě noční struny rozehrajou. Provedu tě všemi svými písněmi, nechápu, že jsme tak spřízněni. A začnu s tou tvou nad zemí.

tak mám si otrhávat od pusy. Vždyť blázen je ten, kdo nic neskusí. Ten večer ti to přítmí slušelo, vím, že teď si asi ťukáš na čelo a já tu vlastně stojím už jen s kapelou. Provedu tě všemi svými písněmi, nechápu, že jsme tak zpřízněni. A začnu s tou tvou na

Písničkář jménem Slavíček sází na energii, která vás nenechá jen tak nečinně postávat na dece. Jeho pecka Telefon je dravá, svěží a má v sobě přesně to mladistvé festivalové pnutí. Možná vám při ní naskočí vzpomínka na to, jak jste během víkendu marně hledali signál nebo vybitý mobil, abyste našli své kamarády v davu. Zkrátka ze života.

Bára Poláková je neuvěřitelně hravá, originální a její koncerty jsou vždycky tak trochu divadlo a jedna velká jízda. V písničce Je jedno jaká byla nám servíruje svou typickou upřímnost, zabalenou do skvělého moderního hávu. Bára vás prostě chytne za ruku a nepustí, dokud si s ní aspoň trochu nezatancujete v trávě.

0: Zapomněla, že má křídla.
1: A k čemu, že to vlastně jsou?
0: Zapomněla, kdy se snídá.
1: Že na stole leží toast. Zapomněla, že má tátu.
0: Neví, kde teď s mámou vlastně jsou.
2: Je to tak dávno, co si byli blízko. Někdy je těžký se vzpomenout.

Když spojí síly dva takto talentovaní kluci, jako jsou Marcel a Fiedlersky, nemůže z toho vzniknout nic jiného než absolutní popová lahůdka. Vanilkové nebe je přesně ten typ songu, který si pustíte v autě se staženými okénky, když jedete domů z povedeného výletu. Má v sobě lehkost, melancholii a dokonale vystihuje atmosféru, když nad Hlučínem začíná zapadat letní slunce.

když byla hořká jako litr kafe, těch slz bylo moc, bouchly mi saze, vsadili jsme všechno, ty jsi chtěla víc, než mohl jsem ti dát, stačilo říct.

0: Já jsem z jiný doby, kdy vážilo se víc, co dva spolu měli, stačilo říct.
1: Český rozhlas Ostrava, rádio vašeho kraje.
2: Teď pojďme na chvíli zpomalit a nechat se unést něčím naprosto éterickým. Čelistka a zpěvačka Dorota Barová, to je záruka té nejvyšší hudební intimity a hlubokého prožitku. Její skladba Svítá dokáže kolem vás vytvořit určitou bublinu klidu, i kdyby kolem zrovna burácel celý svět. Je to nádherná křehká věc, která pohladí po duši každého unaveného poutníka.

Legendární skupina Vltava je už desítky let synonymem pro tu nejoriginálnější poetiku a hudební svébytnost na české scéně. Pod vedením Roberta Nebřenského nabízí jedinečný mix rocku, šanzonu, jazzových vlivů a naprosto neotřelých textů, plných surrealismu a humoru. A že kapela nestrácí nic ze svého pověstného driveu a hravosti, dokonale dokazuje i jejich nejnovější studiové album Spasmus Immer Sein. A právě z této čerstvé, radostně energické desky si teď pustíme píseň Láska je věž letmá.

napsal blázen v roce 32. Všude byla tma, než dalších milion let, jako bublinka ve sklepě, všichni dva do peřin.

písničkář a známý karikaturista Mirek Kemal má v hlase takovou tu chlapskou životní moudrost a syrovost, která vás okamžitě zaujme. Skladba Znovu a líp v sobě nese obrovskou naději a chuť se do všeho pustit s čistým štítem. Ideální písnička pro nedělní rozjímání, kdy si říkáte, že ten nový týden prostě zvládnete s úsměvem.

řeky. Já věřil, že není kam spěchat, že volat budou na věky. Byly doby, kdy volalo mě moře, luxusní pláže Dubaje. Já věřil, že takhle se dá žít věčně, že na věky zlepšení.

Byly doby, kdy volali mě šelmy z temných klecí našich těl. Já věřil, že dokážu cokoliv, třeba i líp.

0: Český rozhlas Ostrava. Rádio vašeho kraje.
1: Tohle je žhavá novinka, milí posluchači. Košičtí No Name se spojili s fantastickou zpěvačkou Terezou Maškovou a poslali do světa nový singl, který mluví čistě z duše. Název Nepočítej léta, počítej přátele by mohl být klidně hlavním motem celé Štěrkovny. Protože o čem jiném ty festivaly jsou, než o setkávání s lidmi, které máme rádi.

David Koller sice patří k největším legendám tuzemského roku, ale rozhodně nežije jen z minulosti a úspěchů s kapelou Lucie. Na své sólové dráze zůstává mimořádně aktivní, neustále hledá moderní zvuk a obklopuje se špičkovými mladými muzikanty. Jeho nejnovější tvorba, korunovaná kritikou i fanoušky skvěle přijatým albem, ukazuje, že má stále obrovský autorský drive a potenciál. Z jeho písní je i dnes slyšet 100% muzikantství, nekompromisní energie a textová naléhavost, která trefně komentuje současný svět. Stačí si poslechnout třeba jeho píseň s názvem Spokojená.

teď vsadíme na absolutní jistotu a nesmrtelnou klasiku. Když Petr Spálený spustí svého hráče, zpívají snad všechny generace od dětí až po babičky. Tahle písnička má v sobě obrovské charisma a nostalgii, která k českému rozhlasovému létu neodmyslitelně patří. Schválně přidejte se k němu u přijímačů i vy.

pár stránek a pak mi klesla víčka. V ten moment už jsem spal, sen dostavil se náhle, vyšel rovnou z téhle knížky, že jsem potkal hráče a mi povídal, chlapče, ten, kdo umí hrát, musí číst lidem tváří, poznat, o co kráčí a co chtějí v očích skrýt. Vím, čem ty děláš chyby, chtěl bys víc, než můžeš ztratit, ten, kdo prohrál, musí platit, tak nech si poradit.

A na úplný závěr nás Janek Ledecký vyprovodí s jasným a energickým vzkazem: neztrácej čas. Janek je rozený showman, který ví, jak publikum nakopnout a předat mu maximum pozitivní energie. Berte to jako takové naše malé doporučení na zbytek neděle. Neztrácejte čas chmurnými myšlenkami, že víkend končí, a užijte si zbytek dnešního dne naplno. Hudební hlídka vás tentokrát vzala na výlet k hlučínské Štěrkovně, kde se odehrál multižánrový festival Štěrkovna Open Music, a tohle byla ochutnávka z letošního programu. Teď už si představte Janáčkovu filharmonii, která doprovodila Janka Ledeckého, a je tady poslední písnička Nestrácej čas. Od mikrofonu se loučí a za týden se u hudební hlídky těší naslyšenou Milan Bátor.

0: Chcete jezdit bezpečně a zároveň šetřit? Objevte Tomcat Sport, moderní pneumatiku, která nabízí spolehlivost, dlouhou životnost a výborné jízdní vlastnosti díky jedinečnému zpracování. Mohutné dezénové bloky s lamelami zaručují maximální stabilitu a bezpečnost ve vysokých rychlostech i při náhlých změnách směru jízdy na suché i mokré vozovce. Tomcat Sport je pneumatika vyvíjená s důrazem na kvalitu a výkon.
1: Objednávejte teď hned na telefonu 245 009 925 nebo na www.nejlevnějšípneu.cz.
0: Pneu Tomcat Sport v rozměru 205/55R16 již od skvělých 4396 korun za sadu a k tomu dostanete tričko Tomcat jako dárek. Dopravu od nás máte také zdarma. Tomcat je značka, na kterou se můžete spolehnout. Pospěšte si, nabídka platí na osobní pneumatiky Tomcat Sport pouze do konce srpna 2026. www.nejlevnějšípneu.cz.
2: Bylo 19 hodin.
3: Český rozhlas Ostrava. Zprávy.
2: Stavbaři v Třinci dokončili podstavce pro lodní kotvu. Zemřel výtvarník a hudebník Milan Knížák. Vodní slalomář Přindiš je mistrem světa v kajak krosu. Zítra bude deštivo, teploty do 25 stupňů. Zprávy a František Tichý, dobrý večer. Na náměstí TGM v Třinci už je připravené místo pro lodní kotvu. U pomínku na zaoceánskou loď Třinec budou podpírat dva podstavce z litého betonu. Rekonstrukce náměstí je asi ze 3/4 hotová. Práce mají skončit na přelomu srpna a září. Jak dodává mluvčí magistrátu Stanislav Češlar, samotnou kotvu si město smluvně zapůjčilo od České lodní společnosti.
4: Důvodem byl nákup kotvy z poskytnuté dotace, která je následně sledována a vyhodnocována po dobu udržitelnosti, ale také chystané zařazení této kotvy do připravované sbírky muzejní povahy, která bude evidována v centrální evidenci sbírek Ministerstva kultury České republiky.
2: Ve věku 680 let zemřel výtvarník a hudebník Milan Knížák. Českému rozhlasu to potvrdil ministr zahraničí Petr Macinka z Motoristů. Knížák stál u zrodu českého undergroundu. Po změně režimu byl rektorem Akademie výtvarných umění v Praze a několik let vedl Národní galerii. Zaměstnavatelé loni řešili se svými zaměstnanci víc než 36 tisíc pracovních úrazů. To je o téměř 200 víc než rok předtím. Vyplývá to z dat Výzkumného institutu práce a sociálních věcí. Údaje zahrnují i brigádníky. Ti mají stejná práva na odškodnění jako zaměstnanci v běžném pracovním poměru. V Orlové začala stavba nového zázemí pro tenisový klub Slavia. Původní objekt ve sportovním areálu nahradí moderní dvoupodlažní budova, která zlepší podmínky pro hráče, trenéry i vedení klubu. Investici za 17 milionů korun chce město dokončit během jednoho roku, potvrdila mluvčí radnice Andrea Vargová.
5: Přízemí budou šatny, sprchy, kanceláře a místnosti pro provoz a údržbu budovy. V patře bude klubovna s výhledem na kurty, kuchyňka, kancelář a šatna pro členy klubu.
3: Sport.
2: Vodní slalomář Vít Přindiš se stal mistrem světa v kontaktní disciplíně kajak cross. Zvítězil na šampionátu v americké Oklahomě, kde ze všech vyřazovacích jízd postoupil bez větších problémů a ve finále se dostal do čela v závěru trati.
6: Před finále už jsem si s trenérem dělal srandičky, on hrozně chtěl, abych byl koncentrovaný, abych jako myslel na tu jízdu. Já jsem si z něj dělal srandu, kam pojedu na dovolenou, a on byl hrozně takovej nervózní a nerudný, tak jsem se dobíral, ale říkal jsem mu, nebo já to tam rozbalím a ukážu a nenechám nikomu nic, prostě ani jeden záběr.
2: Mezi ženami skončila Olga Samková šestá. Češi na mistrovství světa získali celkem 7 medailí a ovládli pořadí národů.
3: Počasí.
2: V noci a zítra v Moravskoslezském kraji čekejte převážně oblačno, na většině území s občasným deštěm nebo přeháňkami. Teploty v noci klesnou na 20 až 16 stupňů, přes den vystoupí na 21 až 25 stupňů Celsia. Na horách čekejte teplotu kolem 17 stupňů. Foukat má mírný až čerstvý severozápadní vítr a rychlostí 4 až 8 metrů za sekundu.
3: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Ostrava, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Ostrava.
2: Provoz na silnicích v našem regionu je teď plynulý, bez hlášených nehod. Pokud se dostanete do dopravních potíží, volejte na bezplatnou linku Zelené vlny 800 553 553 Český rozhlas Ostrava vám přeje šťastnou cestu.
3: Zelená vlna, známe lepší cestu.

0: Cesta k uzdravení. Skutečné příběhy moderní medicíny.
1: Zápisník alkoholičky, když ženy pijí. Tomu se věnovalo Fórum za rovnost žen a mužů v roce 2024, kdy do kin vstoupil film podle skutečné události Zápisník alkoholičky. Jde o příběh spisovatelky Michaely Duvkové, který zaznamenala nejdříve na svém blogu, pak vyšla knížka a také film, který natočil Dan Svátek v hlavní roli s Terezou Ramba, která pro dokonalé stvárnění ženy závislé na alkoholu dokázala během poměrně krátkého natáčení schodit a přibrat až 5 kilogramů. To na úvod. My dnes budeme mluvit se špičkovým adiktologem, panem profesorem Michalem Mijovským, klinickým psychologem, psychoterapeutem a certifikovaným supervizorem, který se klinicky zaměřuje na terapii závislostí, přednostou kliniky adiktologie první lékařské fakulty Univerzity Karlovy a fakultní nemocnice v Praze. Spisovatelka Michaela Duvková také přišla. Vy víte, kdo četl knížku nebo viděl film, že nás nechává nahlédnout do svého příběhu, který v člověku otvírá různé otázky a vy najednou máte porovnání. Já teď cituji herečku Terezu Ramba. A strašně si začnete vážit svého života. Na cestu ze závislostí se těší Kateřina Dvořáková.
0: Cesta k uzdravení.

0: Cesta k uzdravení. Příběh pacienta.
1: Špičkový adiktolog profesor Michail Mijovský, přednosta kliniky adiktologie první lékařské fakulty Univerzity Karlovy a fakultní nemocnice v Praze, je hostem pořadu Cesta k uzdravení. Dobrý den, pane profesore.
2: Dobrý den.
1: A také spisovatelka, která se rozhodla ukázat část svého života, kdy byla závislá na alkoholu, bez příkras, Michaela Dufková. Dobrý den, Michailo.
3: Dobrý den.
1: Děkuji oběma, že jste přišli. Vám, Michailo, vyšla zatím poslední knížka, zápisník nealkoholičky, půl dekády s čistou hlavou. Co přinesly roky abstinence?
3: To je hrozně těžká otázka. Co přinesly roky s čistou hlavou? No tu čistou hlavu, což je pro mě vlastně to jako nejvíc, nebo to, čeho si nejvíc možná vážím. Já nevím, jestli to jako každý posluchač pochopí, ale pro mě ráno stát a vědět, co se dělo ten předcházející večer a nemuset se jako za nic stydět, je hrozně cenný, protože vím, že jsem uložila děti, že jsem se postarala o sebe, všechny okolo sebe, a to je něco, co samozřejmě se v době toho pití nedělo.
1: Ve filmu vidíme, že to všechno se dělo v období, kdy se vám narodila dcera. Teď mluvíte v množném čísle, vy máte děti 3.
3: Ano.
1: Pamatuje si něco dcera z toho období?
3: Úplně si to myslím nepamatuje. Já jsem se šla léčit, když ještě nebyly ani 3 roky, ale samozřejmě k ní se ty informace nějakým způsobem dostávají, takže to je hodně o tom s ní nějak jako komunikovat a my to vlastně děláme od začátku. Od té doby, co i já jsem s tím nějak šla ven, ale možná už od té doby, co jsem vlastně nastoupila na detox, tak vždycky jako nějak úměrně věku jsme s ní o tom komunikovali. Pamatuju si, že i v určitý době jsem se právě s panem profesorem radila, jestli vyhledat klinickou psycholožku, jestli počkat, tak zatím jako čekáme, ale komunikujeme s ním o tom.
1: Pane profesore, jak o tom komunikovat s dětmi? Co jste poradil, Michaele?
2: No, ono je to velmi ošemetné, protože ty děti jsou v každé té rodině v různém věku, navíc mají ty děti různou zkušenost a u Míši je to o to specifičtější, že se z toho stalo veřejné téma. Takže ta expozice je dvojnásobná, protože za normálních okolností je velmi obtížné to nést, když žijete jenom v té své komunitě. To jenom dávám do úvozovek, protože je to samo o sobě velice náročné. Ten tlak je obrovský, ti lidé okolo vás vědí nebo minimálně tuší. A co jenom tuší, tak zbytek si ještě domyslí. A logicky u toho dítěte zvažujete nejenom ten věk, ale samozřejmě i to, z které strany vůbec do toho, aby se z toho nestala u některých dětí retraumatizace. To znamená prostě už to, co zažili, je něčím, co si budou muset během života řešit. A nebo vlastně něčím, kde do toho vnesete víc problémů než užitku. Takže rozhodně to téma nemá vůbec jednoduchou odpověď a je to potřeba zvažovat případ od případu. Kdy ano, kdy ne. Ne vždycky intervenovat je výhra.
0: Cesta k uzdravení.
1: Pane profesore, pojďme definovat, co je závislost. Od kdy už vzniká problém?
2: Naštěstí on to za nás udělal diagnostický manuál, který stvořila strašná spousta lidí a trvá to dlouho, než se vždycky každá ta revize uvede do života. Ale to, co je vlastně na tom jádrové, na tom konceptu, to se zas tak dramaticky nemění. To znamená například to, že se vytváří tolerance u toho alkoholu. Na to ani nepotřebujete žádné velké školy, to znamená to, že koukají, že toho alkoholu někdo vypije hodně a ten efekt není tak výrazný a postupně vlastně potřebuje stále vyšší dávky, tak to je něco, čeho si vlastně běžně laik všimne a vlastně nad tím, když se lidé podivují nad večírkem, že někdo tam zvládne vypít třeba celého 0,5 litra destilátu a v podstatě stále chodí poměrně rovně, tak to už je v podstatě poměrně vysoká tolerance. Tak to je jeden z těch velmi významných znaků. Samozřejmě velmi důležitým znakem je například to, že postupně ztrácíte náhled, odstup od toho celého toho vyvíjejícího procesu, což je vlastně přesně to typické, kdy všechno je pořád v pohodě, lidé vás přesvědčují, že jsou v pohodě, v podstatě velká část lidí, která přichází k nám do Apolináře na léčbu, tak ještě mezi dveřmi má pořád pocit, že to má pod kontrolou jako a jsou v pohodě. Tak to je vlastně součástí toho, co bychom řekli, je ta postupná změna toho náhledu a ti lidé ztrácí soudnost. Ještě významným znakem by byla samozřejmě ta stálá chuť na tu látku, která se postupně také zvyšuje, to znamená to, kdy například potom ta látka není a dostavují se velmi silné chutě, kterým říkáme craving, tak to je vlastně něco, co doprovází tu závislost také. A máme vlastně celý soubor tady těchto znaků a od určitého momentu, kdy je vlastně určitý počet těchto znaků naplněný, tak potom klinicky hovoříme o tom, že je závislost. Současně ale to, co si lidé velmi často neuvědomují, je, že propracovat se k té závislosti nějakou chvíli trvá a současně závislost není podmínkou toho, aby vám to škodilo. Jinými slovy, běžně lidé spotřebovávají velké množství alkoholu a je to množství, které už je prokazatelně zdraví škodlivé, ale ještě to automaticky neznamená, že ti lidé jsou na tomhleto množství závislí. To je vlastně jeden z nejčastějších omylů, který lidé mají a který je nazdílený v té společnosti, prostě proto, že závislých se nestane tolik lidí, ale přesto vlastně obrovský počet lidí pije alkohol způsobem, kterým poškozuje zdraví.
1: Kolik skleníček týdně je únosných?
2: Když bychom chtěli být úplně rigorózní.
1: A také čeho, že jo?
2: Ano, tak vlastně velmi důležité u alkoholu je to množství čistého etanolu. A v tomhletom smyslu ta hranice stanovená je. Je fajn, že jste použila to slovo únosné, protože...
1: Já jsem se na vás připravovala.
2: Děkuju. Tak zdravé to není v žádném případě, v žádném množství, ale to, co je to únosné, to znamená, když hovoříme, my proto máme ten specifický termín akceptovatelná úroveň rizika, tak ta akceptovatelná úroveň rizika nebo nízkorizikové pití je zhruba jenom do těch 20-25 gramů čistého etanolu, což vlastně je poměrně nízká dávka, protože to je zhruba, by si mohli posluchači představit, asi jedno desítkové pivo velké, nebo jeden velký panák, nebo dvou decka vína, což vlastně není tak moc alkoholu a to už je hranice, při jejímž překročení to riziko narůstá a nejvýrazněji potom narůstá, když je to množství zhruba větší než 60 až 80 gramů na ten den. Což už v podstatě je relativně vysoká dávka, ale je to množství, ve kterém se pohybuje obrovské procento v populaci. Bavíme se tedy prakticky o těch 3 až 4 pivech, 3 až 4 dvoudeckách vína nebo 3 až 4 velkých panácích destilátu 40%. Což jako opravdu je vlastně něco, kde se běžně pohybuje v dnešní době prakticky přes 1 000 000 lidí a je to tím pádem vlastně obrovské procento dospělé populace, která se pohybuje v úrovni už velmi vysokého rizika.

0: Cesta k uzdravení.
1: Já bych se teď s vámi, pane profesore Mijovský a Michálo, chtěla ještě vrátit k závislosti na alkoholu. Ostatně i proto jsme se tady sešli. Je závislost dědičná, anebo vychází z výchovy?
2: Genetika alkoholismu je veliké téma. Je v tom mnoho té čisté biologické medicíny. Závislosti jsou velmi pozoruhodným oborem, ať už co se týká pohledu čisté farmakologie, pohledu oboru toxikologie. Je fascinující, co vlastně přinesly poslední dekády třeba v oblasti výzkumu receptorů, specifických neurotransmiterů. Když se podíváte třeba na 90. roky, ta obrovská revoluce třeba v objevu endogenních kanabinoidů a specifických receptorů právě na kanabinoidní látky. Vlastně zažíváme v našem oboru opravdu revoluci v oblasti biologické medicíny. To je ta jedna část. Ovšem, nic to nemění na tom, že je v tom vlastně velká část vývojové psychologie, toho, co ty děti zažívají v rodinách, toho, v čem vyrůstáme, to, jak nás to formuje, attachment, traumata, to jsou vlastně všechno obrovská témata, moderní témata současné adiktologie. A vlastně na tom opačném konci proti té biologické medicíně, nebo spíš v tom celém spektru, celé to kontinuum je uzavřeno tou částí těch sociálních, kulturních témat, ale taky témat náboženských, religiozních. Je vlastně typické to propojení na náboženství, na religiozitu spojenou s užíváním navykových látek a opět dosahováním změny stavu vědomí.
1: Otázka na Michálu Důvkovou. Vycházím z obsahu filmu a vaší knihy, alespoň tak, jak jsem to navnímala. Váš tatínek byl závislý na alkoholu a u maminky jsem měla dojem, že to přehlíží, respektive u něj tolik ne, jako u vás.
3: Já to takhle úplně nevnímám. Já si myslím, že u taťky to určitě nepřehlížela, tam dělala hodně pro to, aby s tím šel něco dělat. Bohužel to se jako úplně nepovedlo. U mě si nejsem jistá, jestli to přehlížela, ale já jsem s ní jako nežila a zase jsem velmi dobře se jako uměla vymluvit a vylhat, jako kterýkoliv jiný alkoholik, jo? Takže jsem vždycky dokázala dobře schodit svoje stavy na cokoliv jinýho, než na to, že jsem měla problémy s pitím. A pořád je to moje máma a já z pozice mámy si dovedu představit, že bych jednala, jako teď asi možná ne, ale v tu danou chvíli bych jednala asi podobně, jako jednala ona o mě měla prostě strach, chtěla, aby se určitý věci změnily, to se úplně nedělo. A potom samozřejmě ve chvíli, kdy pochopila, jak ta situace je vážná, tak dělala maximum pro to, aby samozřejmě mýmu muži v tu chvíli pomohla s tím, abych se šla léčit.
1: Vy máte obrovskou oporu ve svém muži.
3: Ano.
1: Což každý asi nemá, pane profesore. Jak důležitá je opora v rodině a vůbec celá psychologická stránka toho, když člověk je závislý a chce se z těch závislostí dostat?
2: Tak jak ve všem, vždycky to má minimálně dva konce. Z jedné strany je to něco, co u mnohých pacientů, u mnohých klientů je obrovským motorem, obrovskou oporou. A současně, když ti partneři nebo partnerky jsou kooperující tím dobrým směrem, tak je to vždycky velký motor a něco, co může dát úplně nový rozměr i pro tu terapii. A to též platí i pro děti. To nemusí vždycky být jenom přítěž. V mnoha případech se děje to, že ty děti opravdu se vlastně stávají aktivními účastníky a mají ten pozitivní vliv na své rodiče. Nebo i opačně. Ale pak je tam samozřejmě i ten druhý konec, kdy nebývá úplně nahodilé ta volba toho partnera a velmi často se děje to, kdy ten partner se ať už vědomě nebo nevědomě podílí vůbec na vzniku toho problému a stává se velikou brzdou a překážkou v tom procesu uzdravy. A to je bohužel velmi časté také a je to vlastně moment, kdy najednou před těmi lidmi, kteří se snaží z toho dostat, je někdy i dokonce dilema, zda v tom vztahu chtějí a mohou pokračovat, pokud se z toho chtějí dostat. Protože ta toxicita té dané kombinace, té dané dvojice je tak veliká, že to spolu nejsou schopni dát dál. A samozřejmě ten obor není černobílý a nemůžete vytrhnout z toho kontextu jenom ty návykové látky, jako je to velmi často spojeno s domácím násilím, velmi často se zneužíváním ve všech rozměrech toho slova, klinicky i společensky, včetně té ekonomiky, takže prostě najednou jako celý ten chuchvalec těch problémů v každém tom vztahu je opravdu něčím, co může být stejně tak velmi skvělou, velkou výzvou a velkým motorem, jak z toho ven, tak stejně tak to může být vlastně hrobem pro celý ten proces uzdravy.
3: Vy jste vlastně tady říkala, že jako manžel by byl velkou oporou, určitě jo, ale to, co tady říká pan profesor, je myslím důležitý, ono to nebylo tak jednoduchý a žádný ten vztah není jednoduchý a chtělo to fakt jako hodně práce, hodně párový terapie, aby jsme byli tam, kde jsme dneska. Určitě to nebyla jako procházka růžovou zahradou a na tu párovou terapii chodíme pořád, jo, a to jsme 8 let po léčbě.
0: Cesta k uzdravení s Kateřinou Dvořákovou. Český rozhlas Ostrava. Rádio vašeho kraje.

0: Cesta k uzdravení.
1: Špičkový adiktolog profesor Michail Mijovský, přednosta kliniky adiktologie první lékařské fakulty Univerzity Karlovy a fakultní nemocnice v Praze, je hostem pořadu Cesta k uzdravení. A také spisovatelka, která se rozhodla ukázat část svého života, kdy byla závislá na alkoholu, bez příkras, Michaela Dufková. Pane profesore, pijí ženy více?
2: Původně to bylo vlastně vnímáno jako to mužské téma, ale myslím si, že jednak to zkreslení je dané tím, že vlastně na ty ženy nebylo vidět a na spoustu témat, ženských témat nebylo vidět. Takže spolu s celým tím procesem posunu společnosti a v tom, jak začíná na ta ženská témata být trochu vidět, tak se obnažuje vlastně víc i ten rozměr, jak velký rozměr to celé je, ale současně ono právě v tomhletom najednou ten genderový pohled je trošku složitější. No a možná, že právě na ženském pití se ten posun dá velmi krásně demonstrovat, krásně asi možná v uvozovkách, protože je na něj víc vidět, ale současně na něm taky můžeme demonstrovat, jak stále ještě ta společnost je stereotypní, jak se stereotypně dívá na ta témata, protože málo co by se dalo označit za ještě stále přetrvávající tabu. A to byl jeden z těch velkých přínosů, které Miša přinesla s tou knihou a s tím zveřejněním detailů toho svého života, protože jedna rovina je ženské pití, to už je něco, co jako se dá komunikovat a už to dnes i ta média vzala nějak na milost, ale tou třaskavinou je pořád vlastně ta pijící matka. To, kdy ten symbol ženství je posunutý ještě o jednu etáž citlivosti dál a není to jen žena, je to matka. Matka, která se chová nezodpovědně, matka, která není tou ochranitelkou, tou kotvou pro tu rodinu, pro toho chlapa a najednou může být stejně nezodpovědná jako on, ale najednou ta společnost to vidí jinak.
0: Cesta k uzdravení.
1: Co tady ale nezaznělo, pane profesore Mijovský, a vlastně i směrem k vám, Míšo, a to je téma motivace. Proč by měl člověk přestat pít? Vy jste tady zmínil matky, pokud miluji svoje děti, tak přece přestanu pít kvůli dětem. Je to ta správná motivace?
2: Může to být dobrý impuls, může to být významný impuls, může to být jeden z úplně hlavních na začátku šťouchanců, ale málo kdy to stačí. Vlastně to už je taková sice učebnicová věc, ale možná zkusím ji trochu udělat jako živou. Je to vlastně takový ten moment, kdy nad těmi vnějšími faktory zvítězí ten vnitřní. To znamená, kdy se to z toho externalizujícího, to znamená vlastně, kdy jsou to ty důvody, ti lidé okolo vás, proč něco se sebou máte udělat, tak v momentě, kdy se začnou překlápět do toho, kdy to chcete udělat vy pro sebe a víte, že to chcete udělat pro sebe a ujasníte si, proč to chcete udělat pro sebe, tak to je ten klíčový moment toho, kdy ten člověk má opravdu už velikou naději. Pokud to ale nepochopí a zůstává to v té rovině těch externalizujících, těch externích motivů a důvodů, tak ten člověk jako v podstatě pořád jednou nohou nebo víc než jednou nohou v podstatě v tom problému dál. Prostě to nestačí. Buď překonáte tu rovinu toho, kdy to není jen pro vaše okolí a najdete ty důvody, proč vy sama sobě stojíte za to, abyste to pro sebe udělala. Ale to je vlastně současně něco, kde každý terapeutický tým je krátký. My jsme asi v té první části dobří. Já si myslím, že ten systém léčby závislostí není vystavěný špatně a máme za sebou obor téměř 150 let vývoje. Ale to, co je na tom vlastně důležitého a kde začíná ta alchymie, je v té druhé půlce. A tam si myslím, že je to vlastně vždycky challengeující, vždycky je to velká výzva i pro toho terapeuta, protože tam už přestávají platit ty algoritmy, tam už přestává platit takové to, kdy to má ten postup 1, 2, 3, 4, to všechno vlastně se dá velmi dobře uplatňovat v té první půli. Ale jakmile jdete do té roviny toho, kdy ten člověk hledá vztah, nebo znovu buduje vztah k sobě, kdy si znovu definuje tu svoji pozici v tom světě, kdy znovu hledá smysl toho svého bytí v tom světě a prostě kdy najednou zjišťuje, že se nedá udělat ta zkratka. Dokud nenajde odpověď na tyto základní otázky, tak těžko může zodpovědět, proč by tady měl být pro někoho druhého. To je ta velká lež, kterou mnozí žijí. To znamená toho, že já to chci udělat jenom pro to své dítě, nebo pro svého manžela, nebo pro koho dalšího, zaměstnavatele a podobně, protože nechci ztratit práci. To je taky dobrý, legitimní důvod. Ale to jsou vlastně všichni ti okolo.
3: A pokud nenajde ten člověk vztah k sobě a nenajde ten důvod, proč to pro sebe udělá, tak to vlastně pořád zůstává celé pokřivené a nedotažené.
1: Paní Dufková, jak dlouho trvalo vám, než jste našla vztah k sobě?
4: Dlouho. Já myslím, že ho furt hledám, ale je to nějaký prostě proces, dlouhý proces. A nejde to vzít tou zkratkou právě. Žádná taková jako není, aby to opravdu byl funkční vztah k sobě a aby v něm nebyly lži vůči sobě, tak to prostě trvá. A mně vlastně stačí nějaký sebepřijetí.
1: Já vám děkuju za návštěvu u nás pořadu Cesta k uzdravení. Z pohledu adiktologa, co uzdravujeme?
3: Asi se to může zdát být úsměvné, protože by to možná měl říct duchovní, že uzdravujeme duši, ale my asi opravdu jako primárně hlavně uzdravujeme tu duši a se zdravější duší už potom to tělo následuje přece jenom snadněji a i přesto, že to tělo má mnoho limitů, tak se zdravější duší se dá žít i s těmi limity a s tím, že víte, že už některé věci pro vás nejsou a že prostě některé věci nemůžete, nebo prostě proto, že už je nechcete, právě proto, že víte, že tudy ta cesta pro vás není.
1: Děkuji, pane profesore Mijovský.
3: Díky za pozvání.
1: I vám, Míšo.
4: Já taky děkuji.
0: Cesta k uzdravení. Skutečné příběhy moderní medicíny.
1: Tento pořad si můžete poslechnout na webu a v aplikaci Můj rozhlas a v dalších podcastových aplikacích. Cesta k uzdravení s dobrým koncem. Zdraví vás Kateřina Dvořáková.

0: Židovském životě.
1: Příjemný nedělní večer a šalom alejchem. V Třebíči začíná festival Male Chaim. Američtí židé se cítí být pod tlakem. A jak se žilo židům v Hradci Králové? Při poslechu magazínu o židovském životě vás vítá Noemi Fingerlandová. Každý týden jeden festival židovské kultury, tak to v Česku vypadá o letních prázdninách. Na řadě je nyní Třebíč se svým už tradičním festivalem Male Chaim, tedy plno života. Bude se konat od 29. července do 2. srpna a my už jsme ve spojení s organizátorem festivalu Vítem Kratochvílem. Dobrý večer, motem letošního festivalu je Svět v pohybu. Proč jste ho vybrali a jak se odrazí ve vašem programu?
2: Dobrý večer. Téma Svět v pohybu se nám v programu odráží obecně v tom, že by mělo reflektovat přesuny židovských komunit a tak v důsledku historických, tak i současných událostí. Potom například i v odvaze jednotlivců zvládnout těžké chvíle nebo bojovat za správnou věc mimo domov. A v neposlední řadě je toto téma potom zastoupeno i přímo ve sportu a nebo v pohybu lidského těla. Přímo v tom programu nám potom skrz toto téma vyznívají hlavně přednášky a promítání zajímavého filmu.
1: Kdybyste mohl pozvat na 3 nejzajímavější akce letošního festivalu, co by to bylo?
2: Ze čtvrtečního programu bych určitě vyzdvihl divadelní představení Ilze, které je postavené na korespondenci Ilze Weberové s jejím synem Hanušem, který se zachránil díky Vintnovým transportům a s matkou byl tady v kontaktu pouze skrz dopisy, které si posílali. V sobotu bude opět zajímavý venkovní program na náměstí rabína Ingbéra. V podvečer tam zahraje kapela Trombeník a večer potom Pressburger Klezmer Band. A to by měla být opravdu unikátní atmosféra. Bude možné ochutnat košer, víno, případně i na schlazení třebíckou zonku. A už jsem nastínil promítání filmu, tak to bude potom v sobotu večer čas dobývání o maďarské gymnastce Agnes Keleti, která bojovala nejen na tom sportovním poli, ale potom i s režimy, které jí v průběhu života tedy utlačovaly.
1: Váš festival promění na několik dní řadu míst v židovské čtvrti. Jak ho vnímají místní obyvatele?
2: Tak pro místní by to měla být hlavně příležitost nahlídnout na tu památku, kterou mají buď ve velmi těsné blízkosti nebo právě přímo v městě, zase trochu jinak, nejen potkávat například ty turistické skupiny, ale zažít opravdu ten program, který se týká té židovské kultury a mnohem může být spojován s tou židovskou komunitou, která tady dříve byla a tedy dnes už se pouze připomíná.
1: Proč je podle vás důležité takové festivaly každý rok pořádat a židovskou kulturu připomínat?
2: Asi trochu navážu i na tu předchozí otázku. V mnohých případech se to týká nějakých židovských komunit, zajímavých osudů židovských rodin a potom, když se s tím spojí ta současnost a předvádění té židovské kultury, zasazení toho programu, který na to navazuje, tak to potom dává dohromady opravdu takový velmi důstojný odkaz a zároveň i tu prezentaci daného místa.
1: Říká Vít Kratochvíl, organizátor festivalu Male Chaim v Třebíči. Děkuji moc a ať se vám festival povede.
2: Děkujeme, nashledanou.
1: Bože, duše, kterou si do mě vložil, je čistá. Praví se v modlitbě po probuzení, kterou slyšíme v podání americké zpěvačky Debbie Friedman.

0: úspěch, protože četní přistěhovalci z carského Ruska a dalších zemí východní Evropy vyměnili útisk a chudobu za prosperitu, svobodu a toleranci Spojených států. V posledních letech se tento pocit mění, stejně jako se mění debata o židovství, americké identitě, loajalitě a také Izraeli a sionismu. To se projevilo zejména na levici, kde byl Izrael převyprávěn jako kolonialistický projekt a sionismus jako rasismus nebo ideový podklad pro apartheid, který prý Izrael zavádí. Velmi výrazně to vidět v posledních týdnech během demokratických primárek, kdy se řada kandidátů otevřeně profiluje jako kritici Izraele, z přesvědčení nebo protože to považují za jediný způsob, jak se dostat skrz síto antisionistických aktivistů. Je pravděpodobné, že podstatná část příštího kongresu bude po volbách otevřeně protiizraelská a jak se někteří Židé domnívají, skrytě antisemická. Žádnému státu ani skupině lidí nevěnuje současná progresivní levice tak negativní pozornost jako právě Izraeli, ale i těm Židům v Americe, kteří si chtějí ponechat svůj vlastní názor na sionismus nebo židovský stát. To je z hlediska amerických Židů tragický vývoj už jen proto, že právě demokratická strana byla politickým domovem naprosté většiny z nich. Vznikla proto debata, zda pro americké Židy není čas na zásadní obrat směrem k republikánům. Ty v průměru volila jen asi čtvrtina amerických Židů, většinou ortodoxních věřících, kteří jsou kulturně konzervativní, případně židovských přistěhovalců z bývalého Sovětského svazu. Na pravici ale probíhá podobný proces. Některé veřejné osobnosti, třeba podcasteři jako je Tucker Carlson, vyjadřují otevřeně antisemitské názory. Jiní jsou jen ostrými kritiky Izraele, například z pozice amerického izolacionismu, a kritizují skutečnost, že Spojené státy podle nich válčí s Íránem jen kvůli izraelským zájmům. V poslední době vznikla debata, zda k takovému proudu nepatří i viceprezident J.D. Vance, který toleruje různé konspirační teorie a několikrát se ostře vymezil proti Izraeli, podobně jako to udělal v případě Ukrajiny. Příznivci příklonu k republikánům proto poukazují na to, že jinou tváří strany je ministr zahraničí Marco Rubio. Je možné, že jeden z nich bude republikánským kandidátem na příštího prezidenta. Možná právě to rozhodne, pro koho budou američtí Židé příští rok hlasovat. Jejich pocit, že končí éra klidu a bezproblémového soužití s ostatními komunitami, ale nezmizí.
1: Uzdrav nás a budeme uzdraveni, zpívá opět Debbie Friedman.

0: Výrazné stopy zanechalo židovské obyvatelstvo v Hradci Králové. Působila tam řada vzdělaných osobností, které ovšem musely žít ve vyloučeném getu. Jejich odkaz připomíná i židovský hřbitov v tomto krajském městě. Karel Sladký natáčel s historičkou doktorkou Zdeňkou Kulhavou z Muzea východních Čech.
1: Přítomnost židovského obyvatelstva v Hradci Králové sahá hluboko do středověku a ta kontinuita tady byla přes jednotlivá století až do současnosti, takže

0: Určitě nemůžeme hovořit nějak izolovaně o 20. století jako o století, kdy se v Hradci Králové objevilo židovské obyvatelstvo.
1: Co víme o těch prvních stopách, prvních zmínkách?
0: Ono je to velice zajímavé, protože my díky zástavbě města víme, že židovské obyvatelstvo žilo v Hradci Králové ještě před rokem 1225, kdy byl povýšen na město. Byl jim vymezen prostor dnešního Kavčího plácku, který byl oddělený od malého náměstí takovou úzkou uličkou, pravděpodobně uzavíratelnou brankou. Takže byli opravdu odděleni od toho majoritního obyvatelstva a žili tam na způsob geta. Byly tam 3 až 4 domy, které mohly obývat 3 až 4 rodiny. A během té doby my se dovídáme o přítomnosti židovského obyvatelstva v Hradci Králové zásadně skrze restriktní opatření, kdy byli vyháněni z města, vyháněni z českých zemí. Od roku 1551 museli nosit dámské pláště opatřené nášivkou ve tvaru žlutého kolečka, aby se odlišovali od toho ostatního obyvatelstva. Byly tady mnohé soudní procesy, oni se nesměli stýkat s katolickým obyvatelstvem, Hradečané nesměli uchovávat u sebe doma, nesměli s nimi obchodovat, opravdu to bylo striktně dodržováno a ty poměry se začaly uvolňovat až v 19. století, kdy i ta početnost židovského obyvatelstva v Hradci Králové začala narůstat.
1: Ten život asi pro ně musel být hodně složitý a museli i vnímat právě tu oddělenost. Asi zžít se s tím nějak bylo velmi těžké pro ně.
0: To rozhodně ano. Ona ta perzekuce židovského národa v podstatě je s ním spjatá zase od jeho úplných počátků, kdy můžeme hovořit i o starověkém období, kdy vlastně ten národ se utváří a v rámci diaspory a dalších perzekučních opatření byl vlastně rozptylován po tom světě a furt někam vyháněn a vykazován. A to se prolínalo těmi jednotlivými stoletími prakticky až do toho 20. století.
1: Vy jste zmínila to uvolňování. A jak se projevilo?
0: My to odvozujeme například od toho, že roku 1800 byla v Hradci Králové zavedena matrika narozených, zemřelých, matrika sňatků a také obřezaných, což znamená, že sílí počet židovského obyvatelstva a tudíž byla oddělena matrika katolická od té židovské. Zároveň třeba po revolučních událostech let 1848 a 49 mohli Židé zastávat třeba některé veřejné úřady. Měli konečně svobodu pobytu, pohybu, sňatku, nebylo to regulováno úřady. To znamená, že zase získávali silnější postavení v tom majoritním společenství. Co se týče ještě Hradce Králové, tak takovou významnou chvílí bylo zřízení židovského hřbitova na Pouchově v roce 1877.
1: Ten hřbitov tam je dosud?
0: Ano, hřbitov je pořád na svém místě, akorát není veřejnosti přístupný, kvůli vandalismu byla brána hřbitová uzamčena a rodiny, které tam mají své předky, tak dostali klíče, aby tam mohli za svými předky chodit a navštěvovat je.
2: A na závěr magazínu Šalom Alechem ještě zprávy z židovského světa. Nad Benátskou lagunou se nově vznáší 12-metrová nafukovací synagoga ukrajinské umělkyně Anny Kamišanové. Dílo, inspirované zaniklými dřevěnými synagogami východoevropských štetlů, připomíná staletí židovského putování i někdejší zákaz viditelných synagog v Benátkách. Nevšední artefakt bude k vidění do poloviny září. Univerzita v německém Duisburgu spustila bezplatnou interaktivní platformu Shoutout, která učí středoškoláky rozpoznávat a vyvracet popírání holokaustu a antisemitské narrativy na sociálních sítích. Program v němčině a angličtině doplňují materiály pro učitele. České velvyslanectví v Tel Avivu otevřelo knihovnu Dity Krausové. Tato česko-izraelská spisovatelka a přeživší Shoa zemřela v loňském roce. Knihovna svým zaměřením vychází vstříc především dětem krajanů. Šalom Alechem připravila tvůrčí skupina Dokument a publicistika, hudbu a zprávy vybral Leo Pavlát. Od mikrofonu se loučí a naslyšenou za týden se těší Noemi Fingerlandová.
3: Hodina.
4: Český rozhlas zprávy.
3: České republice loni meziročně mírně přibylo pracovních úrazů. Fotbalisté Jablonce zahájili nový ročník nejvyšší soutěže výhrou nad olomouckou Sigmou. A počasí zítra čekáme proměnlivou oblačnost, místy přeháňky, maxima kolem 24 stupňů a vítr bude v průběhu dne zesilovat. Zprávy a o Tane Hasil, dobrý večer. Zaměstnavatelé v celé České republice v loňském roce řešili zhruba 630 tisíc pracovních úrazů svých zaměstnanců. Meziročně to bylo asi o 200 více. Vyplývá to z dat Výzkumného institutu práce a sociálních věcí. Podle inspekce práce řeší v létě pracovní úrazy častěji také brigádníci.
4: Ti mají stejné právo na odškodnění jako zaměstnanci v běžném pracovním poměru. Zároveň ale taky brigádníci mají stejné povinnosti, říká mluvčí inspekce práce Richard Kolibač.
5: To znamená nechodit do provozu, kde nemám co dělat, nedělat věci jinak, než mi bylo určeno, protože tím se výrazně zvyšuje riziko pracovního úrazu.
4: Pokud zaměstnavatel uzná úraz jako pracovní, může brigádník žádat třeba o bolestné, říká Jakub Morávek z katedry pracovního práva Právnické fakulty Univerzity Karlovy.
6: Může mít nárok na nějakou náhradu věcné škody, která spočívá v tom, že si třeba poškodil ten oděv. Pak tam může být náhrada na ztrátu na výdělku po dobu dočasné pracovní neschopnosti.
4: Pojišťovna zaměstnavatele pak někdy může zaměstnanci proplatit taky třeba náklady na zdravotní pomůcky nebo cesty za lékařem. Sára Adamcová, Český rozhlas.
3: V nemocnici ve Šternberku budou moci lidé nově, kromě krve, darovat také plazmu. Mobilní odběrový tým rozšíří služby od září. Zájemci se ale musí vždy předem zaregistrovat. Podrobnější informace najdou na webu nemocnice, potvrzuje její mluvčí Radka Miloševská.
7: Odběrové místo zůstává zachováno na osvědčeném místě, a to v areálu nemocnice Agel Šternberk v budově F v prvním podlaží v prostorách onkologické ambulance. Právě zde bude nově probíhat i bezpečný a šetrný odběr plazmy.
3: Na Semelsku je nově průjezdná nová cyklostezka z Jilemnice do Martinic v Krkonoších. Informovala o tom jilemnická radnice. Úsek měří více než 1,5 kilometru a vede podél frekventované silnice druhé třídy. Cyklotrasa stála přes 60 milionů korun.
8: Hlavním důvodem stavby cyklostezky bylo větší bezpečí pěších i cyklistů. Stavba cyklostezky začala předloni v listopadu. Vede od ulice k Javorku až po fotbalový stadion v Martinicích. Součástí je také veřejné osvětlení a propustek u Jilemnice. Většinu zaplatila Jilemnice a obec Martinice v Krkonoších z dotací. Johana Tománková, Český rozhlas. Sport.
3: Fotbalisté Jablonce dnes večer vyhráli v prvním kole nejvyšší domácí soutěže nad Olomoucí 2-1 a výhru zapsala také Slavia, která už odpoledne doma s přehledem porazila Slovácko 5-1. Před několika málo minutami začalo východočeské derby mezi domácím Hradcem Králové a Pardubicemi. Počasí. V noci čekáme přibývání oblačnosti, zůstane ale ještě teplo. Ranní minima budou většinou mezi 20 a 15 stupni a zítra čekáme proměnlivou, hlavně z počátku dne velkou oblačnost, místy déšť nebo přeháňky, ojediněle i bouřka. Později odpoledne a večer budou srážky i oblačnost ubývat. Maxima zítra většinou mezi 20 a 25 stupni, na jihu Moravy až 28 a vítr bude v průběhu dne zesilovat.
9: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Ostrava, rádio vašeho kraje. Zelená vlna.
3: Pozor teď na Pražském okruhu směrem na letiště za sjezdem na Lochkov. Na 15. kilometru stojí dvě vozidla, místem projíždějte velmi opatrně. Tolik doprava, šťastnou cestu.
9: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553.
3: Začíná pořád Zámecké léto. Dobrý večer a příjemný poslech.
9: Zámecké léto.
10: Zvu vás na výlet do Posázaví, do malebné krajiny lesů, říček a krásných památek. Uprostřed městečka Světla nad Sázavou se rozkládá kolem čtvercového nádvoří nádherný zámek. Nejvýznamnějším rodem, který ho obýval, byly Trčkové z Lípy. Pozdější majitelé panství ho mnohokrát přestavovali a zkrášlovali. Dnes ho vlastní a žijí v něm manželé Marta a Jiří Mariánovi a já vás zvu k ním na návštěvu.
9: Zámecké léto s Františkem Kinským.

0: Rád vás beru na místa, kde žili známé šlechtické rody. Na zámky, o které se také dnes jejich majitelé s láskou starají. Dnes zamíříme na zámek Světlá nad Sázavou. Patrik Rozehnal si dal schůzku se současnými majiteli, původní hoteliéry z Prahy a Jižní Moravy. Už na nás čekají Marta a Jiří Mariánovi.
1: Zámecké léto.
2: Jaké je celé vaše jméno, pokud by tam bylo i třeba s křestním a tak?
3: Já mám jediné křestní jméno, Jiří Marián. Mám dvě příjmení, teda, nebo dvě křestní jména, jak chcete, spíš dvě křestní jména. A nemám žádné další přídomky, ani zděděné, nic mi po šlechtické krvi, ani stopa. My jsme, nebo naše rodina pochází z malých rolnických, kovorolnických rodin z pohraničí Šumavy. Žádné bohatství, žádná moc, žádné statky, žádné tituly.
2: Kde jste se potkal se svou zámeckou paní?
3: No zrovna v tom šumavském podhoří na Domažlicku. Začali jsme chodit spolu ve třetím ročníku na gymnáziu. Na stejném patře jsme měli dvě třídy. Tam to začalo. Takže od 17 letech jsem poznal svoji ženu ve škole v Domažlicích.
4: Vystudovala jsem nejdřív v Domažlicích, pak v Plzni, pak v Praze a skončila jsem v Praze. A mezi tím jsme pracovali na Jižní Moravě a teď jsme skončili ve Světle nad Sázavou.
1: Zámecké léto. Jak se žije na šlechtických sídlech dnes?
0: Oba se brali v roce 1971 v Praze, postavili si tam dům, který ještě v dobách socialismu pronajímali přes čedok zahraničním hostům. Tehdy se začala rodit jejich láska k cestovnímu ruchu. Svůj potenciál rozvinuli naplno po sametové revoluci.
4: Tak hned po roce 1989 jsme s manželem věděli, že budeme nebo chceme podnikat. Já jsem tehdy byla středoškolskou profesorkou a manžel je strojař a pracoval 11 let v televizi, měl na starosti ekonomické zpravodajství. A tak věděli jsme, že s tím chceme skončit a začali jsme podnikat. Nejdřív malý hotel tady v Praze, pak větší, pak jsme už se nemohli kde rozpínat, tak jsme odešli na Jižní Moravu, tam jsme vybudovali hotel, který má dneska 200 pokojů a konferenční zázemí pro 1000 hostů. K tomu jsme přikoupili ještě další, protože byl malý, tak jsme přikoupili další hotel v Lednici, takže dneska tam disponujeme 250 pokoji a celým zázemím.
3: Já jsem sliboval své ženě, že budeme pracovat opravdu usilovně, což jsme dělali, do 50 let. A v 50 letech skončíme a začneme žít z toho, co jsme vybudovali do těch 50 let. Začali jsme podnikat ve 40. Pak jsem slíbil 60 a když to bylo 65 a už jsme oficiálně byli důchodci, tak jsem slíbil, že za každou cenu.
4: No a naštěstí jsme měli možnost, nebo měli jsme komu to předat. Té práce se ujal starší syn, který tam převzal práci a pracuje tam. A to je štěstí i trošku neštěstí zároveň, protože jakmile jsme byli bez práce, tak manžel začal vymýšlet, že bychom měli něco začít dělat. A to byl začátek konce.

0: Pak přišel covid a s ním náhlá starost o své zaměstnance. Bylo nutné jim zaplatit mzdy. Manželé Mariánovi proto prodali jeden ze svých činžovních domů v Praze. A rázem bylo dost peněz a mnoho milionů jim zbylo.
1: Tak co s tím? Tak jsem začal hledat příležitosti investiční. A taky plnění mých snů a touhy. Tak první byla, koupíme si farmu. To se doma nesetkalo se žádným pochopením. Tak pak jsem říkal, koupíme si farmu teda v jižní Africe. A našel jsem krásnou farmu, velkou jak tři okresy, dvě přehrady, zebry, žirafy, všecko tam běhalo, lvi nevím. A, no a tak to mě všichni řekli, no tak jo, ale kupujte, naše účetní mě řekla, ale kupte si jenom jednosměrnou letenku, jenom tam, tu zpátky už nebudete potřebovat. No takže... To taky nedopadlo. No tak jsem hledal jsem nějaký fabriky, továrny, kde něco, zase si vzpomenu na to, že jsem strojař a že něco budeme už tvořit, aby to nebyly jenom ty služby. Všemu, čemu jsme se už chtěli vyhnout, byla gastronomie, protože tu my máme odslouženou. To je těžká řehole, tvrdá řehole. Takže obtížná dneska na podnikání je gastronomie. Nic šikovného jsme nenašli. Tak nakonec, když to mělo být bez gastronomie, tak tam už moc toho není. Zámek, hrad, no. A teď já jsem hledal samozřejmě, jak jsem byl zvyklý, ruiny, zbořeniny. A ty jsem začal nabízet, že tohle by šlo. A možná vždycky řekla, podívej se ráno do zrcadle, pak se podívej do občanky a pak se znova zamysli nad tím, jestli opravdu chceš kupovat takovouhle ruinu. Já už tam dělat nemůžu a nebudu. To jí bylo jenom 65 mladá holka. Dobře, takže to taky padlo, tak už zbývaly. V podstatě jenom výběr nebyl moc veliký. Jo. Byty už se nevyplatily kupovat v té době, protože já už jsem potom všechno přepočítal. A protože umím jenom kupovat ty nemovitosti, no tak jsem to měl dobře spočítaný, ono to je jednoduché počítání. Já už jsem potom šel po metr čtvereční. Já jsem říkal, musíme uložit peníze aspoň do něčeho, co nepodlehá inflaci a zámek inflaci nepodlehá. Takže koupíme zámek, aby jsme do něho uložili peníze, který nám pak vždycky kdokoliv vrátí. Protože v době, kdy se paneláky ve světle prodávaly už za 35 tisíc korun metr čtvereční byt v paneláku, tak my jsme si tu nádheru, kterou jste tady z většiny viděl, i když z polovinu nerekonstruovanou, tak když jsme si viděli 100 milionů 5000 metry čtverečními, tak dostanete číslo 20 tisíc korun za metr čtvereční. Podlahové parkety, štukové stropy, funkce, zámek. A najednou mě to začalo vycházet prostě ekonomicky. Že není možné, aby zámek ztratil během inflace na hodnotě proti panelákům, který jsou vedle. Zvlášť, když do toho zámku vdechneme život.
2: A bohužel, tím, že jsem až tak nepeskovala, no tak manžel to vzal jako pochvalu a začal se tomu věnovat. A stalo se, že 23. června jsme jeli poprvé se na zámek podívat. Já jsem byla ve světle úplně poprvé v životě, já jsem tam nikdy předtím nebyla. A když jsme tam vešli na to nádvoří a vůbec tak najednou mě úplně zahalil pocit nádhery, něčeho jako krásného, něco úplně nehmatatelného a se říká, a je, tak tady bych chtěla být.
3: No. A myslíte si, že to bylo zámkem jako takovým, že kdybyste přijela i na Hlubokou, kdyby se prodávala, že by to bylo stejné?
2: Tak Hlubokou bych určitě, tam bychom nejeli a tam by se neprodávala, ale každý, kdo přijde na zámek, tak ten zámek je tak akorát veliký, tak akorát romantický a tak akorát krásný.
3: Co to znamená tak akorát romantický?
2: No, protože vás to prostě vezme za srdce a všechno, co tam je, tak nějak hraje dohromady. A tím, že to bylo ještě v polovině června a svítilo sluníčko a všechno bylo rozkvetlé, zelené a nádherné. A teď ty kulisy, to bylo opravdu jak divadelní kulisy. A tak to už byla první myšlenka toho, že tady bych chtěla být.
0: Oba k zámku našli blízký vztah a začali přemýšlet, jak mu pomoci, jak ho ještě více otevřít lidem. Objevili v sobě touhu vrátit společnosti to, co jim dala.
2: A najednou se z toho stal takový až skoro megaprojekt, že jsme za 4 roky, teď tomu bude v září přesně 4 roky, když jsme teda se stali majiteli zámku, že jsme zvelebili asi 3000 m² podlahových krytin a zároveň teda tím prostor, že když jsme koupili zámek, tak tam byly 2 expozice, jedna se týkala historických hodin a historie zámku a jedna byla sbírka historie evropského skla. Mimo jiné je to asi 3. největší sbírka v Evropě, která shromažďuje tyto historické skleněné exponáty. No a viděli jsme, že tam ještě tolik prostoru, takže jsme postupně to začali zvelebovat a dneska tam máme 7 stálých expozic a kromě toho máme ještě během roku vždycky tak 2 až 3 sezónní výstavy, tak se nenudíme. A když jste se zmínil o tom hotelnictví, tak bylo cítit, že hosté, návštěvníci, kteří k nám chodili, tak chtěli se napít, chtěli kávu, pak chtěli polívku, pak chtěli oběd.
3: Pak se někde natáhnout.
2: A pak se někde vyspat. No a to jsme si říkali, ajajaj, my jsme přece už hotel nechtěli, protože hotelu máme dost. No nicméně ve snaze vyhovět návštěvníkům a vlastně má to i určitou logiku. Na zámku to je vlastně velká chalupa, tam je to krásno, ale tam se taky bydlí, tam se žije, tam se jí a tam prostě je život. No takže nejdřív jsme představili kavárnu, kterou jsme zvětšili a představili jsme ze starých takových skladů, které tam byly už úplně k ničemu, tak jsme z toho udělali restauraci, takže přibylo dalších asi 100 míst. Pak jsme ze starých prostor, kde byla kotelna, protože zámek byl vytápěn koksem, tak jsme tam udělali moderní gastronomický provoz a zázemí pro zaměstnance. No a kromě toho, když už teda máme gastronomii, tak plno hostů, kteří chtěli mít u nás svatbu, se neměli kde vyspat, no tak jsme vlastně postavili i nové pokoje a dneska máme 10, řekla bych, luxusních ubytovacích jednotek s tím, že 4 jsou v historickém designu a 6 ubytovacích jednotek jsou v takovém ultramoderním nadčasovém designu.
4: Zámecké léto. Příběhy zámků a jejich majitelů.

0: Český rozhlas Ostrava. Rádio vašeho kraje. Posloucháte pořad Zámecké léto. Příběhy zámků a jejich majitelů s Františkem Kinským. Každou sobotu a neděli po 13. a 20. hodině ve vysílání regionálních stanic Českého rozhlasu a na webu zámeckéléto.cz.
1: Ocitáme se spolu díky zámeckému létu na krásně opraveném zámku Světlá nad Sázavou. V jádru renesanční tvrz, přestavěná v raně barokní zámek, získala současnou podobu rozsáhlou novorenesanční úpravou. V roce 2022 ho koupili manželé Marta a Jiří Mariánovi a rozhodli se v něm žít. Kde spali první noc?
2: Poprvé jsme tady spali v apartmánu, který paní majitelka předcházející tady zrekonstruovala 4 apartmány. A když jsme sem přijeli na návštěvu, nebo když jsme sem přijeli bydlet, tak nám poskytla jeden z těch pokojů. A to i v době, kdy už jsme byli majitelé my, tak pořád ona rozhodovala, kde budeme spát. A od čeho budeme mít klíče.
3: Jak je to možný?
2: No, stalo se.
3: Kde teď bydlíte na zámku?
2: Teď bydlíme na zámku v přízemí, v bytě, který vždycky sloužil k bydlení. Je to byt o velikosti 2+KK, asi nějakých 45 metrů čtverečních. Poměrně malá okna, takže je tam tma, téměř trvalé. My se tam poměrně, nechci říct, bojíme to, ne, to je špatné slovo, ale necítíme se tam jako, když venku je nádherně všude, my jsme zvyklí vždycky bydlet v posledním patře a bydlíme vždycky v posledním patře, aby jsme měli nějaký jako lepší výhled.
3: Je pravda v Praze i v 18.
2: Ano, ano, v Praze v 18. patře.
3: Nelitujete to, že jste se přestěhovali sem? Ale možná by se stálo za to vypravit na půdu a udělat si tam třeba, když už v tom nejvyšším patře, tak nějaký hezký velký podkrovní byt.
2: Nemá balkon. My musíme...
3: A dole ho máte?
2: My potřebujeme balkon. Ne, proto jsme tam tak nespokojeni.
3: Myslíte si, že by vám nepovolili udělat balkon jako váš vklad do toho zámku?
2: Ne, ne, ne. Ale teď zkouším bojovat o povolení a možná v tom budu zatím držet primát, pokud se mě to povede, protože poprvé jsem zaregistroval absolutně negativní odpověď. Nemáme energie, to všichni víme, že... Zámek nikdy nesmí použít fotovoltaickou elektrárnu na střechu, takže my nemáme moc variant, jak věci řešit. Ale máme tady takový kousek střechy, docela hezký, významný, ten by nám stačil, který není opravdu od nikud vidět, ale opravdu, kromě dronu, není vůbec od nikud vidět. A protože my máme nejvyšší věžičku, tak jenom ani z naší věžičky, protože na odvrácení straně, tak není vidět. A tak jsem to sdělil památkářům, A ta reakce nebyla úplně negativní, takže já doufám, že budeme první, který budeme mít fotovoltaickou elektrárnu na střeše a bude nám líp. Ale balkon, že bychom tady někde vybudovali, to ne, to nejde.
1: Téměř každý z majitelů zámku něco přidal, přistavěl, něčím areál zkrášlil. Z původní renesanční tvrze se stal nejdřív barokní skvost, později přestavěný empírově a nakonec doplněn o novorenesanční prvky. Když se projdete krytými spojovacími chodbami, jako byste byli v Itálii.
2: Ano, původně ta poslední přístavba zámku byla právě tato chodba. Ta chodba byla udělaná uvnitř toho zámeckého, tenkrát to ještě nebylo nádvoří, protože ten zámek neměl ucelené ze všech 4 stran uzavřené nádvoří, ale rozšířili si ten svůj prostor, životní si rozšířili právě o tyto chodby. A ty byly původně otevřené, až pak zjistili, že Vysočina není tak úplně...
3: Toskánsko.
2: A když jim tady byla zima, velikánská zima, tak pan architekt Svatoš někde před 230 lety při poslední rekonstrukci za Salmu Reifferscheidtů tady udělali velkou stavební rekonstrukci, uzavřeli ty ambity a tím si vylepšili podstatně celé to prostředí zámecké a pak to, takhle to zůstalo až do dnešních časů.
3: A vám je tu teplo nebo zima?
2: Na zámku nikdy není teplo. Nemůžu říct, že by nám pořád byla zima, někdy v létě, v červenci je tady příjemně, ale jinak je tady zima, takže máme to tak o level posunuté směrem dolů.
3: Už jste si zvykl?
2: Ne.
3: Vaše oblíbené místo na zámku?
4: Možná asi nádvoří. Velmi ráda, zvlášť v létě, když se tam všechno rozkvetle, kašna tam tryská, okolo jsou nádherné hortenzie a ta taková ta romantika. Nerada používám genius loci, ale tam skutečně ta síla je. Tak úplně večer, když je léto a ještě dlouho vidět, tak mám nejraději sklenku sektu, sednu si na nádvoří a kochám se.
3: Vy to budete vědět. Jaké je nádvoří třeba o půlnoci v létě?
4: O půlnoci je tiché, všechno spí, pávy, slepice, které slepičky, které tam máme, ty taky spí a tak je tam absolutně ticho, absolutně ticho.
3: Čím vším nově jste se museli oba stát kvůli zámku? Jakou roli si vyzkoušet? Jakou dovednost?
2: No, pro mě největším překvapením na zámku byla ten styk s historií. Najednou jsem se potkal s historií. Nepotkal jsem se s tím, co jsem až doposud pořád dělal. Ráno, stavba, nějaká jiná stavba, nikdo mě do těch staveb nemluvil, když už jsem se rozhodl, do podnikání mě nikdo nemluvil. Tady najednou to začalo být trošku složitější, protože ne, že nás někdo nutil, nebo že bychom museli něco, ale na nás padla tíha odpovědnosti za tu historii, za tu budovu. To bylo takový nejtěžší pro mě smíření se s tím, že jsem majitelem zámku.
3: Kdo si myslíte z vás dvou, že manželský pár miluje zámek víc, přirostl mu víc k srdci?
4: To bych ani neuměla říct, já myslím, že jsme na tom asi tak stejně. Mám ho hodně ráda.
3: Co byste poradila těm, kteří třeba taky jako vy před lety uvaží o tom, že by si pořídili zámek?
4: To je velmi těžká otázka. Je to, pokud si někdo o tom přemýšlí, tak je to horší, než si koupit třeba zvíře na 15 let. Toto je opravdu daleko větší břemeno, větší koule na noze a když se rozhodne, že to zkusí a nebude to úplně tu práci milovat, tu zodpovědnost a ty starosti, někdy to teda opravdu bolí a je strašně moc i bezvýchodných situací, které se nakonec stejně musí vyřešit. Tak ten, kdo není připravený na život v nepohodě, tak radši a to toho nejde. Ale pak, když se to zase podaří, tak ta radost, když hosté píšou maily, když vzkazují nebo když přijdou poděkovat, a tak to je tak strašně velký motiv pro tu další práci dopředu, že to nejde jinak. Ten člověk musí mít ten zámek opravdu rád.
3: Jak ho máte ráda vy?
4: Mám ho hodně ráda. Vlastně vůbec, samozřejmě máme rodiny, máme děti s rodinami, máme vnoučata, to je zase úplně jiná láska, ale každý si žije, každá rodina žije také svým vlastním životem, ale naší hlavní náplní je ta naše práce a starost o zámek.
0: Zámecké léto s Františkem Kinským. Příběhy zámků a jejich majitelů.

0: Český rozhlas Ostrava, rádio vašeho kraje.
1: Zámecké léto vám nabízí příběhy slavných zámků a jejich majitelů. Těmi jsou dnes Marta a Jiří Mariánovi. Nejznámějšími historickými majiteli Světlé nad Sázavou byly Trčkové z Lípy. Šlo o mimořádně majetný český šlechtický rod s rozsáhlou pozemkovou držbou, která v průběhu 15. až 17. století zahrnovala oblasti od Pelhřimova až po Podkrkonoší. Jeho představitelé zastávali vysoké zemské úřady. Zvlášť významnou stopu zanechal ve Světle v 16. století Burian III. Trčka z Lípy, který z gotické tvrze udělal lovecký zámeček v renesančním stylu, jak nám potvrdila i hlavní průvodkyně na zámku Eliška Drápalová.
2: A teď vám ještě představím důležité osobnosti světelského zámku, to je naše Máří Magdaléna, ta, co si dostala tu přezdívku Zlá Magda, která tady vlastně...
3: Proč Zlá Magda?
2: No, protože ona tady neudělala, ona vlastně Trčkové byly hodně hodní, dozdávali chudým dětem kaši zdarma, Máří Magdaléna sem přišla, hned to zakázala. Ona skupovala, že jo, zkonfiskované majetky, no a ona začala lidem půjčovat peníze, no a pochopitelně, když vy jste neměl, okamžitě to nesplatil, tak jedno ucho, druhý ucho, špička nosu. Proto se říká, že na Světelsku bylo hodně příjmení bez ouška, bez noska.
3: No někoho pěkně, nechtěl bych tady věřit.
2: A navíc ona to byla matkou, ona zemřela 8. ledna roku 1633, takže se nedožila smrti svého syna. A tady vám představuju Adama Erdmana Trčku, který vlastně byl švagr Albrechta z Valdštejna. Toho vám nemusím představovat, vojevůdce, velký oblíbenec císaře. A 25. února roku 1634 došlo k přepadení se souhlasem císařovým a vlastně tito dva pánové oba dva padly, nebudu říkat jak, no a vlastně světelské panství bylo po 207 letech majetku Trčku zkonfiskováno a v čím veškerý ten jejich majetek.
3: Kdo ho pak dostal? Koupil?
2: Dostala ho koruna, král. Jo, to nebyl skoupený, to se stalo majetkem krále.
4: Ale ten ho zase přidělil dalším rodům, které ho získali ne jako konfiskát, ale jako odměnu za dluhy, protože půjčovali panu císaři, půjčovali hodně peněz a on neměl peníze na splácení, protože všechny spotřeboval v těch válkách, takže tak toto běhalo dějinami.
3: Škoda, že to tak není dneska, co?
4: No, škoda. Ale on se vždycky důvod najde, vždycky. To je jedno, jestli, vždycky jde o peníze, o nic jiného nejde, nikdy v té historii. Ale ono zase Trčkové, co? No tak Trčkové se stali nejbohatším moravským rodem jen proto, že se skamarádili z husity, podporovali je, platili jim a husité chodili a vypalovali kláštery. Když vypálili klášter, no tak husité zaplatili panu Trčkovi zase za ty peníze, které oni utratili, tak zase a takhle pan Trčka získal velikánské panství v době husitů. No tak logicky, pan císař mu to zase za těch 200 let vrátil a takhle to jde těmi dějinami úplně naprosto pravidelně.
1: Poté se na zámku vystřídalo několik šlechtických rodů. Nejdřív Jan Bartoloměj hrabě z Vernieru, který v barokním slohu zahájil výstavbu východního křídla, pak pokračoval rod Černínů z Chudenic a rod hraběte Kolovrat krakovského. Empírové prvky získal zámek díky hraběti Františku Josefu Sichimu na začátku 19. století. Upravil i největší místnost na zámku.
3: Rytířský sál?
4: Ano, reprezentační část zámku.
3: Zdobný strop, opravdu štuková výzdoba, velká zrcadla, krbové římsy, velký prostor. Co se tu konávalo tak historicky? Bály, audience, co?
4: Ano, přesně. My to tedy nevíme, ale z pohádek už jsem to viděl na zámku. V největších místnostech se pořádaly bály, plesy a společenská setkání. Ale jinak my úplně nevíme, která místnost jak byla určená, protože poté, co posledním majitelem byla škola a ta škola předělala úplně všecko,
3: tělocvičná,
4: tak tělocvičná si tady nebyla nikdy, ale úplně jak ty jednotlivé místnosti sloužily, to víme víc od bývalých studentů této školy, který sem často chodí na prohlídky a říkají, tady jsem studoval, tady byla ředitelna, tady byl kabinet a tak, takže od nich se dozvídáme, co tady bylo. Nevíme, kde byla ložnice panstva, nevíme, kde byla jídelna, nevíme, kde byla kuchyně, můžeme se domnívat, ale...
3: Některé zámky mývaly obrázky, grafiky, zákresy se ve své době dělali, když ještě nebyly fotografie, jak to tam vypadalo, nic takového tady nezůstalo.
4: Nemáme, nikde jsme se, my jsme zatím nepátrali úplně hluboce v historii, protože na to jsme neměli čas. My raději stavíme, protože víme zatím, co máme dělat, ale až jednou budeme hotovi, tak určitě začneme pátrat, jak to tady vypadalo.
1: Významně se do historie zámku zapsal rod Salm Reifenscheidů, který nechal ve druhé polovině 19. století přestavět zámek vídeňským architektem Svatošem do podoby, jak ho známe dnes. V roce 1914 koupil světelský zámek nešlechtic továrník židovského původu Richard Moravec, přítel prezidenta Tomáše Garrigua Masaryka. Jeho rodina vlastnila v Úpici v Podkrkonoší továrny na zpracování lnu a juty. Do Světle jezdil pouze na léto. Vinou události roku 1948 Moravecové přišli o své podniky. Dokdy ještě pobývali na zámku?
4: Byl to rok někdy 1957, možná ještě o něco dříve, ale už tady buď byla škola, nebo teprve začínala škola. A protože soudruhům bylo úplně tak jako nepříjemné, aby do majetku, který stále patřil Moravecům, protože oni uprchli na základě Benešových ani jiných dekretů, nepřišli o majetek, zůstalo jim v podstatě celé panství, všechny nemovitosti, tak oni cítili potřebu nabídnout Moravecovým, že si zámek a park odkoupí. A Moravecové samozřejmě tehdy nevěřili, že by mohla nastat tak revoluční změna, že by se mohli někdy vrátit rok 1957, takže souhlasili s prodejem a myslím, že ta kupní cena byla někde 200 tisíc dolarů, který dostali od československého státu a zámek si stát koupil. Posléze ho převedl na kraj, když tady byla škola, posléze kraj ho prodal městu, když už neměli pro školu využití a město nemělo finance na údržbu, ani na spravování, ani na provozování, tak to nabídlo soukromým vlastníkům. A my jsme druzí soukromí vlastníci v této nové éře, když jsme ten zámek koupili před 4 lety.
1: Jak se tedy žije na takovém zámku? Jak ho za ty 4 roky poznali? Na to se zeptal Patrik Rozehnal každého z manželů zvlášť, aby se neslyšeli.
3: Která místnost je nejhůře uklidnitelná?
4: 100% půda, pokud se půda považuje za místnost.
5: Asi kuchyně.
3: Kolik má zámek komínů?
4: 27.
5: 24.
4: Ne, teď už 23.
3: Fakt?
5: Ano, ale bohužel teda dneska jsou ty komíny využívané částečně pro klimatizaci, pro vzduchotechniku a částečně jsou zaslepené a jsou jenom ozdobou střech, ale sám vidíte, že ty komíny, to je samo o sobě architektonické dílo, jsou to nádherné komíny, ale bohužel se stalo, že když nastoupila do zámku škola v 50. letech, tak ty kachlová kamna byla označována jako takový přežitek buržoázie, takže se všechna kachlová kamna rozbila, kachle se vyházely na nádvoří, to se ta suť se odvezla, takže nám nezbyla ani jedna kachlová kamna. Takže to je velká škoda.
3: Kdo luxuje koberce?
5: Pokojska.
6: Já.
3: U čeho se nejvíc lidé zastavují?
6: U slepic.
5: Pávů, kteří se tam pyšně procházejí.
3: Kolik jich máte?
5: Teď máme jednoho strakatého páva a tři pávice.
3: Když usínáte, na co myslíte?
5: Co budu dělat zítra?
6: Na to, co jsem neudělal. Na zámku.
3: Už jste se tu někdy bál?
6: Ne.
5: Ani ne.
3: Byl nebo bude tu někdy bál?
5: Ples nebyl nikdy.
6: Sním o velkém plese na nádvoří.
3: Umí tento dům mluvit?
5: Těžko říct.
6: Na půdě. Na půdě mluví. On mluví i v těch patrech tady, ale musí být fakt velké ticho. On si tak jako praská, on si tak jako pedne, tak jako prask něco. A pak dlouho nic nevíte co, a pak zas něco. To ano, zvuky jsou tady pořád, jsou časté, ale nejsou teda strašidelné v žádném případě.
3: Kam chodíte pro víno, na víno, na skleničku?
6: Domů na svoji, v práci taky na svoji, a takže nechodím, já je mám pořád po ruce.
5: Mám ráda bílé, suché víno a sekt, buď Bohemku nebo Prosecco, a víno je zajímavé, že teda můžu zmínit, že dovážíme si z hotelu Galant z Mikulova, kde máme vybraná vinařství, která preferujeme, a ta stejná vína pijeme i my tady na zámku.
3: Kdybyste mohla zavést nějaké bláznivé pravidlo na zámku, které by to bylo?
5: No tak to jste mě zaskočil. Ani nevím, co bych tam zavedla.
3: Může to být cokoliv, já nevím, v vašem případě ráno vždycky se skleničkou sektu.
5: Těžko říct, tak skleničku sektu bych přijala ráda, ale to bych potom udělala ze sebe i ze všech zaměstnanců alkoholiky, a to si nemůžeme dovolit. Sklenička sektu ano, ale až večer.
6: Bláznivé pravidlo na zámku. Pro mě bláznivé pravidlo na zámku, že budu pravidelně vstávat hodinu poté, co mě moje žena vyžene z postele.
3: Staníš se.
0: Zámecké léto. Příběhy zámků a jejich

0: Český rozhlas Ostrava. Rádio vašeho kraje. Posloucháte pořad Zámecké léto. Příběhy zámků a jejich majitelů s Františkem Kinským. Každou sobotu a neděli po 13. a 20. hodině ve vysílání regionálních stanic Českého rozhlasu a na webu zámeckéléto.cz.
1: Vydejte se s námi na zámek Světlá nad Sázavou, který je jakousi městskou oázou na okraji nádherného parku. Posedět můžete na nádvoří, v kavárně nebo v zahradě. Můžete si prohlédnout 7 vnitřních expozic. Na jedné z prohlídek budete překvapeni.
2: V jednom z křídel zámku tedy končí ta budova a navazuje na to oranžerie, skleník, nevím, jak to oficiálně pojmenováváte.
3: Oranžerie nebo skleník.
2: No ale obrovský skleník, to je, kdybychom byli v pražské botanické zahradě nebo v Lednici.

0: jsou prvky i na plotech, na vstupních branách, všude je litina, litinové zábradlí původem z jejich vlastních továren.
1: Mimochodem tušíme, kolik takových podobných skleníků je u nás?
0: No, skleníků jsou stovky, takhle velkých skleníků desítky, ale skleníky přímo zabudované do obytné části zámku, těch jsou jednotky. Lednice má, my máme hezčí výhled do toho skleníku z obytných prostor, ale oni zas mají větší skleník a můžou si dovolit ho vytápět.
1: Vy tu máte i grotu, takovou improvizovanou jeskyni, kterou se dá projít skrz nad jezírkem, které tady je. Tady nic nechybí. To je romantické prostředí.
0: Je. A už přemýšlíme o tom, že uděláme tady romantický koutek pro dva lidi, kteří tady budou chtít strávit čas v zeleném, v zimě. To je docela hezké.
1: Vy tu máte zlatého bažanta, to je tak nádherný bažant, to je jak kraslice mezi ptactvem. A jaké tu máte papoušky?
0: Jenom ty nejzákladnější, které existují. Jsou tady andulky, jsou tady kanárci, jsou tady zebřičky, korely, australský zpěvavý je tady v páru. Tam, kde hnízdí, tak tam to máme trošku pokálené, no.
1: Třeba to těm dotyčným přinese štěstí.
0: Když to chytnou zrovna na hlavu nebo na límec, tak musíme doufat, že jim to přinese štěstí a hlavně jim to takhle vysvětlit.

Zámek Světla nad Sázavou můžete přes léto navštívit každý den od 10 do 17 hodin. Rádi vás provedou i majitelé Marta a Jiří Mariánovi, kteří navazují na předešlé vlastníky a také oni budují nové prostory a nechávají ve zdech zámku svůj otisk.

0: Už máte vlastní ERP? ERP nemáme, protože my nemáme ani modrou krev. My nevíme, jakou barvou bychom ho měli namalovat. Červený určitě nechcem a modrej, no, modrej by šel, jako teď mluvím šlechticky a nešlechticky. No, ale já nevím, jestli ERP je pro nás to správný. Správnější možná je mě přemýšlet o našem rodovém heslu. To, co slýcháme z modré krve, že každý ten rod měl svoje heslo, kterého se držel, který by vyjadřoval ten náš život.
1: A co by v něm bylo?
0: Teď budu mluvit samozřejmě především za moji ženu, protože ona je větší půlkou toho erbu, nebo toho sloganu. Takže určitě píle a skromnost a spravedlnost. Já nevím, jak jinak bych vyjádřil to naše úsilí. Jehož vyvrcholením je tento zámek.
1: Myslíte si, že jsou Češi milovníci historie a proto dávají žít i zámkům tak, jak žijí dnes?
2: Já jsem o tom přesvědčena.
1: Jsou nějaké tři vlastnosti, na které by Češi mohli být hrdí a za které byste je pochválila?
2: Tady bych chtěla vyzdvihnout opravdu ten vřelý vztah k historii a to bych řekla, že u většiny návštěvníků registruji. Tak to určitě je jedna věc. Druhá věc je, že samozřejmě, že hosté návštěvníci zvyšují logicky svoji náročnost a jsem ráda, že jsou nároční, jsem ráda, že se můžu s nimi o tom bavit a ráda vyslechnu i jejich negativní postřehy a pro mě to je zase někdy i pro tu každodenní zaslepenost velmi důležité, abychom věděli, co máme dělat.
1: Vy sama jste tedy milovnicí Světlé nad Sázavou?
2: Já ji miluju. Kdybych to nemiloval, tak my máme byt v Praze, kde se nám velmi dobře žije, máme ho tady pořád, ale nakonec mi

0: využíváme ten byt jenom, když musíme za návštěvu za lékařem, a když to řeknu zprůměrovaně, tak žijeme, spíme 12 dní na zámku a 2 dny v Praze. Tak ten byt je absolutně jenom sváteční výletní místo.
1: Co byste přál Čechům, naší zemi?
2: Aby byli Češi. Aby byli Češi ve svrchovaném státě Česká republika, aby aspoň většina byla hrdá na to, že jsme právě Češi, a aby si uvědomili, co tady všecko máme. Ať si projdou po Sázaví. Když projdou po Sázaví, tak zjistí, že každých 5 kilometrů narazí na zámek, hrad, na historii, která má 700 let zpátky. Ani ne 40 let budování komunismu. Všichni víme, jak dlouho to trvalo k tomu konci, který pak přišel jako šup šup a bylo všechno zbořeno a začali jsme novou éru. A nikdo nevěřil, že to takhle rychle a takhle snadno půjde. Tak já bych přál, aby ten další zlom byl ve prospěch Čechů, aby byl ve prospěch České republiky a aby to byl zlom stejně klidný a pokojný, jako byl ten v roce 1989. Ale na nějaký takový se musíme připravit.

Jen víc takových nadšenců, zachránců památek a lidí, kteří svůj um, bohatství a čas věnují celé společnosti. Ať na jejich snahy ochranitelsky dohlíží svatý Martin z Tours. Vedle hoteliérů je totiž také ochráncem hostinských, vinařů a lidí na cestách. Musíme si vážit nejen naší krajiny, staveb, ale také lidí, kteří o to vše pečují. Takové hrdiny najdete i vedle sebe. Velké díky jim posílá František Kinský.

0: 21 hodin.
1: Český rozhlas zprávy.
2: Do českých registrů možných dárců kostní dřeně se letos zapsalo téměř 10 000 lidí. Slovinský cyklista Tadej Pogačar po páté v historii vyhrál slavnou cyklistickou Tour de France. A počasí zítra proměnlivá oblačnost, místy přehánky, maxima kolem 24 stupňů a zesilující vítr. Zprávy a o Tane Hasil, pěkný večer. V celé České republice se letos zatím přihlásilo téměř 10 000 nových potenciálních dárců kostní dřeně. Vyplývá to z dat obou českých registrů. Proti rekordnímu loňskému roku, kdy se po zveřejnění příběhu vážně nemocné Madlenky přihlásilo více než 30 000 dobrovolníků, je to pokles. Přesto jsou pracovníci registrů s letošními údaji spokojení.
3: Pro nás vlastně každá ta schoda je úspěch, protože najít toho dárce mezi nepříbuznými je opravdu promile.
4: Říká vedoucí registru v pražském IKEMu Marie Kuříková. Proto je důležité, aby registry měly lidí co nejvíc. Na celém světě je jich 80 a vzájemně spolupracují.
5: Jediné, co by se nám hodilo, aby se třeba etnické menšiny více registrovaly a dalo se z nich více vybírat pro pacienty.
4: Dodává Klára Conková, mluvčí Národního registru dárců dřeně v Plzni. Lidé pracovníky obou registrů můžou přes léto potkat i na různých kulturních akcích a rovnou se k nim zapsat. Na podzim pak plánují nábory ve firmách nebo na vysokých školách. Kristýna Vašíčková, Český rozhlas.
2: Instalace opěrné stěny uzavře od zítřejšího rána až do konce letošního listopadu silnici třetí třídy mezi Lutkovicemi a Luhačovicemi Řetechovem. Práce se týkají úseku v délce 115 metrů a mají zamezit sesouvání terénu. Uvedlo to ředitelství silnic Zlínského kraje. Upřesní ředitel společnosti Bronislav Malý.
6: Stavební úpravy budou probíhat za úplné uzavírky. Objízdná trasa bude vedena po místních komunikacích a silnici přes městy z Pozlovice. Projekt si vyžádá investici v hodnotě 6,4 milionů korun.
2: Zájemci z Turnova mohou požádat město o dotaci na podporu cestovního ruchu, informovala o tom mluvčí radnice Marcela Jandová. Město podle ní rozdělí 300 000 korun. Organizace, spolky i jednotlivci se o příspěvek mohou hlásit do konce srpna.
7: Dotace je určená na podporu regionálního rozvoje v cestovním ruchu, například na projekty zaměřené na řemeslnou a zážitkovou turistiku, návštěvnické balíčky za poznáváním s tématikou řemesel a tradic nebo na propagaci. Radnice na cestovní ruch přispívá letos už podruhé. V letošním jarním kole rozdělila přes 250 tisíc. Z Turnova Johana Tománková, Český rozhlas.
1: Sport.
2: Slovinec Tadej Pogačar po páté v kariéře vyhrál slavnou cyklistickou Tour de France a zařadil se tak mezi pět vítězných rekordmanů tohoto závodu. Závěrečnou etapu s dojezdem v Paříži vyhrál Van der Poel z Nizozemska.
1: Počasí.
2: Zítra čekáme v České republice docela výraznou změnu. Proti dnešku bude proměnlivá oblačnost, hlavně zpočátku velká, místy déšť nebo přehánky, ojedinělé bouřky, později odpoledne a večer čekáme ubývání srážek i oblačnosti. Maxima zítra většinou mezi 20 a 25 stupni, na jihu Moravy až kolem 27 a vítr bude zesilovat.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Ostrava, rádio vašeho kraje. Zelená vlna.
2: Na dálnici D1 jsou komplikace na příjezdu do Prahy ve směru od Brna u Průhonic na kilometru 4,5 blokuje pravý pruh nepojízdný kamion. Projíždějte opatrně. Tolik doprava, šťastnou cestu.
1: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
2: Začíná pochoutkový rok, přejeme příjemný poslech.
1: Pochoutkový rok.
8: Rozdáváme pohodu, radost a nápady, co dobrého ochutnat nebo připravit svým blízkým na talíři. Dnes si povíme o nápojovém skle, jakou teplotu má mít podávané víno, co má ráda herečka Pavla Tomicová a nabídnu i přehlídku 170 sladkých receptů. To v naší nové kuchařce Sladké Česko, o kterou se soutěží. A důležitá věc, připomeneme si v rámci oslav 10 let našeho pořadu další vítězný recept, který s těmi dalšími 35 bude na konci letošního roku soutěžit o titul Recept desetiletí. Dnes ho znovu upeče cukrář Vojtěch Vrtiška a může udělat změny podle svého. Těší se Patrik Rozehnal.
1: Pochoutkový rok slaví 10. narozeniny.

0: Jak jsem slíbil, tak jsme právě teď doma ve studiu, v kuchyni, v obývacím pokoji, stále stejné místo, stejný bod s Vojtěchem Vrtiškou, protože v pochoutkovém roce, v tom jubilejním 10. ročníku, který je narozeninový a oslavou všech těch receptů za 9 let, tak budeme dělat zase něco tehdy z roku 2023, kdy na třetím místě se svým piškotovým zákuskem s angreštem umístil Jiří Pospíšil z Rudy nad Moravou. Tak proto jsme se tady sešli. Vojto, já jsem rád, že jsme opět u tebe v kuchyni.
1: No mě moc taky těší, že jsme se konečně zase potkali. A moc jsem zvědavý, co si dneska upečeme.
0: Já myslím, že ty to víš.
1: Já to tak trošku tuším, vzhledem k tomu, že jsem recept včera večer četl, ale co z něho vyjde, to je trošku otázka.
0: Čím to? Bude tam hodně změn?
1: Bude tam relativně dost změn. Budeme pracovat s pistáciema, s rebarborou, místo řezu to bude dort, ale ten základ necháme stejný.
0: Jsme v kuchyni, která je osvětlena mnoha světly. Dovedeš ty si už vůbec představit, že bys vařil bez toho, že bys byl takhle nasvícen?
1: Myslíš jako bez záře reflektorů?
0: Ano. Takhle někdy ještě pečeš nebo vaříš vůbec?
1: Jo, pořád. Pořád o půlnoci většinou začínám péct a většinou to už nezachraňuje ani tady záře reflektorů.
0: Proč o půlnoci?
1: On není moc jinak čas, takže doháníme to, kde se dá.
0: Když se ráno probudíš, na co myslíš jako první?
1: Že chci spinkat.
0: Dávají ti nápady na to, co bys mohl dělat, třeba i kamarádi nebo rodina? Nebo si to všechno vymýšlíš sám?
1: No, teď jsi mi dal spoustu skvělých nápadů, ty.
0: Zní to upřímně a radostně.
1: A jinak...
0: Mě posluchači.
1: Jinak já většinou tak ten nápad většinou přijde sám. Nemůžu říct, že bych úplně dostával takhle objednávky od kamarádů, co by si představovali, že mám upéct.
0: A je to tak, že chceš vymyslet nějakou šílenost nebo zkusit něco už známého, ale ty jsi to ještě pro sebe nedělal?
1: Asi oboje. Já mám rád, když si můžu vytvářet jak ty šílenosti, tak i ty klasiky, při kterých se nějakým způsobem trošku nostalgicky vrátím, ať už do dětství nebo přesně k těm starým recepturám.
0: Představ si, že tím receptem, který nás čeká dnes, se vracíme k povídání a pečení s mužem, který je o 60 let starší než ty. Dovedeš si představit, že za 60 let budeš pořád stejně nadšeně péct a cukrařit?
1: Pro mě je děsivý, že kolik mi to bude? 84. Ježíši Kriste. Já bych řekl, že doufám, že se toho nedožiju, ale to vystříhneš.
0: Plánuješ to, že by si opravdu u té cukrařiny vydržel také dlouho, že si to budeš užívat třeba ještě i v důchodu?
1: Já věřím tomu, že budu úspěšně nějakým způsobem se věnovat pečení až do své smrti, která někdy přijde.
0: Aby ses uživil. Budeš si vydělávat pečením dortů pro známé a do cukráren. Budeme ti držet palce s mladistvým elánem, se ale do toho pustíme za malou chvíli. Budeme dělat piškotový zákusek v trochu jiné podobě, než ho předtím dělal Jiří Pospíšil.
2: Užijte si s námi narozeninový pochoutkový rok. Dnes s Vojtěchem Vrtiškou.

0: Český rozhlas Ostrava. Rádio vašeho kraje.
1: Teď se pustíme konečně do práce, po tom, co jsme si s Vojtou Vrtiškou popovídali v našem narozeninovém dílu pochůdkového roku. Je to ten 10. ročník, kde předěláváme všech 630 výherních receptů z předchozích 9 let. Už jsme v roce 2023 a u třetího místa tuhle cenu si odnesl Jiří Pospíšil z Rudy nad Moravou za svůj piškotový zákusek s angreštem.
2: Já jsem téměř nesehnatelný angrešt vyměnil za méně nesehnatelnou rebarboru.
1: To je jediná změna, kterou jsi udělal v receptu?
2: Ne. Pistáciovou pastu budeme dávat do krému a do korpusu budeme dávat pistáciovou mouku. Takže budeme mít kombinaci rebarbora a pistáce.
1: Prozraďme posluchačům, co si mají připravit, aby udělali ten původní recept i podle tebe.
2: Takže na piškot budeme potřebovat 3 vejce, 3 lžíce cukru krupice, 3 lžíce hladké mouky, 2 lžíce pistáciové mouky a nějakou špetku soli. Na máslový krém budeme potřebovat 375 gramů plnotučného mléka, 60 gramů kukuřičného škrobu, 5 žloutků, 300 gramů másla, 45 gramů cukru krupice, 85 gramů pistáciové pasty. Pak 300 gramů rebarbory, vanilkový lusk, 75 gramů cukru krupice, takovou větší hrst. A na sněhový krém 90 gramů bílku a 180 gramů cukru krupice.
1: Budeš navrtávat čokoládu?
2: Ne.
1: Další změna. Tak začneme.
0: Pochoutkový rok.
2: Já začnu krémem, protože se ten základ musí vychladit. Vy když děláte žloutkový krém, tak můžete buď zahřát mléko spolu s cukrem, bokem si rozmíchat žloutky spolu se škrobem a pak částí toho mléka si přelejete ty žloutky. My to uděláme tak, že si všechno hodíme do jednoho hrnce, provaříme, protože máme malou gramáž, tam to úplně v pohodě jde. Opravdu za stálého míchání přivést k varu a vařit ještě ideálně 2-3 minuty, aby nebyl cítit škrob. To je strašně důležitý. Ještě 2 minuty povaříme a pak si tam hopneme tu pastu, promícháme, vylejeme si to na nějakou podložku do plochy, zachladíme.
1: Ten studený pistáciový krém dáme do mísy od robota. To znamená, teď tam dáme rovnou i to máslo.
2: Redukoval jsem ještě o 100 gramů, i tak je ho relativně dost.
1: To dáš do robota, klasicky prostě metla balónová a... Vyšleháme to?
2: Je to tak, budu šlehat.
1: A mezi tím si připravíme náplň z rebarbory. Tu nakrájíme na drobné kousky, nasypeme do pekáčku, zasypeme cukrem, přidáme vanilkový lusk a pečeme při takových 160 stupních 20-30 minut do měka. Teď asi něco, na co to usadíme, ne?
2: Přesně tak. Uděláme si korpus. Ten bude strašně jednoduchý. Bude to vlastně základní piškot, kdy si vyšleháme bílky spolu s cukrem.
1: Do jaké konzistence se to šlehá?
2: Chceme měkkou špičku, takže bílky budou držet. Když si vytáhneme metlu, tak nám ten ocásek, co nám zůstane vlastně viset, když tu metlu narovnáme, udělá takové jako očko. Rychle tam vyšleháme žloutky.
1: Ty žloutky s tím sněhem stačí promíchat jenom prostě pár tahy už v ruce.
2: Nechceme šlehat ty žloutky společně s tím sněhem už. Mohli bychom si pak dalším šleháním ten sníh schodit. Takže je dobrý tam hodit ty žloutky i rychle to promíchat, než napočítáte do 3 a máme hotovo. Teď přidávám hladkou mouku, pistáciovou mouku nebo mleté pistáce nebo mleté jakékoliv ořechy a trošku soli.
1: A zase jenom promíchat metlou v ruce.
2: Přesně tak.
1: A teď to půjde na co? Na plech s pečícím papírem?
2: Vezmu si plech, na něj si dám pečící papír, udělám si nějaké kolo okolo třeba 23 cm, protože budeme vykrajovat z něho kruh, který nám bude dělat základ toho našeho dortu. Jo, není potřeba ničím vymazávat, opravdu to jenom rozetřeme na pečící papír. Pan posluchač to tam pek na nějakých 165 stupňů, my si to dáme na nějakých 180. Když to dáte na 200, taky se nic nestane.
1: Ten náš piškot pistáciový, jak poznáme, že je upečený, kdy ho vytahujeme vlastně z té trouby?
2: Chceme, aby byl ten piškot hezky růžový, píchneme si špejlí, když máme suchou špejli, máme upečeno.
1: Teď co?
2: Teď si ho stáhnu z pečícího papíru a vykrojím si kolečko o velikosti rávku na můj dort. Vezmu kulatou formu, vykrojím si kolo. Teď si vezmu nějaký podnos, na kterým budu servírovat ten dort, využiju ten náš ráfek, ten si vyložím acetátovou folií.
1: Čím?
2: No, acetátová folie je folie, která se používá na vyložení vlastně forem na dorty, aby se vám pak dobře vyndal ten dort z té formy.
1: To jsou takové ty folie, co v cukrárně občas mají na těch výkrojcích dortu a zapomenou to sundat, když to servírujou?
2: Jo, to je přesně ono. A nebo když si dojdete do papírnictví a sahnete si na takový ty levný obaly na sešity, tak je to stejný materiál. Ale klidně si můžete utrhnout...
1: Tak to už všichni střihat obaly na sešity.
2: Klidně si můžete ustřihnout pruh pečícího papíru. Ten efekt bude stejný.
1: Tím vyložíme tedy stěny toho rávku dortového?
2: Přesně tak, aby jsme se nepřilepili s krémem. A posadíme si tam náš piškot.
1: Ten krém naneseš na ten piškot pomocí cukrářského sáčku, jenom prostě to vytlačíš?
2: Klidně to můžete rozetřít pomocí paletky, lžíce, čehokoliv.
1: Na to naneseš tu rebarboru nějak?
2: Když se to roztáhnu trošku do krajů té formy, potřebuju relativně rovný vršek. Mám tady vychladlou rebarboru, ona nám pustí i trochu šťávy, tak ji tam celou takhle mrsknu, můžu tam dát i mezi to čerstvé jahody, záleží čistě jenom na mě.
1: Když vás mrsknu, znamená opatrně položíme, jo?
2: Opatrně mrsknu. Máme naplněno, dáme do ledničky zachladit, ideálně přes noc a myslím si, že nám bude stačit i taková hoďka dvě. A na to pak pohačáme sněhovou čepici.
1: Na plotnu rendlík, do rendlíku pak ještě takový kotlík, v tom je voda v rendlíku?
2: Děláme si vodní lázeň. Dáme si tam bílky a cukr, zahřejeme to na nějakých 63-65 stupňů Celsia. Buď si to změříte teploměrem, anebo když nemáte teploměr, tak si sáhnete do té směsi a jakmile necítíte mezi prstama zrnka cukru, tak máte zahřáto a pak to dáme do robota, vyšleháme. Máme zachlazený tady náš základ s piškotem, krémem, rebarborou. Máme i vyšlehaný sníh, tak ten si navršíme nahoru a oflambujeme ho pomocí pistole.
1: Já se omlouvám za ten výraz, jo, ale pan Pospíšil bude čumět. Opravdu královský pohled na tenhle klenot, který by měl být schován někde v trezoru, ale tam by asi nevydržel.
2: Je to tak. Já jsem na výsost spokojen.
1: Ten piškot je tam jenom jako pro formu někde si dole.
2: Aby to šlo odlepit.
1: Ten pistácový krém je tak... Mazlavý pohladí a je to máslo s pistácií na půl a pak tam vystřelí okyselí to ta rebarbora krásně upečená předem v té troubě, že skoro tu sněhovou čepici, která je taky taková jako pěnování, nevnímám, jak je lehká.
2: Takový marshmallow vlastně.
1: Krásný, výborný a hodně vysoký, teda oproti tomu, co měl pan Pospíšil tehdy.
2: Opravdu?
1: No tak on to měl na plech z toho množství. Pane Pospíšile, můžete se inspirovat, zkuste to udělat jako Vojta Vrtiška i vy ostatní. Všechno to najdete, oba ty recepty i ve srovnání vedle sebe na webu pochoutkovirok.cz. Krásná práce. Chceš panu Pospíšilovi něco vzkázat?
2: Já bych mu chtěl moc poděkovat za tenhle ten recept, protože to pro mě byla obrovská inspirace. Zase jsem si mohl sáhnout na něco trošku jiného, než dělám.
1: Moc děkujeme všem, co nám fandíte, co nás posloucháte. Vy, co jste vyhráli, ještě se na vás nedostalo, tak postupně odvysíláme všech těch 36 receptů. Příště se z tohoto třetího místa roku 2023 dostaneme ke druhému místu, které získala za záhorácký závitek s chlupatými knedlíky Jana Černá. Její recept bude příště dělat Jaroslav Sapík. Už teď se na to těší Patrik Rozehnal a na Vojtu zase někdy příště. Ať se daří, Vojto.
2: Děkuju, taky bych se těšil na záhorácký závitek.
1: Poslechni si.
0: Pochoutkový rok slaví 10. narozeniny. Dnes s Vojtěchem Vrtiškou.

0: Stále je s vámi pochoutkový rok. Je to už 10. ročník téhle kulinární rozhlasové soutěže. A jsem rád, že nám fandíte dál. Mluvit teď budeme o obalovém skle. Pomalu se vrací tam, kde kdysi bývalo, než ho začaly nahrazovat lahve z plastu. Výroba skleněných obalů v Evropě opět roste. O nápojích ve skle natáčela naše kolegyně z pochoutkového roku Jolena Nováková.
1: Jaké nápoje ve skle kupujete vy? Zeptala jsem se kolegů.
2: Ve skle pivo, víno, minerálky, mléko, pokud je.
3: Jo, pivo, ano. Víno.
4: Víno.
5: Pivo, vodku.
1: Ano, lihoviny a destiláty kupujeme téměř vždy ve skle. Sklo je bez chuti a bez zápachu a nemění chuť nápojů. Ve skleněné lahvi se snoubí funkčnost a estetika. Ve spolupráci s výrobci nápojů je navrhují slavní designéři nebo klidně čerství absolventi sklářských škol. Sklo je 100% recyklovatelné a může být recyklováno opakovaně. Odevzdáváme ho do bílých nebo zelených kontejnerů. S vratnými lahvemi pravidelně chodíme k lahvomatům. Jak fungují? To v jedné z pražských prodejen ukazuje Jiří Mareček, tiskový mluvčí prodejen Albert.
6: V tom automatu je čidlo nebo inspektor, který rozezná, o jakou lahev jde a jaká je za ní poskytovaná záloha. Ty lahve na posuvníkovém páse přijedou tady do zázemí a tady už je to manuální práce. Tady už kolegové musí vytřídit lahve a rozpoznat jednotlivé značky a dát je do správných přepravek, tak aby do pivovaru, protože převážně tady máme pivní lahve, tak aby do pivovaru přišly ty správné lahve. Čím více druhů lahví, tím více práce s tříděním a větší náklady na logistiku, ale jak se jednotlivé pivovary chtějí marketingově odlišit a nabídnout zákazníkovi unikátnější zážitek a být viditelnější na prodejním regále, tak zavádí vlastní druhy lahví. Takže v tuto chvíli máme přibližně 20 druhů pivních lahví.
1: Pivní lahev obíhá asi 8 až 12krát, dříve to bylo asi 20krát. Pivovary chtějí, aby jejich mok byl v pěkných lahvích. Jakmile se na takové lahvi objeví ošoupaný proužek, vyřadí se, koupí se nová, stará lahev se rozstaví a použije na výrobu lahví nových. Vrací se také lahve od nealko nápojů, ale těch je jen nepatrné množství, používají se spíš v restauracích a hotelech.
6: V našich obchodech přijmeme každý týden přibližně 3 miliony pivních lahví, které nám lidi vrací, pivaři nám je vrací, aby se mohli znovu naplnit v pivovarech a znovu vrátit na regály našich obchodů.
1: A je tu otázka, zelená nebo hnědá pivní lahev?
6: Ale víme, že dřív za minulého režimu všichni vybírali zelené lahve, protože těch bylo méně a když někdo ulovil zelenou lahev, ještě se podíval, jestli tam není ten zákal u toho piva. A dneska z marketingových důvodů výrobci volí různé barvy, tedy různé zelené anebo hnědé a pravděpodobně ta hnědá, protože je tmavší a lépe chrání pivo před světlem. Nicméně některé ikonické značky jsou v zelených lahvích a proto další pivovary se k tomu chtějí také přiblížit.
1: Navíc pivo je rychloobrátkové zboží, zvlášť u nás v České republice.
0: Nápojové sklo najdete i ve fotografiích a v článku spolu s tímto příspěvkem, který jste slyšeli, na webu pochoutkovýrok.cz. A naším hostem u mikrofonu v pořadu bude už za chvíli herečka Pavla Tomicová. Zpovídat ji budu společně s Naďou Konvalinkovou.
7: Pochoutkový rok. Kulinární magazín pro všechny milovníky dobrého jídla. Slaví 10. narozeniny.

0: připraveni, zapnuté mikrofony, jsme tu teď tři. Patrik Rozehnal,
1: Naďa Konvalinková a Pavla Tomicová.
0: Herečka, náš host, dobrý den.
2: Dobrý den.
0: Na co míváte neodolatelnou a nezřízenou chuť?
2: No to je právě jak kdy, já mám pocit, že celý život mám těhotenský chutě, protože občas dostaneš chuť, tak neodolatelnou. Jo. Ale co miluju fakt hodně, to je strašně moc, rybí potvory, je teda pravda, že jednou se mi stalo a to jsem fakt jako nemohla překonat tu neodolatelnou touhu, která se kryla s tím neodolatelným odporem. Já jsem zatím v jedné francouzské restauraci. Měla jsem ten den narozeniny a přítel mi objednal jakože nějakou specialitu toho podniku, ale oba dva se neuměli francouzsky, v té restauraci odmítali mluvit anglicky a on ten pán několikrát se jim jako ujišťoval, jestli opravdu jako to chceme. A já jsem řekla teda, že jo, že tu specialitu si dám a tam vám přinesli takové jako, jak bývají na Vánoce, takový ty trojpatrový talíře, jo, jako ten nacukrový. Tak tyhle ten trojpatrový jako velký talíř byl plný mořských potvor, ale to všechno chodilo. Po tom talíři. Tak to ty lidi, který jsem pozorovala, potom to tam někdo, ty to vraceli tak na ten talíř a jeli. A to jsem fakt nedala.
0: To utíkalo z talíře.
2: No mě to trošku jídlo utíkalo.
3: A čili to se jí zasirova? Jako
2: opravdu to byly takový různé, tak ne, že by to úplně chodilo, ale opravdu to tak různě se přelejvalo tohle. Já třeba miluji ústřice, které jsou vlastně taky, že to člověk jako těsně předtím, než to zakápne tím citronem, tak to vlastně jako žije. Trošku, tak to žije, no. Pak to jako to takhle se zabije, takže si tu mrtvolku, ale to mám ráda. Ale tohle to opravdu žilo hodně.
0: Jste někdy běžela z kuchyně do lékárničky?
2: Ne, to je úplně, jako že by mi bylo z toho špatně. To úplně ne, já mám hodně dobrý a zdravý jídlo.
0: Třeba úraz nějaký.
2: Tak úplně ne, ale jako samozřejmě asi každá hospodinka se spálí. Řízne, já si teda tam tolik neřežu, já se pálím teda, protože já to dělám tak hekticky, všechno vždycky tak...
0: V tom jste společné s Naďou.
2: To já si umím představit, že ano, jako jsme ty krevní skupiny.
0: Ona zapalí šaty uvaření.
2: No to právě, že já jsem taková trošičku hyper, jak to ta natura vnitřní, to má asi Naděnka taky. Já ty si vzpomínám, že jeden můj kamarád říká, že jsem taková maniodepresivní s tím, že se deprese zatím nedostavila. Uvaření ještě vám ráda, protože já teda mám ten problém, já jsem se právě bála, abych tady nemusela vařit, protože to já vždycky, když mě zvu do nějakého pořadu uvaření, tak říkám, proboha, ale já buď to vám budu povídat, anebo budu vařit, protože já fakt v tomhle jsem chlap, já neumím dělat ty dvě věci najednou, jo. Úplně zásadně, protože když jako si povídám, a jedna moje kamarádka, její manžel, ještě do nedávna byl šéf kuchařem v takový vyhlášený hospůdce v Hradci, výborný kuchař, a jeho žena, je moje kamarádka, přišla ke mně na návštěvu a říkala mi, děti, jako vař si, budeme si povídat, děti si klidně dělej. A já říkám, no to nemůžu, víš, to by si jdi vedle, číst časopis, nebo on říkal, tak půjdu vedle, když jsem u tebe na návštěvě, jako. A říkám, já fakt nemůžu, já to všechno připálím a tak. A ona mi tak chvilku pozorovala a pak říká, člověče, ale ty vaříš jak šéf, kuchař. A já jsem říkal, děti si to ani ještě nebo chutnala. A ona říká, ne, jako to nevím, jestli to máš dobrý, ale že je kolem tebe takový bordel.
0: Tak děkujeme, pro dnešek se loučíme s herečkou a Pavlou Tomicovou.
2: Zdravím, nashledanou.
4: Český rozhlas Ostrava. Rádio vašeho kraje.

0: Je tu léto a určitě každý z vás si rád dopřeje třeba i dobré víno. Ať už bude červené, bílé, růžové, šumivé, jakékoliv, je důležité, aby mělo správnou teplotu. A na to se chci dnes ptát v radě z etikety odborníka na bonton Ladislava Špačka.
1: Víno je kultovní nápoj. Víno v podstatě už známe ze starověku Sumeru. Pivaři se přejou z vinaři, který nápoj je starší. A proto si víno také zaslouží důstojného zacházení. Měli bychom dbát o čistotu skla, měli bychom dbát o kultivované servírování vína a samozřejmě také o jeho předepsané temperování. Červená vína jsou nejteplejší, to znamená mezi 15 až 19 stupni. Ono se někdy říká pokojová teplota, ovšem máme-li v pokoji 23, tak to neznamená, že to víno bude mít také 23, ne. Bílá vína jsou chladnější, to znamená třeba mezi 8 a 12 stupni. A sekty a šampaňské, ty mají kolem 6 stupňů a vlastně podle toho se také řídíme při držení sklenice. Červená vína můžeme držet vysoko, protože vyzařování teploty lidské ruky jim tolik nevadí, kdežto bílá vína musíme držet minimálně uprostřed a sekty a šampaňské, ty nesmějí o teplotě lidské ruky vědět vůbec nic a proto ty vysoké číše s dlouhou stopkou držíme úplně dole u té kolaté podstavy, jak říkají skláři. U toho dýnka. To vám radí Ladislav Špaček.
2: Pochoutkový rok. Kulinární magazín pro všechny milovníky dobrého jídla. Slaví 10. narozeniny.

0: pohromadě. S fotografiemi, s přesným postupem, ať si to prostě doma můžete v klidu zkusit. Takovouhle kuchařku, nazvanou Sladké Česko, se 170 soutěžními i porodcovskými recepty najdete na stránce www.pochoutkovirok.cz, kde si ji můžete objednat, anebo můžete využít telefonu, ale pozor, jen ve všední dny a v pracovní době. Dopředu si ho ale napište. To objednávkové číslo je 724 819 319. Kuchařku Sladké Česko vydal Radioservis, vydavatelství Českého rozhlasu. A ještě jednou opakuji, objednávkové číslo do e-shopu 724 819 319. O tyhle kuchařky i soutěžíme. Minulý týden jsem se vás ptal, jaké kysané zelí zvolila Naďa Konvalinková do náplně houbových kroket. Udělala to s červeným zelím. A věděli to. Daniela Torandová z Mikulova, Eva Pavlovicová z Brocna a Monika Fojtů z Horní Litče. Tihle tři jsou teď od této chvíle čerstvými majiteli i podepsané kuchařky Sladké Česko. Pošleme ji poštou, ať vám udělá radost. A mám už přichystané další tři kuchařky do dalšího kola soutěže. Pozor, soutěžní otázka zní, jaké ovoce bylo v původním receptu na piškotový zákusek od Jiřího Pospíšila, který jsme dnes dělali. Za A angrešt, anebo za B banány. Jaké ovoce bylo v původním receptu na piškotový zákusek od Jiřího Pospíšila? Pokud si myslíte, že to byl angrešt, pošlete SMS-ku pochoutky mezera A, mezera, jméno, příjmení, adresa a to všechno na číslo 90 01 04. Pokud si myslíte, že původně byl v receptu na piškotový zákusek banán, napište pochoutky mezera B, mezera vaše jméno, příjmení, adresa a pošlete to na stejné číslo 90 01 04. Psát můžete až do půlnoci z úterý na středu. Otázku si spolu s pravidly připomenete na webu pochoutkovirok.cz a výsledky tohoto kola, tedy kdo vyhrál, se dozvíte za týden.
1: Pochoutkový rok slaví 10. narozeniny.
0: A dopředu bych vám chtěl také připomenout, že byste si pomalu měli plánovat čas na 29. srpna, což je sobota, kdy společně oslavíme krásné pochoutkové 10. narozeniny v Kostelci nad Orlicí na food pikniku mezi 11. a 17. hodinou. S bohatým programem, s řadou osobností, s ochutnávkou a prezentací nové kuchařky. Ale o všem se ještě zavčasu dozvíte. Zatím se mějte krásně a žijte prázdninově, letně a s chutí.

0: Osobnosti Česka. Představujeme vám významné a inspirativní osobnosti, které ve svém životě něco dokázaly. Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. Každé pondělí po 13. hodině v našem vysílání.
1: Tentokrát bude mým hostem autor, psycholog a diplomat Michal Žantovský.
0: Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. V pondělí po 13. hodině v našem vysílání. Český rozhlas zprávy.
2: Povodí Moravy odmítá vypuštění části novomlýnských nádrží. V Lounech zítra ráno začnou opravy ve Vladimirské ulici. Fotbalisté Hradce Králové na úvod nového ročníku první ligy vyhráli. A počasí zítra čekáme proměnlivou oblačnost, místy přehánky, maxima kolem 24 stupňů a zesilující vítr. Zprávy s Otou Nehasilem, dobrý večer. Vypuštění dolní novomlýnské nádrže by podle informací Povodí Moravy nevyřešilo situaci se špatnou kvalitou vody, kvůli které hynou ryby. Zrušení dolní nádrže navrhují někteří ekologové. Podle nich by to pomohlo zmírnit problémy se synicemi, které způsobují úhyny živočichů. Státní podnik ale namítá, že je nutné zvážit i další funkce vodního díla, například ochranu před velkou vodou.
3: Ta protipovodňová ochrana není jenom otázka Břeclaví, ale my tady máme i mezivládní smlouvy se Slovenskem, s Rakouskem, kde jejich stavby počítali tady s nějakým transformačním účinkem.
4: Zdůvodňuje ředitel pro správu Povodí Moravy Antonín Tuma. Vypuštění části dolní nádrže navrhla skupina ekologů v čele s Krištofem Chytrým z Vídeňské univerzity.
5: Když by se ta plocha zmenšila o tu dolní nádrž, což je tak největší, tak by se i celý tento problém výrazně umenšil.
4: Před povodněmi by podle Chytrého mohl místo nádrže chránit třeba suchý poldr. O různých variantách chtějí ekologové diskutovat, vypuštění ale podle Povodí v úvahu nepřichází. Šimon Franz, Český rozhlas.
2: Rada Zlínského kraje rozhodla o rekonstrukci onkologického pracoviště v areálu Vsetínské nemocnice za více než 30 milionů korun. Modernizace má přinést kvalitnější zázemí a zároveň se rozšíří kapacita chemoterapeutického stacionáře. Pracoviště bude provozovat komplexní onkologické centrum krajské nemocnice Tomáše Bati ve Zlíně, říká mluvčí hejtmanství Soňa Ličková.
6: Zlínský kraj nyní chystá výběrové řízení na zpracovatele projektové dokumentace za přibližně 3 miliony korun. Stavět by se mohlo začít na jaře a onkologické pracoviště za téměř 32 milionů korun by mělo být hotové v létě roku 2028.
2: V Lounech zítra ráno začnou opravy zhruba půlkilometrového úseku Vladimirské ulice. Řidiči projedou pouze jedním směrem, v opačném budou muset využít objížďku. Po dokončení Vladimirské ulice se firma přesune do ulice pod nemocnicí. Celková hodnota obou zakázek je téměř 12 milionů korun.
7: Objízdná trasa pro řidiče z opačného směru povede přes Osvoboditelů, Hrnčířskou, Josefa Fouska, na Foukalce a Rakovnickou. Přístup k okolním domům má po celou dobu zůstat zachovaný. Obě ulice mají být hotové do konce listopadu. Zloun, Kateřina Kučerová, Český rozhlas. Sport.
2: Fotbalisté Hradce Králové vstoupili do nového ročníku nejvyšší domácí soutěže vítězně, když doma porazili Pardubice 2-1. V dalších dnešních zápasech pražská Slavia porazila Slovácko Vysoko 5-1, Jablonec Olomouc 2-1.
0: Počasí.
2: Zítra čekáme proměnlivou, hlavně z počátku dne velkou oblačnost, k tomu místy déšť nebo přehánky, ojediněle i bouřka. Později odpoledne a večer budou srážky i oblačnost ubývat. Maxima zítra většinou mezi 20 a 25 stupni. Na jihu Moravy až kolem 28 a vítr bude v průběhu dne zesilovat.
0: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Ostrava, rádio vašeho kraje. Zelená vlna.
2: Na hlavním tahu číslo 7 Praha Chomutov kousek za Slaným u Lotouše řeší nehodu. Srazila se tam dvě osobní vozidla, projedete Kyvadlově, zdržení směrem na Chomutov je další zhruba na 15 minut. Tolik doprava, šťastnou cestu.
0: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553.
2: Právě začínají hvězdné návraty. Dobrý večer a příjemný poslech.
0: Hvězdné návraty.
8: Humor dělá s těžkými chvílemi to samé, co horolezci se skálou. Nezmizí, ale najde způsob, jak ji překonat. Své by o tom věděla i dnešní hvězda tohoto pořadu, o které vám budu vyprávět a jejíž hlas uslyšíte. Jsem Patrik Rozehnal, moderátor Českého rozhlasu.
9: Sotva jste přišel, hned jste na mě vychrlil dokonce i jméno a úřady.
8: Je to slušnost, ale jsem tu proto, abych posluchačům nabídl hodinu vzpomínek.
9: Mluví se o vás po celé Praze.
8: Už tušíte, kdo znovu vykročí na ta divadelní prkna před kameru a postaví se před mikrofon?
9: Nevím, kdo by měl přijít.
8: Vybral jsem pro vás rodačku z Moravy.
9: Proč mě?
8: Protože jste byla vtipná, citlivá, uměla pracovat se slovy vyřčenými nahlas i tiše a vždy hrát opravdově.
9: Tak pokračujte.
8: Čím třeba?
9: Nazývání věcí pravými jmény.
8: Dobrá. Bavit nás dnes bude Hana Maciuchová. A neskákejte mi pořád do řeči, já to tady vedu.
9: Ach, promiňte, já jsem zapomněla.
8: Vybral jsem spoustu ukázek z filmů, divadla, rozhlasu i televize.
9: A to vás baví?
8: Baví a posluchače taky.
9: Řekla bych, že to musí být nuda.
8: Myslím, že vás přesvědčíme o opaku.
9: No dobře.
0: Hvězdné návraty. Příběhy českých herců a

0: Hvězdné návraty. Příběhy českých herců a komiků.
1: Hana Maciuchová se narodila ve Šternberku u Olomouce, tedy 18 kilometrů od této moravské metropole. Odtamtud měla také své první dětské vzpomínky. Když jí byly 3 roky, vnímala prý už rozsvícený vánoční stromeček, u kterého maminka s tatínkem a babičkou Františkou zpívali koledy. Vzpomínala často i na školku, kam vodila svého o 2 roky mladšího bratra Míšu. Od Mikuláše tam dostala i perličkovou taštičku. Vším, co život nabízel malým dětem, procházela právě tam. A poprvé tam taky hrála divadlo. Jak později zavzpomínala i na vlnách Českého rozhlasu.
2: Tak má první kreace byla Muchomurka a trpaslík v představení, které se cvičila paní učitelka v mateřské školce. Bylo to představení Sněhurka a 7 trpaslíků a já jsem zpočátku měla být Sněhurkou. Ale vůbec jsem to nedokázala strávit, protože Sněhurka přece potom leží ve skleněné rakvi.
3: Má jablko v sobě.
2: Dokonce přijde princ, který líbá. No tam může mít spoudný jablka, ještě i jiná. Od zlé královny samozřejmě. No ale tím pádem já jsem se tak vymlouvala a tak jsem si zoufala, že tady paní učitelka se nade mnou smilovala a dala mi toho trpaslíka. A to já jsem měla hrozně ráda.
3: Takže to byla taková první jakoby dětská role.
2: Ano.
3: No ale potom jistě byla role, která už byla zase jako František hrál Kašpárka, vy trpaslíka.
2: Tak to... Tak... Já asi ve 12 letech jsem dostala příležitost hrát družičku v Jiráskově Lucerně.
3: V Lucerně družičku?
4: Jo.
3: Je, škoda, že jsem nehrál mlináře.
2: Je, no vidíte, to hrál můj tatínek.
3: Tatínek hrál mlináře.
2: Můj tatínek hrál mlináře a maminka hrála Kláskovou.
3: Ano.
2: A dodneska si vzpomínám na to zoufalý napětí před premiérou, protože jsem si uvědomila, že to budeme hrát před lidma.
3: Ano.
2: Do té doby jsem byla prostě absolutně svobodná. Na těch zkouškách
3: ano,
2: jsem
3: ještě,
2: vůbec
3: ano.
2: Jako bez zábran, jako každý, kdo dělá ano. Věc, které neví hlavu patu. Takže to bylo nevídaný. Všichni měli hroznou trému. Měnili se mi před očima, samozřejmě brali si kostýmy, líčili se, takže já jsem si taky vzala kostým, nalíčila jsem se tvářičky, rtěnkou jsem si udělala velikánskou pusu, dostala jsem obrovskou kytku. Čekala jsem na svůj výstup a ten přišel a já jsem vešla na jeviště, tedy prkna znamenající svět a najednou jsem vám takhle tím periferním viděním viděla tu obrovskou tmavou jámu, ty tušené hlavy těch diváků. Ve mně by se krve nedořezal. Naštěstí ta družička, prostě samozřejmě má uvítací projev ke kněžně, ten zapomene, kytku taky strčí jako někomu jinému. A já jsem tím pádem ten výstup nehrála. Já jsem ho odžila. To byl takový stres a taková úzkost, prostě ty lidi, teď to všechno kolem, jak to bylo zvláštní, krásný. No byla jsem ale hrozně ráda, že jsem velmi rychle vypadla.
3: Já jsem hrál taky v Lucerně, pokud jde o ten předčasný odchod z jeviště, tak já jsem někdy hrál za Františka Filipovského, pana France v Lucerně a vrchního hrál Marvan.
4: Marvan.
3: A jak přichází Franc a říká, pane vrchní, poručil jsem otrubu zavřít. Ale jak na něj mušketýr sák, začali rychtáři reptat, hrozit, bouřit se. A já jsem inšpicientovi Roubalovi řekl, dávajte pozor, já tam budu mít schválně brept. A hlásím to předem, vy to víte, mě to dosvědčíte. A Marvanovi jsem řekl, poručil jsem otrubu zavřít. Ale jak na něj mušketýr sák, začali reptáři rychtat, hrozit, bouřit se. A on ještě měl mluvit něco a on už mlčel, tak mě vzal za límec, za kostým a vedl mě ven z jeviště a do ucha mi říkal, zvíře, dobytku, zlosti, ne ničemu. Nemohl smíky promluvit.
1: Rodiče Hany Maciuchové byli vášniví divadelníci a ukazovali jí divadelní prostředí zblízka. Od malička taky ráda tancovala, zpívala a recitovala ve škole. Studium herectví pro ní tedy bylo logickým východiskem. Během pobytu na gymnáziu se nicméně vážně zabývala i myšlenkou věnovat se medicíně nebo studiu angličtiny. Nechtělo se jí odjet do vzdálené Prahy a výrazně se odloučit od rodiny. Nakonec se ale přeci jen rozhodla pro damu. A tu svou něžnou dětskou duši si uchovávala celý život. Proto hrála i v mnoha úspěšných, anebo i malých, kratičkých pohádkách. Na televizní obrazovce i ve filmu. Zahrála si i šišlající větřík, a to v pohádce Vladimíra Karlíka Foukaliště. Jan Hartl tu hraje komenického mistra a s citovými problémy pomáhá právě Hana Maciuchová jako ta kouzelná bytost Něžný vánek.
3: Konečně, čekám tu na tebe celou věčnost.
2: Vzdycháš jako meluzína. Co je s tebou?
3: Ale mám hlavu plnou těžkých myšlenek a potřebuju trošku povzbuzení.
2: Ty se nošíš jen samé těžkosti. Pořád šemračí ta tvá bílá šlečna?
3: Něco horšího. Zlobí se na mě, nechce mě vidět. Jsem pro ně moc černý. Navenek, ale i uvnitř.
2: Tak ji pušť z hlavy. Co tě má co trápit? Na světě je hezkých dívek habaděj. Pojď, pomůžu ti vybrat. Nechceš?
3: Ale no nechci. Já mám rád Blanku. To je to.
2: Šední. Šidíš oštatní krášu, když se upínáš jen k jedné. Lepší je tak z kvítku na kvítek, tak jako my šepotavé vánky. Když umíš vymetat komíny, tak si ji zkouš vymést i ze srdce.
3: Já si ji nechci vymést. Já chci, aby tam zůstala navždycky. Chci, aby byla mou paní. Abych si s ní mohl vyprávět o komínech, o radostech, o hloupostech. Já ji chci chránit a chci za ní dát život. No.
2: A ona to ví?
3: Ale neví. To je právě to. Kdybych jí to mohl nějak dokázat nebo aspoň vysvětlit, možná by pak poznala, že se hněvá nespravedlivě, co já vím.
2: Já se snad toho dobrého konce nedočkám.
1: Když jsme v tom dětském věku, zůstaňme ještě u pohádek i těch rozhlasových, které byly natočeny i na dlouho hrající desku. Společně třeba s takovými esy, jako byl Josef Kemr, Jaroslav Kepka, František Filipovský, Nelly Gajerová, natočila i pohádku o hloupém Honzovi. I já jsem si ji pouštěla tehdy z černé desky.
4: Tak co bude s tou polívkou? Chci polívku.
5: Já jsem polívka.
4: To máš ale divné jméno, ale já se na ně neptám. Chci, abys mi přinesl polívku.
5: Víte, milo slečno, že se mi docela líbíte.
4: Říkám, že chci.
5: A že kdybyste chtěla...
4: Neslyšíš, co říkám, že chci?
5: A že kdybyste chtěla, že bych si vás docela vzal za ženu.
4: Co si to dovoluješ?
5: Co vy na to?
4: Já chci polívku!
1: A když jsme u toho rozhlasu, jaký vztah k němu měla Hana Maciuchová?
6: Jsem vděčná rozhlasu za mnoho krásné práce a také je to, myslím, poslední médium, kdy my herci si můžeme užívat jako absolutního soustředění. A my jsme jenom s textem, autorem, který je nám svěřen před mikrofonem, kterému můžeme říct úplně ty nejintimnější věci.

0: Český rozhlas Ostrava. Rádio vašeho kraje.
1: Svůj herecký talent a pobavit diváky a posluchače nám dnes předvádí Hana Macuchová.
0: Hvězdné návraty. Příběhy českých herců a komiků.
1: První filmová role ji potkala už ve snímku Organ v roce 1964, ale obecně můžeme říct, že film ji dokázal nabídnout jen naprosté minimum příležitostí, které většinou ani nebyly úměrné jejímu talentu. Za zmínku stojí třeba životopisné drama Člověk proti zkáze, kde si zahrála hlavní ženskou postavu, tedy manželku Karla Čapka, Olgu Scheimpflugovou. Kariéru a popularitu Hany Macuchové vytvářel ale televize, kde se poprvé objevila v televizním přepisu klasické hororové látky nazvané Hrabě Drákula. A taky často režiséři využívali jejího mladistvého vzhledu, to i v divadle.
2: Protože mi bylo 30 a hrála jsem 14-letou Mášu ve Valentinovi a Valentině, ale já si myslím, že tady tyhle ty role se hrají dobře a že jsou to v podstatě bonbonky. Protože nemáme takovou tu zodpovědnost za výpověď generace, ano, a můžeme to hrát tak jako s větší fantazií a tak jako s nostalgickýma vzpomínkama.
3: No mohu vás ujistit, vy si říkáte, bylo mě 30, mě dost trošku šokujete, ale kdybyste dneska hrála 14 letou, tak já tam přijdu s nadšením to s ním.
4: Já tak
3: polknu a budu vám aplaudovat.
2: Ano,
3: bombonek, rozbalím ten bombonek rád.
1: To byla ukázka z pořadu Než se zvedne opona v režii Ivo Paukrta. Ve 30 stvárnila Hana Macuchová i mladičkou, řekněme 18-letou dívenku i ve slavném seriálu Chalupáři v režii Františka Filipa. Jak na tohle natáčení vzpomíná?
5: No tak musím přiznat, že jsem, myslím, tak jako typem pana režiséra Filipa nebyla. Nejsem si jistá. Taky tenkrát vlastně to, když někdo, nějaký režisér obsadil jako někoho do své buď televizní inscenace nebo seriálu, tak vlastně vám to telefonicky zprostředkovala paní Dáša Dejlová. Ale co se týče Chalupářů, tak já si myslím, že jsem byla typem Jiřího Sováka. Protože my jsme předtím v Československé televizi točili takovou televizní inscenaci, která se jmenovala Z matky budoucí matky, a pan Sovák byl mým úžasným roztržitým tatínkem, pan Bohušek Záhorský dědečkem, takže jsme byli vydařená taková parťácká rodina. Takže myslím si, že odtamtud asi tak jako fungovalo takové napojení.
1: Co by mladá kadeřnice Vlastička se zapletla i s Jiřím Šmicrem. A rozhodli se, že se vezmou. Jenže kdy to oznámit rodičům? Co třeba využít promoci a setkání ve vinárně?
6: Pořádný bublinky, pane Vrchní, třeba Šato Radině.
7: Prosím, službám, pane doktore,
6: službám. Pane Vrchní, to jste nechodní adrese, to ne, já to tady syn právě promoval.
7: Gratuluji vám, pane doktore, ze srdce vám gratuluji.
6: Ježíš, to je chování, co? Neumí pogratulovat, doktore.
8: Tati, prosím tě, proč to říkáš, když to není pravda?
6: Prosím. Zubok, nejsi promovaný.
8: No jo, ale učitel.
6: No tě to je. No, a tomu přece nezáleží, ne? Vypadáš na doktora, no. A nehrb se, co tě doktor. No.
9: Už víš, kde budeš učit?
6: Prosím tě.
8: No tak, dostali jsme seznam volných míst. Podle krajů.
6: Čas. A je, tak to zahoď. To zahoď, to si beru na starost já. Prosím.
9: No tak, děti, teď
6: pozor.
9: Si přibíjeme na tu promoci. Ne na tu doktorskou, ale na tu učitelskou. Tak šup. No vem si, jdete si tam z kraje, tam už
6: A pijte to pomalu, děti.
9: Je to drahý.
6: Radině, to.
8: Vážená rodino, dovolte mi, abych v tuto slavnostní chvíli vám poděkoval za veškerou péči,
4: A zároveň vám oznámil, že se zde přítomnou Vlastou Makovcovou hodláme vstoupit do svazku manželského. Kdy to vám oznámím dodatečně?
6: To si hodně.
2: To je legrace.
4: Není, mami. My jsme si s Vlastou slíbili, že se hned vezmeme, jak budu hotov.
6: No ale napřed ještě se stačíme napít, děti, ne?
10: No děti, to jste řekl moc dobře, dědo, protože my jsou sama sranda, že? A rozum žádný.
2: Prosím tě, teď nemáš ani místo, Slávku.
6: Třeba je by zajímalo, z čeho budete živit?
10: No, co, to budu mají vystaráno. Z vlastinech tuzeru, co?
2: No ale kde byste bydleli?
4: My jsme si mysleli zatím u nás.
10: Co?
4: No jako zatím.
10: V Kumbále? Prosím tě, nejsi blázen? A kam dáš druhou postel?
4: Jakou druhou postel? My se nerozvádíme, my se bereme.
10: Aha, tak víte co, děti, tohle vypuste z hlavy. Jste oba mladí, nemáte nic meškáno. Klidně spolu choďte, maminko, proti tomu nic nemáme. A za rok, za dva uvidíme.
2: Myslím, že ty taky vyletíš, ani nevíš, co říkáš.
10: Jsem něco řekl. Řekl jsem něco.
6: Ale vůbec nic.
10: Je to pravda, ne?
2: Ano je, ale mohl jsi promluvit se Slávkem doma, ne na ně vybafnout tady.
10: Já si budu rád servítky před nějakou venkovskou laninkou, ne? Co pak?
4: Mami, Vlasta už musí domů, tak já jdu doprovodit na autobus.
5: Já nevím jak pánové, ale já jsem tam nebydlela teda. Dojížděli jsme na každý natáčecí den. Pamatuju si, že jsem jezdila s panem Hlinomazem. A jednou přišel, sedl si do auta a řekl: nedomiloval jsem, nedomaloval jsem, musím se z toho vyspat. A spal jako celou tu dobu, než jsme dojeli do Višňové nebo Třešňové, jak se to tam jmenovalo. No tak podívej to, pamatuju si obě. Ale to natáčení, to bylo tak příjemné, tak... Já jsem se dokonce na pláci setkávala s Ninuškou Popelíkovou, což byla kolegyně z Vinohradského divadla, kterou jsem měla nesmírně ráda. Takže nepamatuju si na nějaké třecí plochy. Já, co se týče jako kolegiálních vazeb, tak... ke mně byli tak přátelští, velkorysí. Já nemůžu nic jiného, než opravdu děkovat těm úchvatným duším. Protože fakt je, že ten seriál je neuvěřitelně dobře obsazený těmi bardy, které bohužel teď už na divadle nepotkáváme. Ale samozřejmě, pokud se týče improvizace, nebo teda jako kolegiální chemie, tak to, jak Vladimírek Menčík, tak pan Sovák, jako byli mistry. Oni byli tak sami od sebe, jako povahou, vtipní, humorní. Když jim ta poenta nepřišla, tak si ji rychle vymysleli. Jako opravdu s nimi existovat na place, to byl rauš.
1: Jak pak vylíčila setkání ve vinárně Hana Maciuchová, co by Vlastička svým rodičům na vsi?
2: Potom mě požádal o ruku.
11: Tam v tom Karolínu?
2: Ne, my jsme byli na obědě v takové vinárně.
12: Kde?
2: Ve vinárně! Jsi hluchá, netoč se nebo ti ustřínu ucho.
6: No a má už místo?
2: Ne, ale táta mu prej nějaký sežené.
11: A co bydlet, to budete u nich?
2: Tam to nejde.
11: Ne, oni nemají velký byt.
2: Jenom kuchyň, pokoj a takovej kumbál.
6: Tak do čeho teda pospícháte? Když nemáte kvartír, tak se neberte, to vám neuteče.
2: Jsem myslela, jestli by to nešlo tady. Jako u nás. Kdyby děda...
6: Tak to pust z hlavy, děvenko.
13: Já jsem se tady narodil, jsem tady doma, taky tady umřu a kvůli tvýmu učitelovi se nebudu stěhovat do Mrázkovýho starobince. Družstevní vejminek, takový nesmysl, nebo co, kvůli čemu to mají? Kvůli závazkům, nebo co? Ať se tam nakvartíruje sám, víš?
1: Seriály tvořily základ pro popularitu Hany Maciuchové i v pozdějším věku. Objevila se třeba v panoptiku města Pražského, v četnických humoreskách, v pokračováních Nemocnice na kraji města, nebo nejnověji i v seriálech Ulice, Dobrá čtvrť. A jednomu slavnému seriálu se budeme věnovat i po písničce, kterou má pro nás Hana Maciuchová.
0: Český rozhlas Ostrava, rádio vašeho kraje.

Často vzpomínám, jak na černobílý film.

0: zoufalý být, být, že je trápení, člověk pak chce mít všechno pro sebe, smích vystřídá pláč, pláč proutku má nutí. Tak si teda běž, běž, já tě nenutím, tu druhou snad víc, víc, doufám, že budeš mít víc rád.
1: Za každým úsměvem na vaší tváři a za dobrým pocitem, pokud sledujete filmy, posloucháte pořady, stojí skvělý herecký výkon. Ty nám dnes předvádí a připomínáme si je s Hanou Maciuchovou.
2: Hvězdné návraty. Příběhy českých herců a komiků.
1: Slíbil jsem vám ještě jeden seriál. V době, kdy byl v televizi vysílán, byla Hana Maciuchová pro všechny lahůdkovou olinkou. Mladá, energická a moc hezká dívka diváky okouzdila, a to v seriálu Jaroslava Dítla Žena za pultem. Zatímco Anna Holubová byla unavená životem, Olinka byla symbolem mládí, lehkomyslnosti a otevřenosti. Teď se snaží zachránit mladou nápadnici skladníka Oskara. Ten ji totiž odmítl a i když za ním přišla, aby u něj mohla bydlet, že ji z domova vyhnali, dělal, že ji nezná.
3: Máš vůbec kde spát?
4: Hladí, kde bude svajba? On tě snad ten darevák nechce? Tak to bych se na to podívala. Jdeš druhou vedoucí.
5: Moment, a stáhnu. Přivědeš rovnou pod ruku, taková ostuda, jak si to představuješ.
4: Šéfe, na to zapomeňte. Všetně máte nervově zhroucenou holku a vy mě čtete levitý o půl druhýho deka salátu.
5: Koho zhroucenýho?
4: Latina Civilková je tam zhroucená. Je tady nedodržený slib manželský. No přeci na něj musíte vlítnout.
5: Na koho?
4: Na Oskara. Myslím, že bude nejjednodušší, kdybyste mu to přímo nařídil.
5: No to je ohromný, to mě podle to povídáš. Já jsem ustal o to, kdo má s kým, jak s kým má být, nebo co?
4: No tak to musí udělat odborně, nebo no, co sama?
5: Celý her, nechtěl bych to dneska vynechat na nich.
4: Oskárku, pojď sem, mám s tebou důležitou debatu.
5: Já s tebou ne.
4: Mě neunikneš, píza.
5: Ale nenamáhaj se, jo.
4: Oskare, jestli to neuděláš, tak všechny holky, co jsme tady ti vyhlásili, je přátelství.
5: No, to si poslušte. Vy potřebujete mě a ne já vás.
4: Já bych si jen přála, aby to nebyla ta nejhodnější holka, co tady je. Já bych si přála, aby to byla taková futura, jako jsem já, která by do tebe kopla jak do hadráku.
5: Prosím tě, odprej s ním, nezacláněj tady.
4: Takový ohava s frňákem, jak okurka, by mohla takovou partii oblíznout všech deset. Ty začneš za chvilku plešat, je tam nosit brejle, ty nádivo jeden.
5: No to pak budu mít šanci i u tebe, viď? Ty seš na brejle ty vysazená.
1: Její kolegové ji často s oblibou nazývali první dámou herecké scény a není divu. Lidé si tuhle půvabnou herečku také nemohli vynachválit díky její milé a nekonfliktní povaze, velké profesionalitě a noblese, která pro ní byla typickou. Hana Maciuchová nikdy nepatřila mezi celebrity, které potřebují své soukromé záležitosti, jak se říká, troubit do světa. Naopak, za každé situace se snažila udržet tvář a působila elegantním dojmem. 20 let byla životní partnerkou herce Jiřího Adamíry. Zahráli si spolu třeba i ve Španělích v Praze. V televizní inscenaci v režii Oldřicha Daňka. Je to vlastně bravurní dialog mezi stárnoucím španělským velvyslancem v Praze, kterého hraje Jiří Adamíra, a ovdovělou Marie z Pernštejna, rozenou Manriquez de Lara.
6: Mám ráda přijít.
7: Já ne. A taky mi už míň slouží oči.
6: A hodí se to?
7: Co?
6: Nenuďte mě takové věci říkat nahlas. Aby byli muž a žena sami v jednom pokoji.
7: Ne, nehodí se to.
6: A zrovna ani nemám po ruce nikoho z frau Cimoru. Nepůjdeme za paní tchýní.
7: Stará paní Spenštejna samozřejmě ví, že jsem šel za vámi.
6: Ona to ví?
7: Nic v tomto domě se neděje bez jejího vědomí.
6: To se ovšem mýlíte, strýčku Guilaine. Ale pravda je, že ona v tomto domě nedělá nic bez vašeho vědomí. Španělský vyslanec je už tak trochu součást Pernštejnského domu.
7: Ano, většinou na to bývám hrdý.
6: A teď ne?
7: Teď zrovna se mi nezdá, že je nač být hrdý.
6: A Španěl bez hrdosti jako by ani nebyl. Ale tenhle námět bude jistě zajímat i ostatní dámy, nebylo by jí?
7: Ne. Chtěl bych s vámi mluvit o samotě.
6: Zdá se vám to divné?
7: Všecko v Praze se mi zdá divné. A to už 20 let. Češi jsou divní, císař je divný. Jeden štyrský hvězdář donedávna ještě s jedním Dánem zkoumají hvězdy, jako by to byly právě jenom hvězdy a nikoli příbytek boží. Jeden uherský doktor pitvá lidi. Nejspíš hledá duši, ačkoliv duše je majetek boží. Nějaký Holanďan prý vymýšlí člun, který by mohl plout pod vodou. K čemu je dobré plout pod vodou? Nikdo neví. A to nemluvím o těch Skotech a Angličanech, co vyrábějí zlato, a Italech a Řecích, co vyřezávají ze slonoviny bezbožné prasečinky.
1: I když Hana Maciuchová Jiřího Adamíru opravdu velmi milovala, za muže si ho nikdy nevzala. Přitom Adamíra by dal cokoliv za to, aby se za něj jeho životní láska provdala. Dvakrát ji požádal o ruku a ona vždycky odmítla. Hlavně proto, že Adamíra byl předtím ženatý už dvakrát. Nechtěla riskovat, že se naplní přísloví do třetice všeho zlého. Když pak Jiří vážně onemocněl, taky to hodně mrzelo, že si ho nevzala. Vždycky byl její součástí a ani po jeho odchodu na věčnost se to nezměnilo. A teď k příběhům, které známe snad všichni. Ke krkonošským pohádkám, které Hanu Maciuchovou tolik proslavily. Předlohou byla knížka Marie Kubátové. Napsala totiž pohádku, jak Krakonoš s Trautenbergem vedli válku. Autorka scénáře k Večerníčku Božena Šimková tím byla naprosto učarovaná. Dobře si ale uvědomovala, že dvě postavy na celou pohádku nestačí, a tak přidala samovolně i postavy Hajného, Kuby a právě Anče. Z dnešního pohledu je skoro neuvěřitelné, že vedení televize na začátku nápad smetlo ze stolu. Nechtěli hraný Večerníček, protože se o ně v minulosti pokoušeli a vždy se se zlou potázali. Pak ale nastal další problém. Šimková měla v době vzniku Večerníčku zákaz tvorby. Veřejně totiž vystupovala proti vpádu vojsk Varšavské smlouvy, takže se pod jejím jménem nesmělo uvádět. A tak se v titulcích objevilo jiné jméno. A tak jedno důležité, režisérky Věry Jordánové. Pak už ale naštěstí nestálo natáčení nic v cestě. Dokonce si vymohli i kvalitní natáčecí materiál značky Kodak, což byl v té době nejdražší barevný film.
8: Paní režisérka obsadila Iliu Prachaře, Zdeněčka Řehoře, Jarouška Satoranského a mě. Shodou okolností během těch 3 týdnů, kdy se točila první várka krkonošských pohádek, nás produkce nedala dohromady jinak, než že jsme točili po nocích. Takže vždycky v 10 hodin večer buď nás sebrali hned v divadle na Vinohradech nebo u různých bytů a jeli jsme na Barrandov a točili jsme do 5 hodin do rána.
9: Kde mám sojčí peříčko?
10: To on ho tenkrát asi odnes ten velký vítr.
9: Velký vítr. Velký vítr. Kubo, Hajnej, běžte do lesa a střelte Krakonošovu sojku. Ta má peříčka, že mě bude zabíjet sám baron.
11: Milost, pane, mějte rozum. Rozházet si to s Krakonošem kvůli parádě.
9: Velče, a vy dva mazat. A než si schrupnu, ať se tady se sojkou.
1: Na tohle pospávání Trautenberga má osobní vzpomínky i režisérka Věra Jordánová v našem archivu.
12: Dovedete si jistě představit, že herci tedy už byli značně unaveni, protože ti ve dne zkoušejí, řekněme, ty jiné profese si během toho dne mohli trochu víc odpočinout. Ti herci ne. A tak jsme tam měli jeden kus nábytku, který byl neobyčejně oblíbený. Pokud si někdo z vás vybaví scénu Trautenbergova pokoje, tak si uvědomíte, že tam je postel s krásně nastlanou peřinou. A tahle postel se v době kratoučkých pauz, kdy se třeba přestavovalo něco, nebo se museli přelíčit herci, stala středobodem celého natáčení. Protože ti ubozí, unavení herci už koncem toho předchozího záběru zoufale koukali jenom na tu postel. A když jsem řekla stop, tak nastal úprk, kdo se k té posteli dostane dřív. No a ten potom to vyhrál na těch dalších 5 minut, kde se třeba chystal ten další záběr. A hověl si v té posteli těch 5 minut, než zase byl vyhnán, aby hrál dále a čekal zase na moje další stop, jestli se mu tentokrát podaří se do té postele dostat jako první.
13: Uctivé pozdravení, jemnost pane Krakonoši. Rád jí odpustit, ale náš pán Prašivka jeden, tam u mě netrestej. Poslal mýho Kubíčka a Hajnýho, aby střelili vaši Sojku.
7: Cože?
13: Kvůli Beříčku, že prej nemá co na klobouk. Tak kdybyste jí ráčil někam zavřít. Já jsem jí povídala uleď, ale ona mi asi nerozuměla. Člověku to přijde líto, kvůli panský parádě takovýho oučinlivýho ptáčka zastřelit.
7: Tak on si Trautenberg nedá pokoj.
14: Děkuju pěkně za vyřízení. A se Sojkou si nedělej starosti, já už si poradím. A tady máš od cesty.
13: Ale to nemuselo být. Já to udělala ráda. On je k nám jemnost pán Krakonoš taky moc hodný.
1: Kdo by řekl, že tenhle seriál byl natáčen už v roce 1974. Za to dobré srdce byla v pohádce Anče odměněna a Trautenberg potrestán.
15: Jo, už to tak na světě bývá, že když se chce někdo chlubit cizím peřím, přichází o vlastní.

0: Český rozhlas Ostrava. Rádio vašeho kraje.
1: Svým hlasem nás hladí a slovy baví Hana Maciuchová.
0: Hvězdné návraty.
1: Během studií začala účinkovat v divadle Za branou, které sídlilo v prostorách paláce Adria v Praze. Do stálého angažmá tam nastoupila v roce 1969. Dva roky na to ale přešla do divadla na Vinohradech, kde zůstala až do své smrti. Před kamerou se objevovala hlavně v televizních inscenacích. Třeba v roce 1997 v režii Viktora Polesného ve snímku nazvaném Ještě není pozdě. Tahle divadelní hra měla světovou premiéru na jevišti v Londýně v roce 1975 a ihned byla senzací divadelní sezóny. Jejímu autorovi, Benu Traversovi, bylo tehdy 75 let a možná právě proto se na to téma sexu dokázal podívat i sněžným a laskavým humorem. Partnerem před českou kamerou byl Haně Maciuchové Jiří Bartoška.
2: Pane Kásl, máte ruku na mém prsu.
3: Asi se jí tam dobře odpočívá. Jak dlouho jste vdaná?
2: Pár měsíců.
3: Tak málo, to vás to posedlo dost brzy.
2: Co mě, ale on to nepotřebuje často. Hmm. Nějak potom netouží.
3: Není jaksi ve formě, že? Hmm.

0: zlomila.
1: Tak tomuhle se normálně říká francouzský polibek. Říká vám to něco?
0: Bože můj, jestli mi to říká. Já to musím zkusit ještě jednou.
1: No tak půjdem. No, jen klid, myslím, že se vrací váš starý.
0: To, zamkněte dveře.
1: Ne, díky, díky.
0: Ježiš, to nejde vydržet.
1: Máte rozčuchané vlasy.
0: To řeknu, že mě po francouzsku líbal sám Fred Kassel.
1: To si rozhodně nechte pro sebe.
0: Zůstaňte.
1: Ne,
2: já jsem tady. Ten člověk byl protivný, ale šek vzal. Pane Kassel, jsem vám zavázal.
1: To je OK. Myslím, že půjdu.
2: Děkuji vám, že jste počkal. Pro mou paní to byl jistě nevšední zážitek.
1: Pro mě taky.
2: Naschledanou.
0: Naschledanou.
2: Promiňte, jsem špatný hostitel, ani se vám nic nenabít.
1: To udělala vaše paní.
3: Hana Maciuchová si už od útlého věku přála mít děti. V roce 1980 se ale dozvěděla krutou zprávu. Maminkou nikdy nebude. V 35 letech totiž vážně onemocněla a musela podstoupit operaci. Jakmile se probudila z narkózy, lékaři jí sdělili tu smutnou zprávu. Byl to pro ní takový šok, že okamžitě dostala silné horečky. Nakonec se ale přes ohromnou bolest dokázala přenést a pro děti tvořila ráda. Dokonce v našem rozhlasovém pořadu četla i z jejich prázdninových pohlednic z tábora.
4: Třeba Ahoj Igeta napsala svým rodičům. Milá maminko a tatínku, prosím, nejezděte sem. Když sem přijedete a když nám něco přivezete, tak to dejte denní službě a hned odjeďte. Vnuk Tomáš napsal svým prarodičům, ano, babičce a dědečkovi. Ahoj, babi a dědo, na našem táboře řádí zloděj. Ten mi neukradl nic. Zjistil jsem, že tenhle rok nepůjdem na hrad Pecku. A prosím tě, babi a dědo, aby jste mě na Pecku vzali. Mám se dobře a už se na vás moc těším. Babi a dědo, už vím, kam pojedeme s tím karavanem. Pojedeme s ním na rekreační středisko Pecka. Na koupališti. Tam je hodně karavanů. Ahoj, babi a dědo, píše Martínek. Pozdravuji vás z tábora, mám se tu dobře. Nedělejte si z toho hlavu, když vám napíšu, že jsem si rozsekl hlavu. Mám tam jeden steh, ale už je to dobrý, už to necítím. Můžu všechno dělat. Babi, upečte mi nějaký dort nebo něco dobrýho. Už to bez toho nemůžu vydržet. Ještě napíšu dopis. Maminka přijela na chatu. Tak ahoj. Adámek, Vojta a Filip napsali, pánové, svým rodičům. Pardon, ale odtrhnul se mi ešus od držadla. Omlouvám se všem. Moc odpuštění prosím. Ten ešus odplul do Německa.
3: S vážnými nemocemi se Hana Maciuchová potýkala už během svého života. V roce 1993 rakovina vzala životního partnera Jiřího Adamíru. Charismatický herec tehdy podlehl rakovině páteře. Ona sama s touto nemocí bojovala několikrát. A nakonec si také bohužel 26. ledna roku 2021 ve věku 75 let podlehla. Od té doby jsou zase s Jiřím Adamírou spolu.

0: zahrádkáři, chovatelé a chalupáři. Máme pro vás Hobby magazín. Pořad plný rad, nápadů a inspirace.
1: Pustíme se do pěstování jedlých a léčivých denivek. Poradíme s chovem králíků plemene Rex a máme pro vás několik vychytávek, jak zacházet s klimatizací ve vašem autě.
0: Hobby magazín s Arturem Kubicou. Každou sobotu v 21 hodin na rádiu vašeho kraje. Český rozhlas Ostrava. Rádio vašeho kraje. Noční linka.
2: Je hodina před půlnocí, posloucháte vysílání Českého rozhlasu, společné regionální vysílání, taky stanici Český rozhlas Pohoda. A ne, dneska už ne, hat-trick s problémy s připojením do noční linky. Dneska na potřetí, naštěstí, ne, vidím tady všechno v pořádku. Na dalším technickém pracovišti Lukáš Kamen a jinak má maličkost z Prahy, z historické budovy, tady v Karlíně, Honza Macoun. Mě moc těší, že posloucháte vysílání Českého rozhlasu, že jste si udělali čas na noční linku. Takže prosím pěkně, kdo jste se nepíděli po tématu, které dnes budeme 2 hodiny probírat, milé rád prozradím, že to bude těžké. A myslím, že pro všechny naslouchající, včetně mě i vás, kteří o tom budete případně povídat. A o čem? Nedělní noční linka. Myšlenky, které tíží.
0: Noční linka. Čas pro vaše příběhy.
2: Myšlenky, které tíží. No tak, co vám leží v hlavě? Ty jsi mi...

0: Je takový duševní guláš, můžete mít v hlavě, pravda. Je dobře, že každý máme své problémy, že každý jsme na jiné úrovni a že tím pádem jsme každý originál a máme si co říct. Nebo jsme něčím zajímavý, zvláštní, jiný. Ale co se schovává pod tou pokličkou? Tak dnes to bude takové složitější, jak říkám, pro všechny zúčastněné, ale doufám, že se osmělíte. A že i pro nadcházející 2 hodiny vyberete vaši duši tak, že ji přes hlasivky zkusíte reprodukovat do vašeho mikrofonu, telefonu a odeslat všem ostatním, abyste taky i vy ostatní věděli, že ne každý se má skvěle, průměrně, ale nemusí to být i dvakrát dobré, přijatelné, duševně OK, může to trápit mnoho let. Na druhou stranu jsou to věci, které se třeba dají vyřešit, tak můžeme pomoci. I od toho tady noční linka je. A co vám tedy leží v hlavě, co vás nenechá spát, co se vám pořád vrací, nebo co jste dlouho neřekli, co jste v sobě dlouho dusili, co vás trápí poslední dny, možná celé roky, co nejde jen tak vypnout a co vás pronásleduje z minulosti. Na to se vás dnes ptá Honza Macomu z Prahy a nebojte se, klidně se osmělte.
1: Noční linka. Čas pro vaše příběhy. Volejte právě teď 731 800 900.
0: A kdo radši své myšlenky zkusí přepsat do písmenek, i to je vítáno. linka@rozhlas.cz a nebo do komentářů pod internetovou pozvánku k dnešnímu vysílání, to znamená rozhlas.cz/linka. Zkusíme to s žalem, který se odkládá a své o tom ví a také dobře zaspívá Jiří Korn.

0: Tady je Český rozhlas, tady je Honza Macon, 23.09, noční linka otevírá své, pokud možno, telefonní brány. Každý někdy zažije chvíli, kdy se navenek tváří normálně, ale uvnitř mu běží úplně jiný svět. No, přes den se člověk zaměstná třeba prací, povinnostmi, lidmi nebo mobilem. V noci už ale často není kam utéct. Tak zkuste nám všem prozradit myšlenky, které vás v hlavě tíží. A ve své podstatě jedná se o věci závažného charakteru, anebo i úplné kraviny, protože je fakt, že z toho, co jste zatím poslali do příspěvku, do komentářů a na linkazavináč.rozhlas.cz, tak to i někdy koniny jsou. A to mě těší, aspoň to bude pestré. I když život ten si nevybírá, bývává krutý. Myšlenky se vracejí, člověk si přehrává staré rozhovory, hledá jiné konce a ptá se sám sebe, co měl udělat jinak. Někdy pomůže čas, někdy rozhovor, někdy obyčejné přiznání, že už je toho moc. A někdy stačí zjistit, že v tom člověk není sám a o tom to v noční lince je. A ne, že ne. Nebýt vás není našeho vysílání. A jinak, co lidi nejvíc trápí? Zdraví, penze, práce, rodina, bydlení, samota, vztahy, dluhy, výčitky, taky strach o děti, strach o rodiče, strach z budoucnosti, nevyřčené věty, staré křivdy, věci, které se nedají vzít zpátky, rozhodnutí, které člověk odkládá a také obyčejná únava z toho, že se pořád musí něco zvládat. A kdo telefonicky otevře noční linku s datem vydání 26. července, je to na vás, 731 800 900, volejte právě teď ještě jednou, kdo nás poslouchá třeba jen tak poprvé, náhodný kolem jdoucí takzvaný, tak na 2 hodiny máme mít vystaráno. Téma je dané, mimochodem je to téma, které jste si přáli vy, nemám teda poznamenáno od koho, ale doufám, že ten, kdo si ho přál, tak také zavolá, nebo aspoň přinejmenším poslouchá, anebo si ho poslechne ze zpětného záznamu, který je vám k dispozici na stránkách vaší rozhlasové stanice. Tak než se někdo provolá, otevřu to dnešní vysílání tedy příspěvkem od někoho z vás a nebudu lovit konkrétní, vemu ten, který přišel úplně jako poslední. Kdo to píše? Tady. Tak, prstem skoro zabodnuto. Píše Petr. Petr podepsaný. Tatínek mi jednou večer zavolal, jestli bych se za ním nemohl druhý den zastavit. Měl jsem hodně práce, byl jsem unavený a řekl jsem mu, že přijedu o víkendu. Druhý den dostal mrtvici a už jsme spolu normálně nemluvili. Od té doby si ten telefonát přehrávám pořád dokola. Vím, že jsem nemohl tušit, co se stane. Vím, že lidé podobné věci odkládají běžně. Jenže rozum tomu neporučíte. Rozum to je jedna věc, a výčitky druhá. Pořád si představuju, že jsem mohl přijet, dát si s ním kávu a slyšet, co mi chtěl říct. Možná to nebylo nic důležitého. A právě proto mě to tolik trápí. A ne to pustit. Petře, třeba někdo zavolá, třeba někdo pomůže. Třeba někdo přizná, že byl v podobné situaci, ale že to zvládl. A co pomohlo, tak těžko říct teď ode mě, ale předpokládám, že od posluchačů, kteří mají dobře velké srdce, že to bude jednodušší. Tak pojďme na to, pojďme i na ty telefonáty. 731 800 900, nedělní noční linka z Prahy, myšlenky, které tíží.
1: Noční linka. Někdy se ví, co Bůh chystá, a že se nedají stihnout všechna místa, ale je to dobrák altruista, vždyť mi dal tebe domov přístav. A v něm si ty, celý můj svět,
2: laskavá náruč
1: i zběsilý hled.

0: Někdy se ví, co Bůh chystá.
1: Dneska se ptáme na myšlenky, které člověka tíží, na starosti, výčitky, křivdy, strachy, možná nevyřčené věty i věci, které se člověku vrací ve chvíli, kdy je konečně ticho. Martine, co vy? Dobrý večer.
2: Dobrý večer, pane Honzo.
1: Slyšíme vás krásně, jako kdybyste byl tady vedle mě, tak teď ještě, aby vás slyšeli úplně všichni posluchači, že třeba v tom nejste sám, to, co budete povídat.
2: Tak jelikož jsem kamionák, tak mám spoustu volného času na přemýšlení. Jezdím převážně v noci, takže si prázdní stanice dovolí přemýšlet nad různýma věcma. A věc, která mě strašně trápí, byť mě táhne už na 40, tak tenkrát kolem 20. roku mého života, tak jsem měl přítelkyni, se kterou jsme na Mikuláše zřejmě počali dcerou.
1: Ano.
2: A ta přítelkyně mi už tenkrát potom posílala i fotky, bříška a takhle. Byl jsem za ní, byť jsem byl po zranění, tak jsem se nechal nějakým způsobem dovíst do špitálu, kde porodila, tak jsem chtěl se podívat na malou. No a že jsme nebyli poblíž sebe, ale trošku dál od sebe, tak jsme se stýkali jednou za čas. A milá přítelkyně mi potom jednou řekla, že mi jsem se jí zeptal, kdo je otec. Protože mě jako otce neuvedla. A na to mi řekla, víš, to já ti nikdy neřeknu.
1: Aho.
2: A do dneška to nevím, letos září slaví dcera, asi její dcera, dobře, bude slavit 18. A to je věc, která mi prostě leze skoro denodenně hlavou a prolízá mi to jak červ.
1: Jak je to možné, že se zkrátka, je pravda, že ženy většinou, aspoň z těch zkušeností, které mám já, nebo z toho, co vím tady od posluchačů, nebo tak nějak ze svého okolí, ženy, když se rozhodnou, tak je to povětšinou nevratné. Tudíž, když se rozhodnou, v tomto případě rozhodne, neřeknu, tak to fakt asi neřekne, asi dodržela. Ale jak může člověk žít, fungovat s myšlenkou, až se jednou dítě zeptá?
2: No, to by mě taky zajímalo, protože člověk v 18 letech by asi měl znát svoje rodiče, oba dva, pokud možno nejlépe. A docela by mě i zajímalo, jestli odpověděla na otázku, kde je můj táta, jestli jí to řekla, jo, nebo neřekla.
1: No, otázkou je, jestli, když to přirovnám třeba naši rodiče, když se rozváděli, tak vzhledem k tomu, že se k nám ve výchově, ať už ke mně, nebo k sestře chovali důsledně, to znamená, když jeden zakázal, druhý nepovolil, takže to jako drželi při sobě, nikdy se před náma nehádali, jo, nikdy. Takže když potom přišlo to rozhodnutí o tom, že rozvod, tak jsme to nedokázali jako pochopit, proč, z jakého důvodu, když přece všechno klapalo, jak mělo. Aspoň teda z pohledu nás dětí. Na druhou stranu bylo nám řečeno něco, proč se rozvádějí, a to něco byla lež. No a člověk si to pak přečet velmi podrobně v těch rozvodových papírech, samozřejmě na tajňačku, takže až třeba příkladně se holčina neuspokojí s myšlenkou toho, že ta odpověď byla věrohodná od maminky, a až bude jednou potřebovat rodný list a tam uvidí to, co tam vlastně není uvedeno, nebo jestli tam je prázdná kolonka, netuším, no tak pak ve finále to musí být na ty vztahy dcera-matka velký problém.
2: No. Možné všechno, netuším, co bude. Každopádně my jsme spolu ani žít jakoby nezačali. V té době já jsem ještě studoval. A plány byly velikářský. Já bych se pro ně rozdal i dneska, kde by se ozvala. Prosím tě, potřebuji pomoc nebo cokoliv. Ale já bych asi moc úplně neváhal. Byla to z mojí strany velká láska. Do dneška jsem do ní zamilovaný. Myslím na ní, jak na tu malou, tak prostě na tu holku, ale prostě bohužel nebylo mi dovoleno. Už v téhle době už má dvě další děti, dva malý kluky, Ty jsem teda viděl, my jsme se viděli, já nevím, plásnou 2 roky zpátky, tak jsme se viděli, přijela ke mně na chvíli na návštěvu, že byla nedaleko u svýho bejvalýho na zahradě, tak se ozvala, říkám, je, hele, musíš přijet prostě. Jo. Tak přijela, viděli jsme se, ale holku sebou nevzala, ta byla zrovna u babičky.
1: Náhodou.
2: Na táboře, tak to nevím, náhodou. Jo, takže jsem viděl jenom 2 další děti, se kterými já teda nemám nic společného, byť
1: v pohodě. No, prostě, o to víc by mě ty myšlenky hlodaly ještě zpátky, teda o to víc. Jo. A takový kruček to mohl být a zase to nevypadalo a nedopadlo a tak vůbec, no. No, vy jste těžký kalibr, kamionáku, Martine, teda držte se, máte nervy na úzdě, ale to doufujeme, že ano, že to zvládáte a třeba teď se vám trochu víc ulevilo a třeba uslyšíte i v rámci dnešního vysílání, že v tom nejste sám.
2: To doufám, třeba někdo dá nějakou radu. Je mi teda divný, že za vysílání se ještě nikdo neozval na tak požehavé téma.
1: A třeba ano, ozve, vydržte u přijímače do 1 hodiny času dost. Tak děkuju za otevření. Dobrou noc.
2: Já vám děkuji za vyslyšení. Naslyšenou.
3: Noční linka. Čas pro vaše příběhy. Volejte právě teď 731 800 900.
1: Alena napsala: dobrý večer, měla jsem dlouholetého přítele, který nedávno velmi rychle zemřel a mně to dost pořád leží v hlavě. On si dost často pískal takovou zvláštní melodii a v televizi je jedna reklama, kde se přesně tohle pískání objevuje. Jak to uslyším, okamžitě na něj vzpomenu, tak nevím, že by mi to posílal, abych nezapomněla. Ale no, těžko říct, ale řeknu vám, že já, kdybych byl ve vaší situaci, tak tu televizi vemu a vyhodím z okna, protože minulost nevyřeší člověk, že to akorát člověka naštve. A jestli by to mělo být nějaké znamení, ať najde ještě nějaké jiné znamení nebo jiný kanál, kterým sdělit to, co sdělit chce, ale letěla by televize, fakt jo. Jana Zírková, dobrý večer, pane Honzo. Já mám velký strach z budoucnosti, lidské zášti, světové situaci, co jsem udělala dobře a co špatně v mém životě a podobně. A Bedřich, dobrý večer, mě netrápí nic, ale hlavně, aby člověk byl zdravý. To je pro nás důležité, to je fakt. Když nervy nefungují, to není dobrý. Nějaký medikament by se možná našel, ale tu periodickou soustavu prvku mít v sobě. No, jsou lidé, kteří možná nemají na výběr. Teď vzpomínám na svoji babi z Třeboně. Těžký život měla, těžký, žije doteď. Sice si už ten reálný svět vůbec neuvědomuje, ale přežila toho moc. Smrt svých všech dětí, smrt svého manžela, smrt svého manžela číslo 2. Přežila to opravdu hodně. No. Zkuste zavolat vy a připojit svůj příběh, budu rád.

0: A když se to tak vezme, tak vy poslouchající noční vysílání Českého rozhlasu jste vlastně taky taková parta. Parta, která třeba pomůže, anebo která taky se připojí k tématům noční linky, protože to jsou vaše příběhy především, ne moje, vaše. I Radek se hlásí o slovo. Pěkný večer.
1: Dobrý večer. Přesně jsem neslyšel, nebo to téma tohleto, jak to znělo, ale...
0: Já to rád řeknu, připomenu nejenom pro vás i pro ostatní, přece jenom jsme stále na začátku. Dnešní vysílání nedělní noční linky jest myšlenky, které tíží.
1: Ano. Rozumím to, myšlenky, které tíží. A o tom byl aj ten předešlý příspěvek toho pána, který mluvil přede mnou. Takže myslím si, že mám podobný tak nějak osud nebo příběh, poněvadž matka se mě vzdala tenhle v době, kdy mě dala do kojeneckého ústavu,
0: ano.
1: V rodném listě je otec neuveden a vychovala mě prý teda babička, která asi po roce a půl tohleto už asi na to neměla sílu, tohleto, tak jsem skončil v kojeneckém ústavě, tohleto.
0: Ano.
1: Jak to ještě říct, tohleto lépe, nebo...
0: Jako, že váš život nezačal taky úplně dvakrát vesele, tak to je jasné, ale to jste si ještě nepamatoval, pak... jako Brně už tedy v místech, kde tedy se o vás postarali a jak to pokračovalo dál? Kdo se vás osvojil? Nebo jste byl v dětském domově?
1: Ne, nebyl jsem v dětském domově. Nebudu říkat, ale kdo mě...
0: Určitě, mě, nemusíte.
1: Vzali si mě tenhle z rodiče, tenhle z, tím pádem vlastně nevlastní, že tohleto, ale protože moje nevlastní máma tenhle nemohla mít děti, tohleto a...
0: A tohle byla možnost. Tohle byla možnost, asi pravděpodobně. A... Ten rodný list a to, že tam není uvedený ten otec, na to jste přišel kdy, jak, zarazilo vás to vůbec?
1: To mi bylo řečeno tohleto až v době puberty, kdy jsem byl naštvaný a teď na to, že mi nevlastní rodiče lžou a už začalo to i tím, tohleto, že vlastně ve škole, když jsem se už naučil číst, tak jsem našel v šuplíku v přihrádce tohleto rodný list, tohle, kde byl křížek, tohleto a napsáno Exitus. Jo, tak jsem přemýšlel vlastně, co to je. Jo, tak moje máma tohleto řekla, tohleto, vidíš, mohl jsi mít bratříčka.
0: Aha.
1: Ale, jo. A pak mě vlastně celý život lhali tohleto, nebo já jsem se to vlastně dozvěděl až v pubertě, kdy mě řekli moji kamarádi tohleto, které jsem měl, že já nejsem Nekola. Jo.
0: No teda to vás teda, panečku, pěkně teda tíží myšlenky nebo některé slovo exitus, to bych to vůbec bych nepochopil a ptal se a myslím si, že ale stejně tak jako já jsem zažil tu lež od rodičů, tak to mi zůstalo v hlavě vlastně do dneška, to je pravda, mě teda osobně.
1: Myslím si, že mluvím s vámi tohleto jako s rovným, který zažil ta sama tohleto, když mě pak říkali tohleto, protože otec mého nevlastního otce krásně maloval a mě říkali, protože já také maluji tohleto, a oni mě říkali, že jsem to zdědil vlastně po dědovi, jo, tak... Jo, prostě to bylo, jak to víc, tomu musím smást tohleto. Prostě lež na lež tohleto, než jsem zjistil pravdu.
0: To mám pocit, že bychom mohli taky někdy v noční lince probrat samostatně téma lež našich rodičů. A to jsem zvědav, co se potom bude dál odehrávat ve vysílání. Ale vám, Radku, děkuju za odvahu, za zavolání.
1: Ano, myslím si, jak jste říkal tohleto, že by to bylo stálo za probrání tohleto, že by to bylo také zajímavé.
0: Určitě, určitě, určitě. Jdu si to zapsat, ať to nezapomenu. Vám poděkuju za zavolání a držte se taky. Ať se daří.
1: Děkuji, no, podívejte se, už jsem dost starý a už život beru tak, jak je.
0: To je fajn, ale nikdy si vzájemně nebudeme na 100% do té hlavy vidět, takže kdyby náhodou bylo něco v problému, v hlavě něco, co vás stížilo, tak bude líp. Budeme si to přát, jako ne politické gesto směřování, ale opravdové lásky k vám, kterou chovám, ať už jste chlapi nebo ženský, protože jsme tady fakt jedna rodina. Děkuju moc, Radku, dobrou noc.
1: A podobně.
0: Samozřejmě i vy ostatní se přidávejte, budu moc rád. Pište, volejte, mailujte myšlenky, které tíží. Nedělní noční linka Pravda z Prahy, dnes trochu složitější téma, ale to jen, abyste se vy, milí posluchači, který přemíláte některé myšlenky v hlavě a nevíte, kde jim je nějak jako konec dát, kde je tak jako zadokovat, tak jako zabezpečit, aby už nevylejzali zrovna v nejnevhodnější dobu, tak předpokládám, že také můžete zavolat a případně sdělit, jak se vám to podařilo, protože od toho tu jsme.
2: Noční linka. Čas pro vaše příběhy.
0: Mám tady další vaše příspěvky, které jste odeslali, tak abych potom to nedoháněl chvilku před jednou hodinou. František napsal, dobrý večer. Mě hlavně tíží to, že jsem se víc neptal mojich rodičů na jejich mládí. Samozřejmě dneska se to o nich už nedozvím. Je to velká škoda, naše děcka se nás na nic neptají, takže se nic u nás nedozví, daleko více se o nás dozvídají posluchači noční linky a já o nich. Co mě tíží, tak to je můj věk. Snažím se svojí činností na to nemyslet, protože moje budoucnost se krátí. Tak to mě trochu straší, František. A Pavel, pěkný dobrý večer, pane Honzo, tak já jsem docela takovej ujetej na dodržování hygienických pravidel. To znamená, že když je někdo nemocný, má rýmu nebo kašel a nedává si ruce před pusu a já to vidím, tak se na to snažím vždycky upozorňovat. Jsem s tím sice pro ostatní otravný, ale nevadí mi to, protože kdyby to takhle dělal každý, tak by tu bylo plno virových epidemií. No a taky se bojím zdražování, protože jak všichni posluchači vědí, jsem invalidní důchodce a peněz zrovna nemám na rozdávání, takže to by tomu mému životu zrovna nepomohlo. Taky mám strach, aby se mi nestal nějaký vážný úraz oka. A já tak nepřišel o svůj zrak úplně. Tak to jsou asi tak mé největší obavy. Dobrou noc všem. Nechci říkat takové to kliše bez obav. Klid, bo všechno bude zalité sluncem. Taky nemusí. Taky nemusí. Tak ať je nám minimálně stejně tak dobře, aspoň tak, jak je nám dneska. Můžeme to takhle říct? I za vás. Tady jsou myšlenky Karla Plíhala. Jsou někdy těžké, depresivní, ale to je Karel Plíhal. Trochu v hlavě mám. Pěknou noc, tady je Český rozhlas, noční linka a téma nedělního vysílání, myšlenky, které tíží.

0: A často člověka tíží spíš součet menších věcí. Ráno práce, odpoledne účty, večer nemocný rodič, v noci myšlenka, jestli to celé zvládne. Někdo se bojí, že přijde o jistotu, někdo má doma ticho pohádce, někdo nosí v hlavě dluh, omluvu, rozchod, chybu, ztrátu nebo větu, kterou nikdy neřekl nahlas. Průzkumy potvrzují, že nejde jen o osobní slabost, lidé řeší zdraví, peníze, práci, domov, rodinu, politickou nejistotu i války. Mladší generace mluví o nákladech na život, bydlení a stresu. Děti zase zatěžuje škola, vztahy doma, online svět a obavy z budoucnosti. Každý věk má svoje břemeno, jen se mění slova, kterými ho popisujeme. Dnes se proto v noční lince ptám, co vám leží v hlavě, co vás tíží, co vás nenechá spát, co se vám vrací, když je konečně ticho. Je to starost z posledních dnů nebo věc, kterou v sobě nosíte roky? Co by se vám ulevilo říct nahlas? Macík je tu od toho. Volejte 731 800 900, já vím, no hlavně hr, no s opatrností, samozřejmě bát se nemusíte, tady vám nikdo neublíží, zkusím vás s vysíláním provést, máme na tom nějaký určený čas, ale samozřejmě jsou-li témata složitější, tak na to úplně nehledíme, protože člověk, aby to řekl tak, jak chce, tak to taky někdy může trvat. Tak zkusíme třeba vás, protože a jelikož, nevím, halo, dneska jsem tu sám, tak jsem zmáčknul tady číslo 2 a pod ním se schovává kdo?
1: Momentík, slovím si rádio.
0: Ano, děkuju pěkně, budeme si rozumět. Kdo pak je na druhé straně, odkud nám voláte?
1: Dobrý večer, Sokolovsku Jarda.
0: Jardo, povídejte, myšlenky, které tíží?
1: No, tíží. Odešli mi rodiče, no, to mi tíží.
0: Odešli teď, nebo už je to nějaký pátek zpátky?
1: No, tatínek odešel 22. A maminka nedávno v únoru, no.
0: Jak se s tím dá bojovat vůbec? To se s tím nedá bojovat, to se musí přežít, přečkat, že jo?
1: Přesně, no, já čekám furt, až ten čas zahladí.
0: Pomáháte si to jak, to jestli teda to lze vůbec nějak?
1: Tak já jsem se o maminku staral, vlastně se sestrou a s celou rodinou až do konce. Maminka nám umřela doma, byli jsme s ní až do konce. A vlastně já mám zahrádku. Maminka to se měla 200 metrů.
0: Ano.
1: Takže já jsem s ní strávil každý den. Ke konci už jsem potom u ní bydlel, abych se o ní mohl postarat. A se sestrou jsme se střídali. A s netezema, s netezí a se synovcem. A i dokonce jedna kamarádka její dlouholetá, tak taky jezdila pomáhat, že musela chodit do práce. Takže jsme se vždycky, když já jsem byl práci, přijela segra nebo někdo jiný. A
0: takže jste na to nebyl úplně sám, takže naštěstí nebyl, vás bylo nebyl, víc.
1: A za to moc děkuju všem, kdo vlastně nám s tím pomohli. Jo.
0: Ani si to neumím představit, ale je fakt, že kdybyste na to byl sám, tak to je na potom nějaký diazepam nebo lexaurin. Větší dávky, aby to
1: bylo, já jsem teda odpůrce těch nějakých psychologů a psychiatrů a to by asi potom asi bylo na to.
0: No. Potom už by to bylo takové, že by vám asi možná třeba nic nezbylo, ne, možná by to byla jediná cesta, ale takhle jste to měl teda dělenou radost. Co maminka byla ráda za to, že jste se o ní staral, vnímal jste to tak, chtěla to tak?
1: No to víte, že jo, Ježišmarja.
0: Tak já poslouchám třeba ze svého okolí, já nechci, aby mě někdo zažil v té situaci, kdy nemůžu, kdy odcházím, všichni to ví. A radši, ať zůstanu tam někde v samotě. Tak proto se na to ptám.
1: Ne, to je špatný. Ten člověk, víte co, rodiče nás vychovali, dali nám celý život, dali nám všechno. Podle mého, to je povinnost každého potomka postarat se o rodiče.
0: No určitě, o tom já vůbec nepochybuji.
1: Ne, někam šoupnout.
0: To, já o tom nepochybuji, ale jestli je to a bylo i přání jako mamky vaší, na to se ptám.
1: Bylo, samozřejmě, no.
0: Super.
1: Ona nechtěla sama nikam ani do žádného, já tomu říkám starobinec nebo tohleto. A hlavně jsme to nechtěli mít ze segrou, protože brácha nám umřel v roce 2015, tak jsme vlastně zůstali sami ze sestrou.
0: Jardo, řekli jste si všechno, co jste chtěli, co jste potřebovali, co bylo nutné?
1: No, Asi docela jo, ale tak něco ještě člověka napadá, no, že by ještě něco těm rodičům mohl říct, no, ale teď už to zpátky nikdo neveme, že?
0: No to je jasné.
1: To už je pryč.
0: To je jasné, ale mě spíš jde o to, jestli vás třeba můžou tížit myšlenky toho charakteru, že třeba jsou některé věci nevysvětlené, nedořešené. Jestli jste si vlastně řekli a vyřešili to, co vás tížilo v hlavě, co vy jste považoval za důležité, tak jsem to myslel.
1: V tomhle tom určitě ano.
0: Jak to prožívá sestra vaše?
1: No, to právě jsem na zahrádku nechci jezdit ani, protože tady maminku furt vidí, no, takže zatím...
0: Všude člověk, to chápu, no, to je...
1: A to víte, já taky tady sedím a koukám, jestli už ona jezdila potom s tím vozítkem před sebou. Taky koukám kolikrát, máme vždycky ježdělá na desátou, tak jestli už jde nebo nejde a pak si řekneš ty bláho, ježišmarja, tyž to
0: je. Je to...
1: Já naštěstí mám výborný sousedy, ty mě podrželi a drží do dneška.
0: To je skvělé.
1: Sousedka vždycky říká, babička je v Tesku, to je pohodě.
0: No, hlavně, že tedy máte i někoho vedle sebe na dosah konkrétně, že nejste někde úplně v nějaké samotě, kde byste se utrápil mezi veverkou a nějakým jelenem třeba. Takhle, že máte vedle sebe.
1: Mám, jsem za to vděčný, mám kamarády tady.
0: Helejte se, co třeba mě osobně by zajímala jedna věc, třeba jste nad tím přemýšlel s ohledem i třeba na svoji sestru. Mělo by smysl, bylo by jistým řešením třeba to prodat všechno a přestěhovat se někam jinam nebo být v jiném místě, dožít v uvozovkách?
1: Taky jsem na to myslel, já mám příbuzně ještě ve Strakonicích, mám tam bratrance s rodinou, taky jsem myslel, že všechno prodám a někam se odstěhuju, ale ono to nemá smysl. Mně je 55, ale víte, jak se to říká, starý strom nepřesadíš.
0: Ale to se na 55 letech starý strom nepřesadíš.
1: No, víte, ale člověk tady má zázemí a něco tady se vybudovalo a mám tady kamarády známý, hlavně práci, že jo, a to je...
0: A Bůh ví, dokdy budeme dělat, že jo, to je ještě taky další věc, dokdy ještě nás čeká, než půjdeme do důchodu, jestli vůbec.
1: Tak já doufám, že těch 10 let ještě, no.
0: No, doufat můžeme.
1: Taky já to... jsem lidi z povolání, já jsem, mám 22 let na kamionu, už jsem se teda na to vybod, protože tatínek, když odešel, tak maminka to nedávala, tak jsem zůstal doma. No a nedovedu si představit, že bych někde v 70. ještě jezdil v autem, hlavně je to nebezpečný pro ostatní.
0: Já budu rád, když nebudete jezdit v 70. letech.
1: No, ježišmarja, tak já bych nejradši šel do předčasného, uvidíme, jak to ještě dopadne. No.
0: Tak to už jsme zase někde jinde, ale jsem rád, Jardo, že posloucháte, že jste nám taky svoji bolístku prozradil a já vám děkuju za to, že jste se tak hezky postarala o mamču a že to bylo i její přání, nejenom jednostranně, že jste si řekli všechno, co jste potřebovali. Já mám ještě toho poměrně dost, co chci říct mámě a ještě jsem jí to neřekl, tak doufám, že
1: tak to... Tak udělejte přesně... to, protože potom budete toho lidé.
0: Ano, pozdě bych a honíti. Tak dobrou noc.
1: Tak už se zpátky nevrátíte.
0: Děkuju, ať se daří.
1: Jak já vás poslouchám každý večer, takže...
0: Děkujeme pěkně a děkujeme za to.
1: Občas zavolám.
0: No, jako teď a děkuju. Děkuju, no, vážím si toho.
1: Já vám děkuju, že takovýhle pořady vůbec máte.
0: Bez vás by to nešlo. Dobrou noc.
1: No, děkuju. Dobrou noc.

0: Noční linka, ta nedělní, s tématem myšlenky, které tíží.
1: Srdce mi jde za tebou.
0: 731 800 900, volejte právě teď studio Českého rozhlasu do noční linky, jako poslední před půlnocí budete vy a pak ještě odspívá Richard Miller a uvítáme nový den a nový týden. Z těch vašich příspěvků, které odesíláte, děkuji, skláním se dolů, snad se vrátím i nahoru, budu

0: případně nemoci. I když ty se plánovat nemají. Udělal jsem si dokonce tabulku. Každý pracovní den si jeden čtvereček škrtnu. Kolegové se mi smějí, ale už dva si stejnou tabulku založili také. Nejhorší je, když zjistím, že jsem zapomněl započítat přestupný rok nebo nějakou směnu navíc. To mě dokáže rozhodit na celý večer. Manželka tvrdí, že až budu v důchodu, tak začnu počítat, kolikrát ještě musím vynést koš. Píše Bohumil, Bohumile, zdravím vás. Ale jo, člověk to tak někdy má, taková obsese, teda bez které nemůže potom fungovat. A nedá se to vyrušit. A pro někoho to je úplně nenormální úděl. Kdo volá a uzavírá tuhle vysílací hodinu? Tady je Honza, Noční linka, Český rozhlas. Haló, haló, pěkný večer, jste to vy? Už jste ve vysílání, kdo pak je na druhé straně?
1: Dobrý večer, tady Ivo.
0: Ano, Ivo, my vás posloucháme, povídejte k tématu. Myšlenky, které tíží, co vás tíží?
1: Ono je toho víc, no a tak jako takový, co mě hlavně tíží, tak je taková myšlenka na to, že prostě tady člověk zůstane úplně sám na tom světě. Já vím, jako možná to jsem jako hloupě, no ale prostě rodiče už mají nějaký věk, dejme tomu, a mám sice bratra, ale ten bratr je prostě bere drogy, pořád je někde zavřený v kriminále, jo, pořád něco vyvádí. No.
0: Nespolehlivý bratr. Nespolehlivý bratr.
1: A prostě vůbec jakoby neřeší, jako, že má nějakou rodinu, nebo možná tam v podvědomí to možná ani běje. Ale je to prostě takový, že nevím, no já prostě si nekážu představit, že tady jsem prostě sám, až tady ty rodiče nebudou. No.
0: A jestli se smím zeptat, co drahá polovička nějaká, ta by to nevyřešila?
1: No, mám přítelkyni, s kterou nežijí, nějakoby nastálo, stýkáme se, ale...
0: Ale není to tak jako, že do budoucna...
1: Ne, ne.
0: Takhle,
1: ne,
0: zasadit, tak jako, že... na zasadit strom to není.
1: To ne, no.
0: A to by zase tížilo mě, krev mé krve, zasadit strom, to bych tak chtěl a nějak to ne a ne. Tak to zase by tížilo mě. Jak to řešit? Máte nějaké možné řešení? Jak se zařídit, aby vám tyhle myšlenky nelítaly v hlavě neustále?
1: No, no, je to hrozně těžké jakoby na to nemyslet, protože říkám, no, to prostě člověkovi věk přibývá, těm rodičům věk přibývá, rodinou jako... nějakým takovým poradcovním sporu, kvůli prostě dědici, jo, a prostě kvůli dědici si vždycky rozhádá celá rodina, že jo?
0: Ano, ano, to většinou tak bývá. Hledej za vším prachy.
1: Přesně tak. Jakoby z naší stránky samozřejmě to tak nebylo, protože my jsme vlastně babičku, která byla taky jedním z dědiců, protože si s dědou jakoby nerozdělili majetek, jo, a nebo ne, nerozdělili, nebo ne, neměli prostě, všechno bylo napsané na dědečka, že jo, a babička to za celý život neřešila, takže se vlastně stala, tak jak ti sourozenci té mamky, tak se stala tím jedním z těch dědiců, že jo, jo, a samozřejmě moje maminka se toho dědictví chtěla vzít, a když to ostatní sourozenci v žádném případě, že jo, protože chtěli dědič.
0: No, tak... Za vším hledej prachy, tak proto já jsem třeba řekl mámě, ať vyřeší všechno předem, že rozhodně potom, až odejde, nechce, aby to řešil soud, anebo aby to řešil někdo jiný. Protože my jsme si se sestrou zbyli, jako jediný vlastní v rodině, a při představě, že by mě zavrhla, nebo já jí, tak to by mě zase tížilo dál, no, to... Když už potom člověk nikoho nemá, takže zase rozumím tomu, ale u vás, u nás chlapů je to takové, že stále tam ta cesta je třeba, že nějaká ta žena, nějaké to pokračování rodu, ale to chce čas, no.
1: Jde i o to, jakoby, že jakoby člověk má nějaký pokročilý věk, má pokročilý věk a myslím si, že už asi dítě, jakoby, už asi z toho nebude. Což je další jakoby, taková věc, kdy mě tak jakoby lítá hlavou takové myšlenky, že vlastně i ty rodiče si neužijou žádného vnoučete, jo? Protože bratr nemá žádný děti, já nemám žádný děti a

0: asi to tak asi i zůstane. A další věc je ta, že vlastně jakoby ten náš rod, jakoby toho jména, v podstatě jakoby vymizí, jo, protože tím, že nebudeme mít žádný potomky, žádný ty, to, tak prostě ten rod asi bude někam do háje.
1: No, řekl jste to trefně, do háje.
0: No.
1: No i vám, i vám budu muset popřát, držte se, ať jo. Vás myšlenky nepřeperou a ať je no. Správně zadokujete, zaparkujete.
0: Život je jeden velký boj, bych řekl, život je jeden velký boj.
1: Asi to tak mělo být.
0: Pořád. No asi jo, tak všechno tak asi má nějak být, nic není, jako já to říkám na jednu stránku, jako že nic není náhoda a prostě je to prostě tak, jak to má.
1: Děkuju, držte jo, se.
0: Děkuji moc, hezký večer.
1: I vám.
0: Nebo ráno možná.
1: No, ráno. Cokoliv. Třeba nikdo z toho dnešního vysílání ani nebude spát. Tak dobrou noc. Můžeme to pokusit. A bude půlnoc. Za minutu slíbený Richard Miller ještě pro vás a rozeznávám. Zase dojak.
2: Máš to cti známých, ale kdo tě zná? Máš vlastní píseň, kdo však ví, jak zní. Máš pocit, že jsi

0: Rozeznávám nový list v kalendáři, takže už otočeno. Milé Aničky, doufám, že jste svůj svátek oslavili skvěle.
1: Noční linka.
0: A vítáme nový den, nový týden. Posloucháte Český rozhlas, společné regionální vysílání, taky stanici Český rozhlas Pohoda. Mé jméno je Honza Macoun a provázím vás noční linkou s tématem myšlenky, které tíží. V kalendáři pro dnešní den pondělí 27. července vidím zapsané jméno osoby, pánu, neznám žádného takového. Tak rád bych se možná seznámil rád s nějakým Věroslavem. Věroslavu je něco přes 500. Jeden Věroslav připadá přibližně na 18 000 obyvatel, jejich průměrný věk 61. A podle příjmenáře slaví Horký či Horká. Nejčastěji bydlíte v Náměšti nad Oslavou a nejbližším okolí. Tak ať se vám daří, štěstí, spokojenost, úsměv posílám a hlavně udržte nervy na uzdě.
1: Noční linka. Čas pro vaše příběhy.
0: Dáme si zamilovanou Lenku Filipovou. Hodně je to o lásce, tak i v tom dnešním nočním vysílání, ať už k lásce své drahé polovičky, svých rodičů. Bez nich to nejde. Samozřejmě, že nejde. A když odejdou, je to tragédie. Ale jak to zvládat, že? Myšlenky, které tíží. Volejte 731 800 900. Pište do komentářů pod internetovou pozvánku k dnešnímu vysílání rozhlas.cz/linka a nebo na linka@rozhlas.cz. To už jsem asi říkal. Tak pojďte. Pojďte na to.
2: Ten kratič.

0: myšlenky, které tíží je téma nočního vysílání Českého rozhlasu. Budeme rádi, mluvím i za posluchače, zavolejte svůj příběh, neobávejte se ničeho, rozhodně vás nestrafním, jenom vás tak provedu tím naším vysíláním, abyste taky sdělili třeba to, co vás tíží a co by mohlo případně vaší duši ulevit. Mimochodem, myšlenky, které tíží, když vás převálčují, takové ty těžké myšlenky, často ten člověk volá vlastně ne slovně, ale duševně o pomoc. Jak to případně rozeznat? K tomu se dostanu v průběhu dalšího vysílání teď, ale zkusím přivítat někoho, kdo otevírá nový den a další hodinu noční linky po telefonu. Tady je Honza, kdo je na druhé straně?
1: Blanka Hradce.
0: Blanko, zdravím vás, vítám vás ve vysílání Českého rozhlasu. Co Blanku v Hradci tíží? Co jí tak nějak s myšlenkami protahuje?
1: Původně teda z Brna, takže já jinu k Brnu, jako i že mě už říká 86, uh-huh. Ale jak někde něco o Brnu, tak to jsem já.
0: Uh-huh.
1: No, v podstatě bych řekla asi tak, že ten život proběhl tak, jak asi mohl proběhnout, mohl proběhnout jinak. Ale co mě tíží, tak mě tíží to, že můj otec se nedočkal toho, že jsem se podruhý vdala a vzala jsem si muže, kterýho by býval měl můj otec představit. Opere jsem se vdala po takové krátké známosti, myslela jsem, že už nemá nikdo co do čeho mluvit, tak jsem prostě reagovala tak, že byl po dvou měst, asi dvouleté známosti jsem se provdala. No a zjistila jsem, že teda jsem si vzala pěknýho, když to řeknu vulgárně, hajzla. Ale měli jsme dvě děti vystilovali jako v pohodě. No a pak teda se mě projevila taková zvláštní, ne nemoc, ale prostě vada, že pořád si uvědomila to, že není ničím a že žádný takový velký úspěch nemá, jako jsem měla já, protože jsem měl úspěchy ve sportu i jako v zaměstnání. No a to se u něj projevilo i duševně, že jo. No a můj otec teda tím velice trpěl, protože věděl, že to není v pořádku. No a nedověděl se nikdy to, že jsem se podruhý vdala a vzala jsem si takového muže, který by si bývali naši představovali.
0: Jo, takhle, tak jako, už to chápu.
1: To mě jako hrozně mrzí.
0: No ale vy jste teda musela být taky, nebo jste velký držák, že jste vydržela takhle dlouho se svým prvním manželem. Vždyť pro vás to taky muselo být jako velmi složité.
1: Můj dětem jsem vydržela i vůbec jako navenek jsem taky vydržela, ale říkám, bylo to tak, že jsem věděla, že jsem udělala velikou chybu, jo. No.
0: Tak to je teda...
1: To už jako nelze vrátit, že to jako vrátit, takže hlavně kvůli dětem jsem to tak nějak udržovala, až už teda to dopadlo, že jsem říkala tak a dobrý a konec.
0: A nemělo by to teď samozřejmě zase znovu, jako vy jste velmi silná, že jste to vydržela kvůli dětem, to slýchávám velmi často, vydrželi jsme to, nebo zůstali jsme spolu kvůli dětem, ale nebylo by přece jenom lepší, aby děti viděli spokojené rodiče, nebo to je jedno, jestli jednoho nebo druhého, aspoň někoho, kdo je spokojeně, takže to jste se ale museli v tom případě oba dva velmi silně, nechci říkat úplně přetvařovat, ale museli jste mít jinou grimasu, jiný pohled. To přece bylo složité až, jestli mi rozumíte.
1: No bylo to složité, říkám, bylo to složité, ale jelikož jsem byla od malička vychovávána, takže otec skaut, maminka sokolka, mm-hmm. Tak mi jako takovou výchovu, která byla ne tvrdá, ale byla jako spravedlivá a rovná, že mm-hmm. Takhle. No,
0: tak to je...
1: Teda mě to mrzelo, že to takhle dopadlo, ale nedalo se nic jiného dělat, než prostě se rozejít a rozvést se a být teda... Děti už byly dospělí, no ale teďka si říkám, no hromě, proč jsem to neudělala dřív, to za prvé, a za druhý, proč můj otec neumřel spokojený s tím, že bych si vzala někoho, kdo by... jako do té rodiny zapadil.
0: A náhodou tam nehrozilo třeba to, že by tatínek řekl, já jsem ti to říkal.
1: No tak to by určitě řekl, já jsem
0: ti to říkal.
1: Jako již ho vidím asi s tím.
0: Jo. Jako, já jsem ti to říkal. A tím by to bylo vyřešené, protože vy byste to přijali jako fakt, protože jste si sama na to musela vlastně přijít. Jo? To je ještě druhá věc.
1: No ne, já jenom říkám, my jsme teda Brňáci, že pak jsme se přestěhovali do Svíta. Po válce, jako táta byl textilák, takže tam se zaváděl hodně textil, tak jsme se přestěhovali do Svítavu a tím pádem já jsem tam i teda maturovala, i jsem pak studovala v Brně na vysoký pedagogický. Hmm. No a tak tím pádem prostě to bylo tak jako zapečetěný v tom, že je to v pořádku, že až to začalo probublávat a bylo to tak, že jsem si říkala, proč jsem já tenkrát budem krátit dveře a normálně jsem tam toho mužského uvedla jako, že jsem si ho přivedla já, než by si někdo něco vybral. Já konečně jsem si za sebe rozhodovala a já jsem si tam přivedla tohohle toho budoucího manžela. Že? No jenže, kdybych vlastně to zavouchl ty dveře, ale nepustil ho dále. No tak to takhle nedopadlo. A to už jsou takový iluze, který...
0: Jasně, že... Ale ten chtíč toho, ale... jako ukázat, že přece jenom jsem dostala rozum a našla si toho pravýho, se kterým jsem šťastná a tak, aby to bylo ze mě cítit a tatínek to poznal automaticky a neměl pochyb, tak to už je samozřejmě nemožné, ale třeba mu to někdy řeknete, Bůh ví, co bude.
1: No, možná se někde setkáme a já mu řeknu, tak teď mám, konečně jsem se šťastně vzala, mám takového muže, který by se líbil, se kterými jste mohli hovořit a mohli bychom si všichni popovídat.
0: A on by se ještě dodal tu větu, já jsem ti to říkal, moje drahá milá.
1: No, to je přesně, já jsem ti to říkal.
0: Blanko, taky držte se šťastná, buďte v klidu s námi i s Českým rozhlasem a ať máte život prýma, pokud to bude jenom trochu možné.
1: Ale jo, to víte, že jo, tak dělám pořád ještě sport, dělám zimní plavání, takže to mě taky těší, no tak to víte, už jsem nejstarší včera, když někam vyrazíme do zahraničí, tak jsem vždycky nejstarší, tak to mě jako, ne, že by mě to netěšilo, to ne, no ale říkám si, tak to je, v Praze, když se plave v Praze na Štěpána, tak jsem tam taky nejstarší, takže říkám, tak to už tam jdu s takovým nějakým, ne respektem, ale že prostě už je to tak, jak to je, že už se to nikdy neobrátí.
0: Hlavně, že máte smysl pro nějakou činnost něco dělat, protože když to řeknu upřímně s prominutím, nevím, jak moc jste upřímný vy Brňáci původem, být zaprděný doma, to není dobrá vyhlídka pro budoucí život. Takže máte aktivity a to je fajn, to je důležité.
1: Jezdím na kole, pořád ještě jezdím na kole, takže taky jsem měl i do Brna, jsem měl na kole.
0: A počkejte, to už není normální, ale to už není normální.
1: Který už jsou, jako už se tam nemůže, protože to už dálnice takhle. Do Svitav tak jsem jezdila na otočku, když jsme měli sraz, tak to už taky nejezdím, tam už taky je dálnice, po které se nesmí. No a to zimní plavání, tak to dělám tak, že chodím jednou za týden na trénink na studenou vodu, že aby si tělo zase nebodlechtilo. No tak to ještě taky dobrý, no a jinak můžu v podstatě všechno, no.
0: No tak, tak jen tak dál, říkám, jen tak dál.
1: Aby mě postihla nějaká nemoc, to bych nechtěla, že teď konečně, ne konečně, ale teď mě třeba trápí oči v tom, že jsem šla na kataraktu, to je na výměnu tečoče, co mě jedna kamarádka z lyžování tak mi říkala, nechoď na to, tak to jsem jim taky neposlechla,
0: no tak
1: jsem na to šla.
0: Máte svoji hlavu.
1: A po ty katarakty špatně vidím, nemůžu číst a takhle, tak teď snad bych měla mít nějaký zákrok, ale jsem objednána až na prosinec, že bych si mohla i přečíst v posteli, nebo takhle, jak jsem byla zvyklá, no tak to ještě na to bych se netěšila, ale to bych teda chtěla. No,
0: tak ať se zadaří. Já vám děkuju za zavolání. Děkuju.
1: Ať se zadaří. Tak zdravím Brňáky.
0: Taky. Dobrou noc.
1: Dobrou noc.
2: Noční linka. Čas pro vaše příběhy. Volejte právě teď 731 800 900.
0: Lucie píše, dobrý večer, nejprve bych chtěla popřát všem Aničkám k dnešnímu svátku, tak dodatečně. Hlavně hodně zdravíčka, lásky, pohody, radosti a minimum starostí, samé fajn lidičky kolem sebe. No a co mě trápí, co mě tíží, je toho hodně, ale asi nejvíc, aby moje děti byly zdravé, v životě šťastné, dokázali si najít práci, která je bude bavit a uživí je, najít si protějšky a založit rodiny. Aby na světě nebylo tolik zla a aby byli k sobě lidi víc tolerantní, opatrujte se všichni, Lucka, Praha. Blanka, leží mi v hlavě hodně věcí, že jsem se nezeptala svých rodičů na určité věci, které mě v 15 letech nezajímaly, a teď bych se jich chtěla zeptat, ale už tu dávno nejsou. Pak mě taky trápí situace ve světě, neboť mám vnoučata a nyní bude i pravnouče, tak aby žili v míru a měli se dobře, čehož se já už nedožiju. Zdraví Blanka z Přeloučska. Mekyš Birka to nazývá jednoduše,

0: Dnes je to o myšlenkách, které tíží, které ne a ne někam uklidit a které se vynoří a třeba už nás pronásledují nějaký ten pátek, možná i několik let. A ne s tím umět správně zapracovat, protože za A, člověka, co může rozčilovat, no minulost, pochopitelně, ono se to nedá změnit, tak maximálně, když nad tím člověk přemýšlí, tak to rozčiluje, ale jak s tím zabojovat? Zkuste třeba poradit, pomoct po telefonu 731 800 900 nebo klidně po písmenkách do komentářů pod pozvánku k dnešnímu vysílání nebo na linka@rozhlas.cz. Haló, kdo nám volá jako další?
1: Haló, dobrý večer, tady je Soňa.
0: Krásnou noc, ano, děkujeme.
1: Chci taky hezkou dobrou noc nebo dobré ráno a chtěla bych se podělit o příběh, který mě vlastně do dneška tíží, i když je to už mnoho let, ale když jsem prostě žila s mojím manželem, měli jsme dvě děti. No a jelikož tam hrál roli alkohol a žárlivost a to, takže když bylo mojím dětem 12 a 14 let, tak já jsem prostě jich opustila a musela jsem prostě odejít. Jo? Děcka nevěděli, o co se jedná, co se stalo. A já jsem prostě jednoho dne z práce se nevrátila domů, protože už tady byl strach o život a dětem jsem jako nic neřekla, ale jelikož jsem zůstávala u kamarádky ve stejném místě bydliště, kde vlastně děti s tím otcem zůstaly.
0: Ano.
1: Takže děti jsem potkávala, ale bohužel nechápali to. A po nějakém měsíci jsem dostala od obce byt, čili už jsem měla byt, kde by ty děti mohly se mnou být. Ale jelikož už to byl věk takový, že radši zůstanou s tím otcem na baráku. A tak jsem jich nějak potkávala, chvíli sice trucovali, ale do dneška jsem se synem o tom nemluvila, co se stalo tehda, proč jsem odešla. Do dneška jsem mu to nevysvětlila, i když je paradox, že dneska po těch letech bydlím u syna v domě, bydlíme spolu, ale on se mě nikdy na to nezeptal a já jsem mu to nikdy nebyla schopna vysvětlit a promluvit si o tom, jak to bylo, co bylo.
0: Tím pádem z toho chápu, že vás to tíží víc asi než jeho.
1: No, mě určitě strašně a on se možná bojí. Možná se bojí toho, co by se dověděl, nebo takhle. Oni měli u otce nebo u otcovi takové iluze, že jo, tatínek to, protože nebyli nikdy svědkem toho, možná něco vycítili, ale myslím si furt, že mi to tak nějak zazlíval, když nedal mi to sice najevo, ale nikdy se na to nezeptal. A fakt jako jak to bylo každý večer, jako celé ty roky, pořád na to myslíte, že vlastně je něco, co jsem ještě nevysvětlila a asi nemám k tomu ani odvahu, nebo nebyla možná taková nějaká příležitost sednout si a říct, jak to všechno bylo.
0: Hlejte, asi určitě ta příležitost je, ale jenom člověk hledá potom nějaké vlastně takové berličky duševní, kdy si říkáte, teď ne, ale přitom vlastně ono by to šlo, teď jo, ale zkuste to nejdřív, protože věřím tomu, že kdybych já byl v podobné situaci nebo chtěl říct něco zásadního, tak bych asi plácal, byl bych ten náhodným generátorem slov, protože ze mě by to i přes veškerou přípravu, že teď to udělám, teď to řeknu, tak bych to neřekl asi správně, jak bych vysloveně chtěl. S tou nervozitou v této spojitosti, co to třeba napsat? Co si to nejdřív napsat na papír? A potom teprve udělat ten krok. A nebo ten předat ten dopis, třeba ten papír o tom, co se vlastně dělo. Je to možné? Bylo by to řešení?
1: Já si myslím, vidíte, teď jste mě na to nějak přived, protože my třeba s manželem, když jsme měli mezi sebou nějaké tyto a třeba byl napitý a nestačilo mu to vysvětlovat. Já jsem opravdu to napsala na papír a věděla jsem, že i když možná to nebude mít nějaký výsledek, ale aspoň trochu, když si to přečte, že aspoň trochu ho to nějak nakopne nebo něco.
0: Protože člověk, to je pravda.
1: Když jste mě to teď připomněl, že asi je to fakt, že když si to člověk, protože já když mu to budu vysvětlovat, asi jako
0: tak to nebude muset třeba pochopit tak, jak vy byste chtěla, aby to bylo chápáno a potom už tam chodí takové ty věty typu a rozumíš mi, co tím říkám. Tak fakt je, že a vlastně to není nic převratného, objevného, ale někdo říká, jak to, že nevyšetříš peníze, jak to, že utratíš úplně všechno. Napiš si všechno, co utratíš. Tak vždycky, když je to černé na bílém, tak to musí přece fungovat i v tomhle případě. Napište to.
1: Máte pravdu a úplně jsem si teď vzpomněla, že když jsem něco tému mojemu mužovi chtěla říct a on neposlouchal, že jsem to opravdu napsala. A takže já jako asi díky vám zítra sednu nebo ještě dneska sednu a nějak si udělám body a napíšu to a konečně se mi uleví a předám to těm dětskám, aby skutečně věděli, že to nebylo, že jsem jich nechtěla, že jsem jich opustila, že jsem si šla za něčím, ale že prostě nebylo východisko žádné. Že to bylo jediné východisko. Jako mrzelo mě to, já jsem nemohla jít třeba na, když měli půl kolonu, nebo když měl maturitu kluk, jo, závěrečné zkoušky, prostě jsem tam nemohla jít, protože tam byl jako ten táta jejich, jo, a to by nedopadlo dobře.
0: Teď se to vysvětlí, ani se to nemusí psát konkrétně, proč jsem nebyla tam, kde jsem nebyla, ale chtěla jsem tam být, ale teď se to vlastně může vysvětlit, takže pokud možno rukou, aby bylo vidět.
1: Jistě, že žádný mail nebo tak, napíšu na papír. Ano,
0: tak.
1: To jste mi přived teď opravdu a možná se mi fakt uleví a budu, jako co, nic se tím nepokazí.
0: Přesně.
1: A mně se uleví.
0: Držím palce a dejte vědět, jak to dopadlo a kolik to mělo stránek.
1: Jo, já už asi beru propisku a něco budu psát, ale děkuji vám moc, jako.
0: Vůbec
1: nejde. To pomohlo. Děkuji, mějte se krásně, dobrou noc, zdravím všechny a snad se někdy dovíte, jak jsem pokročila, jak to dopadlo. Ale
0: děkujeme.
1: Už se usmívám,
0: Sonio, ať se daří, vypište se, těším se na to, až to dopíšete, jo?
1: Jo, já vám děkuju moc a dobrou noc. Dobrou.
0: Uf. No, až mám z toho husí kůži. Nikol z Karlových Varů napsala, dobrý večer, přeji vám všem. Mám toho na srdci hodně, bohužel by se to nevešlo na papír. Tíží mě toho moc spackaný život od A do Z. Nikol. Vešlo by se to na papír. Teď jsme to řešili. Teď určitě ano. Musí to mít nějaké body, musí to mít nějaké řešení. Všechno má řešení. Lukáš, jsou myšlenky, které odejdou a pak jsou ty, které se pořád vrací. Nezáleží na tom, jak moc se je snažím zahnat. Vždycky si ke mně najdou cestu. Někdy stačí obyčejný zvuk, stará fotka nebo známá melodie. Když uslyším známé spouštění Windows XP, vždycky si na tu dobu vzpomenu, na časy, kdy bylo všechno jednodušší a starosti nebyly tak velké. A možná právě se některé vzpomínky nikdy nevymažou. Jen čekají, až je něco probudí, znovu probudí. S pozdravem, Lukáš. A ještě Michal. Roztroušená skleróza. Moje letos oficiálně potvrzená diagnóza, slavost levé poloviny těla, syndrom tonického napínače bubínku. Stále samota, ale už spíš z praktických důvodů. Mám špatnou jemnou motoriku a sám si stěží třeba zastřihnu vlasy na zátylku. Mimo oblast zdraví, to, že svět má nedostatek dospělých jedinců se silnou osobností, kteří se chovají skutečně dospěle, to znamená, že se umějí v životě ovládat. Kdykoliv se nad tím zamýšlím, s údivem shledávám, kolik osobních i světových problémů pramení právě z nedostatku sebeovládání. Aneta Langerová, Voda živá. Myslím, že to je písnička, která k tomu sedne jak zadek náhne.

0: to je milé spojení. Hradišťan, Aneta Langerová, Jura Pavlica. Pěknou noc přeji taky do Davle, Romaně.
1: Ano, děkuji.
0: Myšlenky, které tíží, to tady máme, tohle téma, těžké téma teda. Vás tíží co ano. V hlavě, nebo chcete pomoci?
1: Nepotřebuji pomoci, já už to mám vyřešený, ale tížilo mě strašnou dobu, protože jsem žila v manželství, kde jsme měli dvě děti, kluka a holčičku, a moje dcera, nedokázala jsem jí prostě se jí zastat v manželství. Manžel byl docela hrubián a odnášela to i ona. A hrozně jsem si to viděla, ne fyzicky samozřejmě, ale psychicky. A když říkám samozřejmě, a psychicky je to někdy horší než...
0: No, to zcela určitě, to zcela určitě. A to, na vás se to nepodepisovalo, jako na vás takový nebyl?
1: Taky
0: byl.
1: Ano, taky, prostě...
0: Bojovali s tím všichni v rodině?
1: Ano, no jako spíš já, a zajímavý, že prostě syna se to moc nedotklo, protože on asi na kluk je jiný prostě, ale ženy nějak v jeho životě hrály jinou roli. A bohužel i vůči dceři, a já si to do dneška vyčítám, že jsem se jí nikdy nedostala tak, jak jsem měla. Ale proto říkám, že je to u mě vyřešený, protože my jsme si o tom dneska její 30 let, vyříkali jsme si to, já jsem jí to řekla všechno, ona je úžasná a říká, že to všechno chápe, všechno prostě pochopila v úvozovkách, nějaký to formovalo. Nevím, dneska je z ní úžasná ženská, já jsem po druhý vdaná, žiju krásný život, asi to k něčemu bylo, tohle chci říct, no, možná.
0: Ale zase na druhou stranu, pokud, tak jak jsem zmiňoval už to vysílání dneska, no. Že když jako dítě jsem vnímal, že rodiče jsou moje modla, moje maminka, moje bohyně,
1: ano,
0: a vlastně pak z ničeho nic přijde bumbác, dokázali fungovat tak, že se přetvařili teda úplně na 100% a přijde čas, že najednou tatínek se stěhuje, protože...
1: Ne, tady to ne, to bylo úplně jinak, to ne. My jsme byli takový, že jako všechno bylo v pohodě, ale postupem času on začal být hrubej a jakmile se děti začaly osamostatňovat, já jsem se začala osamostatňovat, prostě on nebyl ten bůh, který bychom všichni poslouchali,
0: jo,
1: tak on začal být nervózní a začal útočit.
0: To znamená, že se furt neustále bránil něčemu, chtěl...
1: No prostě chtěl nás mít pod kontrolou.
0: Jo, takhle.
1: A my jsme se najednou dovolili, jako, že já jdu někam, ty jdeš někam, a děti samozřejmě vyrůstaly a už to nebyl ten tatínek, který že jo, pro ně všechno udělá, všechno oni ho poslouchají na slovo. Oni chtěli jít tam, nechtěli jít tamhle, a to už prostě bylo špatně.
0: Dokázala jste tedy tím pádem, nebo dokázali jste s postupem času najít, co bylo spouštěče? Vždy takových hrubiánských jeho činů?
1: Ne, vůbec nevím. Jemu fakt stačilo to, že prostě my jsme najednou začali chtěli žít nějak víc a on prostě chtěl nás mít jako vyloženě, jakože pod kontrolou, a nevím, opravdu jako bylo takový divný, no, zvláštní.
0: Kolik let vám trvalo, než jste vlastně přišla na to, že ta zamilovanost pominula a že najednou člověk vidí i něco jiného, co vidět vlastně... No mohl, ale neviděl, třeba přehlížel.
1: Právě si to, no ano, vyčítám si to dneška a děkuji, že dcera mi odpustila v podstatě, protože to trvalo celou dobu, protože tam byly věci, že třeba my jsme byli na chatě a blbost, dcera, já nevím, teď prostě řekla třeba jenom, že nekoupila chleba, nebo já nevím, něco takové, okamžitě řekl, tak ty s náma domů nepojedeš. Jet si vlakem, a já jsem prostě byla ta špatná, já do dneška si tuhle situaci si vyčítám do dneška, že prostě nejela jsem s ní tím vlakem domů, ale nechala jsem jí chudáka jít domů vlakem, my jsme jeli autem.
0: No, jak je to prostě možné, že vlastně, to jste se bála v tom případě?
1: Já nevím, já jsem se bála, že prostě, nevím, že prostě říkám, dobře, ona odejde, ale já bych neměla kam jít, já jsem se pak bála celou dobu, potom všechno to, ono to všechno vyústilo, to bylo tak, že opravdu pak to skončilo tak, že já jsem se bála, že by, nejradši bych odešla, neměla jsem kam. O tom to celý je. Vlastně,
0: a kdy to celé vyzrálo, jako kdy přišel ten okamžik, kdy jste, protože zase zmiňuji to, co se mi xkrát v životě potvrdilo, že žena, když se rozhodne o něčem, tak je to nezvratné, tak vy jste se rozhodla při čem? Kdy to přišlo, ten čas,
1: to
0: kdy
1: nejde,
0: to bylo?
1: To nejde takhle říct, protože já bych odešla už dávno, ale konkrétně opravdu jít někam, kam máte jít, že jo?
0: No jasně, jako, jasně, ale to už, sám. Už samo o sobě, ale to, že jste to přece jenom do toho stavu potom dostala, tak jako kdy byl udělaný ten krok, jako že
1: pa? Nastal nějaký zlom, opravdu, když prostě všichni jsme se začali osamostatňovat. Děti začaly, šly na střední školu nebo takhle a opravdu jsme začali, nebyli jsme závislí na něm, že jo, že nás někam vezme, někam pojedeme a tohle. A děti začaly mít svůj život, já jsem začala v práci, začala jsem do práce, začala jsem něco dělat. Tak to začali, jsme se tak nějak jako rozprchávali a teď to už chápu, prostě on měl takový ten pocit, do dneška žije sám, bez přátel, bez nikoho, on prostě nás já jsem to pochopila později, on mě odvrhnul vlastně od všech mojich přátel, že jo, já jsem jako pak
0: takže nežděla sobec.
1: Vůbec jako, ano, tak, ano, to jo, to ano, sobec. To stoprocentně, ano.
0: A jak je možné, předpokládám, že děti vznikly z lásky, že, takže to ano, je že jako v pohodě
1: ano,
0: ještě.
1: Ano, právě, já to taky nechápu.
0: Je to ano, tam, bylo to právě, tam?
1: No, bylo to tam, ano, přesně tak, ale pak se něco zvrtlo, nebo nevím, on, nevím. A hlavně vůči ženám, vůči synovi byl v pohodě vždycky, ale prostě vůči mně i mojí dceři dokázal říct hrozný věci, když potom byla už i jako, bylo jí 14, 15, ona od nás radši odešla. To mě hrozně tížilo, radši se našla pod nájem, protože aby slyšela, že s odpuštěním k nebo něco.
0: No jako... ale tak prostřednictvím, jako když tohle to vlastně vnímáte i vy jako matka toho dítěte, tak vám ano. To slovo na k taky asi no, pravděpodobně jako... nikdy přilítlo na adresu, takže to už byly dvě, tak potom, když už tedy nastal... ten moment.
1: Ono, tam bylo takových věcí, že prostě potom nakonec mě umřel táta a mamka se mnou zůstala bydlet, bydleli jsme spolu všichni chvilku a on dokázal tohleto stejný říct i mojí mamce, prostě to prostě všechno to naštěstí dopadlo tak, že jsem to zavčas ještě, sice dobře je mi 58, ale mám krásný druhý manželství, jsem v pohodě, jsem žiju naprosto úžasný život, děti naštěstí jsou fakt úžasný, úplně Pereska taky, opravdu jsme si to všechno vyříkali, proto jako říkám, je to ve mně, stejně je to ve mně, protože mě to mrzí.
0: No, zeptám se ještě na závěr, to, že někdo někoho miluje, je věc jedna, protože to je prostě, to tam je a to letí, to jde přes mrtvoly a to se s tím nedá nic dělat, ale byla jste s ním šťastná někdy?
1: Ano, samozřejmě, to jako jo, ale pak se prostě něco zvrtlo, nevím co, ale říkám, myslím si opravdu ten zlom, že on byl šťastný, dokud myslím, já jsem byla těhotná.
0: Dokavec jste poslouchala
1: jsem
0: a dokavec jste ho potřebovala.
1: A byla jsem doma, tak, přesně tak. A byla jsem na něm závislá.
0: Tak.
1: A všichni, i děti, tak. A pak prostě nastal obrovský zlom, obrovský
0: tak,
1: prostě.
0: A potom jste chtěla být částečně už nezávislá, normální, všichni.
1: Všichni jsme chtěli žít normálně, ano.
0: A teď v současné době to ještě má nějak, jako hlídáte si, nebo vídáte se, víte o něm nějaké informace, nebo jste ho odstřihla úplně?
1: Ne, on mě naprosto nenávidí, děti ho naštěstí vídají, děti jsou v pohodě, ale jako není to tam nic hezkýho, protože on prostě žije tím svým životem, že je zapřklej. Víte co,
0: teď si člověk představuje, že potom ještě splodí další dítě a další ženu a další tohle a vy...
1: Ne, to ne, to už nejde, my už jsme starý, to už...
0: No ale hlavně, že teď vedete svůj normální, podle vás, řádný život.
1: Já jsem úplně nadšená, ano.
0: Není co řešit.
1: Ano, no není, já jenom mám furt v sobě to, že i když mi dcera, opravdu se o tom bavili, řekla mi, mami, za to nemůžeš, prostě tak bylo. Ale prostě mám opravdu výčitky. Mám výčitky, to si nevím, to s tím nikdy, no. Jako měla jsem stát za ní víc, jako no.
0: No teď, ale to je život, to je život a člověk...
1: Já vím. Ale proto mám zase, jsem dostala takovou úžasnou dceru, která prostě mě to odpustila a já jsem poučená a je to všechno jako úžasný.
0: A aby to přineslo tak něco do života i té dceři, protože ona se říká, že člověk jako zažije ve své mládí, tak nechce, aby bylo v mládí svých potomků, že?
1: A já si myslím, že určitě, protože ona opravdu je takovej ten chodící člověk, který opravdu fakt rozdává lidem opravdu jako radost všechno a to zvažuje to všechno a ona je opravdu úžasná, takže asi to tak mělo být, no.
0: Děkuju.
1: Ale jako je mi to líto, no.
0: Děkuju za zavolání, moc si toho vážím.
1: Jo, a já děkuju za to, jak mluvíte s lidmi, opravdu jste úžasný.
0: Děkuju, dobrou noc.
1: Děkuju, taky dobrou noc.
2: Noční linka. Čas pro vaše příběhy.
0: Ach, můj rozhlasový bože, my jsme mluvili skoro 10 minut. No to zas bude. Ale chápejte, jsou telefony, které se nedají utnout. Nedají. A víte co? Dáme ještě prostor dalším. Kdo se dovolá? 731 800 900, volejte noční linku Českého rozhlasu, které myšlenky vás tíží, anebo které vás tížily kdysi a vy jste s nimi zatočili. Tak pojďte se přiznat, nebojte se.
3: Spí jižní kříž, jak říkali jsme hvězdám kdysi mládí.

0: Myšlenky, které tíží, to je téma nedělní noční linky už teď v pondělí 27. července. No, když člověka převálcují ty těžké myšlenky, často neřekneme přímo, že ten člověk potřebuje pomoct, nebo já chci pomoct, nikdy to nemůže ani pojmenovat, okolí si proto musí všímat změn. Člověk se začne stahovat, přestane se ozývat, ruší domluvené věci, ztrácí zájem o práci, školu, koníčky nebo lidi, které měl rád. Může působit vyčerpaně, podrážděně, lhostejně nebo nezvykle klidně po dlouhém období napětí. Takové ty varovné věty, které zní nenápadně. Už nemůžu, nemá to smysl, všem by bylo líp. Beze mě jsem jen přítěž, chtěl bych na chvíli zmizet. Takové věty není dobré schazovat jako náladu, dramatizování nebo vydírání. Může to být způsob, jak člověk zkouší zjistit, jestli ho někdo slyší. No a dalším signálem může být zanedbávání sebe sama. Změna spánku, jídla, prudké zhoršení nálady, rozdávání osobních věcí, loučení, uzavírání účtu nebo nečekané uspořádávání věcí. U dětí a mladých lidí se může objevit zhoršení prospěchu, útěky do online světa, sebepoškozování, ticho nebo náhlá agrese. Ta pomoc je v zásadě jasná. Zajímat se, nenechávat to být. A když si budete stoprocentně jistí, že máte pravdu vy, že opravdu volá někdo o pomoc, zkuste zavolat 112, tam určitě pomohou. A nebo zkusit najít nějakou linku důvěry a nebo pomoci předat, zavolat a zjistit, jak k dané osobě se máte správně zachovat.
1: Noční linka. Čas pro vaše příběhy. Volejte právě teď 731 800 900.
0: A s největší pravděpodobností někdo poslední do dnešního vysílání uvidíme, jak budeme dlouzí. Honza u telefonu, pěknou noc přeji.
2: Taky přeji krásnou noc a všem posluchačům.
0: Kdo nám volá?
2: Ano,
0: zdravím vás. Povídejte, co vás tíží, jaké máte těžké myšlenky?
2: Mám na vašeho kolegu, který byl včera, protože vždycky se tomu dovolala. A včera bylo perfektní téma, jako nevěra, a dneska máte ještě lepší téma, co nás strašně mrzí.
0: Snažím se to střídat jednou veselé, jednou smutně, ale tak, jak to člověk naplánuje, podle toho i třeba, jak vy v uvozovkách pískáte, tak původní třeba záměr mohl být jiný, ale je to podle vás, kam se dostaneme, ale dneska je to teda vážné téma. Tak nevím, jestli vy to uzavřete vážně, nebo jestli přidáte něco veselého. Co vás stíží případně? Povězte mi.
2: Já vám řeknu. Jak to mám začít? No, první manžel mě strašně zklamal. Našel jsem ho s nejlepší kamarádkou posteli, což mě jako vytočilo, tak jsme se rozvedli. Dlouhé roky jsem byla sama s dvouma synama a pak jsem poznala perfektního člověka, který je můj manžel už 15 let a 10 let jsme spolu žili, vychoval moje dva syny. Já jsem díky němu získala dceru, mám vnuky, už jsem jí prababička, ale strašně mi mrzí to, že když byl covid, můj muž v životě nebyl nemocný. Pracoval v lese s pilou, plný elánu života. No a po očkování po covidu to začalo. Mozková mrtvička, embolie, žlučník, dostala rakovinu prostaty, byl na několika těch operacích. Jsme na jaře prodělali chemoterapii, tak mu našli slabé srdíčko, takže bere spoustu léku. A to mě strašně ubíjí, protože takový člověk plný života, energie, než jsme se poznali, tak ovdověl, mu umřela manželka na nemoc, vychoval dvě děti, dceru a syna, kteří mi říkají maminko, její děti mi říkají babičko, přijali mě do rodiny a strašně mě mrzí, že je tak strašně nemocný a já mu nemám jak pomoct, jako jo, dobrý,
0: léčí. No ale pomáháte mu už jenom tím, že se o něj staráte přece, ne? To je přece zásadní.
2: No, tak to víte, že on nosím na rukách, jako jak se říká.
0: To je přece k nezaplacení. Myslím, že to je úplně k nezaplacení a pojišťovna neproplatí. Nemá jak.
2: No, nemá jak, to máte pravdu. Jenom to, že mojím dvou synům dal perfektního tátu, vychovali je, dali, pomohli jim dát vzdělání, všechno, prostě něco úžasného. Hmm. Ale mrzí mě to, že tak strašně nemocný a i když dělám, co se dá, tak mu vlastně nemůžu svým způsobem pomoct.
0: Ale pomáháte, možná ani nevíte jak, to ani fakt ne.
2: Psychicky, fyzicky, jako to chodíme, máme pejska, chodíme na procházky s Diankou, máme je zeštěti. No, to a prostě snažím to, ale já bych mu tak strašně chtěla pomoct prostě, aby bylo v pohodě.
0: Nejde to, jako nejde to, jinak to nejde, jinak to nejde a kdyby bylo, tak přece by to bylo to číslo jedna, které mu dáte, že jo? Kdyby to šlo. Takže dáváte, co můžete. Víc to nejde.
2: První a poslední.
0: Tak. A byla jste
2: první
0: poslední.
2: První a poslední, protože to je úžasný člověk, za kterého, kdyby to bych mohla, tak za něj budu i dýchat.
0: Krásná tečka, neumím si představit lepší za dnešním vysílání. Moc děkuju, držte se, zdravím vás a ať vám to spolu funguje ještě pokud možno dlouho, aby se ty neduhy...
2: No, tak.

0: udělal takový kompromis, že se přestěhoval do dětského pokoje a v ložnici spím s Diankou,
1: pejskem.
0: A on to, a říkal, už jsem si taky naladil Olomouc. Já říkám, já poslouchám jenom Olomouc večer.
1: Tak, že nás těší, že ladíte, posloucháte.
0: A ještě se, prosím vás, zeptat na takovou věc. Ten kolega, co včera vysílal, jak se jmenuje jménem?
1: Myslím si, že to bylo vysílání z Brna a Borek Kapitančik. Tak ho poslouchejte zase příště. Teď už se musíme fakt Takže rozloučit.
0: Takže na něho jsem měla hodně štěstí, když jsem volala.
1: Děkuju, dobrou noc.
0: Dobrou noc a zdravím všechny posluchače vašeho rádia, protože jste úžasní, boží. Když přijedu večer nebo v noci z práce, tak nedělám nic jiného, než poslouchám vaše rádio.

vámi stále vysílání Českého rozhlasu a než se rozpojíme do regionu, i stanice Pohoda, až bude mít svůj vlastní program, tak i pozvánka k dalšímu vysílání, další noční linka, ta bude se Zlína, už dnes hodinu před půlnocí Jarka Barboříková a téma Věříte svému znamení z věrokruhu? Přemýšlejte, pište, volejte, pište klidně už teď na linka@rozhlas.cz. Mimochodem děkuji za dnešní téma, které jste vybrali do vysílání. Těžké téma teda pro všechny zúčastněné, ale myslím, že to dopadlo dobře. A i když to byly v překladu myšlenky dost, které vás tíží a které hned tak nezmizí, tak snad to pomohlo. Snad to trochu uspíšilo to, že se někam vytratí a že jste třeba taky slyšeli, že na vás ostatní myslí, protože jako jedna rodina si máme říkat všechno, tak pokud možno jenom s pravdou, tak mě za to moc těší. A doufám, že přidáte i další silná témata, anebo i prach obyčejná v uvozovkách. Pište i mě konkrétně jan.macon@rozhlas.cz nebo přímo do rozhlasu, to znamená noční linka, Honza Macon, Praha, Vinohradská 12. Ono to dojde, nějak to dojde. Moc si vážíme toho, že píšete klasické dopisy, protože to je mi vždycky radost, když mě čeká tak ve fochu tam něco, nějaká obálka, ať už růžová, nebo ať už srdečně, obsahově. Kamínky taky dorazily, musím poděkovat. Každopádně vážím si toho, i když někdy tady jako prevít odpovídám hodně pozdě, přesto snažím se aspoň odeslat děkuji. A kdyby náhodou třeba zrovna to, děkuji, ode mě nedorazilo, tak teď z vysílání to patří jenom vám a vám. My se společně uslyšíme na 1. srpna, to znamená v sobotu, říkám letos správně. Ano, 1. v sobotu. To mají být zase ty horečky obrovské, ty tropy, subtropy. No další 40, to teda to jsem na to zvědav, no. Držte se.

0: Český rozhlas Ostrava. Rádio vašeho kraje. Divadlo pro vaše uši.
1: Buďte vítáni, vážení a milí. Dnes, jak se říká, na trochu poetické notě Divadla pro vaše uši. A ono zřejmě stačí, abych řekl jen, všichni dospělí byli nejdřív dětmi, ale málo kdo si to pamatuje. No ano, právě takhle otvírá svého Malého prince spisovatel Antoine de Saint-Exupéry.

0: Divadlo pro vaše uši s Robertem Tamchynou.
1: A teď ať se přihlásí ten, kdo nikdy neměl v ruce nebo nikdy neotevřel Malého prince. Já nevím, je vůbec možné se s takovou knížkou minout? Jen v rozhlase bylo těch adaptací Exupéryho poetického příběhu několik. V 60. letech například s Václavem Voskou a v roli Malého prince, světe div se, žena Jiřina Jirásková, která si těch kalhotkových rolí i na jevišti v mládí sehrála víc než dost.
2: Když mi bylo 6 let, viděl jsem jednou nádherný obrázek v knize o pralese, která se jmenovala Příběhy ze skutečného života. Obrázek představoval hroznýše, jak poliká šelmu. Hodně jsem tehdy přemýšlel o dobrodružstvích v džungli a tak jsem nakreslil svou první kresbu. Ukázal jsem ji dospělým a ptal jsem se, nahání-li jim strach. Odpověděli mi, proč by klobouk naháněl strach. Ale on to neměl být klobouk. Byl to hroznýš, který spolkl celého slona. A teď leží natažený s velikánskou vypouklinou uprostřed, spí a zažívá. Ale dospělí mi poradili, abych toho kreslení najedených hroznýšů nechal. Dospělí sami nikdy nic nechápou. A děti to hrozně unavuje stále a stále jim něco vysvětlovat. A tak se stalo, že jsem se v 6 letech vzdal skvělé malířské kariéry. Musel jsem si tedy vybrat jiné povolání a naučil jsem se řídit letadlo. Potkal jsem pak spoustu vážných lidí. Žil jsem hodně s dospělými, poznal jsem je velice zblízka. A mé mínění o nich se valně nezměnilo. Když jsem mezi nimi potkal někoho, kdo se mi zdál jen trochu bystrý, ověřil jsem si na něm svou zkušenost s první kresbou, kterou mám stále schovanou. Chtěl jsem vědět, je-li opravdu chápavý. Ale vždycky mi odpověděl, to je klobouk. A tak už jsem mu nepovídal ani o hroznějších, ani o pralesích, ani o hvězdách. Mluvil jsem s ním o kopané, šachu, golfu a o kravatách a dospělý byl velmi spokojen, že poznal tak rozumného člověka. Tak jsem žil sám. Neměl jsem nikoho, s kým bych si mohl opravdu popovídat. Až jednou, bylo to před 6 lety, se mi v poušti na Sahaře porouchal motor letadla.

0: Oprava motoru byla pro mne otázkou života nebo smrti. Měl jsem pitnou vodu sotva na týden. Trosečník na voru uprostřed oceánu nemohl být opuštěnější než já v tom nekonečném moři písku. Tisíce a tisíce mil od jakékoliv obydlené končiny.
1: Prosím, pěkně nakreslí mi beránka.
2: Prosím?
0: Vyskočil jsem, jako by do mne hrom uhodil. Přede mnou stál malý zlatovlasý chlapeček a vážně si mne prohlížel.
1: Nakreslí mi beránka.
0: Díval jsem se na něj udiveně. No považte jen, že jsem byl na tisíce mil od lidských obydlí. A on nevypadal, jako by zabloudil. Vůbec nevypadal jako dítě ztracené v poušti. Co tu děláš?
1: Prosím, pěkně nakresli mi beránka.
0: Když stojíme před velkou záhadou, neodvážíme se neuposlechnout, tak jsem vytáhl z kapsy list papíru plnicí pero a pak jsem se zarazil. Neumím kreslit.
1: To nevadí, nakresli mi beránka.
0: Počkej, nakreslím ti něco, co umím.
1: Ale ne, nechci hroznýše, který spolkl slona.
0: Cože?
1: Potřebuji beránka.
0: Beránka? No, tak takového?
1: Ne, tenhle je nemocný.
0: Nemocný? Tak. Takového?
1: To není beránek, to je berán. Má rohy.
0: No. A tenhle?
1: Ten je moc starý. Já chci takového, aby dlouho žil.
0: Tak víš co? Nakreslím bedinku. Tak. A beránek, kterého chceš, je uvnitř.
1: Jsem chtěl. Myslíš, že ten beránek bude potřebovat hodně trávy?
0: Proč?
1: No, protože u mě doma je všechno malinké.
0: No, dal jsem ti docela malinkého beránka.
1: No, není tak moc malý. Podívej se, on usnul.

0: tak jsem se seznámil s Malým princem. Dlouho to trvalo, než jsem pochopil, odkud přichází. Všechno mi objasňovala jen slova náhodně pronesená.
1: Co je to za věc?
2: Cože? Ale to není věc, to létá. Je to letadlo. To je moje letadlo, víš? Spravuj své letadlo.
1: Ty jsi spadl z nebe?
2: Ano, ano.
1: Je, to je divné. Tak ty také přicházíš z nebe. Z které planety?
2: Ty tedy přicházíš z jiné planety?
1: Na tomhle si nemohl přijít moc velké dálky.
0: A ty pověz, kam chceš odnést toho svého beránka?
1: No dobře, že jsi mi dal bedínku. V noci to bude jeho domeček. Beránci okusují keře, viď?
0: Ano, okusují.
1: To jsem rád. Tak to okusují taky baobaby, viď?
0: Baobaby nejsou přece keře, jsou to stromy. Veliké jako kostely. I kdybys vzal sebou celé stádo slonů, nedokázali by sežrat jediný baobab.
1: Je to tak maličké, že by ti sloni museli stát jeden na druhém.
0: Tak?
1: Ale než baobaby vyrostou, jsou malé.
0: Správně. Ale proč by měl beránek okusovat tvoje baobaby?
1: To je moc důležité. Víš, moje planeta je zamořena...
0: Počkej, tvoje planeta?
1: No, už to víš, no. Moje planeta je zamořena semeny baobabu. Proto ráno, když dám do pořádku sebe, musím udělat pořádek i na planetě.
0: No, to je správné.
1: Je třeba se přinutit a pravidelně vytrhávat baobaby hned, jak je rozeznáme od růží, víš?
0: Ano.
1: Těm se moc podobají, dokud jsou maličké. Kdybych se do baobabů pustil příliš pozdě, provrtali by svými kořeny celou planetu a už bych se jich nezbavil. A když je planeta tak malá jako moje a baobabů příliš mnoho, tak ji roztrhnu.
0: Prosím tě.
1: No, pojďme se raději podívat na západ slunce. Mám strašně rád západy slunce.
0: Ale to přece musíme počkat.
1: Počkat? A na co?
0: No, až bude slunce zapadat.
1: Já pořád myslím, že jsem doma. Mně stačilo posunout židli o několik kroků a dívat se na soumrak, kdy se mi zachtělo. Jednou jsem viděl zapadat slunce 43krát. Víš, když je člověku smutno, má rád západy slunce.
0: To ti tenkrát bylo tak smutno? Ale Malý princ neodpověděl. Každý den jsem se dovídal něco o jeho planetě. Dovídal jsem se to pozvolna, kousek po kousku, vždycky, když o něčem přemýšlel. Pátého dne, zase díky beránkovi, odhalilo se mi tajemství života Malého prince.
1: Když beránek okusuje keře, spásá také květiny?
2: Beránek spásá všechno, na co přijde.
1: I květiny, které mají trny?
2: I květiny, které mají trny.
1: No, tak noč jsou ty trny?
2: Na nic, človíčku. To květiny jsou jen tak zlomyslné, chtějí popíchat.
1: Ne, to ti nevěřím, květiny jsou slabé. A hloupoučké. Myslíš, že jsou strašné, když mají trny?
2: A jestli ten svorník nepovolí, rozbiju ho kladivem.
1: A ty si myslíš, že květiny...
2: A kdepak, nic nemyslím. Porouchalo se mi letadlo, Já myslím na vážné věci.
1: Na vážné věci, mluvíš jako ti dospělí. Všechno spleteš dohromady, všechno pomícháš. Znám planetu, kde bydlí jeden moc tlustý pán. Nikdy nepřivonil ke květině. Nikdy se nepodíval na hvězdu. Nikdy neměl nikoho rád. Nikdy nic nedělal, jen pořád počítal. A celý den opakuje jako ty. Já jsem vážný člověk. A nafukuje se pýchou. Ale to není člověk, to je nafouklá houba.
2: Cože to je?
1: Houba. Po miliony let si květiny tvoří trny. A beránci je přesto po miliony let okusují. A to není vážná věc, když chceme pochopit, proč se květiny tak namáhají, aby měly trny, když ty trny na nic nejsou. Copak boj beránků a květin není důležitý? Není to vážnější a důležitější než počítání toho tlustého pána?
0: Nastala noc. Nezáleželo mi už na kladivu, svorníku, žízni, ani smrti. No, neplač, Malý princi. květině, kterou máš rád, nehrozí nebezpečí. Nakreslím tvému beránkovi náhubek. Nakreslím ti pro tvou květinu ohrádku. Udělám... Připadal jsem si strašně nešikovný. Jak se mu přiblížit, jak se k němu dostat? Svět slz je tak záhadný.
3: Na louce vyrostla květina nebývalého druhu. Když si ji nakrájíš do vína, uvidíš v pokoji duhu. Marně jsem listoval v herbáři, padá trochu jak jetel, rostlin od srpna do září, na to je třeba brát zřetel. Mít ti svou duhu kapesní, to je dnes určitě terno, duhová štáva kapesní, utopí v sobě chladno a černo. Možná si ťukáte na čelo, to už máš plíhale spití, jenže proč by se krucinál nesmělo vysnít si kouzelný kvítí. Přece mít ti svou duhu kapesní, to je dnes určitě terno. Nebuďme přátelé adresní, ale kdo dělá to chladno a černo? Lepší je fušovat do kytek, nám ten svět nějak zešet, nežli se střískat jak dobytek a pak se řezat a věšet. Na louce vyrostla květina, la la la la la la la.
4: Český rozhlas Ostrava, rádio vašeho kraje.
5: V Divadle pro vaše uši dnes pokračujeme v putování s Malým princem po jeho vesmírných planetkách. Tentokrát bude naším průvodcem asi nepřekvapivě opět herečka Slávka Hozová. A to z inscenace, kterou pro rozhlas napsal podle Exuperyho předlohy dramatik František Pavlíček. Režii měl Karel Weinlich.
6: Kdo jsi? Ach, odpust mi tu nejapnou otázku. Kdo jiný bys mohl být než můj podaný? Jenže já jsem do dnešního dne nezahlédl ani jediného ze svých podaných a myslel jsem, protože na této planetě přebývám sám a sám.
7: Zastavil jsem se na ní jenom náhodou. Veličenstvo.
6: Co to děláš? Zakazuju ti zívat před královským majestátem.
7: Promiňte, byl jsem dlouho na cestě, celou noc jsem nezamhouřil oko.
6: V tom případě ti poroučím, aby zezíval.
7: Ale mně se už nechce.
6: Tak ti nařizuji chvíle mi zívat a chvíle mi nezívat. Když ty uznáš mou královskou autoritu, budu ti dávat rozkazy, které se snadno splní.
7: Smím se na něco zeptat?
6: Nařizuji ti, aby se ptal.
7: Vaše planeta je tak malinká, nikdo tady není. Čemu vlastně vládnete?
6: Všem ostatním planetám. I hvězdám.
7: A oni vás poslouchají?
6: Na slovo. Můžeš se přesvědčit na vlastní oči.
7: Tak mě ukažte západ slunce, poručte mu, aby zapadlo.
6: Milý hochu, rozkazy rozumného krále musí být rozumné. Kdybych například poručil generálovi, aby začal létat jako pták a on můj rozkaz nesplnil, čí by to byla chyba? Jeho? Nebo moje?
7: Vaše.
6: Správně. Kdo chce rozumně královat, musí od podaného žádat jen to, co je v jeho silách. Ale neboj se. Dočkáš se svého západu slunce. Poručím mu.
7: Kdy?
6: Až k tomu budou vhodné podmínky. Podle astronomického kalendáře tuším ve 6:45.
7: Škoda, že si nemůžu počkat, nemám tolik času, musím dál.
6: Ach ne, zůstaň na mé planetě. Udělám tě ministrem.
7: Ministrem čeho?
6: Čeho budeš chtít, třeba spravedlnosti.
7: Vždyť jste tu sám, koho bych tedy soudil?
6: Sám sebe. To je mnohem těžší, než soudit jiného.
7: To můžu kdekoliv. Nemusím proto bydlet tady.
6: Ale já ti poroučím. Já ti nařizuji.
7: Jestli si vaše výsost přeje, abych jí poslechla, mohla by mi nařídit, abych se z této planety vzdálil, než uplyne minuta. Zdá se mi, že podmínky jsou příhodné.
6: V tom případě ti poroučím, abys okamžitě odcestoval do cizích světů a jmenuju tě v nich svým vyslancem.
7: Má vaše veličenstvo nějaké zvláštní přání, kam bych měl zamířit nejdřív?
6: Třeba na tu žlutou planetu, co se na obzoru třpití jako z ryzího zlata.
7: Podle rozkazu, veličenstvo. Dospělí jsou hrozně divní.

0: Jedna a jedna jsou dvě a jedna jsou tři.
1: Dobrý den, pane, přicházím jako vyslanec.
0: Nerušit, tři a dvě je pět, pět a sedm, dvanáct, dvanáct a tři, patnáct. Dobrý den, patnáct a sedm, dvacet dva a šest je dvacet osm.
1: Uhasla vám cigaretu.
0: Dvacet osm a pět je třicet tři. A pět, třicet osm. Uf. Takže? Dohromady to dělá 501 622 738.
1: Čeho?
0: Cože? Ty si tu ještě? Nezdržuj mě, mám strašně vážnou práci. Právě jsem spočítal. 501 milion.
1: Čeho?
0: Teď jsem to zapomněl, protože jsi mě vyrušil. Moje složité obchodnické počty nesnášejí vytrhování.
1: Tak si vzpomeňte, co jste vlastně sčítal.
0: Za celých 54 let jsem byl vyrušen pouze třikrát. Jednou mi na počítadlo spadl chroust, po druhé jsem dostal reumatický záchvat, protože mi chybí pohyb. Ale já nemám čas chodit sem a tam, když sčítám ty věcičky tam nahoře.
1: Myslíte mouchy na stropě?
0: Ale ne, mám na mysli ty věci, co se třpití na obloze.
1: Hvězdy?
0: Co jiného jsi myslel?
1: A proč je počítáte?
0: Protože mi patří.
1: Ale já viděl krále a ten zas povídal, že jim vládne.
0: To je možné. Ale vládnout a vlastnit není totéž.
1: A jak to, že patří zrovna vám?
0: Protože jsem je spočítal. První. Když najdeš diamant, který nikomu nepatří, je tvůj. A mé jsou zase hvězdy, protože nikoho přede mnou nenapadlo je spočítat.
1: A co s nimi budete dělat?
0: Přepočítávat. Pořád přepočítávat. Co se ti na tom nezdá?
1: Když mám klobouk, tak proto, abych si ho dal na hlavu. Když mám růži, můžu k ní přivonět, zalévat ji. Jsme si prostě užiteční. Ale vy nejste svým hvězdám k ničemu. Ach, ti dospělí jsou tak zvláštní. Nenechte se rušit, počítejte klidně dál. Já se radši podívám na jinou planetu, je větší, krásně růžová jako poupě.

0: Ano, mladý muži. Zvolil jsi správně. Tohle je neobyčejně solidní planeta. A stejně takový je i můj zeměpisecký ústav, ve kterém tě srdečně vítám. Domnívám se, že jsi přicestoval ze vzdálenějšího konce vesmíru a že jsi tedy badatel. Velice mě těší. Posaď se. Vyprávěj mi o dalekých končinách a já tvou zprávu zapíšu.
1: Je. To je tlustá kniha.
0: Velmi správně. Protože píšu o cizích zemích, ale taky o mořích a řekách a horách.
1: A všechny jste je viděl a procestoval.
0: Co tě nemá? Já o nich pouze píšu učené knihy. Cestování je věc badatelů a cestovatelů. Já tu sedím u stolu a zapisuju, co oni vybádali a viděli na svých cestách. Jenže se tu bohužel už moc roků neobjevil ani jeden. Počkat. A co ty? Ty jsi přicestoval z dalekých světů, jsi tedy badatel a musíš mi popsat, kde jsi byl, co jsi viděl a odkud přicházíš.
1: Moje planeta není moc zajímavá, je docela malá. Kromě mne se na ní vejde jen snad pár motýlů.
0: Živé tvorstvo mě nezajímá, nejsem zoolog.
1: Pak mám ještě jednu krásnou květinu.
0: Květiny nepatří do zeměpisu, nýbrž do botaniky.
1: Vždyť jsou ze všeho nejkrásnější.
0: Ale pomíjející.
1: Co to znamená? Pomíjející?
0: Opak trvalého. Trvalá je například hora, protože trvale stojí na jednom místě. Trvalý je oceán, protože nikdy nevyschne.
1: A co je pomíjející?
0: Všechno, čemu hrozí brzký zánik.
1: I mé růži?
0: Ovšem.
1: A já ji nechal doma úplně samotnou. Pro dlouhé únavné cestování, které mi zatím nepřineslo ani zajímavé zkušenosti, ani krásné přátelství.
0: Jestli cestuješ kvůli přátelství, pak se musíš vypravit jinam. Na planetu, kde žijí lidé.
1: Jak se jmenuje?
0: Země. Je neskonale větší než naše drobné planetky. Má celkem dobrou pověst a především na ní žije spousta zvířat, květin, ptáků a lidí. Podle záznamů v mé knize je na Zemi na 111 králů, 7 000 zeměpisců, cestovatelů a jiných badatelů, 20 000 obchodníků a to není zdaleka všechno.
1: Prosím pěkně, mohl byste mi ještě prozradit, kde se právě teď nalézá ta podivuhodná planeta?
0: Na hranici mezi souhvězdím Beránka a Růže uvidíš zářivou modrou hvězdu. Teď právě k nám obrácena tou stranou, na které je obrovská poušť. Můžeš na ní přistát bez nebezpečí.
2: Přišel mi k svátku gratulovat Olda a přinesl mi žlutej tulipán a pěknou reprodukci od Marolda. Je na ní vidět bitva u Lipan. Pověsil jsem si bitvu do pokoje a tulipán jsem pod ní postavil. Jo, umění a kytky, to je moje. Pak jsem to s Oldou pěkně oslavil. Proč nechal jsem tulipán pod obrazem? Proč jsem ho radši nepostavil na zem? Proč? Když výstřel padne voják

0: proto tvrdím, že když kvůli pánům se lidi začnou mezi sebou prát, neprospívá to ale vůbec tulipánům. A nezlobte se, já mám kytky rád.
1: Skoro bych teď mohl říct, že do třetice bude dnes s Malým princem při jeho setkání s Liškou opět žena. Ale nakonec je to jinak. Ne, ale opravdu, kdysi byla Malým princem v jedné nahrávce sama režisérka Lída Engelová, jenže po letech zůstala jenom v režii a k původnímu záznamu s Vlastou Fabianovou pozvala místo sebe herce Davida Novotného.
2: Kdo jsi? Jsi moc hezká.
3: Jsem Liška, řekla Liška.
2: Pojď si se mnou hrát. Jsem tak smutný.
3: Nemohu si s tebou hrát. Nejsem ochočena.
2: Ó, promiň, řekl Malý princ. Chvíli přemýšlel a pak dodal, co to znamená ochočit?
3: Ty nejsi zdejší, co tu hledáš?
2: Hledám lidi.
3: Lidi? Mají pušky a loví zvířata. To je hrozně nepříjemné. Pěstují také slepice. Je to jejich jediný zájem. Hledáš slepice?
2: Ne, hledám přátele. Co to znamená ochočit?
3: To je něco, na co se moc zapomíná. Znamená to vytvořit pouta.
2: Vytvořit pouta?
3: Ovšem. Podívej se, ty jsi pro mě zatím jen malým chlapcem, podobným statisícům malých chlapců. Nepotřebuješ mě, ale já tě taky nepotřebuju. Jsem pro tebe jen liškou, podobnou statisícům lišek. Ale když si mě ochočíš, budeme potřebovat jeden druhého. Budeš pro mne jediným na světě. A já zase pro tebe jedinou na světě.
2: Začínám chápat. Znám jednu růži. Myslím, že jsi mě ochočila.
3: To je možné. Na zemi se děje všelicost.
2: O, to není na zemi, řekl Malý princ.
3: Zdálo se, že to v Lišce probudilo velkou zvědavost. Na jiné planetě?
2: Ano.
3: Jsou na té planetě lovci?
2: Nejsou.
3: Ne, to je zajímavé. A slepice?
2: Také ne.
3: Nic není dokonalé, povzdychla Liška. Ale vrátila se k svému nápadu. Můj život je jednotvárný. Honím slepice a lidé honí mě. Všechny slepice jsou si navzájem podobné, zrovna tak, jako lidé jsou si podobní. Trochu se proto nudím. Ale když si mě ochotíš, bude můj život jakoby prozářen sluncem. Poznám zvuk tvých kroků, který bude jiný než všechny ostatní. Ostatní kroky mě zahánějí pod zem. Ale tvůj krok mě jako hudba vyláká z doupěte. A pak podívej se. Vidíš tamhle ta obilná pole? Já nejím chléb. Obilí je pro mě zbytečné. Obilná pole mi nic nepřipomínají. A to je smutné. Ale ty máš zlaté vlasy. Bude to opravdu nádherné, až si mě ochočíš. Zlaté obilí mi tě bude připomínat. A já budu milovat šumění větru v obilí. Liška umlkla a dlouho, dlouho se dívala na Malého prince. Ochoč si mě, prosím.
2: Velmi rád, ale nemám moc času. Musím objevit přátele a poznat spoustu věcí.
3: Známe jen ty věci, které si ochočíme, řekla Liška. Lidé už nemají čas, aby něco nového poznávali. Kupují u obchodníků věci úplně hotové. Ale poněvadž přátelé nejsou na prodej, nemají přátel. Chceš-li mít přítele, ochoč si mě.
2: Co mám dělat?
3: No to musíš být hodně trpělivý. Sedneš si nejprve tady kousek ode mě, takhle do trávy. Já se budu na tebe po očku dívat, ale ty nebudeš nic říkat. Řeč je pramenem nedorozumění. Ale za to si každý den budeš moci sednout o kousek blíž.

0: bylo by lépe, kdybys přicházel vždycky ve stejnou hodinu, řekla Liška. Přijdeš-li například ve 16:00 odpoledne, už od 15:00 budu šťastná. Čím víc čas pokročí, tím budu šťastnější. Ve 16:00 už budu rozechvělá a neklidná. Objevím senu štěstí. Ale budeš-li přicházet v různou dobu, nebudu nikdy vědět, v kterou hodinu mám vyzdobit své srdce. Je třeba zachovávat řád.
1: Co je to řád?
0: To je také něco, na co se moc zapomíná. Je to něco, co odlišuje jeden den od druhého. Jednu hodinu od druhé. Moji lovci například také zachovávají řád. Tančí každý čtvrtek s děvčaty z vesnice. Každý čtvrtek je tady pro mě nádherný den. Musí hezky na procházku, pomaloučku až do vinice. Kdyby moji lovci tančili kdykoliv, všechny dny by se podobaly jeden druhému a já bych potom vůbec neměla prázdniny.

0: Tak si malý princ ochočil lišku. A tu se přiblížila hodina odchodu.
1: Budu plakat, řekla liška.
0: To je tvá vina. Nepřál jsem ti nic zlého, ale ty jsi chtěla, abych si tě ochočil.
1: Ovšem?
0: Ale budeš plakat.
1: Budu plakat.
0: Tak tím nic nezískáš.
1: Ale získám. Vzpomeň si na tu barvu obilí. A jdi se podívat ještě jednou na růže. Pochopíš, že ta tvá je jediná na světě. Přijdeš mi potom dát s Bohem a já ti dám dárek. Tajemství.
0: Malý princ odběhl podívat se znovu na růže. Vy se mé růži vůbec nepodobáte. Vy ještě nic nejste, řekl jim. Nikdo si vás neochočil a vy jste si nikoho neochočili. Jste takové, jako byla má liška. Byla to jen liška podobná statisícům jiných lišek. Ale stala se z ní má přítelkyně a teď je pro mne jediná na světě.
1: A růže byly celé zaražené.
0: Vy jste krásné, ale jste prázdné. Není možné pro vás umřít. Pravda, o mé růži by si obyčejný chodec myslel, že se vám podobá. Ale ona jediná je důležitější než vy všechny, protože právě ji jsem zaléval.
1: Zaléval.
0: Protože ji jsem chránil zástěnou.
1: Zástěnou.
0: Protože jí jsem pozabíjel housenky.
1: Kromě dvou nebo tří, z kterých budou motýly.
0: Protože právě ji jsem poslouchal, jak naříkala, nebo jak se chlubila, nebo dokonce někdy mlčela. Protože je to má růže.
1: Protože je to tvá růže.
0: A malý princ se vrátil k lišce. S Bohem.
1: S Bohem. Tady je to mé tajemství. Úplně prostinké. Správně vidíme jen srdcem. Co je důležité, je očím neviditelné.
0: Co je důležité, je očím neviditelné. Opakoval malý princ, aby si to zapamatoval.
1: A pro ten čas, který si své růži věnoval, je ta tvá růže pro tebe tak důležitá.
0: A pro ten čas, který jsem své růži věnoval, je ta má růže tak důležitá. Opakoval malý princ, aby si to zapamatoval.
1: Lidé už zapomněli na tuto pravdu. Ale ty na ní nesmíš zapomenout. Jsi navždycky zodpovědný za to, co jsi k sobě připoutal. Jsi navždycky zodpovědný za svou růži.
0: Jsem zodpovědný za svou růži. Opakoval malý princ, aby si to zapamatoval.
1: Opakoval malý princ.

0: Český rozhlas Ostrava. Rádio vašeho kraje.
1: I když Malý princ rozhodně není klasickou pohádkou, to spíš tedy originálním filozofickým pohledem na svět, přesto se jako pohádka často vypravuje, nakonec proč ne. Je to cesta autorské Exuperyho fantazie, na které jsme stejně pokaždé jenom hosty a je pouze na každém z nás, co si z toho literárního příběhu odneseme, co v nás zůstane a bude naší součástí. A docela určitě záleží i na tom, kdy, s kým nebo jak čteme tu knížku poprvé. Jedním z našich zasvěcených průvodců světem Malého prince může být i Eduard Cupák. Tak dobré dny ve zdraví a zase brzy naslyšenou.

studna, ke které jsme přišli, se nepodobala saharským studnám. Studny na Sahaře jsou pouhé jámy vyhloubené v písku. Tahle se podobala studni na vesnici. Ale nebyla tam žádná vesnice a myslel jsem, že se mi to jenom zdá. To je zvláštní, řekl jsem malému princi. Všechno je připraveno, rumpál, vědro i provaz. Zasmál se, dotkl se provazu a uvedl rumpál do pohybu. A rumpál skřípal, jako skřípe stará korouhovička, když vítr dlouho spal. Slyšíš, řekl malý princ, probouzíme tuto studnu a ona zpívá. Nechtěl jsem, aby se namáhal. Nech mě, řekl jsem mu. Pro tebe je to příliš těžké. Toužím po té vodě, řekl malý princ. Dej mi prosím napít. A tu jsem pochopil, co hledal. Zvedl jsem vědro až k jeho rtům. Pil se zavřenýma očima. Bylo to líbezné jako sváteční den. Ale tato voda byla docela něco jiného než obyčejný pokrm. Zrodila se z pochodu pod hvězdnou oblohou, ze zpěvu rumpálu a z úsilí mých paží. Byla srdci tak milá jako nějaký dárek. Když jsem byl malý chlapec, světlo vánočního stromku, hudba půlnoční mše a něha úsměvů, to vše dodávalo vždycky zvláštní zář vánočnímu dárku, který jsem dostal. U vás lidé pěstují 5000 růží v jedné zahradě, řekl malý princ. A přece tam nenalézají to, co hledají. Nenalézají, odpověděl jsem. A přesto by mohli najít, co hledají. V jediné růži. Nebo v trošce vody. A malý princ dodal, ale oči jsou slepé. Musíme hledat srdcem. Napil jsem se. Dobře se mi dýchal. Písek má za úsvitu barvu medu. Radoval jsem se i z té medové barvy. Musíš dodržet slib, řekl tichounce malý princ. A zase si sedl ke mně. Jaký slib? Víš, náhubek pro beránka. Jsem zodpovědný za svou květinu. Vytáhl jsem z kapsy své náčrty a nakreslil mu náhubek. Když jsem mu ho podával, měl jsem srdce sevřené. Ty máš nějaké plány, které neznám. Ale neodpověděl mi na to, řekl. Víš, můj příchod na zemi, zítra bude jeho výročí. Chvilku mlčel a potom ještě dodal. Spadl jsem nedaleko odtud a začervenal se. Znovu jsem pocítil, aniž jsem věděl proč, zvláštní bolest. Přesto mi napadla otázka. Tak to není náhodou, že ses procházel tenkrát ráno, když jsem tě před týdnem poznal jen tak sám na tisíce mil ode všech obydlených krajů. Vracel ses k místu, kam si spadl. Malý princ se opět začervenal. A váhavě jsem dodal, snad kvůli tomu výročí? Malý princ se znovu začervenal. Nikdy neodpovídal na otázky. Ale když se někdo červená, znamená to ano. Vidíte? Řekl jsem, mám strach. Ale on pravil. Musíš teď pracovat. Musíš se vrátit ke svému stroji. Budu tady na tebe čekat. Vrať se zítra večer. Vzpomněl jsem si na lišku. Člověk se vydává v nebezpečí, že bude trochu plakat, když se nechal ochočit.

Vedle studny stála stará, pobořená kamenná zeď. Když jsem se druhý den vracel od své práce, viděl jsem z dálky malého prince, jak sedí nahoře, nohy svěšeny. A slyšel jsem, jak říká: tak ty už si na to nevzpomínáš? Tady to přece nebylo. Nějaký hlas mu zřejmě odpověděl, protože malý princ namítl: ale ano, je to ten den, ale ne to místo. Šel jsem dál ke zdi. Stále jsem nikoho neviděl, ani neslyšel. Přesto malý princ někomu zase namítal: jistě, uvidíš, kde začíná v písku má stopa. Jen tam na mne čekej. Budu tam dnes v noci. Byl jsem už jen 20 metrů od zdi a stále jsem nic neviděl. A teď jdi pryč, řekl. Já chci zase dolů. Podíval jsem se tedy dolů ke zdi a vyskočil jsem. Proti malému princi se tam zvedal jeden z těch žlutých hadů, kteří vás v půl minutě zprovodí ze světa. Sáhl jsem do kapsy pro revolver a rozběhl jsem se, ale had sotva mě zaslechl, vklouzl tiše do písku, jako opadá tryskající pramen, a bez velkého spěchu se protáhl mezi kameny, zanechává je za sebou lehký kovový šelest. Doběhl jsem ke zdi právě včas, abych zachytil do náruče svého malého prince, bledého jako sníh. Co pak to znamená? Ty se teď dáváš do řeči z hady? Sundal jsem mu zlatě žlutý šátek, který věčně nosil na krku. Smočil jsem mu spánky a dal jsem mu napít. Neodvažoval jsem se ho teď už na nic ptát. Díval se na mě vážně a objal mě kolem krku. Cítil jsem jeho srdce tlouci jako srdíčko postřeleného umírajícího ptáčka. Řekl mi: to jsem rád, že jsi přišel na to, co tvému stroji chybí. Budeš moci domů. Právě se mu přicházel oznámit, že proti všemu očekávání se mi práce zdařila. Neodpověděl na mou otázku, ale dodal: já se dnes také vrátím domů. Potom připojil posmutněle: mám to mnohem dál a mnohem nesnadnější. Dobře jsem cítil, že se děje něco neobyčejného. Tiskl jsem ho v náručí jako malé dítě a přesto se mi zdálo, že sklouzává někam dolů do propasti a že nemohu nic udělat, aby ho zadržel. Jeho pohled byl vážný, zahleděný do velké dálky. Mám od tebe beránka. Mám bedínku pro toho beránka a náhubek. A tesklivě se usmál. Dlouho jsem čekal. Cítil jsem, jak se mu krev pomalu vrací do žil. Ty jsi měl strach, človíčku. Měl strach, toť se ví, ale lehounce se usmál. Dnes večer se budu bát ještě daleko víc. Znovu mě zamrazilo pocitem něčeho nenapravitelného. Uvědomil jsem si, jak by to bylo hrozné, kdybych už nikdy neměl slyšet tento smích. Byl mi studánkou v poušti. Človíčku, chci tě ještě slyšet se smát. On mi však řekl: dnes v noci tomu bude rok. Má hvězda bude právě nad místem, kam jsem loni spadl. Človíčku, vidí, že je to jen zlý sen, to s tím hadem, se schůzkou a s hvězdou. Ale neodpověděl mi na tu otázku. Pravil: nikdy nevidíme to, co je důležité.

A dnes je tomu jistě už 6 let. Dosud jsem tu příhodu nikomu nevyprávěl. Kamarádi, když jsem se s nimi zase shledal, byli velice rádi, že mě vidí živého. Já jsem byl smutný, ale říkal jsem jim to únavou. Rád naslouchám za noci hvězdám. Je to jako 500 milionů rolniček. Ale víte, něco tu není v pořádku. K náhubku, který jsem malému princi nakreslil, zapomněl jsem připojit řemínek. Nikdy ho asi nemohl Beránkovi připnout. Říkám si tedy, co pak se to asi na jeho planetě přihodilo. Je možné, že Beránek spásil květinu. Hned si však pomyslím, to jistě ne. Malý princ jí přece dává každou noc podskleněný poklop a Beránka si dobře hlídá. A tu jsem šťasten a všechny hvězdy se tiše smějí. Potom si zase říkám, někdy je člověk roztržitý a hned se stane neštěstí. Jednou večer třeba malý princ zapomněl na skleněný poklop nebo se Beránek za noci tiše vykradl. A tu se mi všechny rolničky mění v slzy. Je to velká záhada. Pro mne jako pro vás, kteří máte malého prince rádi, nebude vesmír stejný, jestliže někde nějaký Beránek, kterého neznáme, spásl nebo nespásl růží. Podívejte se na nebe. Ptejte se. Spásl nebo nespásl Beránek květinu? Uvidíte, jak se hned všechno změní. A žádný dospělý nikdy nepochopí, že je to tak důležité.